0: Dětí je na světě jako smetí. Všechny trochu zlobí. Některé se vozí po zábradlí. Některé si strkají prsty do pusy, některé cinkají příborem, některé nejedí makarony, některé čmárají do knížek, některé cucají všechno, co jim přijde do ruky, některé zapomínají zdravit, některé pokecají každý ubrus, některé ne a ne jít spát. Zkrátka, všechny děti zlobí. Každé trochu jinak. A tak někoho napadlo svolat veliký sjezd a poradit se, co dělat. Byl to opravdu veliký sjezd. Přijeli tam všichni tatínkové a všechny maminky, někteří až z Afriky, někteří až z Austrálie, dokonce i dvě babičky ze severní Točny se přijeli podívat. Jen tak ze zájmu.
1: Tak co?
0: Zeptal se tlustý pán s brýlemi, který sjezd zahajoval.
1: Doufám, že jsou tady všechny maminky a všichni tatínkové.
2: Ale považte. Přihlásila se jedna paní v zeleném klobouku. Vstala a řekla: prosím, jedna maminka a jeden tatínek chybí.
1: Jak to? Řekl tlustý pán s brýlemi. Jak to, že chybí? Tohle je sjezd a ne holubník.
2: Chybí, protože mají doma chlapečka, který se jmenuje Silvestr, a to je nejhodnější chlapeček na světě. Tak co by se radili? Řekla paní v zeleném klobouku a sedla si.
0: A všechny maminky a všichni tatínkové volali.
1: To snad není vůbec možné, aby měl někdo doma nejhodnějšího chlapečka na světě. Škoda, že nám ho nepřivezli ukázat.
0: Ale tlustý pán s brýlemi zazvonil na maličký zvonek a řekl.
1: Ticho, nemůžeme mluvit všichni najednou. Tohle je sjezd a ne blázinec. V každém případě bude správné, když se na Silvestra podíváme. A je-li to opravdu nejhodnější chlapeček na světě, necháme ho vystupovat v televizi, aby si z něho ostatní děti vzali příklad.
0: A všechny maminky a tatínkové zatleskali, protože se jim nápad s televizí moc líbil a mysleli si, v televizi bývají všelijaké hlouposti, tohle bude aspoň k něčemu dobré. Tlustý pán s brýlemi si vzal klobouk. Řekl.
1: Počkejte tady, nikam se nerozcházejte, přivezeme Silvestra. Vlak nám jede za 20 minut.
0: A vzal s sebou paní v zeleném klobouku, která věděla, kde Silvestr bydlí. Koupili si do vlaku burské oříšky a jeli.
2: Až paní v zeleném klobouku řekla, už jsme tady.
0: A oba vystoupili. A šli do domku, kde bydlel Silvestr.
1: Dobrý den,
0: řekl tlustý pán s brýlemi, když jim přišel otevřít Silvestrův tatínek.
1: Jdeme se podívat na vašeho chlapečka, jestli je opravdu nejhodnější na světě.
0: Ale prosím, řekl tatínek, Silvestr je právě v koupelně a myje si po 12. uši.
1: Jak prosím?
0: Zeptal se tlustý pán s brýlemi. Myje si po 12. uši, řekl tatínek. Silvestr si myje uši 18krát denně.
1: Aha,
0: řekl tlustý pán s brýlemi a udělal si poznámku do zápisníčku.
1: Ty uši si myje dobrovolně?
2: Samo sebou, řekla Silvestrova maminka. Také chodí dvakrát denně dobrovolně na prohlídku k zubaři.
1: Mohli bychom vašeho chlapečka vidět?
0: Zeptal se tlustý pán s brýlemi. A tatínek otevřel dveře. Zavolal.
1: Silvestře!
0: A do pokoje vešel Silvestr. Měl červené, krásně umyté uši a řekl.
3: Dobrý den, já jsem Silvestr. Těší mě, že vás poznávám.
1: Moment,
0: řekl tlustý pán s brýlemi a zapsal si do zápisníčku.
1: Silvestr říká, těší mě, že vás poznávám.
0: Pak podal Silvestrovi ruku a položil mu několik otázek. Například,
1: co celý den děláš, Silvestře, a podobně.
3: Pokud si nemyjí uši a nečekám v čekárně u zubního lékaře, sedím vedle kredence a snažím se neokopat židly, odpověděl Silvestr.
1: To snad ani není možné, řekl tlustý pán s brýlemi.
0: Ale tatínek se nad tím pozastavil a řekl. Dovolte, Silvestr nelže. Celé městečko ví, kdo je to Silvestr. Žactvo základních škol i škol mateřských se na něj chodí ve středu a v pátek povinně dívat. Všichni vám mohou potvrdit, že Silvestr je hodnější než kanárek nebo ovečka.
2: Co to meleš? Přerušila Silvestrova maminka tatínka. Jaký pak kanárek nebo ovečka? Silvestr je přece hodnější než nábytek. Podívej se na tuhle starou kredenc. Vrže tak, že ji musíme vyhodit. Kdežto Silvestr nevrže nikdy.
0: V tom si Silvestr odkašlal a řekl. Dovolte, půjdu chvíli na zahrádku s míčem. Nesluší se, abych naslouchal, když se o mě hovoří. A šel. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku zůstali stát s otevřenou pusou, protože něco podobného ještě nezažili. A Silvestr chodil po zahrádce. Občas si povyskočil, občas vyhodil míč do vzduchu, ale ouha, považte. Když míč padal dolů, zůstal viset na stromě. A Silvestr si řekl. Co teď? Na strom lézt nemohu. Po stromech leze nevychovanec, op, neboli do op. Ale přijít domů bez míče, to také není myslitelné. Ztrácet předměty je přinejmenším nezodpovědné. A Silvestr stál. Nevěděl, co má dělat. Bylo mu do breku a tak tichounce brečel pod stromem. Když v tom dostal nápad, co kdyby rychle vylezl na strom a rychle zase slezl? Co kdyby to udělal docela tajně? Tím by bylo všechno zachráněno. A tak si Silvestr přistavil žebřík. Vylezl na strom, schodil míč a chystal se dolů. Jenomže zrovna když chtěl slézt, uviděl na zahradě dva lidi s pilou, kteří šli rovnou ke stromu se Silvestrem. A říkali si.
1: Tak tohle je ta třešení na tu novou kredenc, že ano?
0: A než se Silvestr vzpamatoval, pila lítala sem a tam. Tak, pomyslel si Silvestr. Když se teď ozvu, dozví se celé město, že lezu po stromech, jako nevychovanec, op, nebo lidoop, a všichni si řeknou, to není nejhodnější chlapeček, kde pak, to je normální darebák. A co tomu řekne maminka? A co tatínek? A co tomu řekne teta Aneška? A strýček Horimír a tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku, kteří mě chtějí odvést na sjezd tatínku a maminek, abych tam vystupoval v televizi. A řekl si, že se neozve a že nesleze. Ať se děje, co se děje. A když strom padal, dobře se držel, aby nevypadl z koruny na trávník. A tak byl i se stromem naložen na vůz a odvezen do truhlárny. Voněl tam klich a čerstvě nařezané dřevo. Bylo tam plno hluku, ale Silvestr ani nedutal. Ani se nepohnul. Byl jako ze dřeva. A docela mu to šlo. A tak z něho nadělali desky, z jakých se stloukají kredence.
3: Teď už určitě nikdo nic nepozná, když jsou zemné desky, myslel si Silvestr spokojeně. A opravdu. Teď už nikdo nic nepoznal. Naopak, všichni si libovali, jaké je to krásné, tvrdé dřevo.
0: A udělali ze Silvestra pěknou novou kredenc. Natřeli ji, nalakovali a odvezli tatínkovi a mamince do kuchyně. A v kuchyni stáli tatínek a maminka v černých šatech a plakali. A tlustý pán s brýlemi pokyvoval hlavou a říkal.
1: Takové neštěstí, nejhodnější chlapec na světě a ztratí se. Zrovna když má vystupovat v televizi, to je přece smůla, co říkáte?
2: Ale maminka si utírala nos a pořád jenom opakovala. Silvestře, Silvestře, máme novou kredenc, která nevrže. A ty už o tom, chudinko, nevíš.
3: Jak to, že o tom nevím?
0: Řekl Silvestr.
3: Ta kredenc, to jsem přece já.
0: A tatínek s maminkou spráskli ruce. A tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku je spráskli také. Všichni práskali rukama a divili se, a otázky nebrali konce. Ale tlustý pán s brýlemi řekl.
1: Dost, to si řeknete až potom. Teď musíme rychle nasjest.
0: Zabalil s paní v zeleném klobouku Silvestra do dřevité vlny, koupili si burské oříšky na cestu a jeli. Na sjezdu to zatím vypadalo jako ve škole o přestávce. Tatínkové pouštěli vlaštovky. Maminky pletly a u dveří stál tatínek, který dával pozor. A když viděl tlustého pána s brýlemi a paní v zeleném klobouku, zavolal.
4: Už jsou tady!
0: A všichni si sedli do lavic a dělali jako by nic. A dveře se otevřely. Vešel tlustý pán s brýlemi a paní v zeleném klobouku. A za nimi zřízenci z nádraží s velikým balíkem v dřevité vlně a plno lidí z televize s lampami a kamerou a tlustý pán s brýlemi řekl.
1: Podařilo se nám přivést nejhodnějšího chlapečka na světě. Zachovejte klid. Jakmile ho rozbalíme, srdečně ho přivítáte. Ale slušně prosím, myslete na to, že uvítání je vysíláno televizí do celého světa.
0: A proč je prosím zabalen v dřevité vlně? Zeptal se jeden tatínek, který se nejprve slušně hlásil.
2: Aby se neotloukl, řekla paní v zeleném klobouku. Byla by ho škoda. Je to přece nejhodnější chlapeček na světě.
0: Ach tak, řekl tatínek a sedl si. A všichni tatínkové a maminky se dívali, jak zřízenci z nádraží sundávají papír a vlnu. Trvalo to hezkou chvíli, ale nakonec se přece jenom objevila. Veliká bílá kredenc.
1: Tak to je náš milý Silvestr,
0: řekl tlustý pán s brýlemi.
1: Prosím tatínky a maminky, aby ho srdečně přivítali.
0: Ale tatínkové a maminky se k vítání neměli. Dívali se jeden na druhého, až jedna maminka se přihlásila o slovo a řekla.
2: Silvestr je, prosím, uvnitř nebo co?
5: Neprosím, řekla paní v zeleném klobouku. Uvnitř jsou hrníčky, vařečky, majoránka, plechové nádobí a veliká mísa na salát.
2: Ach, tak, řekla maminka a nastalo veliké ticho.
0: Dokud tlustý pán s brýlemi nezačal tleskat a volat.
3: Ať žije Silvestr, ať žije Silvestr. Ale nikdo se k němu nepřidal, jenom jeden velký tatínek, který stál vpředu a nemohl se za nikoho schovat.
5: Tohle není žádný chlapec, ale kredenc, řekla jedna maminka potichu druhé mamince a druhá maminka řekla samo sebou, že je to kredenc. Znám přece kredenc. Měli jsme tři a všechny vypadaly stejně.
3: Ale to už volali i tatínkové. To je přece kredenc, nejsme slepí. Ale tlustý pán s brýlemi přestal tleskat. Velice se rozčílil a křičel.
6: Jak to, že to není nejhodnější chlapec? My jsme ho viděli, jak si mil po 12. uši. Co na tom, že se stal kredencí? Podívejte se. Místo všelijakých hloupých nápadů má v hlavě krásně srovnané hrníčky.
3: A otevřel kredenc a všichni viděli, že Silvestr má v hlavě opravdu bezvadný pořádek.
5: Pořádek má, to je pravda. Ale kdyby aspoň běhal a skákal jako jiné děti, řekla jedna maminka. Ale on jenom stojí a kouká.
3: Řekl tlustý pán s brýlemi a naklonil se k Silvestrovi. Nemohl bys udělat například kotrmelec, aby ti lidé dali pokoj? Ale prosím, beze všeho, řekl Silvestr, udělal dva maličké kroky kupředu a uklonil se. Když nevěříte, že jsem chlapeček, udělám kotrmelec. Přestože kotrmelce dělají hlavně nevychovanci, opy a lidoopy. A opravdu, udělal kotrmelec. Ale to byla chyba, že ten kotrmelec udělal. Byla to veliká chyba, protože si odřel všechen lak. Rozbil všechny hrníčky a talíře. Rozházel vařečky, nože, vidličky a majoránku. Rozmlátil hrnce a dokonce i mísu na salát. Takže když se zase postavil, vypadal hrozně. Jako stará, odřená a rozvrzaná kredenc. A všechny maminky a tatínkové volali. Fuj, ať to je třeba i nejhodnější chlapeček na světě. Takové děti my nechceme. To ať raději zůstanou takové, jaké jsou. A všichni hledali lístky od šatny a spěchali pryč. A považte, televize to všechno vysílala do celého světa. A všude seděli děti u televizorů, ukazovali si na rozbitou kredenc, smáli se a některé přitom cinkali příborem. Některé cucali, co jim přišlo do ruky, některé okopávali židly a všechny ne a ne jít spát.
7: Dobrý večer, děti. Jistě jste už někde slyšeli o tom, že je u nás v republice veliké velikánské město, které se jmenuje Brno. A váš tatínek jednou do toho města musel jet. Maminka mu říkala, nic si nezapomeň, vem si sebou náhradní oblečení, nůž, baterku, ještě jedny boty, mapu toho velkého města a vůbec všechno, co potřebuje člověk na takovou cestu. Tatínek pokyvoval hlavou a balil si věci. Ale maminka měla obavu, aby se tatínek z tak daleké cesty vrátil živ a zdráv. A proto mu dávala další a další rady, jak nezapomenout na to a ono. A vem si spacák, kdybys zabloudil. A taky sirky si vem, kdyby si spotřeboval rozdělat oheň. A nějakou píšťalku a řechtačku, kdyby tě přepadli divoši a chtěli ti ublížit, abys je zahnal. Třeba by tě chtěli chytit a upéct a sníst. A co bysme bez tebe dělali? Děti jsou ještě malinké. A maminka si představila, jak by to bylo bez tatínka a dala se do pláče. Tatínek jí konejšil, že se za pár dnů vrátí, ale maminka jen zlikala. A jak se s ním do homluvíš, vždy

0: okénka domy a lidi a vypadalo to zrovna jak u vás. A ozvalo se hlášení. Vážení cestující, za několik minut zastavíme ve stanici Brno hlavní nádraží. Tak kdo tam vystupuje, ať vystoupí hned, jak vlak zastaví. Raz, dva, tři, už zastavuje. Kdo vystupuje, tomu dobře je. A kdo jede dál, ten zas jede dál. Konec hlášení. Tatínek honem vystoupil a šel před nádraží. Tam jezdili tramvaje a auta, chodili lidé a všechno bylo úplně normální, tak, jak to tatínek znal. Dokonce svítilo sluníčko a tak tatínek vykročil do města pěšky, že se trochu projde. Ale najednou se úplně zatáhlo nebe a ozval se strašlivý řev a plesk a bum. A uprostřed náměstí přistál takový zelený netvor. No, lidi křičeli a zděšeně prchali a spínali ruce, že prý drak a tak podobně. Tatínkovi se to hned nezdálo a šel až k té potvoře a povídá. Promiňte, vážený netvore, že se tak ptám, ale kdo pak račte být? A ten netvor povídá takovým hrubým hlasem. Já jsem brněnský drak a sfutruju každýho, kdo se bude nějak šprajcovat. Tatínek sice nerozuměl všemu, ale že je to ten drak, tomu rozuměl. A na ostatní se podíval do slovníku a povídá. Neračte se zlobit, ale podle mého názoru nejste žádný drak, ale obyčejný krokodýl nebo aligátor. Já to tak podrobně zas nepoznám. Tak tady nestrašte lidi a vlezte si třeba tuhle do kanálu. Krokodýl se trochu zastyděl a skutečně zalezl do kanálu a už ho nebylo vidět. Až prý se vynořil zase v Americe a strašil tam lidi, ale to už mezi tím snad nějak vyrostl. Na náměstí se zase všechno uklidnilo a tatínek šel dál. Šel a šel, až přišel k velkému hradu. Tam se u takových dvířek houfovali lidé. Tatínek se šel podívat, co se to děje. Najednou se dveře otevřely a lidé se i s tatínkem octli uvnitř v temných chodbách strašidelného vězení a poslouchali, co jim vykládal jeden divný pán.
1: Tak jsme tady v Hladomorně na špiláku, kterýmu se říkalo žalář národů. A v těchto kopkách mučili lidi. Přivázali je a kapali jim z nějaké flaše vodu na palicu, až jste ho zmagořili. A tady k zasi byl zavřený ten slavný Lotr Babinské, který dělal strašnou neplechu, ale pak už byl hodné. A zavřených tady bylo plno, tak dávejte bacha, ať taky tak nedopadnete. A teď už jdete dom na zle.
0: Tatínek jen zíral na to hrůzné vězení. Ale to už ho spolu s ostatními vypustili ven. Na čerstvý vzduch. Všichni pochodovali dál, dolů z kopce a po chvíli přišli na takové náměstíčko a že zase něco pěkného uvidí. Vyšli pár schůdků, zase se otevřely dveře a potemnělá chodba pohltila všechny i s tatínkem. Někdo vpředu zařval. Tatínek se lekl, ale už málem zařval taky ještě větším leknutím. Z výklenku na něho civěla tulepka, tu zase z nějaké trůhly vysušená mrtvola, oblečená do barevných cárů. A tak šli všichni potichu kolem těch vysušených neboštíků a paní, co je vedla, vyprávěla.
2: Toto jsou mumie, tak se temu říká, když se veme nějaká mrtvola, položí se tady k někde a jak proudí ten luft, sucho je tady a ten mrtvé vyschne a zbydou jenom kosti potažený kůžou. A to je ten slavný vysušený pandur Trenk, tady ho vidíte, kdo teda jako chce.
0: Tatínkovi už to ale stačilo. Sevřel pevně držadlo kufru a ještě slyšel, jak někdo říká. A půjdeme se ještě mrknout na ty fotky od mrtvýho moře a pak ke hrobům brněnských slavných, souhlasíte? To už ale slyšel tatínek zdáli. Hrdině pochodoval zpátky na nádraží, tam si koupil lístek zase domů

0: Za chvilku přijel vlak, tatírek nasedl a už jel. Když přijel domů, byla maminka ještě vzhůru. Vyptávala se, jak bylo v Brně, jaká byla cesta a tak. Tatínek všechno vyprávěl. Všechno doslova. Maminka spínala ruce a divila se a lekala. Vlasy jí vstávaly hrůzou na hlavě, když to všechno vyslechla. Uvařila tatínkovi bylinkový čaj na uklidnění, sama se taky napila a povídá. No, to jsem ráda, že ses nám přece jenom vrátil živ a zdráv. Po těch hrůzách bych se ani nedivila, kdyby ses tam někde složil. Ale ty jsi to všecko přečkal jako statečný a silný náš milovaný tatínek a už jsi zase doma. Už mě tam do té brněnské hrůzy nepojedeš. A co bylo potřeba vyřídit, to uděláme po telefonu. Ty chudáčku náš, hrdino, to by nikdo nevydržel. Tak pojď, půjdeme radši spát, ať se z toho vyspíš. A vy teď už běžte taky spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Kapesník pro nosála. Nosál byl už hodně starý, když ho jednou rozbolelo koleno. Kvůli tomu nemohl vylézt na vršek stromu, vlastně se neodvážil vyšplhat ani na nejnižší větev. Tolik ho to bolavé koleno trápilo. Zkrátka a dobře, nemohl dělat nic z toho, co všichni nosálové celé dny tak rádi dělají, totiž lezou po stromech a houpají se tam na větvích. Místo toho musel sedět doma a houpat se v houpacím křesle. Krčil mrzutě nos a stěžoval si, že nemá co dělat. Jenom vždycky dopoledne mu na chvíli přivedli několik malých nosálů, aby je pohlídal, protože tou dobou jejich maminky chodily po nákupech. S malými nosálky si každý rád hraje. Jsou moc hezcí, nikdy nebrečí a mají pořád spoustu legračních nápadů. Uhlídat je ale, to už žádná legrace není. Při hlídání malých nosálů musíte dávat pozor hlavně na dvě věci. Za prvé, aby nestrkali nosy, kam nemají, a za druhé, aby nedostali rýmu. Každý nosál má trošku delší nos, a to už od narození. Proto se také nosál jmenuje nosál. Jenže takový nosálek, když se narodí, tak si ještě s tím svým nosem neví rady. Neví, co s ním a hlavně kam s ním. S nosem, který ani u nosálího miminka nevypadá jako roztomilý čumáček, ale je to rovnou pořádně dlouhý čumák. Že takovéhle nosy je třeba vycvičit, to už napadlo velké nosály dávno. Jenže na to zatím nikdo z dospělých neměl čas. Nosálí maminky, jako všechny maminky, pořád běhaly a něco scháněly. Tatínkové zas, jako všichni tatínkové, od rána do večera byli v práci a tam pracovali. Až konečně teď, když starého nosála rozbolelo koleno, tady byl někdo, kdo měl času spoustu. Všichni nosálové se zaradovali, ale nejšťastnější byl starý nosál. Hned se ujal všech nosálků, kteří nevěděli, co s nosem, seřadil je podle velikosti a začal s výcvikem.
3: Všechny nosy na můj povel vzhůru,
2: velel. Nosálkové poslušně zvedali čumáčky, jak mohli nejvýš, a ti nejsilnější si dokonce stoupali na špičky. Potom je učil nosy ohrnovat. To bylo moc důležité.
3: Ohrnout nahoru a doprava. Ohrnout nahoru a doleva. Přitom stále čicháme. Teď. Raz, dva, tři. Všichni čicháme a čichat nepřestáváme.
2: Všichni nosálkové pilně cvičili a rádi se učili. Jen jeden, co si myslel, že má nos delší a krásnější než ostatní, o výcvik u starého nosála nestál. Na svůj nos byl pyšný. Jmenoval se Frk a při vyučování nedával pozor. Neposlouchal, ani když probírali, kam nosál může strkat nos a kam nikdy nesmí. Koukal, kde co letí, když nacvičovali, k čemu nečichat, abychom nedostali rýmu, a naopak zase k čemu čichat, abychom se rýmy zbavili.
3: Pamatujte si,
2: řekl starý nosál závěrem,
3: že čím delší nos, tím delší rýma.
1: Nesmysl, pomyslel si Frk. Určitě mi závidí můj dlouhý nos. Tohle já už dál poslouchat nebudu.
2: A odešel bez dovolení z vyučování do lesa, ani nepočkal na svačinu.
1: Stejně bude zase nějaká zelenina, bručil otráveně. A já mám chuť namíchaná vajíčka.
2: Šel tedy do lesa a začal šplhat na ten nejvyšší strom, kam měli odjakživa malí nosálové zakázáno lézt. To proto, aby nespadli. Na tom stromě bydleli papoušci.
1: Ti mi nějaké vajíčko jistě rádi dají, anebo v nejhorším prodají, uvažoval Frk.
2: Zatím se nezdálo, že by papoušci na Frka čekali. Vypadalo to, že u papoušku není nikdo doma. Ale podle toho, jak čím dál víc foukal vítr a houpal větvemi, napadlo Frka, že už asi vylezl moc vysoko. A také mu začínala být zima.
1: Mohl bych dostat rýmu. A co kdybych spadnul? Nemám se radši vrátit?
2: Uvažoval nosálek, když najednou uviděl malé okýnko. Že by vedlo do komůrky, kam papoušci schovávají vajíčka? Frk zaklepal
1: a nic.
2: Zaklepal znovu a když se zase nikdo neozval, strčil dovnitř svůj dlouhý, zvědavý nos. Nikdy nestrkat nos papouškům do kuchyně. To byla jedna z dobrých rad starého nosála, kterou Frk asi neslyšel, protože zrovna nedával pozor. A to, že se teď nikdo na zaklepání neozval, neznamenalo, že u papoušků nejsou doma. Doma seděla na vejcích rozlobená paní Papoušková, které už hezkou chvíli vadilo, že ji někdo funí pod oknem. A teď jí dokonce strká až do kuchyně takový ošklivý čumák. Bez dlouhých caviků klofla, stiskla a nepustila. Papoušci mají zobák velký a silný jako kleště.
1: Jauvajs,
2: vřískal Frk. Au, au, au. Ale paní Papoušková se hněvala a proto stiskla ještě trochu víc, aby jí ten drzý čumák nevyklouzl. No kdo ví, co tu chtěl?
3: Pust mě, moc prosí,
2: huhněl malý nosál.
3: Musíp dobu, babipce, prosíp, prosíp.
1: Když ten drzí čumák tolik prosí, tak ho asi pustím,
2: uvažovala paní Papoušková.
1: Ostatně, co s ním tady v kuchyni? Jenom mi překáží.
2: Zrovna končilo cvičení, když se Frk s nosem jako brambora postavil do řady vedle ostatních malých nosálků.
4: Že jste mě tak pozorně naslouchali, dostanete odměnu,
2: řekl starý nosál a dal každému kapesník.
1: Co s kapesníkem, ti malí nosálové opravdu nevěděli, protože se to zatím ještě neučili.
2: Rýmu neměli a kapsu také ne. Aspoň tedy svému cvičiteli těmi kapesníčky zamávali. Na rozloučenou. Jenom Frkovi se tenkrát kapesník doopravdy hodil. Zavázal si s ním svůj oteklý nos, aby se mu dřív zahojil.
5: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem si to namířil po cestičce, co vede k rybníku. Hlučně tam kvákalo hejno žab. Kvákali velmi rozčileně. Tak jsem natáhl uši a z jejich kvákání jsem si dal dohromady tohle povídání. Na břehu rybníka žily dvě žabí kamarádky. Čilá, veselá žabka jménem Koukalka a líná, mlsná, ukňouraná žabka jménem Fňukalka. Když o nich mluvili jejich maminky, dvě vážné paní žáby, vždycky z toho nakonec byla hádka. První paní žába tvrdila druhé: ha, ha, ta vaše Koukalka, ona je hrozně divoké dítě. A pořád k těm svým bláznivinám navádí i mou Fňukalku. Kolikrát už jsem slyšela, jak jí říká: koukej, koukej, Fňukalko, co asi může být tady za tou mezí a tam za tím lesem a tamhle za kopcem. Koukej, koukej, pojď, půjdeme se tam podívat, přesvědčíme se na vlastní oči, a už ji táhne pryč, ačkoliv mé něžné Fňukalce se vůbec nechce. Jenomže ona nedokáže říct ne, když jí někdo o něco požádá. Má už takovou milou povahu. Prostě ráda vyjde každému vstříc, jenom aby mu udělala radost. Pchákvá, odsekla na to vždycky druhá paní žába. Vaše Fňukalka ať je ráda, že jí má Koukalka vytáhne od rybníka, jinak by zapomněla skákat. Potom si řekli ještě párkrát pchákvá a rozešli se rozhádané. Ale Koukalka s Fňukalkou spolu kamaráděli dál. Tak jednou zas zakuňkala Koukalka. Koukej, koukej, Fňukalko, pojď se dnes se mnou podívat ke statku.
6: Tak jo, když ti to udělá radost, líně souhlasila Fňukalka. Ale ani o kousek dál.
5: Sotva ale doskákali ke statku, Čilou Koukalku hned napadlo: Fňukalko, koukej, koukej. Ještě není čas na večerní žabí koncert. Ještě můžeme doskákat kousek dál, ještě se můžeme kouknout k lesu.
6: Ouvej, už teď mě bolí nohy. Nebaví mě pořád jen tak bloumat a koukat po světě.
5: A co by tě tedy bavilo? Ptá se Koukalka a Fňukalka zčista jasna ožila a čiperně povídá:
6: zrovna teď by mě bavilo skočit na okno komory a potom dovnitř.
3: Čichám, čichám a cítím odtud sladkou vůni mléka. Ano, tam do komory už by opravdu stálo za to se kouknout.
5: Ne, to je nebezpečné, lekla se Koukalka a Fňukalka se už klíbla.
6: Koukalko, ty jsi zbabělá, zbabělce nemám ráda. Jestli nechceš jít se mnou, skočím tam sama.
5: Ne, samotnou tě nepustím, řekla starostlivě Koukalka a Fňukalka se jen už klíbla.
6: Aha, to se ví, bála by ses tu zůstat sama.
5: Pak obě skočili na okno komory a z okna rovnou na okraj velké díže s mlékem.
6: Napij se, je to moc dobré mlíčko, kuňká Fňukalka.
5: Vždyť není naše, odmítla Koukalka.
6: Je naše, protože jsme ho objevili,
5: měla Fňukalka po ruce šikovné vysvětlení. A tak se obě žabky naklonily a pili, ale najednou žbluňk, plác, obě uklouzly a v tu chvíli se obě topily v mléce. Díže byla hluboká, stěny kluzké, nebylo od čeho se odrazit ke skoku ven. Fňukalka i hned spustila strašlivý nářek.
6: Ah, ouvej, Koukalko, s náma je konec a můžeš za to jenom ty. Kdo se chtěl pořád jít někam kouknout? Ty? Nebýt tebe seděla bych teď pěkně doma v pohodlí a kvůli tobě zahynu. Utopím se v mléce.
5: Nikdo se neutopí, kvákla Koukalka tiše. Když nestratíme hlavu a budeme plavat, za chvilku nás třeba někdo najde a pomůže nám.
6: Ouvej, kňourala rozčilená Fňukalka. Jestli nás někdo najde tady v díži, pochopí, že jsme mlsali jeho mléko a stejně to s námi špatně dopadne. To se raději utopím rovnou.
5: Uklidni se, vzdychla Koukalka. Až nás někdo najde, bude dost času přemýšlet o tom, co dělat dál.
6: Ale Fňukalka vřískla. To je tady dost bezstarostná odpověď v takovém strašném okamžiku, nemyslíš?
5: Já myslím jenom na to, že hlavně musíme plavat. Kvákla zas Koukalka a Fňukalka jen piští.
6: Ty jsi tak umíněná, říkám ti přece, že to nemá smysl a já nikdy nedělám věci, které nemají smysl a proto plavat nebudu. Plavej si sama.
5: Tak dobře,
7: kvákla odevzdaně Koukalka. Ale ty mi aspoň vylez na záda. Budu plavat za obě, jsme přece kamarádky.
6: No, prosím, když ti to udělá radost, tohle bych pro tebe udělat mohla,
7: kňourla Fňukalka a už šplhá Koukalce na záda a přitom vzdychá.
6: Čím to je, že já jsem taková hodná, že nikdy nedokážu nic odmítnout, že vždycky vyjdu vstříc. Ano, i v téhle strašlivé situaci.
7: Zatím Koukalka usilovně plavala. Fňukalka chvíli seděla tiše, ale brzy zas spustila nářek.
6: Koukalko, mně se to zdá strašně nudné. Plaveš pořád jen dokola, dokola. Vždyť mě se z toho začíná motat hlava. Přestaň, já už to nevydržím.
7: Musíš, řekla Koukalka a Fňukalka kňourá.
6: Koukalko, jak můžeš být tak bezohledná?
7: Dobře, teď tedy budu plavat zas na opačnou stranu. Bez dechu zašeptala Koukalka, ale Fňukalka stejně naříká dál.
6: Koukalko, věř mi, že to není žádná zvláštní změna. Na mou duši, že ne. A ještě ke všemu ti to plavání jde nějak pořád hůř a hůř. To mléko tak divně houstne a mně se teď točí hlava zas na druhou stranu a vůbec je to celé tak strašlivě vyčerpávající.
7: Zívá Fňukalka a zčista jasna usnula. Když se probudila, zjistila, že sedí v díži na hroudě másla a vedle spala Koukalka.
6: Asi tím plaváním utloukla z mléka máslo,
7: pomyslela si Fňukalka a hned dostala na Koukalku zlost.
6: Vydaj. Ne, aby mě hned vzbudila v té chvíli, kdy jsme konečně mohli utéct. Kde pak? Klidně si tady usne.
7: Fňukalka zatřásla Koukalkou a houkla na ní.
6: Vstávej, jsme zachráněné. Co na mě mžouráš? Ani mi nepoděkuješ, že jsem ti o tom řekla? Tak to už tedy nebudeme, kamarádky.
7: Ne, šeptla Koukalka unaveně. Už ne. A pak hopsali domů každá jinou cestou. Tak tohle vyprávění jsem si vyslechl dnes u rybníka. A představte si, žáby se tam ještě teď hádají, která z těch dvou malých žabek byla v právu.
8: No, já to vím. A vy to jistě víte taky. Dobrou noc.

0: následuje rada 12.
1: Podle peří poznáš ptáka, podle řeči
2: nezdvořáka.
1: Neboli nevychovance, žano, což znamená, že slušně vychovaný člověk si dává pozor na jazyk.
2: Aby se do něj nekousel.
1: To by se kousal do jazyka pořád, ale když si nedá pozor, ujede mu pusa.
2: A kousne se třeba do nohy, no, žano.
1: Ošklivě se uřekne.
2: Ořekne.
1: No, to mám na mysli, jako že mu něco uklouzne, co slušný člověk vyslovit nemá.
2: Aha, nějaké neslušné slovo, že ano.
0: Ale tak prosím tě, tak nejenom neslušné slovo, Máničko, třeba jízlivost nebo posměšek, no.
1: Ano, to jste řekla správně, paní Kateřino. A já bych jenom doplnil, i vadu řeči přehlížíš úplně. Nevšímáš si ji, nezmíníš se o ní, rozumíš? Protože víš proč, Máničko? I tím cokoliv tele mám.
2: Já vám nerozuměla, pane Spejble.
1: No vidíš.
0: No, protože pan Spejble chtěl naznačit, jak se nemá mluvit.
1: Ano.
0: Nebrumlat.
1: No, nešeptat.
2: Mluvit jasně!
0: Ale také nekřičet, hurvínku. Mluvit se má jasně a zřetelně. Zvláštní kapitolou je slušné vyjádření nesouhlasu.
1: Ano. Příklad, Hurvajs. Viděl jsi paní Kateřinu na balkóně a Mánička prohlásí, že bábinka není doma. No, co jí řekneš?
2: Nelží, dívko.
1: Tím ji urazíš.
2: Aha, tak tedy cancáš, Máni.
1: Ale ne, opíšeš to pomocí slov domnívat se a omyl. A jak?
2: Jsi na omylu, Máni. Bábinka se jenom domnívá, že není doma.
1: Mango, ty se domníváš.
2: Že babinka je na omylu?
3: Kde pán, kurvinku, já jsem na omylu. Babinka je na balkóně, ty jsi na chodbě a domníváš se.
2: A co se domnívám?
3: Dománka, no co? No co? Co se vlastně hudvínek domnívá, pane Spejble? Nějak se nám to zamotalo.
0: Protože pletete páté přes deváté. Hudvínek řekne, domnívám se, že jsi na omylu, Máničko. A tím ti slušně řekne, že ti nevěří.
1: A další věc, Hurvajs, když se mnou mluvíš, stojíš ode mě asi na dosah ruky a koukáš,
2: aby nějakou neslíznul.
1: No to taky. Ale koukáš mi do očí, někde co lítá. A když s tebou mluvím já, neskáčeš mi
2: po kuří moku.
1: Do řeči, šmankoté. Skákat do řeči je veliká nevychovanost. Tak veliká jako... Počkej, to si hned vyzkouším. Co při telefonování, Máničko?
3: Prosím, při telefonování mluvím do telefonu.
1: Jo, no určitě. Budeš tvrdlikat. To se ví, že mluvíš. Ale co řekneš nejdřív?
3: Halo.
1: Ne, představíš se.
3: Svým jménem, že ano.
1: No čím jiným? To se ví, že neřekneš, kolik vážíš. A proč?
3: Protože já si svou váhu nepamatuju a než bych se zvážila, tak...
1: No to se neptám, to... ale podle toho tvého halo volající nepozná, kdo je u telefonu.
3: No, když já zvedla telefon, tak kdo asi?
1: Ale on tě nevidí, proto mu rovnou řekneš...
3: Že já? No, co bych se tím tajila, že ano?
1: No dobře, svoje jméno mu řekneš, žádné halo.
0: Protože to by byla ztráta času a telefonovat se má stručně. Jinak se zachovávají podobné zásady jako při normálním hovoru.
2: Jak mám tatílovi koukat do očí, když mu telefonu, vystrčím hlavu z telefonu nebo co?
3: Ale vůbec ne. Pan Spejbl musí stát vedle tebe, když mu telefonuješ.
0: Co to plácáte? Podobné zásady, pokud jde o vyjadřování.
2: Aha.
1: A tím jsme probrali všechna základní pravidla abecedy slušného chování.
0: Takže teď už se snad nebudeš ptát, co to znamená chovat se slušně, hurvinku.
2: Teď už to vím.
3: No, teď už to víme.
2: Teď už víme, jak se chovat.
3: Nestačí však znalosti.
2: Musíme tež dodržovat
3: abecedu slušnosti. A vy taky, děti.
4: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Pelandok soudí druhý případ. Kdysi se stalo, že jakýsi kupec přišel k jeho výsosti králi Sulajmánovi a přednesl mu svůj případ. Prosím o odpuštění, veličenstvo, o tisícero odpuštění. Vedle mé kuchyně bydleli dvě děti, byli to sirotci. Po celou dobu nic nejedli, jenom vdechovali vůni z mého jídla. Ze všech moučných i masitých pokrmů, které vařil můj kuchař. Když z toho vyrostli, chtějí se z blízkosti mé kuchyně odstěhovat a já chci poprosit vaši výsost, vládče světa, abyste určil cenu vůně z mých jídel. Když král vyslechl slova chamtivého kupce, chvíli přemýšlel a uvažoval nad žalobou. Potom řekl svému prvnímu ministrovi, hodnostářům a všem učencům a mudrcům, co byli přítomni v poradní síni. Páni vezíři, ministři, vojevůdcové a všichni podaní, co jste zde na poradním shromáždění, kdo z vás by dovedl rozsoudit tento případ mezi kupcem a sirotky, tomu udělím vysoký úřad. V celém shromáždění se však nenašel nikdo. A ani sám vládce, ať si lámal hlavu sebe víc, nedovedl spor rozhodnout. Proto přikázal svému vojevůdci Šakalovi, aby zavolal jeho ctihodnost soudce pralesa Pelandoka, ať případ rozsoudí. Šakal ho šel hledat po všech koutech džungle, až našel jelínka, jak ohryzává mladé výhonky bambusu. Pelandok vyslechl Šakala a rychle se vydal na cestu k soudnímu dvoru. Když král viděl, že Pelandok přichází, pozdravil ho a vyzval ho, aby usedl na soudcovskou stolici a případ vyřešil. Když Pelandok zasedl na určené místo, vyprávěl mu vládce celý příběh od začátku do konce. Jeho ctihodnost Pelandok se jenom spokojeně pousmál a potom uctivě pravil. Prosím o odpuštění, vaše veličenstvo, vládče světa, ale z vaší milosti a laskavosti nejvznešenější výsosti bych rád zaplatil a vyrovnal všechny dluhy sirotků kupcovi hned tady, na tomto poradním shromáždění. Jenom bych prosil přesně sestavit a vypočítat částku, kterou ubozí sirotci váženému kupci dluží. Když vládce, kupec a hodnostáři přítomní na poradním shromáždění tato slova vyslechli, navrhli. Myslíme si, že děti by měly zaplatit za vůni jídel 1000 stříbrných. I král s touto částkou souhlasil. Jeho ctihodnost, soudce pralesa, se hluboce uklonil jeho výsosti a řekl. Když to je podle vašeho názoru přiměřené, nechť se tak stane. Prosím však vaši výsost, aby mě milostivě ráčila půjčit 1000 stříbrných, které i hned po skončení procesu vrátím. Král Sulajman souhlasil a přikázal svému strážci pokladu, aby přinesl požadované peníze. Pelandok se stříbrňáky odešel do vedlejší komnaty a odtamtud zavolal. Kupče, vezmi si nyní částku, kterou ti zaplatím za sirotky. Tady jsou 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 300, 400 tisíc. Stříbrňáky zvonili, jak je Pelandok spouštěl z výše na stůl, až všem zaléhalo v uších. Když odpočítal 1000 stříbrných, vrátil se do zasedacího sálu a položil pytlík s penězi k nohám krále Sulajmána. Pelandoku, jaký význam mělo to, co si právě udělal? Dělínek uctivě odpověděl. Prosím o odpuštění. Tisíceré odpuštění, veličenstvo, ale nyní je spor mezi kupcem a sirotky vyřízený. Děti už nedluží obchodníkovi ani minci, protože dostal přiměřeně zaplaceno. Kupec je totiž žaloval, že vyrostli a zesílili tím, že čichali jen vůni moučných a masitých jídel, které vařil jeho kuchař. Nyní kupec získal velké bohatství, štěstí a spokojenost, slávu a čest tím, že slyšel cinkat stříbrňáky, které jsem právě přepočítal. Mohli je počítat ušima, stejně jako děti jedli jeho jídla nosem. Podle mého názoru to je naprosto spravedlivé. Král pochopil počínání Pelandoka a nakázal prvnímu ministrovi, aby rozsudek sdělil hodnostářům, podaným a vojsku. Lakomý kupec odešel ze dvora s obrovskou hanbou. Pověst o moudrosti a bystrosti Pelandoka opět vzrostla a rozšířila se po celé džungli, která jej pak uznala za svého panovníka, šejka, vládce pralesa.

0: trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte?
0: Utrhl se na panenku a Emanuela.
1: Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp. Chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: ochasníku, který sloužil v pekle. Byl jednou chlapec sirotek, říkali mu Jiřík. Tatíčka zabilo mu dřevo v lese, mamička potom v bídě a soužení žila, až dožila. Tenkrát bylo chlapci 7 let. A zůstal on sám ve světě, jako v poli planá hruška. Sedlák ze sousedního statku vzal z útrpnosti chlapce k sobě, ale hrubě se o něho nestaral. Dal mu husy pást a když byl Jiřík větší, udělal z něho pasáka dobytka a později čeladína. Ale dobře se Jiříkovi nevedlo. Sedlák byl skoupý až běda. Tak Jiřík často ohladu býval a v rozedraných šatech chodil i ve svátek. O platu, jaký patří čeledínovi, ani řeči. A tak, když Jiříkovi docházel 20. rok, řekl on si, věru jsem té bídy dost zakusil, už tady neostanu. Pravda, sedlák se mě za mlada ujal, ale to už jsem mu odsloužil. Půjdu já do světa hledat štěstí. Sebral se a šel. Ale štěstí je vzácná květinka. Kdo ji hledá, často marně hledá, nenajde. Tak Jiřík dlouho chodil, širé kraje procházel, ale o štěstí nezavadil. Ptal se po službě a nikde žádné nenašel. Jednoho dne přišel ke dvorci na samotě. V otevřených vratech hospodáře uviděl a hned zase prosil o práci. Ale hospodář, kdo ví, proč byl rozezlený, ani slyšet ho nechtěl, ať prý si jde po svých. Ach, pan táto, povídá Jiřík, slitujte se, za stravu budu vám dělat, jen mě tu nechte. Hospodář byl mrzutý, utrhl se na Jiříka, táhni k čertu. A vrata před ním přibouchl. Smutně bral se chasník ode dvorce. Lítostí mu slzy vyhrkly. Silnici se ubíral, kam ho nohy nesly, ani neviděl na cestu. Za chvíli div se nedostal pod kopyta koně, který tamtudy s jezdcem uháněl. Kůň se vzepjal, skočil stranou a pán zlostně zavolal. Nemůžeš-li z cesty uhnout, hlupáku? Jiřík jako ze sna vytržený chtěl něco povědět, ale pán už křikl, jdi k čertu. Dal koni ostruhy a hnal se dál. To už druhý dnes k čertu mě posílá, povídá si Jiřík. Věru, že bych se k němu na službu vydal, jen kdybych věděl, kudy se tam dostanu. Jistě by ta služba nebyla tak zlá, jako je moje bída. Když bylo na večer, došel Jiřík do hustého lesa. Silnice se tím lesem táhla, konce neměla. Stmívalo se valem, tma mezi stromy houstla, na silnici vystupovala. Jiřík sotva že viděl na cestu. Za chvíli slyší za sebou koňský dusot a hrčení vozu. Stoupne ku kraji silnice a v šeru hledí, černý kočár jede, pár koní statných zapřaženo, ale kočího nebylo. V kočáře seděl pán, sám otěže držel v ruce. Jak spatřil u cesty Jiříka, hned zastavil a ptá se ho, kam jede. Službu hledat, vzácný pane, povídá Jiřík. A pán hned vybízí, pojď ke mně do služby, nebudeš litovat. Jiřík hned přisvědčil, že by šel sloužit. Pán ho pobídl do kočáru a jeli. Pořád se hustým lesem táhla silnice, až přijeli do pusté krajiny. skály a rokle divoké tam byly a po lidech ani stopy. Konečně přijel kočár k nějaké bráně tmavé mezi skalami a koně zastavili. Už jsme doma, povídá pán. Vrata se otevřela a Jiřík viděl, že je v pekle. Ale byl kurážný, nedal na sobě strachu znát a kráčel za pánem. Přišli do velkých síní klenutých, kde v řadách černé kotle stály, pod nimi plápolala výheň pekelná. Tmavé postavy míhaly se kolem ohňů, přikládali pilné štěpiny smolného dříví. Pán zavedl Jiříka do jedné takové síně, na řadu kotlů ukázal a pravil: tu je tvoje práce, přikládej pilně a o jiné se nestarej. Až vysloužíš, zaplatím dobře. A tak Jiřík našel službu. Chodil kolem kotlů, smolným dřívím oheň živil. Byl on tam v jedné té síni, jeden čert starý u kotlů a také tam přikládal. Ale hnáty už mu dobře nesloužily a tak ho Jiříkovi bylo líto. Přikládal sám za dva a čertovi jen říkal, aby si odpočinul. Starý byl rád a povídá: že jsi mi tak ulehčil, poradím ti. Až vysloužíš a pán se tě bude ptát, co chceš, nic jiného nežádej, než tu malou kabelu koženou, kterou má u pasu. Bude ti dávat pytle zlata, jen abys ji nechtěl, ale ty jináč nedej a stůj na svém. Tak bylo. 7 let přešlo, ani Jiřík nevěděl. A po 7 letech přijde pán. Jiříka pochválí za věrnou službu a povídá: pověz, jak tě odměním? A Jiřík na to: dejte mi tu kabelu, kterou máte u pasu. Pán nechtěl. Sliboval Jiříkovi pytle zlata, potom 2 dával i 3. Jiřík byl stálý, jen kabelu chtěl a nic jiného. Konečně pán povídá: tu ji máš tedy, abys věděl, jaká ta kabela. Když ji otevřeš, obrátíš a zatřeseš, začnou se z ní dukáty sypat. Jiřík vzal kabelu, poděkoval, rozloučil se s pánem a chtěl jít. Pán ještě povídá, že jsi tu 7 let u nás byl, tvář tvoje při ohni osmahla a lidem se líbit nebudeš. Ale nic si z toho nedělej. Až bude potřeba, zbavím tě toho. A kdybys někdy se mnou chtěl mluvit, zatoč kabelou v povětří. Přijdu. Vyprovodil Jiříka z pekla a ten kráčel vesele do světa. Lidé se mu sice vyhýbali, byl černý jako čert, ale z toho on si nic nedělal. Vytřepal dukátů dost z kabely, vystavil si pěkný zámek a tam byl dobře živ. Byl v té zemi starý kníže. Ten měl 3 dcery. 2 z nich byly velké marnotratnice, všechno chtěli mít nejkrásnější, šatů hedvábných, stříbrem a zlatem pošívaných, plné almary, hromady šperků, všeho nejdražšího hojnost. Na to otcovi peníze brzo nestačily a chudák kníže s hrůzou viděl, že je na dně svého bohatství. Všechny statky byly zastaveny, hrozilo knížeti, že mu prodají knížectví. Ale dcery se neumoudřily, jinak nedali, než že musí být na jejich zábavy peněz dost, vem kde vem. Kníže svým dcerám ničeho odepříti nedovedl a tak se staral, kde by sehnal peníze. Zvěděl on, že si v té zemi cizí pán zámek vystavěl na div krásný a že má také peněz nespočítaných. Ten by mi mohl pomoci, pomyslel si kníže a hned jej k sobě pozval. Jiřík přijel v krásném kočáře, dva páry běloušů a kočí a lokaj samé zlato. Kníže Jiříka pěkně uvítal, k hostině jej pozval a při ní seděli také dcery knížecí. Po hostině zavedl kníže Jiříka do svého pokoje, posadil ho k sobě a všechno mu vypověděl. Že slyšel o Jiříkovi, jaký je bohatý a snad, že by pomohl. Jiřík, kterému se při hostině princezny líbily, povídá knížeti: dejte mi jednu ze svých dcer za manželku a já vám pomohu. Povězte jim, co jsme spolu jednali. Pozejtří přijdu pro odpověď. Potom Jiřík odejel a kníže šel dcerám povědět, co vyjednal. Milé dcery, povídá, nezbývá, než aby některá z vás do toho kyselého jablka kousla. Vím, že není on krásný, ale zdá se hodný a bohatství má veliké. Ta první povídá, hleda bych rozumu pozbyla, abych si vzala takového šeredu. A druhá na to, říkáte, otče, že ženich není krásný? Třeba by byl nehezký, jen kdyby tak černý nebyl. Vždyť on je ve tvářích zrovna jako čert z pekla. Za nic na světě bych takového muže nechtěla. Hambou bych se propadla. Kníže zarmoucený obrátil se k dceři nejmladší. Ta byla jiná než sestry, hodná a tichá. Učiněná dobrota. Co ty, má drahá? Ani ty nechceš otce vysvobodit z bídy a hamby? Ptá se jí. Ach, tatíčku, bojím se ho. Takový je ošklivý. Ale z lásky k vám si ho vezmu. Když přijel Jiřík na pozejtří pro odpověď, kníže přivedl dceru nejmladší, že bude jeho. Hodná princezna Milina Jiříkali otřásla se hrůzou, když svému ženichovi ve tvář pohlédla, ale přemohla se a podala mu ruku. Hned smluvili, že bude svatba za 3 neděle, aby se všechno náležitě schystalo. Jiřík poslal knížeti 2 vozy plné pytlů peněz, aby bylo na výbavu a na hostinu. Všecko se na kvap strojilo, ale nádherně. Jen obě sestry marnotratné se zlobily. Ani na svatbu nepůjdem, ta hamba, takový šereda. Lidé se budou smát, tak říkali. Milina byla tichá, ale potají si přec často zaplakala. Jiřík dobře pozoroval, že nevěstu něco trápí, a dobře také uhádl, co. Vzpomněl si na slova čertova. Zašel za zámek do lesa a zatočil kabelou v povětří. Černý pán hned tu byl a ptá se, co mu Jiřík chce. A Jiřík povídá, slyšíš-li, mám se oženit s knížecí dcerou a trápí ji, že jsem takový nepohledný. Slíbil jsi mi, že pomůžeš, budu-li chtít. Pomoz tedy. Pojď, povídá čert. Uchopil Jiříka v pase a vyletěl s ním do povětří. Letěli dlouho, až čert snesl se na pusté místo mezi skalami. Tam blýskala se malá studánka křišťálová. Umyj se tu, řekl čert. Jiřík tak učinil. A čert ho odnesl zase nazpátek. Když přišel den svatby, Milina byla chudáček všecka utrápená. Pod závojem slzy se řinuly. V tom najednou před zámkem hluk se strhl, slávy volání, vůz šestispřežní zahrčel a v malé chvilce ženich vstupoval v nádherném průvodu do zámku. Ale jaký byl úžas Milinin, když Jiřík do sálu vešel. Tvář jeho byla bílá. Nevěsta nemohla ho poznat, až na ní promluvil. Byla z toho velká radost a hned jeli do kostela. Obě starší princezny v skutku na svatbu nešly. Stály v knížecí zahradě, kolem ní svatební průvod se bral. Dychtivě čekali, jaká bude podívaná. Ale div úžasem domdlob nepadly, když v kočáře vedle Miliny uviděli krásného ženicha, zářící a usměvavé tváře. Jak průvod přejel, náhle princeznám někdo na ramena ruce položil, ohlédli se a spatřili před sebou čerta. Šklebil se na ně a povídá: "No, krasotinky moje, černého ženicha se vám nechtělo. Což kdybych já teď jednu z vás si vzal a druhé v pekle našeho ženicha?" Obě padly na kolena a prosili čerta, aby je nechal. Čert se zachechtal: "Říkala z vás jedna, že by se hanbou propadla. Tak se stane." Uchvátil čert obě princezny za ruce, zadupal a hned se země otevřela a pohltila obě nezdárné princezny. Šli tam, kam už je dávno lidé posílali. Do pekel.
1: Krtek a parapličko. Cestovat chodbičkami v podzemí je jako napínavá hra. Krtek totiž nikdy předem neví, kam ho zavedou. Jestli vykoukne na hřišti, nebo v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně mezi tulipány. A tentokrát...
2: Já tady jsem ještě nebyl.
1: Rozhlížel se kolem dokola a moc se mu tu líbilo. Tolik věcí na jedné hromadě a jedna hezčí než druhá. Malované džbánky, korálky a starý mlýnek na kávu. Rourou od kamen se dalo prolézt jako tunelem. A pérové matrace, to je přece trampolína. Teprve, když se Krtek do sytosti vydováděl, všiml si, že tu cosi nehraje. Ani jedna z těch krásných věcí nebyla celá. Byla otlučená, děravá, sprohýbaná, zkrátka rozbitá. A právě proto skončila tady, na smetišti, na skládce.
2: To pak se nic nedá spravit, to by se na to podíval.
1: Krtek si mezi rozbitými věcmi vyhlídl pruhované parapličko a dal se do práce. Sprohýbané dráty narovnal, látku přes ně přetáhl, vypnul a pořádně jí k drátům přivázal. Nos se u toho zapotil, ale nebylo to zbytečné. Paraplíčko najednou vypadalo zase jako nové. Však se taky Krtkovi za to odvděčilo. Když zafoukal vítr, plulo s Krtkem povětřím jako vzducholoď. A když vítr foukat přestal, snášelo se k zemi jako padáče.

Krtek byl nadšením celý pryč. Krtku, pozor, dívej se, kam padáš. Zaštěbetali do Krtkova radování tři ptačí bráškové. A bylo to varování v pravý čas. Krtek přistával rovnou do potoka. Prout

0: tři ptačí bráškové ochotně nastoupili, přidali se i žabky, okounějící u břehu, a nejspíš by se jim lodičkový výlet náramně vydařil, kdyby... Kdyby nejmladší z ptačích brášků neměl ten hloupý nápad, že klovne do knoflíku na rukojeti paraplíčka. Klovl a paraplíčko sklaplo. Co jiného mohlo dělat? Bylo totiž odjakživa naučené, že se tímhle knoflíkem zavírá. A žádné zavřené paraplíčko už nemůže dělat loď. Rychle klesá, klesá ke dnu. Tři ptačí bráškové se leknutím rozprchli na všechny strany. Krtek se však rozhodl zachránit pruhované paraplíčko stůj co stůj. I žabky mu vydatně pomáhaly. Na neštěstí však vším tím povykem až vploucháním probudili pod břehem kapra Jikrnáče. Byl to dobrák od kosti, ale měl nemožný kapří zvyk. Sotva prutře oči, honem honem něco spolknout, honem honem něco sníst. Chňapl po paraplíčku a v mžiku z kapří uslintané tlamy koukala jen rukojeť.
1: Co teď?
0: Krtek samu sebou paraplíčko bránil, nechtěl je dát. A jak se o ně s kaprem tahali, cvakl knoflík, kterým se otevřené paraplíčko zavírá. Ono to však platí i naopak. Zavřené paraplíčko se v kapřím těle otevřelo. A kapr najednou vypadal jako podivná cizokrajná ryba. Velice se tím vyděsil. Začal rejdit jako bez rozumu od břehu ke břehu, tam a sem, až konečně narazil o kámen.

0: Cvak!
1: Udělal knoflík na rukojeti a paraplíčko se poslušně zavřelo. A kapr je z chutí vyplivl. A už víckrát o žádném parapleti nechtěl ani slyšet. Za to krtek? S tím se samou radostí zatočil svět.
2: Paraplíčko!

0: Vylovil paraplíčko z potoka, prohlídl je, jestli si neublížil, a radoval se jako, no, jako krtek, když dostane zpátky svou nejmilejší věc. Pruhované paraplíčko, které vlastnoručně spravil a které se mu za to odvděčuje, protože si dovede moc krásně hrát. Tentokrát se rukojetí chytilo stromu a udělalo krtkovi houpačku. Nejdřív se spolu houpali na nizonké větvi, pak na vyšší větvi, až nakonec na té nejvyšší. Odtud byl rozhled panečku, až na zelenou loučku za vsí. Ale, co pak se to tam děje?
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Uprostřed zelené louky za vsí, věřte, nevěřte, stálo pruhované paraple. Jakoby tomu krtkovu z oka vypadlo. Jenomže bylo veliké, velikánské. A pod tím velikým parapletem pán v placaté čepici prodával melouny.
2: Kupte si melouny.

0: koupí. Mám nejlepší melouny na světě.
1: Krájel je melounovým nožem na úhledné dílky, za korunu, za dvě, za deset a dětí kolem něho bylo jako smetí. A všechny si kupovali zelené půlměsíčky s červenou dužinou a všechny si náramně pochutnávali.
2: Ach, mít taky takový krám, aby si tam ke mně kamarádi mohli chodit pro meloun.
1: Krtek počkal, až pán v placaté čepici pod velikým parapletem zůstal na chvíli sám. A pak se k němu nesměle přiloudal.
2: Podívejte, pane, mám stejné paraple jako vy.
3: Prodavače melounů to rozesmálo. Máš stejné paraple, ale nemáš melouny, viď? Tak pojď, Krtku, já ti jeden dám.
1: Což byl úplně nejlepší nápad. Zvlášť, když mu pán v placaté čepici půjčil taky melounový nůž, kterým si Krtek mohl meloun rozkrájet na zelené půlměsíčky s červenou dužinou. Odnesl si dílky melounů pod své paraplíčko, pěkně je srovnal do řady a pak už stačilo jenom pořádně zahvízdat, svolat kamarády.
2: Haló, kde jste, kdo? Mám pro vás překvapení.
1: A hostina mohla začít. V minutě tu byly tři ptačí drážkové i žabky z potoka. Dokonce přihopkal i zajíc, který na zelenou louku nikdy nechodil. Moc dobře totiž věděl, že tu za bukem číhává pejsek Brok. Postrach zajíců. Dneska však udělal výjimku a Krtkův meloun šel zajícovi k duhu. Jako myšce, jako Ježkovi, jako všem Krtkovým kamarádům. Jenomže pejsek Brok, postrach zajíců, byl na stráži ve dne v noci a na 100 honů ucítil každý zaječí chlup. A tak právě ve chvíli, kdy bylo hodování na zelené louce v nejlepším, hup, a skočil mezi zvířátka. Hup, a šel rovnou po zajíci. Zajíc však nebyl dnešní a upaloval do lesa, co mu nohy stačily. Možná by pejsek Brok zajíčka dohonil, ale ostatní mu schválně mátli stopu. Ježek a žabky a myška. Nejlíp se to však dařilo Krtkovi s pruhovaným paraplíčkem.
2: Hú, Broku, tady jsem.
1: A pejsek Brok se dal nachytat. Už tě mám, zaňafal vítězně. Odklopil paraplíčko, jenže marná sláva. Krtek se mezi tím stačil zahrabat a pod paraplíčkem zbyl jen kopeček hlíny. Když se pejsek Brok takhle spletl už nejmíň po desáté, mávl tlapou a radši to nechal být. S čumákem až u země odtáhl domů do vsi. A Krtek se svými kamarády? Ti se honem utíkali schovat podpruhované paraplíčko, protože právě začínalo pršet. Ale paraplíčko je ochrání. Na paraplíčko je spolehnutí. Inu, vlastnoručně spravená věc se každému odvděčí. A tím dneska končíme, Krtku. Tak se s posluchači pěkně rozluč.
2: Já vím, nemusíš mi napovídat. Ahoj, děti!
1: Ahoj všichni. A někdy možná naschledanou.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Sluníčko si vykoupalo zlaté paprsky v Rožmberku, vykulilo se na blankitně modrou oblohu a pomalinku začalo usrkávat rosu. Vodníci Stulík a Blatoušek se vydali hledat rybník, ve kterém by mohli hospodařit. Před nimi se rozprostíraly dva rybníky, Malý Tisí a Velký Tisí. Nejdřív okukovali ten menší, lemovaný Rákosím a Orobincem.
2: Pěkný je, což o to, ale pro dva vodníky malý, usoudili.
1: A tak obešli druhý rybník, Velký Tisí, který byl opravdu velký. I vodu okoštovali. Nad rybníkem poletovalo velikánské množství ptáků, kteří křičeli tak, že nebylo slyšet vlastního slova. Vypadalo to, že Velký Tisí vodního pána nemá. Po chvilce rozhodování se Blatoušek zeptal.
2: Tak co, berem nebo neberem? Stulík pokrčil rameny.
1: Najednou se z vody vynořil letitý vodník. Byl obrostlý žabincem, olepený ptačím peřím a buhlíčím ještě. Uši měl sklopené jako Bernardín a oči měl smutné. Taky Bernardíní. Stulík špitl. Neberem. Slušně pozdravili.
3: Kam pak?
1: Zeptal se vodník obrostlý žabincem.
4: Za vodou! Odpověděli oba hlasitě, aby přehlušili křik ptáků.
3: Nekřičte na mě, je to zbytečné, z toho řevu ptáků jsem hluchý jako poleno. Kdybych slyšel, nemohl bych ten křik vystát, umím dobře odezírat. Beru slova od pusy.
4: Hledáme místo, pečlivě vyslovovali.
3: I to se ví, čisto tady není. Ptáci moc nadělají.
4: Odezírá špatně, zakřičel Blatouškovi do ucha Stulík. Oba opakovali. Místo, místo.
1: Peřím olepený pokýval hlavou, jakože rozumí.
3: Pro jednoho by tady místo bylo.
4: Pro oba, zvolali kamarádi.
1: Vodník kroutil hlavou, že ne. V tom se ozvalo za jejich zády přeuctivé pozdravení. Na břehu stál bezuchý vodník. Právě ten, který přišel v boji o Rožmberk o ucho. Letitý vodník radostně plácl rukama do vody a zakřičel:
3: Toho beru, ten se mi líbí, nemá jedno ucho, na druhé rychle ohluchne.
1: Rozpřáhl do široka náruč a bezuchý štěstím bez sebe mu do té náruče skočil. Blatoušek se Stulíkem tedy šli o rybník dál. Vzali to kolem zlaté stoky, aby měli vodu stále v dohledu. U každého rybníka se ptali, jestli by nezískali místo. Dostalo se jim různých odpovědí.
5: Zeptejte se za 100 let.
1: Jindy se jim vysmáli. Sluníčko se pomalu chystalo do Hajan, když procházeli kolem bezedné bažiny, kolem které rostla tráva ostřice i ďablík bahení. Uprostřed byla jenom taková malá kalužinka s tmavou zelení žabince. Kdyby do kalužinky někdo vkročil, se zlou by se potázal, bláto by ho pohltilo. Za vodníky se najednou výhružně ozvalo:
3: peníze nebo peklo.
1: Kde se vzal, tu se vzal, stál za jejich zády čert. V tom kraji se kdysi čerti vyskytovali, ale nikdy se jim příliš nevedlo. Lidé tam bývali dobří a čerti neměli koho nosit do pekla. Někteří z nich se vrátili, odkud přišli, jiní odtáhli jinam, kde bylo víc hříšníků. Jenom tenhle jeden jediný čert zapomněl cestu do pekel a proto se potuloval po kraji a páchal loupežná přepadení. Okrádal kde koho. I křepelce ukradl 5 peněz. Co nakradl, měnil za kořalku. Lidé mu říkali chlastoděs. Děsil je a dělal peklo na zemi. Báli se ho, ale jak ho poslat do horoucích pekel, nevěděli. A tak rádi by to udělali. Čert chlastoděs koulel krvavýma očima. Táhla z něho kořalka a děs.
3: Peníze nebo peklo,
1: opakoval ještě výhružněji.
2: My peníze nemáme, zakuktal Blatoušek.
3: Roztrhám vás, rozsupuju a v pekle usmažím,
1: vyhrožoval čert a kopytem kopl Blatouška do kolena. Ten se skácel na zem, úpěl bolestí a dostal třasavku. Za to Stulík dostal nápad.
6: Před chvílí tudy běžel loupežník s okovanou truhlicí a schoval ji tady v té kaluži.
1: Čert chtěl chvilku přemýšlet, jestli to není nějaký chyták, ale protože neměl čím přemýšlet, vyrazil přímo k bažině. Začal chamtivě hrabat v blátě a ani přitom nespozoroval, že se propadá. Když to zjistil, nemohl už ven. Bahno se za ním zavřelo a když dobublalo, udělal na kalužince rezavý brouk vodomil, kříž. Čert se jistě propadl do horoucích pekel. Bylo to k dobrému všem lidem v úkol. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby právě Stulík s Blatouškem nebyli tenkrát u bezedné bažiny. Oba vodníci pokračovali v cestě, ale Blatoušek kulhal. Každou chvíli zaúpěl bolestí, jinou kopanec čertovým kopytem bolí dvojnásob. Když se krajina zahalila tmou, ponořili se do zlaté stoky, v tůňce se k sobě stulili a Blatoušek ho řekoval.
2: Mám už toho plahočení pokrk. Každý rybník má svého vodníka a pro nás není žádný napuštěný. Vzal bych i nějaký nebesáček.
1: Stulík nad tou nerozumnou řečí kroutil hlavou.
6: V nebesáku jsem byl. Nemá žádný přítok, je odkázaný na déšť. Nenapršelo, vyschl a já zůstal na holičkách. Nebesák neberu ani náhodou.
2: Když myslíš, Stulíku?
6: Mysli také, Blatoušku.
2: Jenomže já už jsem z toho vandrování celý ucabrtaný.
1: Začal Blatoušek natahovat moldánky. Aby nespustil stavidlo slziček, začal ho Stulík konejšit.
3: Za lesem je rybníček a v něm plno rybiček. Kapři, jak se patří, naháči i šupináči, mlíčňáci a jikrnáči. Cejni, líni, okouni, co jen líně okouní. A v rybníčku Blatoušek šeptá rybám do oušek.
1: Blatouškovi se to tak líbilo, že pohladil Stulíka po jeho třech zrzavých vousech a popřál
2: dobrou noc.

0: teď budou vysílat hajaju a to je moje.
1: No, to si celá ty, to je moje, to je moje. Že já se musím pekelně soustředit, to je ti jedno.
2: Ale jedno mi to není.
0: A když já bych ho chtěla poslouchat právě teď, a dej to rádio víc.
1: Proč právě teď, když já se potřebuju pekelně soustředit taky právě teď?
2: A na co se, Horvínku, tak pekelně soustředováváš?
1: Myslím tě, to je otázka, na co? Na co?
2: No, na co?
1: No, vidíš, na co? Teď si nemůžu vzpomenout.
2: To muselo být, Horvínku, něco moc geniálního, když si najednou nemůžeš vzpomenout.
1: To je tím, že mě pořád ručíš. Jak já se potom můžu pekelně soustředit?
2: No, takže teď, když si stejně nemůžeš vzpomenout, můžu toho hajaju poslouchat, Hurvinku.
1: Můžeš, Máni.
2: Jo.
1: Ale musíš mi slíbit, že pak už mě nebudeš rušit.
2: Nebudu, Hurvinku, nebudu. Do příštího hajaje.

0: taťulínku, ty už seš tady.
1: Dobrý den, pane Spejble.
2: Dobrý den, děti. Co pak děláte? Hrajete si?
1: Ne, my si prosím nehrajeme. My chceme upéct dort.
2: Upéct dort, říkáš, Maňko? No tak to se mi líbí. Hned se podívám, jestli máme doma všechno, co je potřeba.
1: A to ne, to...
0: Já tedy nechci srážet tvoji iniciativu, milý otče, ale asi všechno doma mít nebudeme.
1: To nebudeme.
2: Jak to nebudeme?
1: To nebudeme, no, nebudeme. Spejble, to ne.
2: My máme doma třeba i to, co netřeba.
0: Pane, tohle, tati, to ne. To nebudeme mít.
2: Jen pěkně říkejte, co máte v receptu, no?
1: No tak, když jinak, pane Spejble, nedáte...
2: Nedám, Maničko, no tak povídej.
1: Já začnu.
2: No začni.
1: No tak... Potřebujeme vajíčka, oříšky, med, smetanu.
0: Máni, nezapomeň na tu myš.
1: Jo, myš.
2: Pro pána krále, na co potřebujete myš?
0: No přece do toho dortu.
1: Do dortu.
2: Panenko, skákavá myš do dortu?
0: Simano.
2: A co si ryčky? Ty by se vám nehodili?
1: No jo.
0: A víš, že jo, taťuldo.
2: No. Cože?
0: No. Teda, taťulinko, ty jsi hlavička.
2: Sirečky do dortu?
1: No.
0: Jmenujeme tě velitém kuchyně. Kdo je pro?
1: Já.
0: Prosím, všechny dva hlasy jsou pro. Jeden se zdržel hlasování.
2: Prosím tě, a kdo pak?
0: No přece žery.
1: No, prosím, on tady není, protože hlídá venku toho psa.
2: Jakého psa, Máničko?
0: Přece toho, co mu chceme upéct ten dort.
1: Ne.
0: Já mu dám a ten dort mu upečem z té nejhrubší mouky a opepříme to.
1: Ano.
0: A očistekujeme to.
1: Ano.
0: A ocibulíme to.
1: A... No, a příšerně to osolíme.
2: Tak dost.
1: Ha?
2: Konečně vám trochu rozumím. Vy jste četli povídání o pejskovi a kočičce, jak pekli dort,
1: no,
2: co?
1: Ano.
0: No to ano.
2: Ale mě teď nejvíc zajímá, kde jste vlastně nechali Žerika.
1: Přece u toho psa. U toho, co mu chceme upéct ten dort.
2: A co pak vám ten pes udělal? Co vám udělal, že ho teď musí chudáček Žeriček hlídat?
0: Sežral nám Jumbo.
1: Jumbo, no.
2: Jumbo?
0: Ano.
2: Tak se přece jmenuje ten slon v zoologické zahradě. No to bych rád viděl psa, který by ho dokázal sežrát.
1: Ale ne. To ne slona, Jumbo. Možná by nesežral. Ale moje Jumbo spolknul i se Špejlí.
0: Ten měl tatí hubu jako v chodometra.
1: Jo.
2: Cože?
0: A ještě potom Máničce olízl brejle, takže neviděla. A jak neviděla, tak mě vyrazila z ruky moje Jumbo.
1: No a ten pes ho také sežral i se Špejlí.
2: Tak jestli vám dobře rozumím, tak Jumbo to je... Jumbo je takové to...
0: Cuc na kládě v čokoládě.
1: No to.
2: Jo, tohle.
1: No.
0: A ono to do toho psa padalo jak do rokle, tatí. A proto my teď musíme vykonat dílo pomsty.
1: Ano.
0: Máni, jdeme péct ten dort a ať se třese psisko nenažrané, protivné a chlupaté.
1: No jo, no, když nám ale hurvínku chybí do toho dortu, ještě ta myš, ta husí hlava a taky bušty.
2: Bušty nedám. Bušty nedám, ty jsou Žerikovi.
1: Ale no,
2: vykonává pro vás těžkou strážní službu a vy byste ho připravili o dobrotu.
1: No, on by nám to Žeriček odpustil. Veď, Hurvínku?
0: To se ví, nám. Přece se pro pár buštů nezblázní.
2: Hleme se, koukejme se. Tak Žerik se pro pár buštů nezblázní a vy byste za jedno Jumbo, za jedno jediný Jumbo...
0: Za dvě, taťulínku, za dvě.
1: Za dvě, no.
2: I kdyby to bylo za čtyři, tak byste měli mít víc rozumu než ten pejsek.
1: Ale no,
2: Žano.
0: Máně, drž mě. Já padám. On řekne pejsek.
1: Co?
0: Ten, kdyby neštěkal, tak bych si myslel, že je to tele, tatí.
1: No, to já bych si to, prosím, také myslela.
0: Veď, Máni.
1: No. Jak to ale teď uděláme s tím dortem?
2: Jako velitel kuchyně se ujímám velení a ten dort upeču.
1: Ano?
0: Vážně, tatí?
2: Ano, ale ne pro toho pejska.
0: Tak pro koho, tatí?
2: No, když se vám stala taková nenahraditelná ztráta, tak pro vás a pro Žerika.
1: A vy si myslíte, pane Spejble, že máme tomu psisku odpustit?
2: Já si myslím, že takový pes to má těžké, Máničko.
1: Jak to?
2: Má rád Jumbo jako vy, ale do krámu nesmí. Říct si o to neumí.
0: Je,
2: Čemu se směješ?
0: Já jsem si jen představil, taťulko, jak by paní pokladní v naší samoobsluze spadla pod pokladnu, kdyby takový bednoidní hafan blafnul do ouška, že chce jumbo.
1: No.
2: Takže já si myslím, Hurvínku, že se pomsta odkládá.
1: Moment! A co Žeriček? Ten je ještě ve službě.
0: Víš, Máni, já si stejně myslím, že Žerik si už dávno s tím polikačem jumba hraje někde okolo patníku na babu. No, co jsem říkal?
1: Je to pravda.
2: Já si to, Hurvínku, teď už myslím také. On náš Žerik je...
0: Je zkrátka náš Žerik.

0: Adámku, metr.
1: Jo.
0: Tak dělej. Dík.
2: Prosím.
0: Ty jsi tady?
2: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
0: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
2: Jak se hýbe kopretina.
0: Aha.
2: Jeníku, jaké je to být naživu?
0: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
2: Je mi pořád smutno.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Hýlík a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hýlík ze včerejška přece.
5: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
4: Hýlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
5: Ale ne na dveře.
4: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané lycháče.
5: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
4: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
5: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
4: Že jo? Souhlasil Hýlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se lidi ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
5: To se ani nedivím.
4: Jenže vy jste jinej, zvolal Hýlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou.
5: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hýlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit. A pak ho napadlo, poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
4: To neřešte, odpověděl Hýlí chlapácky. Já se pohlínu jinde, to za prvý. A za druhý máme zásoby. Každej lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
5: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
4: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout. Jako já. Hýlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za skynou kuchyně slyšel i pan Vavřinec. Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
5: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že kamarádi se musí vidět. A můžeš mi říkat Egone.
4: Kamarádi! Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
5: Už to tak vypadá.
4: Přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
5: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
4: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
5: Tak už běž.
4: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání. Ale nebudete se dívat, zaprosil Hihlík. Ta chodba je totiž tajná. Eko ne?
5: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc, řekl Egon a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček!

0: Slovinská pohádka Rybářův syn. Byl jednou na Dunaji nějaký pán a měl svého rybáře. Jednou, chtěje strojit hostinu, poručil rybáři, aby mu ve třech dnech 3 centy ryb odvedl. Rybář chodil lovit první, druhý, třetí den, ale ani rybičky dostati nemohl. Když pak 3. dne, popolední, celý zarmoucený, už domů se vrátit chtěl, připlul k němu na loďce pán v zeleném obleku a tázal se ho, proč je tak smutný. Rybář mu odpověděl a pán řekl: slib mi, že mi dáš to, co máš, ale o tom nevíš, a ještě dnes dosti ryb nalovíš. Co nevěda mám, snadno pohřeším, myslel si rybář, a proto řekl: budiš to tvé. A do večera nalovil ryb tolik, že je sotva 4 koňmi na voze odvezli. A víš-li, co jsi mi slíbil? Ptal se ho potom pán. Nevím, řekl rybář, ale nechť je cokoliv. Pán se usmál a řekl: věz, že právě tvé ženě narodil se hošík. Toho jsi mi tedy slíbil. Za 20 let si pro něj sem přijdu. A tak se také stalo. Rybářovi narodil se skutečně synáček. Když povyrostl, poslali ho do školy. A prospíval v učení tak, že by byl mohl svým časem na kněze býti vysvěcen. Za kněze ho nedáme, řekli rodiče, protože je zaslíben, ale dejme ho raději do černé školy. Když se v černé škole vyučil, věděl všecko, co bylo a co bude. Tehdy řekl svému otci: otče, už je čas, abychom šli. A kam? Což nevíte, komu jste mě před 20 lety slíbili, když jste tehdáž šli lovit ryb? Však nic se nebojte, jen pojďte se mnou, nic se vám ani mně zlého nestane. Když přišli k Dunaji, připlula zase ta loďka a v ní pán v zeleném obleku. Syn vstoupil do loďky, pán odstrčil a loďka s oběma se potopila. Mezitím, co rybář zarmoucen domů se vracel, dostal se jeho syn vodou do nějakého zakletého města v podzemí, kde ani človíčka viděti nebylo. Maje hlad, nalovil si ryb, upekl je a najedl se a potom usnul. A tu se mu zdálo, aby šel na noc do zámku, aby se tam posadil za stůl, rozžal svíce a čekal. I učinil tak. O půlnoci otevřely se dveře a do pokoje přivalil se veliký had. Postavil se proti mládenci a prosil: polib mne. Ale mládenec zvolal: odstup ode mne, ďáble, nemáš ke mně žádné moci. Na to had odešel. Druhý den popolední zase usnul. I zdálo se mu, že by byl dobře udělal, kdyby byl toho hada políbil. Probudiv se, umínil sobě, že tam zase půjde a hada políbí, přijde-li. O půlnoci se přivalil ještě větší had. Měl 2 hlavy a postavil se proti němu, prosil opět: polib mne. Mládence obešla hrůza a zase jej od sebe zapudil. 3. dne zdálo se mu zas: dobře bys učinil, kdybys byl políbil hada. Když se probudil, umínil si, že hada políbí, byť by byl ještě strašnější. Z večera šel zase do zámku. Sedl si za stůl, rozžal svíce a čekal. O půlnoci přivalil se had tříhlavý, ještě větší a strašlivější než předešle. Sepnul se proti němu a prosil, polib mne. Mládenec, nakloniv se k němu, ho políbil. V tom okamžení udělala se z hada překrásná panna. Byla to zakletá dcera pána toho zámku a s ní ten zámek i celé město bylo vysvobozeno. Její otec i matka přišli a přivítali jej s radostí velikou. Otec pak řekl, dám ti své království i svou dceru, líbili se ti. Mládenec ovšem byl spokojen, ale jedno rmoutilo jej, totiž pomyšlení, mně se zde tak dobře daří a můj otec na Dunaji myslí, že jsem se propadl do pekla. Kdybych aspoň mohl ještě jednou přijít k svému otci na Dunaj, abych mu řekl, jak se mi vede, byl bych zúplně spokojen. Na to mu řekla ta panna. Mám takovou věc, že bys lehko přišel k svému otci, jen kdybys potom se zase vrátil. Mládenec slíbil, že zase přijde. A panna se uvolila, že bude 7 let na něj čekat. Potom mu dala prsten a řekla, pohleď skrze ten prsten a mysli si, že bys byl rád u svého otce na Dunaji a budeš tam. A když potom budeš chtít ke mně přijít, pohleď zase skrz ten prsten a mysli si, že bys byl rád u mne. Ale ať ho nikomu neukážeš, sic o něj přijdeš a pak se stěžka kdy k nám dostaneš. Jeho otec i matka velmi se radovali, že svého syna zase viděli zdravého i museli jim obšírně vypravovat, co a jak se mu vedlo. Potom ho dovedl otec také k svému pánu, kterému vždy ještě ryby lovil. A tu se všichni radovali. Měl pak ten pán 2 dcery a řekl mu, zůstaň, dám ti kus svého království a jednu svou dceru bude-li se ti líbit. On si pak pomyslel, mě tam očekává celé a větší království a krásnější žena než tato. Ale což je, zůstanu tu 1 den, však lehko se mohu zase dostat zpátky. Jednoho dne šel s těmi dcerami na procházku a na cestě jim ten prsten ukázal a pověděl jim také, jakou má moc. Dcery si myslili, kdybychom jemu ten prsten mohli vzít, potom by rád u nás zůstal. A posadivše se s ním do stínu pod nějaký strom, uspali jej a prsten mu vzali. I nechali ho potom v domnění, že jej ztratil po cestě. Tak u nich zůstal 5 let a pak si umínil, že půjde toho podzemního města hledat. Šel a šel a přišel pozdě večer v lese do nějakého stavení a prosil, aby ho tu nechali přes noc. Nebylo nikoho doma, než nějaká žena a ta řekla, ráda bych ti tu popřála noclehu, ale moji 3 bratři jsou loupežníci, přijdou domů a zabijí tě. Nic se neboj, řekl mládenec, přines mi víno a budu tu na něj čekat. O půlnoci přišli bratři domů. Kdo jsi? Já sám nevím. Jsem tulák. Sem tam po světě chodím, protože musím. A kterého pak si rodu? Já sám nevím. Klátím se po světě a nejsem doma nikde. A jak ti říkají? Mládenec věděl z černé školy, že ti 3 loupežníci měli bratra a že ho ztratili. I jmenoval jim toho ztraceného bratra jménem i příjmením. Zajisté ty jsi náš vlastní bratr, kterého jsme před několika lety ztratili. Dost možná, odpověděl jim. I začali ho přemlouvat, aby zůstal s nimi a vychvalovali mu své řemeslo. A co jste dnes dostali, tázal se jich. Oj, velmi mnoho, jako nikdy ještě. Dostali jsme střevíce, plášť a klobouk. Kdo ty střevíce obuje, ujde za půl hodiny 200 mil. Kdo ten plášť na se vezme, nikdo ho neuvidí. A kdo ten klobouk před sebe hodí, každá hora se mu otevře. A jestli je to také pravda? Ovšem pravda, řekli a dovolili mu, aby toho sám na sobě zkusil. On pak má je na sobě klobouk, plášť i střevíce, skočil, až se země zatřásla a byl ten tam. Nejprve šel ke slunci, kde vychází. Myslil si, slunce po vší zemi svítí, bude zajisté také vědět cestu do města podzemního. Ale slunce řeklo, neznám té cesty. Musí to býti někde mezi horami, v úzké dolině, kam nikdy nepřijdu. Ale luna svítí po všech skulinách. Jdi, zeptej se jí. Mládenec šel, kde luna vychází, i tázal se jí, ví-li cestu do města podzemního. A luna zase řekla, nevím, musí to býti mezi horami, kam nikdy nepřijdu. Ale jdi k větru, on všemi skulinami proletuje, zajisté ti také cestu poví. I šel tam, kde vítr vychází, a tázal se opět, ví-li, kudy se jde do podzemního města. Kterak bych nevěděl, řekl vítr. Zejtra, přede dnem, tam zase půjdu. Králova dcera se tam vdává. Půjdu jim na svatbu foukat, aby jim nebylo příliš horko. Přede dnem šli. Přišli k ohromným skalám. Vítr se probral s kulinou a mládenec za ním nemohl. I vzal klobouk a hodil jim o skálu. Skála se otevřela a měl za větrem cestu hotovou. Kránu byli v podzemním městě. Vítr šel na svatbu foukat a mládenec do kostela očekávat svatebníků. Svatebníci přišli a kněz počal oddávati. V tom dotkl se jeho knihy a ta spadla na zem. Z vás jeden musí mít veliký hřích na sobě, řekl kněz ženichovi a nevěstě. A nevěsta ihned vyznala, že slíbila svému osvoboditeli, že na něj bude čekat 7 let a ty, že ještě neprošli. Na to kněz řekl, že musí čekat i do 7 let a prve, že si jiného nesmí vzíti. I tázal se jí, kterého měla raději, toho nebo onoho. Onoho, řekla, ale vím, že už ho nikdy víc neuhlídám. I bylo to mládenci milo slyšeti. Když se svatebníci rozešli, sundal ze sebe v královském zámku plášť a hned ho tu poznali. Panna jej objala a řekla, hleď, právě dnes bych se byla za jiného vdala, kdyby mne vyšší moc nebyla vystřežila. Brzy na to měli spolu oddavky a po oddavkách bohatou hostinu. A mě tam taky dali vína z řešeta, chleba ze sklenice a lopatou po hřbetě. A já jsem už navíc nečekal a běžel domů.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? A teď ještě jednou. Moře večer odpočívá po práci, vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku? Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: David Walliams uvádí Poněkud otravný slon. Jednoho dne se ozvalo hlasité klepání na dveře. Sam se běhl po schodech otevřít. Už se maminka vrátila z nákupu? Je to kamarád? Nebo listonoš? Ne, byl to slon. Veliký, ohromný, obrovitý, hrozitánský slon.
1: Ahoj, Same,
0: zahřímal. Odkud víš, jak se jmenuju? Divil se Sam.
1: Adoptoval jsi mě. Pamatuješ?
0: No, vyplnil jsem v zoo formulář Adoptuj slona, ale koktal Sam. To poslední, co čekal, bylo, že se ten slon opravdu objeví před dveřmi. Jak ses dostal z Afriky až sem? Ptal se Sam.
1: Letadlem, pochopitelně, kluku hloupá. Ale chovali se ke mně hrozně hrubě. Donutili mě zaplatit 2 místa. Teď, když dovolíš, se potřebuju vykoupat,
0: prohlásil slon. Protlačil se kolem Sama dovnitř a zamířil po schodech nahoru. Cestou schodil ze stěn všechny obrázky. Slon byl tak veliký, že všechna voda z vany se rozlila po podlaze. Navíc spotřeboval všechno mýdlo a všechny ručníky. A místo, aby ty ručníky pověsil, nechal je rozházené po zemi.
1: Mám hlad,
0: prohlásil slon. Co jedí sloni? Zeptal se Sam.
1: Jídlo, kluku hloupá.
0: Sam utíkal do kuchyně a začal se přehrabovat v ledničce a ve skřínkách. Všechno jídlo, které doma našel, naházel do velké mísy a zamíchal.
1: Pohni, profím,
0: volal slon z obývacího pokoje. Sam se přiřítil do pokoje, jak nejrychleji mohl. Slon seděl v tatínkově křesle. Bez jediného slova ponořil chobot do mísy a vcucnul všechno jídlo najednou.
1: Tak, předkrm bychom měli. Jaký bude hlavní chod?
0: Zeptal se. Za chvíli měl začít Samův oblíbený kreslený seriál. Slon hlasitě chrápal. A v televizi běžel nudný pořad o starožitnostech. Sam tedy vydoloval dálkové ovládání spod sloní nohy a přepnul na jiný program. V tom se slon vzbudil.
1: Já se na to koukám,
0: zahulákal. Vždyť jsi spál, namítl Sam.
1: Nevpál, miluju pořady o starožitnostech.
0: Tak promiň. Ty sbíráš starožitnosti? Zeptal se chlapec.
1: Samozřejmě, že ne. Jsem

0: A ty jsi slon, mohl bys ho rozbít.
1: Co ty to dovoluješ?
0: Rozkřikl se chobotnatec.
1: Tak, kde ho máš?
0: Sam tedy vyvezl své zbrusunové kolo z garáže. Prosím tě, buď na něj opatrný, žadonil.
1: Na kole já to umím, odbil ho slon. Loni jsem vyhrál Tour de France.
0: Popadl kolo. A jakmile si na něj sedl, byla z kola placka.
1: To kolo se rozpadlo, kluku hloupá. Po takovém sportování si potřebuju vchrupnout.
0: Prohlásil slon a usnul v Samově posteli. Ťuk, ťuk, ťuk. Někdo klepal na dveře. Kdo to může být? Že by se vrátila maminka z nákupu? Sam se jí rozběhl po schodech naproti. Ale když otevřel dveře, vytřeštil překvapením oči. Uviděl totiž obrovské stádo slonů.
1: Kamarád nás pozval na návštěvu,
0: řekl ten s nejdelším chobotem. Sloni byli v kuchyni. Sloni byli na schodech. Sloni byli dokonce i na záchodě. Sam zatím hledal ve svém pokoji formulář Adoptuj slona. Když ho konečně našel, něco mu došlo. Adoptuj slona. Potvrzujeme, že Sam úspěšně adoptoval slona. Gratulujeme. Měl si přečíst i to drobné písmo dole. Tímto souhlasím, aby řečený slon přijel bydlet ke mně domů a pozval si i všechny svoje kamarády.
1: Kluku hloupá.

0: Veterinář Vorlíček je se ženou na procházce. Procházejí malebnou cestičkou kolem loučky, na které se pase kráva. Vorlíček si upravuje klobouk na hlavě. Vorlíčková se rozčílí.
1: Taky bys nemusel zdravit každou svou pacientku. Víš, kdo je veterinář? Veterinář je pan doktor, který léčí zvířátka.
2: Je, ty jsi chytrý.
1: A jeho paní žárlila na tu kravičku.
3: Tati, musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
4: No jo, dřív.
3: Dřív prý byly krávy.
4: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
3: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
4: No proč? Protože peníze jsou lepší než krávy.
3: Jak to, tati?
4: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
3: Do jaké dírky?
4: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
3: Simano.
4: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
3: Simano?
4: No a zkus tam nacpat krávu.
3: Kam?
4: Do té dírky.
3: Do jaký?
4: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
3: A co tam mám hodit?
4: Ty ti říkám, že krávu.
3: Když já ji nemám, tati.
4: Ale kdyby jsi ji měl, tak bys ji tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
3: O co, že bych ji tam nacpal?
4: No to bych tě rád viděl.
3: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
4: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
3: Všecko?
4: Všecko.
3: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
4: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele na zpátek.
3: A kam dával ty vybrané krávy?
4: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
3: A kam dával ta telata?
4: No kam, do brašny nebo do portmonky, kam jinam.
3: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
4: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telicí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
3: Teď se ho nic neptala.
4: Kdo?
3: Ta maminka.
4: Jaká maminka?
3: Ta, co jim chcíplo to tele.
4: Komu chcíplo tele?
3: Tomu průvodčímu.
4: Průvodčímu?
3: Simano.
4: Díti, panu Vančurovi od nás domů.
3: No jo, co oni měli tele?
4: Vančurovi? Ne, kde by ho vzali?
3: Přece ho dostal pan Vančura.
4: Díti, od koho?
3: Od jednoho cestujícího.
4: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
3: No co, nic, teď mu chcíplo.
4: Nepovídej.
3: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, za top, budeme mít telecí řízky. A neptej se tak hloupě, nebo s tou svamvrním.
4: No tak hurvaj, jak to se mnou mluvíš?
3: Jak normálka přece.
4: Já ti dám normálka, jestli je tohle u tebe normálka.
3: No co jsem řekl, tati?
4: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se s toho svamvrním.
3: No tak já se ptát nebudu.
4: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
3: Já už se nic ptát nebudu.
4: Já ti všecko rád vysvětlím, hurvaj, počkej, nebůl.
3: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
4: No já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět odsuť až pocuť.
3: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
4: No to bych taky rád věděl. Ale nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Co jsi smutný, Piggy?
0: Oj, Hanko.
2: No.
0: Hanko.
2: Co?
0: Já jsem se tě chtěl na něco zeptat.
2: Tak směle do toho.
0: Hanko, co mám dělat, když jdu za medvědem Hugem? A medvěd sedí a čte knížku a já mu řeknu, medvěde, Hugo, hraj si se mnou. A medvěd mi říká, no ale já nevím na co.
3: Jo, tak to já ti poradím. Dvě věci. Buď můžeme pro medvěda Huga vymyslet nějakou soutěž, anebo budeš muset jít za Vojtou, protože ten jako sportovec tě určitě veštichne.
0: Hanko, když Vojtovi řekneš slovo soutěž,
3: tak
0: Vojta bude dělat úplně všechno.
3: Já vím, takže pojďme zpátky k medvědovi, protože o toho nám jde, aby nebyl tlustý, aby byl pohyblivý. Tak co si myslíš, že by ti medvěd řekl na to, kdyby dneska jsem tě já naučila skákat s nožmo a po jedné noze z místa a ten z vás, kdo skočí nejdál, tak vyhraje.
0: Jo, takže já bych řekl tohle, Hugo, budeme skákat s nožmo z místa soutěž a Hugo vytáhne encyklopedii a bude hledat, co to je s nožmo.
3: Tak jo, tak já ti to všechno vysvětlím. Nejdříve potřebujeme, jestli by vůbec se dal medvěd přemluvit ke sportování.
0: Dá,
3: tak jo.
0: Takže dobrý plán.
3: Takže, ahoj Hugo.
0: Ahoj, Hugo.
3: Já jsem dneska přišel s nápadem, že budeme skákat. Co říkáš?
0: Budeme dneska skákat, co říkáš?
3: No, a co, kdybychom si zasoutěžili? Prostě, kdo z nás skočí dál?
0: No, a jaká bude výhra?
3: Jaká bude výhra? To Hanka teprve vymyslí.
0: Dobře, výhru ti Hanka teprve vymyslí.
3: No, tomu neříkej.
0: Jo, ne.
3: Tomu neříkej. Jaká bude výhra? To se uvidí, až časem teď musíme natrénovat samozřejmě ten typ toho skoku, aby jsme pak věděli, kdo z nás vyhraje a kdo z nás se prostě na tu výhru bude těšit.
0: Dobře.
3: Takže budeme skákat s nohama u sebe. Jo, péruj v kolenou, používej ruce dozadu, dopředu a ještě řeknu teď, tak skočíš ze startovací čáry co nejdál oběma nohama dopředu. Ještě ti doporučím, aby si ty nohy dal lehce před svoje tělo, je to velmi těžké a dopadnul tam napřed na paty a teprve potom na špičky a pozor, nesmíš kecnout zadečkem na zem, protože to by ti délku toho skoku zkrátilo.
0: Zkrátím o ten zadeček, to znamená, že já si nejdřív musím nakreslit startovní čáru.
3: Takže udělejte si čáru křídou na zemi, nebo tam položte švihadlo, nebo si tam dejte vařečku.
0: Kraj koberce.
3: Jdeme, špičky máme na okraj koberce na startovací čáře. Pérujeme v koleno. Pozor, odraz, teď letím. Bum.
0: Stojím.
3: No, takže jsem tě pěkně trošinku předběhla, ale přeskočila, ale to vůbec nevadí. Protože
0: gymnastka na tebe, já nemám.
3: Ne, já jsem hlavně trenérka, takže já ti musím jako správný trenér říct, že jsi ty nohy nechal za sebou. To prostě pak tě přeskočí úplně každý, i možná ten medvěd. Takže my jsme si v začátku říkali, že ty nohy při tom výskoku musím dávat dopředu.
0: Jo, když letím v tom vzduchu.
3: Jo. A pak přeskočíš i Vojdu Kocoura.
0: Dobře.
3: Tak,
0: schválně.
3: Jdeme, startovací čára, špičky na ní, pérujeme.
0: Ano, odraz,
3: hop, a super, podívej se.
0: Já jsem skočil dál.
3: Jseš o půl metru dál. Výborně.
0: To je hodně.
3: Tak ještě jednou, do třetice. Kolik mají atleti pokusů? To ti klidně řeknu.
0: Atleti, kolik mají pokusů,
3: když skáčí do dálky?
0: No, vím, kolik jim kdo dá?
3: Tři. Takže teď máš poslední možný pokus.
0: Takže myslíš, že až budeme s Hugem trénovat, abychom porazili Kocoura Vojtu, tak taky tři?
3: Taky tři.
0: A když budeme trénovat, tak můžeme víc, vi?
3: No, ale vy si uděláte takovou soutěž, že ty tři vás vždycky budou motivovat k tomu nejlepšímu výkonu. Ty připravíme se, pozor, odraz. Letím, teď. Vidíš to? Takže to je jeden typ soutěže, kterou můžeš motivovat našeho
0: Huga, aby vstal z postele.
3: A nebo můžete skákat po jedné noze. A to možná bude, no, neříkám, že jednodušší. Pojď, takže stoupni si na pravou nohu. Odraz se ze startovací čáři, kde máš umístěnou špičku.
0: Po jedné noze, jak daleko skočím?
3: Jenom jeden pokus máš. Připrav se. Pozor, skoč, teď, hop! No, bylo to takový pomalý. No, chtělo by to asi se odrazit.
0: Větší švih.
3: Takže, dej nohu nahoru. Stoj nohu, pokrč kolenu. Musíš zpevnit všechny svaly u páteře. 3, 2, 1, skoč, hop! A to už bylo lepší.
0: A chce to pořád mít kolínko povolené, vi?
3: Nesmíš stát právě na té stojné noze, která má dopnuté koleno. Pořád musí být pokrčené.
0: Kdybych zkusil druhou nohu.
3: Tak zkus, protože každý máme jinak nohu posílenou. Tak, Piggy. Piggy. Myslíš si, že tohle by ti stačilo? Já totiž dneska strašně pospíchám, já se hrozně omlouvám.
0: Já teď ale zajdu k Hugovi, Hanko.
3: Přesně
0: ty
3: tak.
0: Běž trénovat děti.
3: Ano.
0: Já zajdu k Hugovi,
3: ano.
0: A budu trénovat
3: přesně
0: Huga.
3: Tak.
0: A pak si dáme soutěž.
3: A já vám upeču něco dobrého. A to bude právě ta výhra. Co říkáš třeba na jableční koláč?
0: To si dá Hugo líbit.
3: Ne, on si třeba dá líbit i Piggy, protože ho bude chtít přeskočit.
0: Tak Piggy si dá vždycky líbit jablečníko.
3: Tak jo, utíkej za medvědem a já se s tebou loučím. Ahoj.
0: Ahoj, děkujeme.

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšely, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
8: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
9: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný, bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
9: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
0: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
0: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
1: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
0: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měli barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

0: Dnes je 1. srpna.
1: A svátek slaví Oscar.
0: Oscar je staroanglické jméno.
1: A vykládá se jako boží kopí.
0: Kopí to je taková zbraň, která se používala dávno, dávno k lovu a k boji. Takže Oscar je možná lovec nebo bojovník.
1: Tohle jméno je moc oblíbené v zemích na severu, jako je Norsko nebo Švédsko.
0: U nás ho má jen necelých 1000 lidí.
1: Takže jestli je mezi vámi nějaký šťastný Oskárek, přejeme mu všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka, jeda hodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknou mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic někdy, nikdy nic nepřinese. Houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí. Když ho cvanknou mezi oči, chodí pořád dokola. Když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou len jelen jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanknu mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese.

Jednou v létě sluníčko tak krásně svítilo, až se z toho jednomu malému čmeláčkovi zamotala hlava. Povídá, kdybychom to slunce na oblohu přibili, nemohlo by už nikdy se nikam schovat a bylo by hezky pořád. Něco na tom je, přidal se jeho nejlepší kamarád. Nahoře by to chtělo dva hřebíčky a dole by stačila lepenka. Slovo dalo slovo. Brzy na to se oba kamarádi vydali z rodného Brušounova na dlouhou cestu za sluníčkem. Ten, co s tím nápadem přišel, se jmenoval Bzuk, ten druhý to byl Ťuk. Ťuk byl o hlavu menší, Bzuk o hlavu moudřejší. Oběma teď vykukovala z kapsy hlavička hřebíku. Kladí v konce Bzuk a Ťuk zase před sebou kutálel kolo lepenky. Šli a šli, až došli k rozcestníku. Jedna jeho šipka ukazovala doleva, druhá doprava. Na jedné byl nápis na kopec, na druhé na paseku. Sluníčko je nahoře, tak musíme jít na kopec, rozhodl Bzuk. To teda ne, prohlásil Ťuk. Musíme jít na paseku, protože tam sluníčko bydlí. Co pak nevidíš, tamhle na stromě má svoje hnízdo. Ukazoval přitom na vysokou rozložitou borovici. Mezi větvemi skutečně vykukovalo sluníčko. Přesto se Bzukovi to, co Ťuk tvrdil, moc nezdálo. Podle něho nemělo sluníčko domov na žádném stromě, ale na obláčku. Začali se hádat, jak to opravdu je. Bzuk při té hádce strčil do Ťuka, Ťuk na oplátku do Bzuka, ten si to nenechal líbit a jak se tak strkali, jeden z nich, nevíš, který strčil i do rozcestníku. V tom se jim cosi začalo sypat na hlavu. Pak jim něco zasvištělo kolem uší a najednou, kde se vzal, tu se vzal. U nohou jim ležel převrácený košík. Kdo mi ho schodil? Ozval se nad nimi rozlobený hlásek pilné včelky Alky. Jen na chvíličku si košík položila na sloupek rozcestníku a takhle to dopadlo. Byl plný pilu zvoňavých kytiček a teď je prázdný, naříkala. Zahambení čmeláčci začali rozsypaný pil honem sbírat. Ťuk však ani při práci pusu nezavřel. A tak za chvíli i včelka Alka věděla, že čmeláčci chtějí přibít sluníčko na oblohu. Kroutila nad tím hlavou. Kdyby stálo sluníčko, stály by i sluneční hodiny, povídá. Jak by pak vychytráci broučci poznali, kdy je půlnoc a kdy poledne? V tom Alka zahlédla, jak je za kamenem pozoruje velký, tlustý sršeň. Honem se letěla schovat do květu nejbližší pampelišky. Marně však odtud dávala čmeláčkům znamení, aby taky rychle utekli. Proč bychom to dělali, pomyslel si Bzuk. Vždyť ten strýček, co k nám právě přichází, je zřejmě hodný pán. Sršeň se mile usmíval a hned se dal z čmeláčky přátelsky do řeči. Nejvíc je potěšil, když je začal vychvalovat. Slyšel jsem, že chcete přibít sluníčko na oblohu. To je ale vynikající nápad. A hned se nabídl, že čmeláčky ke sluníčku dovede.
Prý ho často navštěvuje a je u něho jako doma. Vede k němu ale moc dlouhá cesta, upozorňoval a nejdřív pozval čmeláčky k sobě do chaloupky, aby se na tu pouť dobře posilnili. Bzuk se chtěl za sluníčkem vypravit rovnou, nebyl pro žádné zdržování, ale ťuk prohlásil, že mu začíná hlady kručet v říšku a tak pozvání přijali. Sršeň usadil čmeláčky v tmavé světnici. Počkejte tu na mě, kamarádičkové, uvařím vám v kuchyni čaj a připravím svačinu, sliboval. Čmeláčci čekali a začali mít dlouhou chvíli, rozhlíželi se kolem a vůbec se jim tu nelíbilo. Všude byl nepořádek a špína. Copak strýček nikdy neuklíží, divil se ťuk. Třeba neměl čas, hájil bzuk hostitele. A pak dostal nápad. Za to, že je na nás tak hodný, mohli bychom mu tady uklidit sami. Začal zametat a ťuka donutil, aby se dal do utírání prachu. A při tom uklízení přišel bzuk na to, že za pecí jsou ještě jedny dveře. Byl zvědavý, kam vedou, a tak se podíval klíčovou dírkou. Uviděl strejdu. Ten však ani nevařil čaj, ani nepřipravoval svačinu, ale brousil si žihadlo. Pak na chvíli přestal, vyzkoušel, jak je ostré, a začal brousit znovu. Bzuk ještě nikdy takové dlouhé a špičaté žihadlo neviděl. Dostal strach. Ťuku, je zlé, povídá. Musíme i hned pryč. Chtěli utéct, ale dveře nešli otevřít. Sršeně zavřel zvenčí na závoru. Co teď? Čmeláčci si mysleli, že jim není pomoci. V tom ale závora zavrzala, dveře povolili a v nich se objevila udýchaná včelka Alka. Přišla čmeláky vysvobodit, tušila, že jsou v nebezpečí, protože dobře věděla, že sršeň není žádný hodný strýček. Musíme honem zmizet, špitla. Vzali nohy na ramena. Sršeň ale brzy přišel na to, že je světnice prázdná. Hned se za uprchlíky rozběhl a protože měl dlouhé nohy, čmeláčci záhy uslyšeli za svými zády jeho dupot. Přidejte, vybízela čmeláčky včelka Alka. Se ale vedle v mechu ozvalo, pozor, dál už ani krok, jinak zapadnete, před vámi je tůň. Ten tenký hlásek patřil bílému hříbku. Neměl rád, když někdo někomu ubližuje, a tak jakmile se dověděl, proč ti tři tolik uhánějí, povídá, honem se schovejte pod můj klobouk. Stačili to naštěstí dřív, než se tu objevil sršeň. Ten nic netušil a tak utíkal dál. Těšil se, ještě krok, ještě krouček a už je budu mít. Jenže sotva ten krok udělal, ztratil pevnou půdu pod nohama. Studená voda mu v mžiku sahla až po pás. Nohy se mu čím dál víc bořili do bahnitého dna, jen tak se z té tůně vyškrabal. Vracel se pak domů celý mokrý a zablácený, třásl se zimou i vztekem. Za to čmeláčkům bylo hej. Vyvázli z toho nebezpečného dobrodružství se zdravou a suchou kůží.
Pod pěknou bílou střechou s houbovou vůní jim nic nescházelo. Ani jim v tu chvíli nevadilo, že sluníčko je už zase za horami. Bylo toho všeho ten den na ně hodně. Usnuli ještě dřív, než jim včelka Alka a hříbek stačili popřát dobrou noc.

0: Vigi básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigi.cz a tam ji najdete.

0: kdy si tu rostla po okolí.
1: Z té vůně jdou až mrákoty.
0: Sáhni si na ní.
1: Au, to bolí.
0: Tak se přece chytila, jak jsem ti to slíbila. Pojďte sem, lidi, růžence vídněje. Na prstě lesknou se krvavé krůpěje.

Dobrý večer, děti. Na celém světě není nikdo, kdo by znal tolik příběhů jako Ole Zavřiočka. Ten panečku dovede vyprávět. Takhle pozdě, ve večerní čas, dokud děti ještě sedí docela způsobně u stolu anebo na své stoličce, přicházívá Ole Zavřiočka. Našlapuje po schodech neslyšně, docela tichounce, neboť chodí jen v punčochách, otevře naprosto neslyšně dveře a šup.

Olev stříkne dětem do očí sladké mléko. Jen málo, docela maličko, ale přesto vždycky tolik, aby neudrželi oči otevřené a aby ho neviděli. Přiblíží se až těsně k ním, nakloní se na dně a pak jim dýchne slabounce za krk. A hned jim hlava stěžkne, ach ano. Hned ale vůbec to nebolí, vždyť Ole zavři očka, to myslí s dětmi dobře, má je rád a proto si přeje, aby byly klidné a klidné jsou nejspíše, když si konečně lehnou do postýlek. Tam jsou tiše a na to Ole zavři očka čeká, aby jim mohl vyprávět příběhy. Tiché děti brzy usnou a když už docela spějí, přisedne k ním Ole na postel. Je pěkně oblečen. Kabátek má z hedvábí, ale nemůžeš povědět, jakou barvu ten kabát má. Protože se třpití zeleně, rudě i modře, podle toho, jak se Ole otočí. Pod každou paží drží

první deštník je pestrý. Jsou na něm obrázky a rozevírá se jen nad hodnými dětmi, kterým se pak po celou noc zdají ty nejkrásnější příběhy. Ale ten druhý deštník, ne, na tom druhém deštníku není vůbec nic. A ten ole rozevře nad neposlušnými dětmi, které pak spí náhramně, jak bych to řekl, náhramně hloupě. A když se ráno probudí, nemají ze snu ani to nejmenší. Nic, vůbec nic si nepamatují. Ale teď si poslechněme, jak ole zavři očka chodil po celý týden každý večer k jednomu malému chlapci, který se jmenoval Hjalmar, a poslechněme si, co mu vyprávěl. Je to celých 7 příběhů, neboť máme 7 dní v týdnu. Tento příběh je příběh pondělní.

Jednou večer, když dostal Ole Zavři očka malého Hjalmara do postele, řekl mu, podívej se, jak to tady všechno vykrášlím. A hned všechny květiny v kořenáčích vyrostly ve veliké stromy, které rozprostřely dlouhé větve až do stropu a po stěnách, takže celá jizba vyhlížela jako ta nejnádhernější besídka. Všechny větve byly plné květů a každý květ byl krásnější než růže a nádherně voněl. A kdybys je snědl, řekl Ole, byl by takový květ sladší než zavařenina. Plody se třpitily jako zlato. A pak tam byly koláčky, které byly obsypány rozinkami. Bylo to báječné. Ale v tom začalo něco hrozně naříkat v zásuvce stolu, kde ležely Hjalmarovy školní knížky. Co pak je tohle? Podíval se Ole Zavři očka. Přistoupil ke stolu a otevřel zásuvku. Ležela tam tabulka a naříkala, protože jí něco tlačilo a soužilo. Ono se totiž do početního příkladu, který byl na ní napsán, dostalo chybné číslo a početní příklad se teď chtěl rozpadnout. Pisátko poskakovalo kolem jako netrpělivý psík a chtělo nějak pomoci. Vyženu číslici, která se vloudila práškem i tajemným posypu, aby už zítra tam nebyla.

Hjalmarovým číslicím opravdu nebylo pomoci a jeho písanka na tom byla ještě hůře. Naříkala, že to bylo opravdu hrozné poslouchat. Rovně vřadu.

0: Ole zavři očka musel dát písmenkám za pravdu. Na každém listě od zhora až dolů byla pod sebou napsána všechna velká písmena a vedle každého ještě jedno malé. A tato písmena byla jako předloha. Ale dál na každé řádce stálo zase několik písmenek. Ta si o sobě úplně neprávem myslela, že vypadají právě tak jako předloha, neboť je psal Hjalmar. Tahle písmena tam ležela tak, že skoro přepadávala přes linku, na které měla stát. Hleďte, takhle byste se měla držet, řekl jim Ole a ukázal na předlohu. O, my bychom ráda, zvolala Hjalmarova písmenka, ale když nemůžeme, jsme napsána tak, že je nám z toho zle. Inu, vzdychl Ole zavři očka, dnes už se k tomu vyprávění pro Hjalmara nedostanu. Teď musím cvičit jeho písmena. A zvolal raz, dva, raz, dva. A tak cvičil z písmeny, až stála zpříma a zdravě, jako by byla sama nějakou předlohou. Ale když Ole zavři očka tu noc odešel a Hjalmar se na ně druhý den ráno podíval, vypadala jinak. Zase tak úboze jako předtím.
1: Pokladnička. V dětském pokoji bylo velmi mnoho hraček. Na skříni stála pokladnička. Byla hliněná a měla podobu prasátka. Měla ovšem nahoře otvor a ten otvor byl nožem ještě zvětšen, aby se tam mohly strkat také velké stříbrné peníze. Dostali se tam dva. A kromě

Ostatní věci v pokoji si to myslili. Třeba to neříkali, neboť měli dost co hovořit o jiném. Zásuvka pohovky byla vytažena a tu se v ní ukázala velká pana. Trochu stará a na krku spravovaná. Dívala se ven a náhle zvolala. Zahrajme si na lidi, to bude něco. Nastal všeobecný rozruch. Ba i obrazy se hýbaly na stěně, neboť chtěli ukázat, že mají také zadní stranu. A proti tomu se nedalo nic říci. Bylo to o půlnoci. Měsíc svítil oknem a hezky všechno osvětloval. Hra měla již začít a všechno bylo pozváno. Ba i dětský vozíček třeba patřil k hrubším hračkám. Každý má do sebe cosi dobrého, říkal. Nemůžeme být všichni šlechtici. Někdo také musí být k užitku, jak se říká. Pokladnička byla jediná, která dostala pozvání písemně. Stála příliš vysoko, aby si mohli myslit, že by to ústně uslyšela. Také nedala žádnou odpověď, přijde-li či ne. Měla-li být s nimi, mohla zůstat jenom na svém místě. Podle toho se měli ostatní řídit. A také se zařídili. Malé loutkové divadélko bylo hned postaveno tak, aby bylo vidět přímo do něho. Chtěli začít divadelní hrou a potom měl být podáván čaj s duchaplným hovorem a při něm se měl třípit rozum a s tím se hned začalo. Houbací kůň mluvil o tréninku a plnokrevnosti, dětský vozík o železnici a parní pile. Toť ovšem patřilo všechno k jejich oboru a mohli o tom hovořit. Hodiny v pokoji hovořili o politice. Tice. Věděli vždy, kolik uhodilo, ale říkalo se o nich, že nejdou dobře. Hůl Španělka byla hrdá na své kování a na svůj stříbrný knoflík. Byla totiž okována z hora i z dola. V lenožce ležely dvě vyšívané podušky. Byly tuze roztomilé a hloupé. A tak mohlo divadlo začít. Všichni seděli a dívali se. Byli vyzváni, aby tleskali, bouchali a hlučeli, jako by z toho měli radost. Jezdecký bičík řekl, že nikdy nenapráskal starým lidem. Já práskám každému, pravilo třaskavé zrnko. Na tom přece nezáleží, jak je kdo stár, mínilo plivátko. Tak uvažovali všichni při divadelním představení. Kus nestál za mnoho, ale byl dobře proveden. Všichni herci se obraceli namalovanou stranou ven, mohl se na ně dívat jenom z líce a nikoli z rubu. A všichni hráli znamenitě, až docela vpředu divadla. Nitě byly pro ně příliš dlouhé, ale tím víc je bylo vidět. Spravovaná pana byla tak pohnuta, že nýtek, který ji držel, povolil. Pokladnička byla tak dojata, že se rozhodla učinit něco pro jednoho z herců a dát do poslední vůle, aby ležel vedle ní v hrobě, až nastane čas. Byl to skutečný požitek, takže vynechali podávání čaje a hned přišlo

pohřbení rozumu. To nazývali hrát si na lidi. A nebyl v tom žádný jiný úmysl. Jenom si tak hráli. A každý myslel sám na sebe a na to, co myslí pokladnička. A pokladnička přemýšlela nejdále dopředu. Myslela na poslední vůli a pohřeb. A kdy to nastane? Bývá to vždycky dříve, než se naděješ. Bác! Teď spadla ze skříně. Ležela na zemi, rozbita na kusy. A střepy a peníze z ní skákaly a tančily po podlaze, nejmenší se otáčely, velké se kutálely, zvláště jeden stříbrný peníz. Ten chtěl hodně daleko do světa. A dostal se tam. A také všechny ostatní se tam dostali. A střepy z pokladničky se dostaly do kbelíku. Ale na skříni stála hned druhého dne nová hliněná pokladnička. Nebylo v ní ještě ani penízku. A proto nemohla zazvučet, když jí někdo zatřepal. Tím se podobala své předchůdkyni. Byl to přece začátek. A tím skončíme.

0: A jak se to otevírá? Zajímá se v obchodě zákazník.
1: Nebojte se, návod je uvnitř, ujišťuje ho prodavačka.
2: Já tomu nerozumím.
3: Že si to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.
4: Jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na u kolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v petrželi. Tu má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jakživ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože pod mě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
5: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
4: Pekáči, to přece není žádná u kolébavka, namítl smyčec.
5: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
4: Já bych prosila u kolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěli o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně.
6: Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala. Jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka.
4: Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí.
6: Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček.
4: Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku.
6: Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček.
4: Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny.
6: Já vám ukážu, kdo je lenoch,
4: urazil se kolíček a táhl.
6: Ouvej, přestaň, to bolí,
4: naříkala struna E.
6: Ať se vidí, jestli já jsem lenoch.
4: Na to kolíček a táhl ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem.
6: Hned přestaň, nebo ji přetrhneš,
4: rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák. Bydlí tu nějaký pan Kolíček?
5: Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku.
6: Jak to, že není? Tady jsem, tady,
4: ozval se hned Kolíček od struny E. Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček. Na štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Yeah! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E, kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, Kolíček jí napnul ani moc, ani málo a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.

0: cvičením a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, cvičíme s Hankou Kejnichovou. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, Piggy.
1: Já ti musím něco říct.
2: No, povídej.
1: Já jsem dnes ráno šel do studia kolem takového velikého keře a najednou z toho keře se ozývalo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, čím čarára, no, víš, kdo tam byl?
2: No, nechám se podat, co to mohlo být za ptáčka?
1: Bylo tam moc vrabečků.
2: Moc vrabečků, moc čím čaráků, víš?
1: Já jsem se zastavil a dlouho jsem na ně koukal a poslouchal jsem je a to bylo moc veselé, to jsou krásní ptáčkové.
2: A mě teď napadá, když Piggy slyšel ptáky čvančaráky,
1: ptáky čvančaráky, to je hezký.
2: Čimčaráky. Zpívá, co kdybychom si na takové ptáčky čvančaráky teď zahráli. Tak.
1: Jak si růžové prasátko bude hrát na ptáka čvančaráka.
2: Děti, já si teď strašně ráda zazpomínám na názvosloví. Když vám řeknu, že se máte postavit rovně do snožení, stáhnout zadeček, tak si to určitě všichni vybavíte, Piggy už nádherně stojí rovně. Dejte si ruce na ramínka a je s nás ptáček čvančaráček během slabé chvilky. Piggy, takový ptáček poskakuje. Co dělali ty ptáčci na tom keři?
1: No, skákali z větvičky na větvičku.
2: Aby se nám lépe skákalo, vymysli nějakou písničku, na kterou bychom mohli skákat.
1: Třeba. Hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím ča, čím, čam, čam, hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím ča, čím, čam, čam.
2: Ještě jednou, hop, a
1: aram, čam, čam, ča, čím, ča, čím, čam, čam, hop, a ram, čam, čam, čím, ča, čím, ča, čím, ča, ram.
2: Už to máme, výborně, děti, text písně máme, ruce na ramínka, nohy do snožení, Piggy zpívá, já zkusím ten text ještě vylovit v hlavě, ale v každém případě poskakujeme po celém prostoru, který jste si ke cvičení dnes doma připravili. 3, 2, 1, teď.
1: Hop a ram, čam, čam, čím, ča, čím, ča, čím, ča, ram. Hop a ram, čam, čam, čím, ča, čím, ča, čím, ča, ram.
2: Ví.
1: A
2: Piggy se nám rozjel. Hop a ram, čam, čam, Piggy, stop. Opustíme malé ptáčky čvančaráky a zahrajeme si teď na velkého vrabce. Sraste si paty k sobě. Stáhněte zadeček, vtáhněte břicho.
1: To je takový vrabec v holinkách.
2: Piggy, natáhni obě ruce do strany, jak pravou, tak levou.
1: Takže mám velikanánskou.
2: Velikanánskou, protože ty jsi ochránce svých malých ptáčků, čvančaráků. A frčíme do pravé strany. Ukloňte se stranou vpravo.
1: Takže onu těličko a frčím za tou...
2: Spodní rukou. A teď se potoč. Ano, teď na druhou stranu. Ale já si myslím, že děti víc pochopí, když jim řekneme, že se máme pomalinku točit dozadu. Udělám velký kroužek, takže ptáček krouží, dívá se po svých vrabčácích a malí vrabčáci kolem něj poskakují a zpívají
1: hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam čam, hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam.
2: A já se z toho asi zblázním, tak se dneska rozloučíme, mějte se hezky, ahoj Piggy, ahoj děti, ahoj.
1: Čim čará.

0: No teď je s chroustem ámen. Už ho ryba spolkne. Ale ne, ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera. Strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla: "Jdeš pryč?" Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. "Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano?" zasykla na břehu chroustovi do ucha.
1: Ano,
0: blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku. "Jste nějaký strážník?" otázala se příšera.
1: Nejsem, já jsem chroust.
2: "Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi."
1: "Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, "ten pán chytá."
0: Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli: "Už ho máš, chrouste? Kde je? Kde je?"
1: Bu. Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci: bu, budeme ho hledat podle stop.
2: "Já už něco vidím,"
0: zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku.
2: "Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?"
0: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
2: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami."
1: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
0: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: Dnes je 1. srpna.
1: A svátek slaví Oscar.
0: Oscar je staroanglické jméno.
1: A vykládá se jako boží kopí.
0: Kopí to je taková zbraň, která se používala dávno, dávno k lovu a k boji. Takže Oscar je možná lovec nebo bojovník.
1: Tohle jméno je moc oblíbené v zemích na severu, jako je Norsko nebo Švédsko.
0: U nás ho má jen necelých 1000 lidí.
1: Takže jestli je mezi vámi nějaký šťastný Oskárek, přejeme mu všechno nejlepší.
2: Jednou celý den pršelo, všude bylo mokro a studeno a pejsek s kočičkou nemohli ven a neměli co dělat. A tak si povídali. Víš, kočičko, řekl pejsek, my bychom také měli mít nějaké hračky, jako mají děti. Když takhle prší, měli bychom si aspoň s čím hrát. Což pak já? Já ani těch hraček moc nepotřebuji, řekla kočička. Mně stačí i klubičko nití, ba někdy i jen kousek papírku, když si chci hrát. Ale znám děti, které mají hraček, že ani nevědí, co s nimi, a ani si už pak s nimi nehrají a nechávají je po všech koutech válet. Brůčel pejsek, to není od těch dětí hezké. Vždyť je to škoda. Ani pak nedávají na ty hračky pozor, mají je špinavé, rozbité, roztrhané, až hanba povídat. To jsou nepořádné děti, řekla kočička. A tak si pejsek s kočičkou povídali o nepořádných dětech, až z toho usnuli a spali až do rána. Když se probudili, svítilo už krásně sluníčko a ani trochu už nepršelo. Je pěkně? Řekli pejsek s kočičkou, to půjdeme ven. A jak tak chodili venku, tak slyšeli, jak někde něco tence pláče. Co to pláče tak tenounce? Není to nějaký ptáček? Řekl pejsek. To nebude ptáček. To snad pláče nějaký brouček, že se mu něco stalo. Nebo to snad pláče nějaký motýl, řekl pejsek. A nebo třeba nějaká zlomená květinka, řekla kočička. I hledali a hledali, odkud to tak tence pláče. A teď viděli, co to plakalo tak jemně a tenounce. Docela v koutě, ve vysoké trávě, a ta tráva byla po dešti ještě mokrá, ležela malá panenka. Nějaké dítě tam tu malou panenku ztratilo nebo pohodilo a panenka tam ležela už několik dní, napršelo tam na ní, až měla šatečky celé mokré, hlavičku měla trochu natlučenou a měla hlad a trochu kašel a bála se tam tak sama. Proč tak pláčeš, malá panenko? Ptali se jí pejsek s kočičkou. A panenka řekla, já pláču, protože mě je líto, že mne moje holčička tady ztratila a zapomněla. Chudáčku, nám je tě také moc líto, řekl pejsek. Ta holčička to nebyla hodná, tvoje maminka, když tě tu tak mohla pohodit a nechat. A kočička řekla, víš co, nám je tě tak líto, my se tě ujmeme a vezmeme tě k nám, když ta tvoje holčička tě nechtěla. Pejsek a kočička vzali pohozenou panenku a opatrně si ji nesli s sebou domů. Doma pejsek uložil panenku do postýlky, aby se zahřála a přinesl jí rohlíček a hrnéček mléka. Panenka se najedla a pak v postýlce pěkně usnula. A kočička řekla pejskovi, něco ti pejsku povím. Vždyť my pro ní nemáme žádné hračky. A ona si přece bude chtít s něčím hrát. A kde my pro ní nějaké hračky vezmeme, když žádné nemáme? Pejsek přemýšlel a přemýšlel, až to vymyslel. Už to mám, už jsem na to přišel. Nekřič tak, vždyť nám probudíš tu naši panenku, to naše děťátko. Tak koukej, kočičko, já ti to povím. Já budu hledat, jestli nenajdu někde nějakou hračku. Šel, koukal, do všech koutů vlezl, všecko prošťáral. A to si děti ani nedovedete představit, co on tam všecko našel? Tady v trávě našel míček, jinde našel ztracené formičky a bábovečky na písek a našel korálky a jednu píšťalku také našel a našel postrácené dřevěné domečky a stromečky a nějaká dřevěná zvířátka taky našel a našel toho tolik, že to ani unésti nemohl. Jemine, tak se divil a radoval, to bude mít ta naše panenka hraček. Donesl to všechno domů a kočička byla překvapena, co toho je. Bože, co ty děti toho tak rozházejí a postrácejí, řekla. To já se také ještě půjdu podívat. Šla, hledala, všechny koutečky prolezla a prosmenčila. A je její děti, co ona toho ještě našla? Kbelíček, pomačkanou kropici konévku, barevné hadříčky našla a nitě. Jinde zase našla vyšíváníčko a taky našla jehlu, kulatou a nepíchavou. No našla vám toho pohozeného a postráceného, že to ani pobrat nemohla. Donesla to všechno domů a bylo toho tolik, že si z toho mohla s pejskem udělat krám na prodávání hraček. A to všechno postavili kolem postýlky té pohozené panence. Panenka se probudila a měla velikou radost, když kolem sebe viděla tolik hraček a moc se jí to u pejska a kočičky líbilo. A na všechny ty hračky, které jí pejsek s kočičkou našli, dávala pěkně pozor, žádnou z nich neskazila, žádnou nikde nezapomněla, nestratila ani nepohodila. A tak to tedy bylo, že ubohá pohozená panenka měla ze všech dětí a panenek na světě nejvíc hraček.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Na Krkonoších vládne od nepaměti Krakonoš a pod horama se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí, jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Teď zrovna na svém panství se naparuje pán Strautenberga.
1: Pěkný panství. Jedna louka, kus lesa a zámek jako větší chalupa.
2: A přitom se nosí, jako kdyby mu patřilo všechno. Od Sněžky až po Jílemnici. A veškerou práci odřeme Anče, já a Hajnej.
1: O tu práci by ani tak nebylo. Jen kdyby milost pán měl trochu uznání. Okrejcar, aby se s ním člověk do krve hrdlil. Dobrýho slova od něj neslyšíme. A svatbu nám taky pořád jen slibuje.
0: Letos už to určitě bude, Kubo, Anče. Milost pán samotnému Krakonošovi slíbil, že vám ji požních vystrojí.
1: Sliby se slibují, blázni se radují, Hajnej. Že zrovna my, Kubíčku, jsme se museli dostat k takovýmu, že prý, kdo čeká, ten se dočká. Jenže to by nesměl být u Trautenberga. Tady platí, kdo se o svý nebere, spláče nad vejdělkem.
0: Bylo požních a bylo i po bramborách. Tráva se už každé ráno parádila jinovatkou a sluníčku se nechtělo z mlhové peřiny. Jen by spalo a spalo.
3: Jak Kuba dostal od Krakonoše dukát.
0: Tak tedy bylo požních i po bramborách. Tráva se už každé ráno parádila jinovatkou a sluníčku se nechtělo z mlhové peřiny. Jen by spalo a spalo.
3: Za to Anče celé noci oka nezamhouřila. Ve dne se kabunila jako bouřkový mrak. A místo dobrého slova se na každého jen usápla.
0: Kuba od rána chodil kolem ní co největším obloukem. Ale o polednách, když se žaludek urputně dožadoval svého a kyselo vonělo až na dvůr, mrak nemrak, sedl by si za stůl třeba i s tureckým sultánem. Ale to kyselo, slzami vysolené, vyčítavými pohledy pepřené, hořklo Kubovi na jazyku lžíci od lžíce.
2: Já za to přeci nemůžu.
1: Nemůžu, nemůžu. Parádní vejbavy mám plnou truhlu. Rozmarínu jako šípkový keř a svatba pořád někde. Kdybys ty byl pořádnej mužskej, na milost pána bys jsi došláp. Slíbil nám svatbu požních. Zima je na spadnutí a pořád nic.
2: Aničko, to není jen tak, to se musí pořádně rozmyslet.
1: Rozmyslet, rozmyslet. Že jsme spolu od malička rostli, to není nic. Že ponikelská bába od jak živa říká, že jsme souzeni jeden pro druhýho. To není taky nic. Že já ti vařím, podstrojuju, od huby si utrhuju, to není vůbec nic. Nakonec mi řekneš, že mě nechceš.
2: Tak já teda zatím milost pánem půjdu.
0: Marná sláva. Před ženskou slzou každý chlap roztaje, i kdyby to byl rampouch, a to zase Kuba nebyl. Jenže lehko se slibuje, hůře se plní. Kuba přešlapoval před Trautenbergovou světnicí, desetkrát si opakoval, co milost pánovi řekne, a desetkrát měl sto chutí utéct. Ale kam? Na konci každé cestičky stála Anče s těma krásnýma očima, co z nich teď tečou slzavé potůčky jako při dubnovém tání.
4: Co sem lezeš? No vidíš, že snídám?
3: Nebýt Kubovi tak doouvej, smíchy by se neudržel. Trautenberg se právě chystal zakousnout do jitrnice a jak ji nesl k ústům, vypadalo to, že mu pod nosem vyrostl tlustý knír s tenkou špejlí na každém konci, aby držel pohromadě.
4: Na něco jsem se ptal.
2: Neraďte se zlobit, milost pane, já jen, že bude brzo zima.
4: To vím i bez tebe. A ten krakonoč mě určitě zafouká stavení až po střechu. Jako loni. Jako každý rok. Himmel, Herrgott, abych se rozčiloval už od rána.
0: A protože zlost je nejlepší spláchnout, hnal Trautenberg Kubu do sklepa pro pivo. Ona taky ta jitrnice a že měla ještě pár sestřiček, byla jak se patří mastná. Kuba byl skoro rád, že nemusí milost pánovi s tím žhavým rovnou zatepla, ale pak si řekl...
2: Když už něco musí být, tak ať je to hned.
0: A bral to ze sklepa přes dva schody, aby mu z piva nespadla pěna a také, aby to měl za sebou. Nalil milost pánovi pohár, nadechl se a...
2: Milost pane, ráčil jste nám slíbit požních svatbu. Požních už je dávno, tak kdybyste ráčil říct, kdy to jako bude, ta svatba s vaším dovolením.
0: Trautenbergovi došlo, že se Kuby jen tak nezbaví. A rychle si v hlavě sumíroval, jak se z toho Himmelaudon slibu vykroutit.
4: Jinu, pro mě, za mě, třeba hned. Ale taková svatba něco stojí. A já nemám Kubičku. Nemám. Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná. A v truhle se mi prohánějí pavouci.
2: Snad... Kdyby hajnej střelil jednoho zajíce nebo pár veverek, anče by je udělal na divoko.
4: Co pak já mám v revíru zajíce? Nebo viděl jsi tady někdy veverku? I myši utekli ke krakonošovi, jaká je tu bída.
2: No, spane. Tak,
4: ale jedna pomoc by tu byla. Dojdi za krakonošem, ať ti dá pár dukátů. Obec tak neví, co s ním má.
3: Za krakonošem. Jiskřička, co v Kubovi vzplála, v mysli pohasla, jako by jí vodou zalil. Co pak může u krakonoše žebrat? Už jednou jim pomohl, ale to sám, od sebe.
4: Samotným u mě to dělá starost, to víš. Anče je holka jako lusk, roky na vdávání taky má. Co kdyby se ti ohlídla po jiným? Co?
0: Do Kuby, jako když uhodí. Tohle by ho ani v nejhorším snu nenapadlo. Milost pán, ať už je, jaký je, vidí dál než z okna na dvorek, aby mu tak Anče utekla s jiným. A Trautenberg do něj hučí, aby se nestyděl, že krakonoše duše soucitná a že prý pěkně popros a do týdne můžeš mít veselku. A pod kůží se uculuje. Svatba bude zadarmo, a ještě mi z ní něco kápne.
2: Děkuju za radu, milost pane. Anče, schystej kus chleba a pár homolek. Jdu ke krakonošovi pro dukáty.
3: Kubičku, ty máš horkou nemoc. Dám ti opichovej list na hlavu. A hned uvařím podbělovej čaj.
2: Žádný list a žádný podběl. Chceš se vdělávat, chceš. Máme peníze? Nemáme. A milost pán taky ne. Tak co mě zbývá?
0: A co zbývalo chudáku Aničce? Ukrojila krajíc přes půl pochníku, vybrala půl tuctu homolek pěkně sklihovatělých, aby sami klouzali do krku, přidala Kubovi slzavou pusu.
3: S pánem Bohem. A brzy se mi vrať.
0: Oči se jí zalily jako louky o velké vodě. Starostí o Kubu i radostí, že se do toho tak obul, přece jen má v něm oporu.
3: Ale ten nápad. Ten není z jeho hlavy. Krk bych vsadila, že mu to nakukal milost pán.
0: Zatím Kuba štráduje humny, jen se mu odbod práší. Honit krakonoše po horách je jako chytat vítr do pavučin. Jenže Kuba darmo nejídal od malička kyselo, aby si neporadil. Jen přišel do Krakonošova.
2: Náš milost pán nemá kouska rozumu. Poručil si k obědu tucet křepelek.
0: Ale krakonoš také není z hloupých. Ví, že by Kuba nešel s bubnem na zajíce.
5: Vsadím svou fajfku, že v tom má prsty Trautenberg.
2: A k večeři korob tvý vajíčka celou kopu.
5: Tak za tohle budeš, Kubo, pikat. Křepelky se nekradou, i kdyby ti poručilo 10 Trautenbergů.
2: Jemnost, pane.
5: A kde chceš hledat vajíčka v téhle době?
2: Zaplať pámbu, jemnost, pane, že jste mě slyšel. Já jsem nepřišel krást křepelky a že ptáci nesnášejí vajíčka na podzim, to ví každej. On mě taky, milost pán, pro ně neposlal.
5: A pro co teda? No, ven s tím.
0: Usedli každý na jeden pařez a Kuba Krakonošovi všechno vyložil. Kurážně. On, Krakonoš, nemá rád, když je někdo samá poníženost a k zemi hrbení. To ukazuje špatné svědomí. Krakonoš poslouchá, chvilkami se mračí, chvilkami ušklebuje a když už po druhé při tom Kubově výkladu vyklepal fajfku a znovu nadspal, zabáňal, až se Sněžka zakuckala a honem svolávala větry, aby to neřádstvo rozfoukali.
5: No, Aničku na ocet nechat nesmíš, co kdyby se ti doopravdy vdala někam do kraje. Tak když tě teda poslal za mnou sám Trautenberg, s prázdnou tě jít nenechá. Tady máš dukát.
3: Kuba zůstal jako opařený. Jako když hladovému ukážou plnou mísu a hned ucuknou. Jindy by se ani za svět neodvážil Krakonošovi odporovat, natož něco vyčítat. Ale teď mu zoufalství hnalo slova na jazyk.
2: Račte odpustit, jemnost, pane Krakonoši, ale za dukát při dnešní drahotě nekoupím Aničce ani na parádní sukni.
0: Krakonoš se chvilku baví Kubovým nešťastným kukučem. Převaluje fajfku z jednoho koutku do druhého, pak ji vyndá a postrčí troubelý klobouk do týla.
5: On to není jen tak nějaký obyčejný dukát. Bude jich z něj tolik, kolik jich Trautenberg vysází na stůl. A nezapomeň mě pozvat na svatbu.

0: Cože ti řekl?
1: Že těch dukátů bude tolik, kolik jich vysázíte na stůl.
0: To jsi z tebe udělal pěknýho blázna, prašivka starej. Kde bych já vzal dukáty?
2: Ale pere se v něm lakota s opatrností. A to se ví, jak jinak, lakota má u Trautenberga vždycky vrch.
0: No, možná, že by se nějaký přece jen našel. Otočit, nekoukat!
2: Trautenberg se morduje se zámkem od truhly. Však je to taky zámek jako k císařský konírně. Pak z heky, vzdechy a funěním z ní vytáhne dubovou truhličku. Čtyřikrát kovanou, pěti klíči zamčenou. Odemkl, nadzvedl víko, jen co by ruku prostrčil.
0: Říkáš, kolik dukátů vysázím, tolik se jí z toho tvýho vylíhne?
1: Krokonož říkal.
3: Kuba se tváří, jako by ho ze všeho nejméně zajímal ten dukát. Ba, jako by jich sám měl, že by s nimi mohl vydláždit jilemnický ring i s kašnou.
2: Je to ten Kuba, ale komédie. I chytrý by od něho chlup z dlaně koupil, na to Trautenberg.
3: A ten už pokládá svůj dukát vedle toho od Krakonoše.
0: No, vidíš snad, že by se nějaký dukát líhl?
2: Co kdybyste, milost pane, ráčil položit na stůl ještě jeden? Třeba by se ten druhý vylíhl k němu do páru.
0: Nech si svý rozumy.
3: Ale vytáhl dukát, položil jej na stůl a...
2: Monkote, Kubičku, podívej, zázrak.
3: Vedle něj naskočil druhý, úplně stejně zlatý, jako by mu z oka vypadl, kdyby tedy dukát nějaké oko měl.
2: A pak to šlo, co šlo, úprkem letělo jako o život. Trautenberg sází dukát za dukátem a ke každému hned naskočí dvojník. Už jich je jeden řad, druhý, třetí, pomalu celý stůl.
4: Sláva, Kajíčko, to bude svatba, máme peněz jako želez.
0: Jaký pak máme? Přinesl jsi jeden dukát, tak si ho vem a už ať tě tu nevidím.
2: Dělala tma jako o nejhlubší půlnoci. Třikrát jí protěl klikatý blesk. A když se vyjasnilo, ležela na stole hromádka suchého listí. Jenom ten dukát od Krakonoše se třpitil na kraji stolu. A uprostřed světnice stojí Krakonoš.
5: Tak už to bývá, Trautenbergu. Kdo šilhá po cizím, přichází o své.
0: Smiluj se, Krakonoši, sousede. Jsem žebrák, nemám ani krejcar.
5: A co pak jsi měl předtím? Jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, v truhle se ti proháněli pavouci. Ale abys neřekl, že tě Krakonoš připravil o poslední, vezmi si, co zdal na stůl, a ostatní patří tuhle mladým, aby měli do začátku.
3: A už jsou z hromádky listí dvě hromádky zlaťáků. Po jedné chňape Trautenberg, druhá jako zlatý potůček stéká Ančeti rovnou do zástěry.
0: To není žádná spravedlnost! Kdybych já nevysázel zlaťáky, neměli by nic!
5: Kdybys jim platil poctivou mzdu, nemuseli by prosit jinde! A jestli se ti to nelíbí, můžeš mít z těch nalakocených zlaťáků zase listí. Aspoň se pavoukům bude v tvé truhle měkce ležet.
0: To už se člověk ve vlastním stavení nemůže ani ozvat? Himmel, Herr Gott, donner, Wetter, Kruzeis, Element.
2: Krát děkujeme, jemnost, pane Krakonoši.
5: Neděkuj, a běž zadělat na koláče. Přijdu si pro jeden rohovej. Co kdyby mě dětka fousatýho chtěla nějaká mladá družička?
2: Říká se, že když svobodný člověk sní na cizí svatbě rohový koláč, do roka má svatbu sám. To možná platí pro obyčejný lidi. Ale Krkonoši jsou na jednu starost až dost. Jak pak by se sem vyšla domácnost, i kdyby jí krakonošoval sám krakonoš. Ono je někdy lepší, když všechno je, jak je. Jak odedávna.

0: Jeníčku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Dobrodružství bludného plavce. V malé chatrči žila stařena s vnukem. Chudoba jim koukala střechou dovnitř, bída s nimi jedla z jedné misky, protože stařena neměla ani muže, ani syna, kteří by se o ně starali. V eskimácké vsi se o ní povídalo, že je nadána kouzelnou mocí. To byla sice pravda, jenže pokud šlo o nouzi a hlad, v tom jí všechna kouzla nebyla nic platná. Chlapec se musel spokojit s oděvem z kožek ptáků, které s babičkou nachytali do ok. A to bylo něco pro posměváčky. Když útek, jak se hoch jmenoval, vyšel ven, táhli ho nejen kluci, ale i dospělí muži za kabát a pokřikovali na něho, cože to má za úbor. Jen jeden muž jménem Kivik ho měl rád a chránil ho. Ale před posměšky a zlými slovy ho neuchránil. Nejednou se útek vracel s pláčem domů v potrhaném, oškubaném kabátku. Babička mu pak ušila z ptačích kožek nový oblek a prosila lidi, aby nechali chlapce na pokoji. Jenomže její prosby byly málo platné, ba naopak, spíše jakoby oleje do ohně přilévala. Pravda, stará kouzelnice mohla ty, kteří ubližovali jejímu vnukovi, lecjakým způsobem potrestat, ale říkala si, že snad lidé přece jen přijdou sami k rozumu. Ale když všecky prosby a domluvy nepomáhaly a jednou zas přišel útek zvenčí celý rozedraný, rozzlobila se už doopravdy a přísahala krutou pomstu.
1: Ať bouře smete váš posměch a vlny pohltí vaši špatnost,
0: vykřikla s rukama nad hlavou před svou chatrčí. Nemeškala a začala připravovat svou pomstu. Nalila na podlahu trochu vody a poučila útka, co se bude dít a jak si má počínat. Potom mu řekla, aby si do kaluže stoupl. Jakmile to hoch udělal, propadla se pod ním zem a zmizel. Nezmizel však na dobro. Za chvíli se vynořil v podobě mladého tuleně nedaleko mořského břehu a hrál si ve vlnách. Lidé ho uviděli na klidné mořské hladině a volali

0: a hodit po něm harpunu, byl už zase někde vepředu. A tak to šlo pořád dál, až je odlákal na širé moře. A najednou se z ničeho nic strhla prudká vichřice. Vítr bičoval hladinu, z mraků se lily provazce vod, moře se dalo do pohybu. Vypukla strašlivá bouře. Vlny rostly jedna z druhé, zdvihaly se do nedohledné výše, lámaly se a padaly zase do hlubin. Marně bojovali muži na kajacích s rozběsněným živlem. Jeden člun za druhým převraceli vlny a pohřbívali jej na mořském dně. Když se bouře utišila, vyplul nad hladinu mladý tuleň. Proměnil se v chlapce útka a suchou nohou kráčel ke břehu. Došel domů a vesele se přivítal s babičkou. Od té doby měl konečně pokoj. Nikdo už se mu neposmíval, nikdo mu netrhal jeho šaty. Protože všichni jeho pronásledovatelé zahynuli. Jenže na moře vyplul i útkův ochránce Kivik. Vrátil se zrovna z lovu a chtěl odnést kus sobího masa útkovi, když pozoroval, že se od pobřeží blíží k moři bouře. A protože měl udatné a šlechetné srdce, nemeškal. Skočil do kajaku a vyrazil za muži, aby je varoval a přiměl k návratu. Nemohl přece tušit, jak se věci mají. A tak se sám ocitl uprostřed rozběsnělého moře, kde po mužích, kteří pronásledovali tuleně, nebylo už ani stopy. Jeho jediného však vlny nesmetly. Kivik s nimi chrabře zápasil, obratně se vyhýbal jejich nárazům a udržoval svůj kajak na hladině. Konečně se vlnobití umoudřilo a Kivikovi se zdálo, že už je z nejhoršího venku. Ale najednou spadla mlha, hustá a neprůhledná jako noc, a Kivik plul a nevěděl kam. 3 dny a 3 noci bloudil mořem nazdař Bůh a nenacházel cestu zpět. Pak se mlha protrhla a osamělý mořeplavec spatřil v dálce tmavé obrysy země. S novou nadějí stočil kajak v tu stranu. Znovu však zasvištěla vichřice a moře se dalo do pohybu, jako by se vařilo v roztopeném kotli. Vlny jako hory smíkaly loďkou nahoru a dolů, pohrávali si s ní jako s hračkou a Kivik bojoval z posledních sil. Hned byl vysoko na spěněných hřbetech a hned zaspadal do závratných propastí. V největším zoufalství si vzpomněl na bílého medvěda, jehož kdysi ušetřil a který slíbil, že se mu odvděčí. A úpěnlivě volal.
1: Bílý medvěde, pomoz mi!
0: Ale bílý medvěd byl na souši a na moře jeho moc nesahala. Kivika ještě nejednou překotila vlna, ale vždycky se zas obratně dostal s kajakem na hladinu. Bojoval už opravdu z posledního a přestával věřit, že se kdy vrátí domů. Ještě naposledy ho moře převrhlo, jako by mu chtělo ukázat, co umí, a najednou se stišilo. Kivik nechtěl věřit, že je naživu. Pádloval po hladině, která se volně kolébala, mraky se rozplynuly a skoro na dosah ruky byla pevnina. Pomalu doplul do malé zátoky a vytáhl kajak na břeh. Po dlouhé době stál zase na suché zemi. Rozhlédl se a uviděl před sebou jakési obydlí. Když se přiblížil na několik kroků, vyšla ven stará žena.
2: Pojď dál,
0: řekla, jako by ho očekávala. Po hostině ho přijala, zula mu mokré boty a punčochy a pověsila je na bydlo u ohně. Potom připravila jídlo a nabídla je hostovi. Kivik s chutí pojedl a odpočinul si. A protože mezitím ponožky uschly, vstal a chtěl je sundat. Jakmile však natáhl ruku, věšák s ponožkami se zdvihl do výšky. Když se posadil, Věšák se zase vrátil do původní.

0: polohy. Kivik udiveně vzhlédl k stařeně, ale ta dělala jakoby nic.
1: Podej mi ty ponožky.
0: Požádal ji, když mu věšák několikrát uhnul.
2: Podej si je sám. Visí ti před nosem.
0: Odpověděla a vyšla ven. Vstáhl tedy znovu ruku k věšáku, ale ten ihned ucukl.
1: Prosím tě, snad bys mi mohla ty ponožky podat.
0: Zavolal podrážděně na stařenu.
2: Sedni si tam, kde jsem seděla prve já, pak na ně dosáhneš.
0: Křikla na něho zvenčí. Kivik poslechl, ale dopadlo to na vlas stejně jako předtím. Věšák vždycky uhnul. Tohle už se zdálo hostovi podezřelé. Rozhlédl se a spatřil stařenu, jak včíhá v koutě u dveří a v ruce se jí cosi leskne.
1: Chce mě asi zabít.
0: Napadlo ho.
1: A věšák má odvést mou pozornost.
0: Znovu si vzpomněl na toho, kdo mu slíbil pomoci v nebezpečí a zvolal.
1: Bílý medvěde, pomoz mi!
0: V tu chvíli se na blízku ozvalo medvědí mručení. Napřed slabé, ale každým okamžikem sílilo. Zakrátko byl rev tak silný, až se obydlí otřásalo. Stařena skočila dovnitř a rovnou k věšáku.
2: Tady máš své boty a punčochy.
0: Podávala rychle hostu jeho věci. Kivik je popadl, na nic už nečekal a utíkal ven. Baba za ním třískla dveřmi a přivřela mu konec kabátu. Lovec ale škubl a raději oželel kus kabátu, než aby se dal chytit. Uháněl na břeh, kde čekal jeho kajak. Baba se vzpamatovala a když neviděla nikde medvěda, běžela s nožem v ruce za mužem. Kivik skočil ke kajaku, kde měl kopí, uchopil je a rozpřál se.
1: Už ani krok!
0: Zvolal. Stařena uskočila, upadla a přitom zlomila nůž. Kivik se o ni přestal starat, nasedl do kajaku a odrazil se od břehu. Sotva se vzdálil na několik délek kajaku, uslyšel za sebou mručivý hlas, který slábl, jako by se ztrácel v dalekých prostorách pevniny.
3: Pluj pořád při pobřeží.
0: Promlouval k němu.
3: Ale dej si pozor a nikde raději nevystupuj na břeh a nevcházej do žádných dveří.
0: Kivik kroutil hlavou nad tou medvědí radou. Nerozuměl jí. Že by snad zabloudil k pobřeží krutých stařen? O němž slýchával od některých starců v jeho rodné vsi? Obývali je prý osamělé stařeny, které bývaly v mládí tak zlé, že se s nimi žádný muž neoženil. A teď číhali na trosečníky a zbloudilé plavce a ty pak nutili, aby se s nimi oženili a starali se o ně. A když se takový nešťastník spěčoval ve své krutosti, ho prostě zabili.
1: Ale snad to jsou jen báchorky,
0: uvažoval Kivik.
1: Jak by to mohli starci vědět, když se z pobřeží krutých stařen nikdo nevrátil?
0: Brzy zapomněl na medvědova slova a zase pádloval kdo ví kolik dní a nocí podél pobřeží. A jednou večer, když už byl úplně vysílený, uviděl v dálce světýlko. Připlul blíž, vystoupil na břeh a šel za světlem. Z šera se vyloupla chata a když nahlédl dovnitř, viděl tam dvě ženy. Byl hladový a promrzlý a tak zabušil na dveře. Ve srubu žila matka s dcerou a ta dcera měla velice podivného manžela. Kmen stromu, který tu kdysi vyplavilo moře. Trčely z něho čtyři pahýly po ulomených větvích a to byly mužovi ruce a nohy. Při odlivu ho ženy vynášely na břeh. Moře ho spláchlo a odneslo. A večer se muž, kmen, vracel zpátky a na každém pahýlu měl nabodnutou rybu nebo tuleně. Tak ten dřevěný muž živil svou ženu a její matku. Kivik nepospíchal s návratem. Chtěl si odpočinout po dlouhé bludné pouti. a konečně i na něho zbylo jídla víc než dost a nemusel se o nic starat. Jednoho dne spustili ženy kmen na vodu a to bylo naposledy, co ho viděli. Odplul a už se nevrátil. Kdo jiný se teď měl starat, aby bylo dost jídla nežli Kivik? Býval dobrý lovec a dosud nezapomněl své lovecké mistrovství. Výjížděl s harpunou na moře a štěstí mu přálo. Šťasten však nebyl. Kdesi daleko měl doma ženu a malého synka a toužil se k ním vrátit. Když po nějaké době začala mladá vdova naléhat, aby si ji vzal za ženu, pomyslel si Kivik, že je na čase, aby odtud zmizel. Blížila se však zima a na dlouhou cestu potřeboval několikery rukavice, aby mu neomrzly ruce. Proto vždycky při návratu z moře řekl, že rukavice ztratil a ženy mu ušily nové, které si pak schovával ve špici kajaku. Jednou, když se vrátil z lovu, bylo mu divné, že ho v zátoce nevítají obě ženy, ale jenom stará. Horlivě mu pomáhala s úlovkem a pak chystala jídlo. Na otázku, kde je dcera, odpověděla vyhýbavě, že kam si odešla. A když chtěl vědět kam, řekla stará.
4: Co na tom záleží? Odešla, jako když si odešel můj muž a už se nevrátí. Budeme teď žít spolu, sami dva. Budeš mým mužem.
0: Kivik nechtěl věřit svým uším. Mladá vdova ho nelákala a místo ní by se měl oženit se starou babicí. Začal tušit něco nedobrého. Vyšel ven a za chatou uviděl kaluš krve.
1: Ta stará čarodějnice dceru zabila. A to samé jistě udělala i se svým mužem.
0: Blesklo Kivikovi hlavou.
1: Byl to nejspíš nějaký zbloudilý plavec nebo trosečník, kterému se nepodařilo zavčas uprchnout. A mne?
0: Uvažoval Kivik.
1: By dříve či později stihl stejný úděl. Tak přece je to pravda. Jsem na pobřeží krutých stařen.
0: Kivika polila hrůza. Už na nic nečekal a rozběhl se k moři, ke svému kajaku. Ale v té chvíli se za ním vyřítila babice s nožem v ruce.
1: Bílý medvěde, pomoz.
0: Zaprosil Kivik. Kde se vzal, tu se vzal, proti staré čarodějnici vyrazil náhle obrovský bílý medvěd a ta zděšeně prchala zpátky do srubu. Kivik usedl do kajaku a zabořil pádlo do vody.
3: Pamatuj na mou radu.
0: Nesl se za ním medvědí hlas.
3: Nezastavuj u cizího břehu a nevstupuj do žádných dveří. Po třetí bych ti už nemohl pomoci.
0: A Kivik plul nespočet dní a nocí. Přestál několikero bouří a zase zahlédl nad mořem nějaké obydlí. Už chtěl přirazit ke břehu a odpočinout si, ale v poslední chvíli se vzpamatoval a křikl do větru, který vál od moře na pevninu.
1: Neboj se, bílý medvěde, můj věrný ochránče. Po třetí přistane Kivik u domovského břehu.
0: V tom okamžiku cítil, jak se mu do paží vrací síla. Prudce zabral a pádloval neunavně tak dlouho, až se před ním konečně vynořila země, která mu připadala známá. Pak uviděl skály, kolem kterých tolikrát v minulosti vyplouval na moře. Srdce mu poskočilo radostí, blížil se k domovu. Ze břehu ho spozorovali lidé. Zvědavě se dívali, kdo to přijíždí. Zamával na ně a oni ho poznali.
2: Kivik se vrací!
5: Kivik se vrací!
0: Volali radostně. A když vystoupil na zem, zhlukli se kolem něho a bouřlivě ho vítali. Byla mezi nimi i jeho žena a syn, kterého skoro nepoznal, protože za tu dlouhou dobu pořádně vyrostl. A pak tam stál ještě jeden mladý muž. V kožíšku a tuleních válenkách. Útek. Ten se z Kivikova návratu radoval snad ze všech nejvíc.

0: ve škole. Proč se, Pepíčku, pořád ohýbáš pod tu lavici?
1: Prosím, já mám rýmu a maminka mi přišila kapesník na kapsu, abych ho nestratil.
2: V útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
3: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
4: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
3: Ale proč?
4: Abych nevypadal jako ty, amigo.
2: Zašklebil se Carlos.
4: Jiné podnebí, jiná strava.
5: Kde je můj syn?
2: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
3: Tam bude, že jo?
2: Dovtípl se Ramses.
4: Možná, řekl Carlos zamyšleně. Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
3: S váma se nebojím,
2: vyhrkl Ramík.
4: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
5: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
2: Poskočil vztekle Tulamor senior.
4: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
2: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
4: Dolů půjdu radši sám, zašeptal Carlos.
2: Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válela v koutě.
4: Ty se schovej,
2: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palandě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
4: Pardon, nerad ruším,
2: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
4: My dva se možná známe. Od vidění upřesnil.
6: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
2: Zazubil se ten hromotluk.
6: Jmenuju se Vasil.
2: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
4: Neviděli jste tu nikoho?
2: Chtěl vědět Carlos.
6: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
4: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
2: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses. Pane Vasile!
6: Ramsesi!
2: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čangu měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
4: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
3: Šiof je tady,
2: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, prozkoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Piggy, jak se máš?
0: No, se mám docela dobře. Přemýšlela jsem o tom, co jsme si říkali minule s tím jídlem. A řekl jsem si, že to je vlastně strašně složitá věc.
2: Ale vůbec to není složitá věc. Ale mě si překvapil jinou věcí, že jsi si dnes přinesl jablíčka. A to mám ohromnou radost.
0: Já jsem skoro celý jablíčkovej.
2: No, ale víš co, mě to udělalo radost v tom, že jsi si uvědomil, že když budeš zdravě jíst, že budeš pohyblivější, že tě nebude tlačit pupí, že předběhneš kocoura Vojtu. A to samé se může stát i u našich dětí. Ale pojďme si teď říct, jak by měl zhruba vypadat náš jídelníček a co bychom po svých maminkách měli chtít na svačinu třeba do školy.
0: Na svačinu do školy bychom asi měli chtít třeba mrkvičku,
2: ano,
0: nebo oříšky.
2: Třeba oříšky.
0: Nebo třeba myslitičinku.
2: Myslitičinku taky. Mně by stačilo, kdybyste tam měli rozkrájené jedno jablíčko a třeba mandarinku. A k tomu jste si vzali jenom obyčejnou vodu a to by byla úplně nejspokojenější.
0: Je, to by byla nějaká že v našem chudá jídelníčku, svačinka.
2: To by nebyla vůbec chudá svačinka, protože vy určitě víte a ty Piggy taky ví, že v ovoci je spousta cukru, který má úplně stejné charakterové vlastnosti jako kostka cukru.
0: Když jím jenom zeleninu, tak si přijdu jako zajíc. Jste viděli, jak se teď Hanka tváří a jak funí.
2: Ale ne, já bych to chtěla uvést na pravou míru, že ty by si měl mít přílohu, tedy tu zeleninu skoro ke každému jídlu, minimálně aspoň k tomu odpolednímu. Takže zajíce spojí s nějakým třeba risotem.
0: Dobře, a tak co by tedy děti měly jíst k obědu?
2: No, třeba by mohli mít kuřecí steak, anebo by mohli mít rybu, anebo by mohli mít třeba krůtí maso a k tomu si dát brambory a zase spoustu dušené zeleniny.
0: Takže ta zelenina přece jenom není jenom pro zajíce.
2: Není jenom pro zajíce, je velmi důležitá. Takže já bych to v kostce shrnula. Dostatek ovoce na svačinu a snídani, dostatek zeleniny na dvě odpolední nebo tři odpolední jídla, k tomu hodně vody a budeš zdravý jako fík.
0: Vody? A co ty limonády? Všude se prodávají limonády a jsou žluté, červené, zelené,
2: a víš, co dělá taková limonáda s dětmi, když je tam hodně cukru?
0: Nevím.
2: Jsou takovýhle, nevědí, co mají dělat, protože mají spoustu energie a když potom je maminka posadí do sedačky a jedou někam autem a on musí s tou limonádou sladkou sedět v tom autě a jet někam dvě hodiny, tak je z toho celé nervózní, protože prostě ty cukry potřebují z těla ven.
0: Takže ty sladké barevné limonády dělají z dětí zlobidla?
2: Zlobidla to říkají jejich rodiče, ale v podstatě ty děti jenom potřebují vypudit svoji energii z těla. A když se to stane tím, že se proběhnou a vyběhnou, tak nejsou vůbec zlobivé. Oni jsou spokojené a proto se musí vždycky po sladkém jídle jít s dětmi cvičit a nechat je vyběhat.
0: Dobře, takže voda a čajíček je lepší věc.
2: S medičkem je úplně ideální.
0: Dáme si čaj, Janko.
2: Dáme si čaj a víš co? Dneska už tě nechám. Nechám toho poučování a příště už budeme zase cvičit. Mějte se, ahoj.
0: Ahoj, děti.
3: Král sedmilhář.

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče? Jsi mi dlužen, králi. Půjčil jsem ti před časem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
3: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež!
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal. Když je to lež, tak mi dej půl království! Král sedmilhár se hned chtěl opravit. Ne, ne, ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl. Aha, konečně, tak mi dej ten sud naplnit zlatem. Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: Dnes je 1. srpna.
1: A svátek slaví Oscar.
0: Oscar je staroanglické jméno.
1: A vykládá se jako boží kopí.
0: Kopí to je taková zbraň, která se používala dávno, dávno k lovu a k boji. Takže Oscar je možná lovec nebo bojovník.
1: Tohle jméno je moc oblíbené v zemích na severu, jako je Norsko nebo Švédsko.
0: U nás ho má jen necelých 1000 lidí.
1: Takže jestli je mezi vámi nějaký šťastný Oskárek, přejeme mu všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: kachním dvorku. Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezli z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to prosím něco znamenalo. Teď už z celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenomže krotit se to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování. Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách. To je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné, až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček před ní. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek. No to je celý on! Ničema jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového. To my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad. Píp, pravil ptáček. Měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp. Máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje. Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka. Tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura, ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat. Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné. Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat. Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
1: Protože žere portulák,
0: pravil jeden obyčejný malý kačírek. Najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. A strkali do sebe a volali kvek. Ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší. Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní. Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči. Ptáčku zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit. Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil. Tedy mě nic jiného, než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedů. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
2: Jste opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
0: Obě Číňanky byly uvytrženi nad Táčkem zpěváčkem. Vypadal po té sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
1: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom sedali na vyšším bydýlku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctivý. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhle s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhle ta kropenatá s tím křivým zrcátkem na křídle, ta je zase hádavá a musí vždycky mít poslední slovo a přitom nemá nikdy pravdu. Ta tlustá kachna každého pomlouvá, o nikom neřekne nic dobrého a to se nám příčí. Když nemůžeš o někom říct nic dobrého, tak radši mlč a neříkej nic. Ta Portugalka je jediná, která má jakés také svychování. S tou je přece jen řeč, ale zase se moc rozčiluje a pořád by mluvila jen o Portugalsku.
0: Ty toho ale našeptají ty Číňanky dvě, šuškala jedna kachna druhé. Mě osobně nudí, nikdy jsem s nimi neztratila ani slovo. A teď přišel kačer. Myslel, že zpěváček je vrabča.
2: No, já mezi nima žádný rozdíl nevidím, bručel. Však je to taky fuk, jeden hrací strojek jako druhý, kdo by si s nima lámal hlavu.
0: To si nesmíte tak brát, šeptala Portugalka. Podnikatel, on je vážený a podnikatelství je nade vše. Tak a já si teď půjdu hezky odpočinout. To víte, jeden musí taky hledět, aby byl pěkně tučný, až ho budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem. Dobře se jí leželo. dobré srdce měla i dobré spaní. Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidelku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začaly hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku. A ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi. A pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky, jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zalehla. Píp, pravil, přišla plaste mě milostivá. Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy, ale ještě jsem v životě nepípla.
1: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
0: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle a ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
1: Tydli dam, o tvém srdíčku sladkou písničku při jarním sluníčku zaspívám.
0: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby, já budu spát. Ptáček, zpěváček, z toho byl celý pav. Vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel, a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá. To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
1: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček. Co jsem udělal?
0: Udělal, opičila se po něm Portugalka. To není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
1: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček. Dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
0: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
1: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
0: Drzoune, zasyčela Portugalka. Vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukousla ptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi.
1: Ale copak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře.
0: No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám. A sousedovic kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva. Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky.
2: No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout.
0: Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pěvec a měl vychování.
1: Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi.
0: a všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka.
2: Kachny jsou tvorové vášnivý, ať už jde o závist nebo o soucit. A jelikož závidět tady nebylo co,
0: zmocnil se jich soucit a čínských slepic taky.
1: Takového zpěváčka už nenajdeme. Skoro Číňan to byl a plakali jen kvokali, i ostatní slepice kvokali,
0: ale červenější oči měli přece jen kachny. My totiž máme srdce, pravili. To nám nikdo neupře.
2: Srdce, přidala se Portugalka. Ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku.
3: Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer.
2: To je důležitější.
3: Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek, jako by jich nebylo i tak dost.

0: Anička. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: ani tvé doma.
1: Hurvajs, nezvoň tak, paní Kateřina není hluchá.
0: Jenom aby.
2: Pan Spejbl s Hurvinkem.
1: Zdravím vás, paní Kateřino.
0: Může jít Mánička s námi sáňkovat?
2: No jistě, už se chystá. Máni, pospěš.
3: Už jsem nachystaná. No, tak jdeme, ne?
2: Máničko, zapni se pořádně.
3: No jo.
2: A hezky si to užijte.
3: To budeš koukat, bábinko, jakého sněhuláka postavím.
0: A já.
1: A co teprve já?
0: Jo.
2: No ano, želičku, ty taky, no jo. Však se nechám překvapit. A nezapomeňte, ten, kdo postaví toho nejkrásnějšího sněhuláka, dostane ode mne tu největší, nejsladší a nejkrásnější bábovku.
0: Mňám, tak to už frť.

0: předvedu holubičku. Ta byla co?
1: Postřelená holubice vyletěla ze světnice, postrácela peříčka. Hle, byla to Mánička.
0: Tak se ukáž ty, Hurvínku.
1: To něco uvidíš. Akrobat Hurvínek a jeho stoj na šišce. Jedu!
0: Vysypaná makovice, ta má jistě zrnek více, než má Hurvajs ve hlavě, sype stravu po mravě.
1: Závidíš, co?
0: To bych měla komu.
1: Žery, ukaž Máničce, jaká jsme my chlapi třída. Nasedni na sáně a jeď.
2: Žery, drž se.
0: Náš Žeriček to je kos, v zimě v létě chodí bos.
2: Protože mu zmrzly uši, vzal si čapku, ta mu sluší.
1: Výborně, Žery.
0: Žeričku si pošak. Jo, jo, jo.
1: A ty poběž nahoru a vezmi sebou sáně.
0: No jo, jo, náš Žeriček je panečku šikulka.
2: A teď, panstvo, pojedeme všichni najednou.
0: Jo, jo.
2: Spejblovo, cirkusové trio Křeč, navsedat. Navsedat.

0: Jaký je ten můj sněhuláček?
1: Parádní.
0: Jo.
1: Jen by neměl být tak nakřivo.
0: No co, ten tvůj by zase potřeboval do ruky metličku.
1: Snadná pomoc. Žery.
2: Přines větvičku. A port.
3: Děti, tohle trvá. Ještě tady zmrznu. Žery, ty jdeš pro mě? Počkej, Žeričku, nech toho. Co děláš? Upadnu, nech tu větev na pokoji. Neblázni, mám od něho přinesání.

0: výborně, Žery, ty neseš krásnou větev.
1: Ta bude tvému Sněhuláčkovi slušet, co?
2: Ten tvůj už taky stojí rovně jako svíčka.
1: To bude mít pan Spejbl těžkou volbu, co?
2: No jo, to jo. Tati, už máme hotovo.
1: Pane Spejble.
3: Nic.
2: Žery, nevíš, kde je páníček?
4: No.
2: Jo?
4: No.
1: Tak nás k němu zaveď.
2: Tati!
1: Pane Spejble!
2: Tatuldo, kde jsi?
1: Žeričku, tady někde pan Spejble není.
2: No jo, ale nechal tady sáně.
1: A tamhle toho nejkrásnějšího Sněhuláka.
2: No jo. Taťulda je vítěz. Ale kde je?
1: Asi mu už byla zima, tak šel domů.
2: Tak půjdem taky.
1: Jo.
2: Máni, pomoz mi toho Taťuldova Sněhuláka naložit na sáně.
1: Dobrá.
2: Pěkně těžký.
1: No to ti teda povím. Hej.
2: Hej. Rup. A jdeme domů.
1: No, to bude bábinka koukat, jakého Sněhuláka pašáka pan Spejbl postavil.

0: Řeknu vám, děti, že ten sněhulák pana Spejbla je skutečně moc hezký. No, jenom je škoda, že si pan Spejbl nepřišel pro sladkou odměnu. Co to je?
1: Jak to? Že nepřišel? Vždyť jsem tady.
2: A je po sněhulákovi. Vyklubal se z něho pan Spejbl.
0: Pane Spejble.
2: Tať Huldo, to jsi ty.
1: To jsem já. Hemšich.
0: Zdravíčko.
1: Je mi toho zapotřebí.
0: Jak se vám to stalo?
1: To má na svědomí Žerik. Spustil mě i se sáněm z kopce.
2: Žery?
1: A jak jsem se tak kutálel, stal se ze mě sněhulák.
2: Ale nic si z toho nedělej, taťulínku. Byl jsi ten nejhezčí ze všech sněhuláků, jaké jsem kdy viděl.
3: No, a vyhrál jste bábovku.
1: To bábovku?
2: Tu nejsladší.
0: Tak si myslím, že víc než bábovka potěší pana Spejbla pořádně horký čaj.
1: S rumem.
0: S rumem.
1: Jak se říká, únor bílý pole sílí, ale člověka oslabuje. Hemšík!
2: Moje řeč.
4: Kloboukov.
5: Kloboukov

0: je malé městečko.
1: A v něm hospoda u Kloboučku.
2: Divadlo pod Kloboukem,
1: biograf v Klobouku.
0: Mají tam dvě hlavní ulice.
2: Velký Klobouk
0: a
1: malý Klobouk.
0: A v nejbližším okolí tři kopce.
1: Nejvyššímu říkají Cylindr,
2: nižšímu Bouřka
0: a nejnižšímu Potápka.
2: Pýchou Kloboukovských je rybník Klobouk.
0: V městském znaku Kloboukova je buřinka.
1: A nejoblíbenější píseň je pod kloboukem, za kloboukem husy se pasou. To se ví, že místní uličníci zpívají pod klobrcem, za klobrcem.
0: Byly takové časy, že kloboukovské občany nic na světě nezajímalo víc než jejich klobouky. Raději nejedli, nepili, ale klobouk na hlavě museli mít. Seděli s kloboukem na hlavě i u oběda a nesundávali ho ani na noc. Jen ti opatrnější v kloboucích nespali a zavěšovali si je nad postele jako nebesa.
2: Kloboukovský řezník Jelito Antonín nosil na hlavě klobouk vysoký jako řeznický špalek obtočený věncem buřtů a dietních párků, které v noci svítily jako neonová reklama.
0: Jeho žena, paní řezníková Amálie, si dokonce dala ochočit malé prasátko, aby vydrželo sedět bez hnutí na jejím kloboučku a nosilo jí štěstí.
1: Zámečníku Odemykáčovi se div hlava neulomila pod kloboukem ověšeným železnými zámky, paklíči a závorami. Jeho obličej se pod tíhou rozplácel od ucha k uchu a čelo spadlo až na bradu.
0: Místní hospodyně nosili na hlavách čerstvě upečené makové buchty, šňůru s vypraným prádlem, zelenou petrželku,
2: vidličky a nože,
0: vanilku a muškátový květ,
1: kartáč na boty,
0: žehličku,
2: otevírák na pivo,
0: šitíčko,
1: leštěnku na nábytek
0: a jiné potřeby.
1: Jejich klobouky byly tak vysoké, že si k ním kloboučník Vendelín musel přistavovat žebřík, aby na ně dosáhl. Být v Kloboukově kloboučníkem bylo velké utrpení.
0: Jednou přišla do Vendelínova kloboučnického krámku paní správcová a poručila si, aby jí ušil klobouk vysoký jako kostelní věž i se zvonicí ve špici, aby se při každém jejím kroku zvon rozhoupal a zvonil.
1: Tenkrát kloboučníka Vendelína přešla trpělivost. Zapíchl jehlu do malého polštářku na jehly a utekl z města.
2: Rozhněvaná paní správcová si dala ruce v bok a rozkřičela se na celý Kloboukov.
0: Raději chci být muchomůrkou v krásném klobouku, než první dámou v tomhle městě, když tu máme tak líného a nešikovného kloboučníka.
1: Jen to dořekla, změnila se doopravdy v muchomůrku. Stála na prahu Vendelínova krámu a nemohla se ani hnout.
2: I ostatní obyvatelé Kloboukova začali měnit podobu.
0: Z paní učitelové se stala bedla.
2: Řezník se změnil v křemeňáka.
1: Švec v modráka.
0: Ze slečny sekretářky byla houba Liška.
1: Z uctivého holiče Klouzek.
2: Hřib Satan v sobě skryl školního inspektora.
0: Slečna z pošty se změnila v holubinku.
1: A školní děti v kuřátka.
0: Uprostřed ulic, na chodníkách, na schodech, v obchodech a bytech stály místo lidí houby. Město stichlo na mnoho let a zdálo se, že už se k bývalému životu neprobudí.
1: Kloboučník Vendelín prochodil zatím celý svět. Vyráběl klobouky pro krále a pro královny. Všichni jeho práci obdivovali a dostal za ní mnoho peněz.
2: Ale veselo mu nebylo. Stesk po domově začal jeho cestu obracet a jednoho letního rána se objevil na prahu rodného města.
0: Sotva prošel městskou bránou, musel se zastavit, jak ho překvapení k zemi přibylo. Kam se podíval, všude samé houby. Ani v hospodě nebyla živá dušička.
2: Místo hospodského u výčepu našel jenom podborováčka.
1: Na tuhle záhadu se musím nejdřív nasnídat,
0: řekl si Vendelín, vzal z hospodské lavice proutěný koš a těšil se, jakou si udělá smaženici. Ale sotva sebral první houbě klobouček, změnila se houba v místního listonoše Šustélka. Kýchl nejprve listonoš a pak hned začal Vendelína líbat a objímat.
3: Vendelíne, Vendelínku, ty jsi nás zachránil. Člověče, vždyť každá ta houba, co tady stojí, je nějaký občan Kloboukova.
0: Sotva Vendelín uslyšel, že houby jsou vlastně lidi, sbíral jeden klobouk za druhým a házel je do proutěného koše.
2: Na prahu svého krámku našel muchomůrku.
1: A to bude paní správcová.
0: Uhodl Vendelín a sundal muchomůrce červený klobouk. Paní správcová se vrhla Vendelínovi kolem krku a prosila ho, aby jí odpustil, že byla na něho před lety zlá.
1: Vendelín se ze samých rozpaků podíval do svého koše a jaké bylo jeho překvapení. Místo kloboučků, hříbků, lišek a křemeňáků byly v koši slamáky, širáky, barety a buřinky. Poznal v nich klobouky, které kdysi šil. Chtěl je lidem zase rozdat, ale nikdo už o takových kloboucích nechtěl ani slyšet.
0: Teď sedí Vendelín před svým krámkem. Zapálil si dýmku a spokojeně vypouští obláčky kouře ke kloboukovskému nebi.

0: rybky.
1: Dědeček vyloví zlatou rybku. Rybka dědečkovi povídá: když mě pustíš, splním ti 3 přání.
2: Dědeček se na ní zadívá a odpoví: to ti nepomůže. Já jsem kouzelný dědeček.
0: Šli panenky silnicí, silnicí, silnicí, pod koleje myslivci, myslivci. Výměna názorů. Ty jedna zlobivko zlobivá, panenko hubata, co si to zase provedla?
3: Nic.
0: Nelži.
3: Nelžu.
0: Žeš.
3: Nelžu.
0: Žeš. Zase si ve škole dostala 5.
3: Nedostala.
0: Dostala.
3: Nedostala.
0: Dostala. Žeš a já ti za to naplácám. Tu máš.
3: Au.
0: Tu máš.
3: Au.
0: Tu máš. Mě už to nebaví. Ach jo, to je nuda nudácká.
4: Co tady pištíš, Mařena?
0: Co?
4: A proč mlátíš tu panenku?
0: Ale my se koukněme se. Kdo pak se to tady nese? Kdo se to sem šourá? Hlava jako hulátko, na ní žluté housátko. Bodky jako cihličky, to je hurvaj s maličky.
4: Hele, hele, nech toho, Mani. Mě ty tvoje legrácky nebaví.
0: Co s tebou?
4: A nic.
0: Ale je ti něco, nelži, já to na tobě poznám. Já na tobě dobře poznám, když lžeš.
4: A kdy lžu?
0: Vždycky, když otevřeš pusu.
4: No jo, no jo, paní vtipná. Ale ty už to humoru doopravdy nechej, Mařeno.
0: No, no, a neříkej mi pořád Mařeno. Já ti taky neříkám hurvíne, no. To pak já za to můžu, že jsi naštvanej.
4: Ale tak to nemůžeš, no, no ale... No. Na mém místě bys byla taky pěkně otrávená.
0: Fakt?
4: Jo. Přál bych ti vidět ten domácí teror, co jsem teď zažil.
0: A co se stalo? Nechtěl jsi sumít krk, nebo co?
4: Kde pak?
0: Tak se mi svěř. Uleví se ti.
4: Ale no. Pořád je to jedno a to samý. Došlo na moje známky.
0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
4: slova?
0: Určitě.
4: V tom případě neříkal vůbec nic. Já ti řeknu, to je teda život.
0: Ale no tak, tak se musíš trošku snažit, Hrdinku, a učit se.
4: No tobě se to mluví, šprtko.
0: No dovol, já nejsem žádná šprtka.
4: Jseš?
0: Nejsem, já jsem nádaná. Abys věděl, tak jsem ve škole první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly, jo. A co ty?
4: Co já?
0: No.
4: Já jsem zase první ze školy doma a nechlubím se. A teď už konečně nech té hloupé školy a pojď si raději na něco hrát.
0: Jo, to jo.
4: Tak jo.
0: A na co?
4: No, třeba. Na slepou bábu.
0: Platí.
4: Dobrá, já budu slepej a ty budeš bába, jo?
0: To teda ne.
4: Tak vymyslí něco lepšího, když jsi tak chytrá.
0: Jo, tak si budeme hrát na orchestr.
4: Platí.
0: Jo, ty budeš trouba a já budu udávat tón.
4: Mařeno.
0: Hrdine.
4: Nech toho, nebo tě proženu.
0: Ne. že tě pan Spejbl říkal, že na mě máš být hodný.
4: Já bych byl rád hodný, ale vždycky mi do toho něco vleze, no. Tak já už raději jdu.
0: Tak jdi, bylo mi radostí vyměnit si s tebou názory.
4: To věřím, přišel jsem s mýma a odcházím s tvýma.

0: zahájit cvičení. A jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes je tady s námi Hanka Kirchová. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, pigoušku, ahoj, kluci a holky. Budeme cvičit, ale ještě na úvod jsem se vás chtěla na něco zeptat. Přemýšleli jste někdy o svém dýchání, o svém vlastním dýchání?
1: Já dýchám asi jako když se nafukuje růžový balónek.
2: Já se na tebe za chvilku podívám, jestli náhodou nedýcháš špatně, protože všichni bereme dýchání jako samozřejmou věc a přitom spousta z vás, z nás, dýcháme velmi špatně. A to tak,
1: Že já taky dýchám špatně?
2: Tak děti, pojďme si udělat takový malý test. Nadechněte se, že jste si nadechli pusou a zdvihli jste přitom ramena.
1: No já
2: Tím pádem se do našeho těla dostane kyslíku minimum.
1: Aha, co to je minimum?
2: Aha, prostě malinko to, úplně pidi jste při tomhletom nádechu získali do svého těla kyslíku. A jestli...
1: když se pidi nadechne pidi, tak má kyslíku taky pidi.
2: Tak máš úplně přesně pidi kyslíku, jak naše děti. Proto bych vás dnes, kluci, holky, pigi, chtěla naučit správně dýchat. První věc, kterou musíme udělat, je, že se nebudeme nadechovat. Jako když
1: Usinkou,
2: se lekneme, ale nosem...
1: To je jako když voníš ke kytičce, jako kdybych měl růži a nadechl se té vůně.
2: A teď budeme trošku přemýšlet o svém těle. Máme nádech nosem. Nadechněte se. A co se vám přitom nafouklo?
1: Ramínka nahoru šla ramínka.
2: Já bych chtěla, jestli byste si nepoložili ruce na svůj pupík. Chyťte si svůj pupíček, zkuste přitom nevysazovat ramena. Takže když uděláme nádech nosem, ramínka necháme dole a nafoukneme si bříško, jako když sníme fazole.
1: Jako kdybych tam měl balónek.
2: Tak to je správné dýchání. Možná mě napadá, že dýchat, učit dýchání ve stoje je těžké. Proto bych raději, kdybyste si opět lehli na zem, protože to už umíme.
1: Víme, to já mám rád.
2: Víme, že umíme ležet na podložce,
1: Hanko,
2: že máme pokrčená kolena.
1: Hanko, já vám vtip.
2: Jejda. No tak dobře, s výukou na chvilku
1: úplně, počkáme. Víš, kdo to má úplně nejlepší?
2: Ne?
1: Úplně nejlepší to mají hadi. Víš proč? Protože had si lehne a jde...
2: Cože? Ale zpátky, prosím tě, od hadu k našemu cvičení.
1: Ale tak já si lehnu a nepůjdu.
2: Nepůjdeš, zůstaň chvilinku ležet, pokrč si svá kolínka, dej si kopítka mírně od sebe, instaluj si obě kopítka pevně na zem.
1: Narovnám.
2: A teď jsou důležité právě naše ruce. Položíme si je na bříško. Polož si je na bříško.
1: Bříško.
2: Jedna tlapka, druhá tlapka. Nadechneme se, milé děti, a pigy nosem. A nafoukneme si to bříško.
1: Nádech. Přivoním kružičce.
2: Nafouklo se vám, prosím vás, bříško?
1: Ne.
2: A je. Tak tam bude nějaká chyba. A jsou to ty ramena. Pokud jste zdvihli při tomto nádechu ramena, tak jste se nadechli do hrudníku, ten máte tady. A tam já vůbec nepotřebuji teď dýchat, potřebuji naplnit své bříško kyslíkem. Jdeme na to ještě jednou. Pigy, nádech nosem, ramínka tlač dolů a všechen kyslík pouštěj do bříška. Nafouklívá bříško, vyfukuju.
1: Já měl strach, že už prasknu.
2: To by se ti nestalo, protože víc toho kyslíku by si do sebe nevzal. A sprutka vydechni. Sprutka si vydechnul, takže děti, ještě jednou. Zavřete.
1: To je jako když drak chrlí oheň.
2: Máš pravdu. A jdeme ještě jednou. Zavřete oči, nadechujte se nosem. Ramena tlačte dolů, nafukujte své pupíky. Ještě chvilinku nafukujeme ještě. A můžeme vydechnout a je to. Takže teď jsem vás učila dýchání do břicha. Netvrdím, že je to lehká věc, ale pokud se ji naučíte, tak daleko víc prokrvíte všechny své svaly, prokrvíte mozek a co budete? Bystřejší, pohotovější a hravější. Děti, dnešnímu dýchání nazdar, zdar a zase někdy ahoj.
1: Hanko, myslíš, že můžeme taky plivat oheň jako draci?
2: To můžeme, pojď si to vyzkoušet. Nádech. A že jsme teď byli dráčci, dá se to tak říct. Tak ahoj.
1: Ahoj, já jsem drak Pigiáš.

0: bílé pírko. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom rád. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vztyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, modročko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka by to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso. A že ti dva se proto nemohou dorozumět.
1: Tiki kalendář! Dnes je 1. srpna.
2: A svátek slaví Oscar.
1: Oscar je staroanglické jméno.
2: A vykládá se jako boží kopí.
1: Kopí to je taková zbraň, která se používala dávno, dávno k lovu a k boji. Takže Oscar je možná lovec nebo bojovník.
2: Tohle jméno je moc oblíbené v zemích na severu, jako je Norsko nebo Švédsko.
1: U nás ho má jen necelých 1000 lidí.
2: Takže jestli je mezi vámi nějaký šťastný Oskárek, přejeme mu všechno nejlepší.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Amuři už zase nedělali nic. Včera se poveselili u pivovaru a dnes byli pomalí a ospalí jako perloočky, které s takovou chutí pronásledoval Lin Silvestr, protože se nehýbali taky skoro vůbec. A když nikde nebylo vidět jejich atamana Borise, nestála dnes čistící a muří práce dočista za nic. Dokonce dnes nespívali ani to svoje Hej, uchně.
1: Takhle tady budou tisíc let.
2: No, je pravda, že dnes se obzvlášť dvakrát nepřetrhnou. Měli by se trochu rozhejbat. A vůbec, kde mají náčelníka?
3: Boris je nahoře u vesničky. Tam, co se Rokyťák z hor vlejvá do Pardoubku.
4: Jejda! Ať pro Borise teda někdo dopluje, aby rozhejbal.
3: Vypadal nějak smutně a vůbec nic neříkal.
4: Třeba ho něco bolí. Musíme mu to říct. Když je náčelník od Amuru, tak se mu musí říct, že se dneska Amuři nepasou a tráva je tu pořád.
2: S Borisem se něco děje. Něco asi nebude v pořádku. Plul jsem před chvílí kolem. Stojí v proudu potoka, divně kouká jakoby do dálky a zpívá takovou smutnou písničku. Potom se zatočí na místě, vystrčí hlavu z vody, poliká vzduch náramnou chvíli, hned na to se položí na bok až úplně dole u dna a zase zpívá tu smutnou písničku. A tak pořád dokola.
5: To nebude jenom tak. Buď je Boris zamilovaný, což tady nepadá v úvahu, protože tady žádní bílí amurky z východu nejsou, anebo se mu po nějaký amurce tam z východu stejská.
4: Tak co budeme dělat, Felixi?
5: Co můžeme dělat, Josef? Dočista nic? A jestli se mu stejská po bílý amurce tam u nich doma na východě, tak už nepomůže vůbec nic.
3: Měli bychom plout za Borisem. Třeba bude rád, když nás bude mít kolem sebe. Nebude se mu stýskat a až uvidí třeba mě.
5: Tak se rozpláče štěstím, protože jste krasavice japná k nerozeznání od takový bílý amurky z východu. Teda až na tu hlavičku, zuby, štíhlou líny a spoustu dalších úplně stejných detailů. Amuři jsou na baculky, dámo. Vždyť neradšte se hněvat, krasavice úžasná. Vždyť vy vypadáte spíš jako žralok, než jako amur.
3: To nech spíš na Borisovi, ty nezdvořáku. Třeba je zrovna na štíhle a ne na baculaté.
5: No jo, ženská a kulturista. Co si od Borise slibujete? Vy ráčíte bejt štika a on je amur. Vy jste, pokud vím, masožravec, on vegetarián, alespoň podle Šťovíčka.
4: Aneška má pravdu, Felixi. Mohli bychom se alespoň trošku podívat, jestli Borisovi opravdu něco nechybí.
3: Nevím, jak vy, ale já pluju za Borisem.

0: To je opravdu moc a moc smutná písnička. Jenom nevím, o čem je.
1: Ta písnička se jmenuje Stěňka Razin. Poslouchám už hezkou chvíli.
2: Uslyšeli zprava a on tam na kameni, co ho do rybníka schodil krakonož z hor, seděl skokan Lumír, co dřív učil malé žáby zpívat.
1: Je to moc smutná písnička o atamanovi, který dal řece vol ze svoji nevěstu, protože se mu kozáci posmívali.
3: Ty tu písničku znáš, Lumíre?
1: Moc dobře ji znám.
3: Tak běž zpívat s Borisem. Třeba bude mít radost.
4: Chtělo by to kuňku Bambínu, to by byl nářez. Ale kde je její konec?
1: Kde by? Je tady se mnou, jenom ji nevidíte, protože je malá a je tady za kamenem.
4: Tak na co se čeká? Když to bude k setu, uspořádám zase koncert.
5: Za ostru

0: Je dobrý vědět, že má jeden ještě přátele. Myslel jsem, že nás tady nevidíte rádi. A když jsem ráno uviděl ten obraz na vodě, padla na mě taková tíha. Smutek. Vzpomněl jsem si na domov, na tu obrovskou řeku Volhu, kde jsem vyrůstal. Na sítěny a rákosí kolem. A tak mě napadla právě tahle písnička. A potom taky je Kateřina. Byli jsme pořád spolu. Pak mě vylovili a prodali jako otroka do západní Evropy, abych spásal rybníky. Právě to bude 5 let. Už je to pryč. Děkuju. Děkuju vám.
1: A potom to uslyšeli zase všichni. Po hrázi popíhal porybný šťovíček a mluvil hodně nahlas. No a to by mě zajímalo, který mamla zase neuvázal loďku. Kolik mám ještě napsat cedulí, že je ta loďka jenom pro porybnýho? Ptal se sám sebe a bušil pěstí do veliké plechové tabule tam, co měl loďku vždycky přivázanou a kde teď nebylo nic. Rybářská pramice se tiše houpala akorát uprostřed rybníka Pardoubek a porybný nemohl připadnout na nic, co by loďku dostalo zase ke břehu.
2: Jak pak je tady asi hluboko? No tu ně až tam dál. Tady by nemuselo být tolik, jenomže je tam bahno, no, musím plávat. No jo, ale umím já vůbec plávat.
3: Někdo odvázal Šťovíčkovi pramičku.
4: Má si ji hlídat. Čí je to pramice? Porybnýho. Kdo si ji má hlídat? Porybnej, no tam.
5: Jenomže on na ní jezdí taky ještě Frolík s Imlaufem.
3: Frolík s Imlaufem jezdí jenom, když je v pivovaru zlevněný den a mají pivo v lahvích za polovičku. A to bude zítra týden.
0: To nebyl Imlauf s Frolíkem. To byl Kuba s Haničkou.
6: Kuba s Haničkou?
0: No jo, Kuba s Haničkou. Pluli na člunu hned za raní mlhy. A to mě právě připomnělo tu písničku o řece Volze.
3: A proč plul Kuba s Haničkou ráno na lodičce po rybníku? V mlze?
0: Vypadalo to, jako by se chtěli oba taky utopit. Jako v té smutné ruské písničce.
7: Proč by se chtěli hnedka topit, když jsme Kubovi nedávno setřásli nekalou konkurenci z krblíka Frolíka? Takže je teď milej Kuba na seznamu nápadníků, teda pokud kráčí vohaničko jasně v čele tabulky a s pěkným náskokem první.
3: Protože už je zase všechno jinak. Frolík už zase nechce dát Kotykovi louku a tak je všechno při starém. A Kotyk už zase slíbil Haničku Frolíkovi.
8: Ach jo, na světě je tolik smutku.
4: Zdá se, že má náš kámoš Frolík strašně krátkou paměť. Není to tak dávno, co se ten dobrák dušoval, že s Haničkou a Kotykem nechce mít nic společného, zejména domácnost a příbuzenský vztahy, když ho tak nádherně vyukal náš vzácný přítel sumec Horibír.
5: Ale kde je Kuba s Haničkou teď?
3: Boris říkal, že pluli na lodičce z rána a za mlhy.
4: To může být, ale kde jsou vlastně teď?
8: Lodička tady pluje, ale je prázdná. Asi už se utopili.
3: Ale v rybníku Kuba s Haničkou nejsou, to bych musela vědět.
0: Já jen viděl Haničku stát na břehu. Mávala Kubovi a ten na ní volal, že se sejdou na nebesích. Pak mě přepadnul ten smutek a musel jsem nahoru k potoku.
4: Takže Hanička hupsla na břeh a Kuba se zřejmě plavil k dalekým břehům, teda na druhou stranu Pardoubku a zřejmě sám.
0: Když si tak vzpomínám, tak to tak asi bylo. Zřejmě. Takže se asi utopil jenom Kuba, když volal na Haničku, že se ještě dnes večer sejdou na nebesích.
5: Kuba říkal, že se ještě dnes sejdou s Haničkou na nebesích?
0: Takhle přesně to Kuba říkal.
8: Chudák Hanička. Kuba je na nebesích a večer tam za ním musí Hanička, když se tam mají potkat. Je to smutný svět. Hlavně, že se budou mít rádi i na nebesích.
5: Tak to tedy je. Dneska se budou mít rádi na nebesích. To je dobré. Všechno, jak má být, všechno je v nejlepším pořádku.
3: Ty seš ošklivej a zlej, Bartoloměji. Kuba je na nebesích a Hanička tam bude večer za ním a ty se raduješ.
5: Bodeď bych se neradoval. Nikdo se neutopil a nikdo se neutopí. Nebesa jsou támhle ty vršky za vesničkou Brtev. Hned vedle Hůrky. Jo, jo, ty vršky nad vesničkou Brtev se jmenují Nebesa.
9: Dejme tomu, slovutný mudrci, ale to pořád nic nemění na věci, že kotik Haničku Kubovi stejně zase dát nechce. Naopak se zase zdá, že ji chce zase zaprodat Frolíkovi za kousek podmáčený loučky. Takže Stěnka Razin, Nestěnka Nerazin, jsme pořád tam, co jsme byli ráno, teda před chvilkou. Jedna nejvíc zapotřebí Frolíkovi tu veselku jednu a provždy vyhnat z té jeho plešatý hlávky. Jde se na to. Potřebujeme tu loďku dostat ke břehu, Stěnko Razine.
1: A tak se obrovský Boris a jeho bohatýři opřeli do rybářské pramice porybného Šťovíčka a ve chvilince ji dostrkali ke břehu. Přesně na to místo, kde stála vždycky. Dostrkali ji tam právě v tu chvíli, kdy se na hrázi objevil se svým novým rybářským cajkem ženitbou posedlý Frolík a zálibně si prohlížel stříbrnou hladinu rybníka Pardoubek, jako by mu patřila stejně, jako ta důležitá loučka nad Emlejnem pod Emlejnem. A jak tak Frolík mžourá na třpitící se hladinu dostal právě v ten moment okoun Félix, ten válečný, námořnický, těžký a ještě k tomu dělostřelecký nápad.
4: A musí zpátky k lodi, ostatní doprostřed Pardoubku a skotačit, vyskakovat z vody, plácat sebou o hladinu a velkokníže Horimír bude tý dobroty a bude chvíli poukat na hladině, jako když odhání jinýho sumce. Ostatní čerzit.
10: Dneska ty ryby nějak moc tlučou. Jestli mě sluch nešálí, vyplul ze dna i ten trofejní sumec. Jenomže koho to straší? Já myslel, že je tu sám. Že by jich tady bylo víc. To by stálo za zkoušku. Jenomže jsou nějak daleko od břehu. Tam nedohodím. Ale co? Půjčím si Šťovíčkovu pramici. Stejně do oběda nevytáhne paty z hospody pod rázi.
1: Sotva však skočil do loďky. Začaly se s ním dít moc prapodivné věci. Tak nejdřív loďka vyplula sama od sebe, ještě než stačil překvapený Frolík nasadit vesla do havlinek. Potom pramička úžasnou rychlostí obeplula celý Pardoubek dvakrát dokola. Potom doplula do prostředka a začala se točit na místě, jako váška nad tůní. A kolébat se, div se nepřevrhnula. No to už byl Frolík, ale celý bledý jako měsíc v úplníku a spocený, jako by právě zase vylezl z vody.
11: Čáry. To není nic jiného než čáry. Zase je tady vodník. Skutečnej, opravdovský vodní vodník. Má pokladnu nedobytná. Ono se mi to posledně nezdálo. Je tady zas. A já mu minule slíbil. No jo, ale nesplnil. A teď to tady mám. Teď to odskáču. To je můj konec. Tu kotikovic Hančí mi byl čert dlužnej. Ať si kotik celou svou krásnou a mladou Haničku nechá. a tu moji podmáčenou louku taky.
1: Křičel Strachy na celý rybník, že to muselo být slyšet až ke stoletým dubům nahráz a taky, že bylo. Protože se hnedle v tu chvilku nahrázy objevil porybný šťovíček a hned uviděl Frolíka. Ten vesloval, až už ani nemohl a pořád stál na tom samém místě uprostřed pardoubku. Ať se na místě propadnu, až na dno rybníka, jestli neuhodnu, co ho tam tak fest drží. Ať už do smrti piju jenom vodu, jestli nevím, kdo ho tam drží. Já tě slyšel, Frolíku.
11: No, Dick, aspoň mě to rozsvědčíš v hospodě. Hančí chce pro sebe sám vodník. Už po druhý na mě zkouší ty svý kejkle, abych mu šel z cesty. Když mu to zarazíš, máš u mě každý den jednu chytrou.
1: To si dám líbit. Tak už ho pusťte, pověděl potom tiše dolů k vodě.
3: Vidíš, Bartoloměji, že nám nakonec amuři byli k užitku.

0: Mamičku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Jsem Únor a dnešní pohádku jsem pro vás vymyslel já. A když jsem přemýšlel nad tím, o čem by měla být, chtěl jsem, aby v ní byly květiny, které v čase mé vlády začínají vykukovat ze země, ptáci, kteří se vracejí z teplých krajů do svých domovů, i když je v nich ještě chladno, a zvířátka, která nečekají na jaro a přivádějí na svět své veselé děti. A o tom všem vám teď moje pohádka poví.

0: Byl jeden malíř a ten měl na své paletě vždycky tolik barev, kolik jich vykouzlila příroda. Od jara do podzimu bylo na jeho obrazech zlaté slunce, zelená tráva a plno květů, květin a kytiček, aby se dostalo na všechny barvy z jeho palety. Od jara do podzimu byly malířovy obrázky krásné a veselé, ale jak se blížil podzim, malířova paleta se měnila. Zářivé barvy z ní mizely stejně jako barevné listí z korun stromů, až zbyla jen šedivá a černá. Jenže kdo by s takovými barvami mohl malovat veselé obrázky? Malíř proto pověsil paletu na hřebík, usadil se ke kamnům a četl si knížky o dalekých krajích, kde celý rok všechno kvete, švitoří a dovádí, kde je obloha bez jediného mráčku a slunce září jako obrovský zlatý dukát. Každý den obcházel sněhem posypanou zahrádku, jestli už se přece jen neklube první jarní travička. Chodil také k zamrzlému rybníku, jestli už se přece jen voda neprobudila. Ale toho roku byla zima dlouhá. Hladinu rybníka stále pokrýval tlustý led. Na šedivé obloze proháněl severák sněhové mraky. Jediný sluneční paprsek jimi neprorazil. Půjdu jaru naproti. Rozhodl se malíř, vzal paletu a šel. Uprostřed řeky už ledem probublával tenoučký pramínek a led, ač nerad, ustupoval ke břehům. Na nich se bledá tráva, jakoby natahovala ke slunci. Na vrbových větvích opatrně vyskakovaly pupeny a v koruně jívy se nesměle objevily sametové kočičky. I obloha jakoby najednou byla modřejší. Jaro už asi není daleko, pomyslel si malíř. A tu slyší žalostný pláč. Rozhlédne se, pod vrbou leží vidra a z očí jí tečou slzy jako smutné pramínky. Vidřičko, co pak se ti stalo? Přiklekl k ní malíř.
1: Och, och, naříká vidra. Pytlák chytil mého muže do pasti. Jak já teď sama uživím tolik dětí?
0: Neboj, těšil jí malíř. Přivedu ti muže zpátky. A vydal se po stopách, které pytlák zanechal v posledním sněhu. Ale běda. Pytlákova chalupa byla zavřená a na kamenné náspy vedle železných pastí leželo mrtvé vidří tělíčko. Co teď? Povzdechl si malíř.
1: My ti poradíme.
0: Ozvali se odkud si tenké hlásky. Malíř se ohlédl a svým očím nevěří.
1: Sněženko, bledulko, to už je jaro opravdu tady. Vždyť vám se říká poslové jara.
0: Zaradoval se, ale v zápětí posmutnil. Jak byste mi vy mohli poradit? Co pak je možné někomu vrátit život?
1: Živá voda to dokáže, řekla Sněženka. Ale je vysoko v horách, musíš

0: i s kalíškem živé vody v zopáčku. Sotva na vidří tělíčko dopadla první kapka, vidra, vlastně vidřák, vyskočil a utíkal, co mu nemotorné nohy stačily. Divous jeden, ani nepoděkoval, zlobila se Sněženka. To nic, hlavně, že je živý a zdravý, usmál se malíř. A protože už nemusel jít jaru naproti, vracel se domů. Najednou se mu zdálo, jako by na něco důležitého zapomněl. Jsem to ale hlupák, uhodil se do čela. Vždyť já jsem taky nikomu nepoděkoval. A nebýt Sněženky, Bledulky a bratří Skřivanů, neměla by malá vidřátka tatínka. Obrátil se, aby zastihl Sněženku i Bledulku dřív, než zavrhu své korunky a uloží se na noc ke spánku. Ale bylo pozdě. Zdálo se, že obě už tvrdě spí. Škoda, povzdychl si malíř. Chtěl jsem vám poděkovat a taky bych si vás moc rád namaloval. Třeba to půjde zítra. Když se však podíval na svou paletu, zarazil se. Jak bych je mohl malovat, když pro ně nemám barvy? Ještě, že mě neslyšeli, utěšoval se. Jenže Sněženka a Bledulka nespali a slyšeli každé malířovo slovo. Rána se dočkat nemohli, aby se na to slavné malování nachystali. Hned za úsvitu poprosili vítr, aby přivedl bratry Skřivany. Po vodě poslali vzkaz celé vidří rodince a pak už jen nedočkavě vyhlíželi, kdy se objeví jejich malíř. Slunce na obloze už svítilo, když malíř došel k řece a nestačil se divit. Uprostřed louky seděla vedle Sněženky a Bledulky způsobně celá vidří rodinka. Na větvích jívy se pohupovali oba bratři Skřivani. To je krásný obraz, žasl malíř. A na jeho paletě se najednou rozzářily všechny barvy, které mu předtím chyběly a které k zachycení toho krásného výjevu potřeboval. Zlatá na slunce, modrá na oblohu, hnědá pro vidry, Skřivany i jívu, zelená na louku a bílá jako nejčistší sníh pro Sněženku a Bledulku. A kdo by se divil, že to byl ten nejkrásnější obraz ze všech, které kdy malíř namaloval, neví, že v něm byla radost z dobrého skutku a upřímný dík. A také barevný příslib nadcházejícího jara.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
2: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z úplného ostrova?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
3: Piggy reklama.
4: Hloupý osel. Jednoho dne se král zvířat, lev, rozhodl, že s celým dvorem odpluje do dalekých zemí. Zavolal si osla a řekl mu:
5: pověřuji tě, abys od všech cestujících vybíral clo. Jdi a splň můj rozkaz.
4: Osel se tedy postavil u vchodu do lodi a od všech zvířat žádal peníze. Když k lodi přišla liška, chtěla nastoupit zadarmo.
6: Jak se odvažuješ chtít ode mě peníze? Rozkřikla se na osla. Nevíš snad, že králův doprovod platit nemusí?
7: Nic takového mi lev neřekl,
4: odpověděl osel.
6: Naopak mi přikázal, aby všichni cestující zaplatili clo. A já bych proto zadarmo nepustil ani samotného krále. Což pak mu peníze stejně nepřipadnou.
4: Liška zlostně odešla a hned se nechala ohlásit u lva. Když mu řekla, co jí osel odpověděl, lev se rozzlobil. přikázal, aby byl osel

povážlivost ke králi zabit. A lišce poručil, aby oslovo maso připravila k hostině. Liška poslechla a pustila se do práce. Jak tak vařila, přepadl jí veliký hlad. Nakonec neodolala a snědla oslovo srdce. Lev to při hostině okamžitě zpozoroval. Jak jsi mohla mít tu drzost připravit mě o oslovo srdce? Obořil se na Lišku. Promiň, mocný králi, řekla Liška zkroušeně, ale takový hlupák, který chtěl od krále vybírat clo, jistě žádné srdce neměl. Lev se moudré odpovědi zasmál a Lišce se nic nestalo.

0: Lucie, bacha!
1: Počkej. Už je tady.
2: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
0: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
0: Ach tak, ahoj.
2: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
0: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk, ale tatínek není rád.
2: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
0: Ano, on má prudkou letoru.
3: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
1: Ale letora je povaha, prosím tě.
4: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
5: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zvorám. Leontínko!
0: Tady jsem!
4: Odhoďte zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
2: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
4: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
2: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
4: Kuš.
2: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
0: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
4: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No všem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
2: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
4: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
2: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
4: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu. Červené sedmi, bílé lilie a černé...
0: Černé díry. Jsi v pořádku, tatínku?
4: Jsem v pastice, Luško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
0: Tu já mu nastražil na vás.
2: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
4: A mě nevytáhnete, pášata.
1: Máme na to techniku.
4: Po žebříku vám nepolezu.
1: Něco lepšího.
2: Tak jak se dohodneme, no?
4: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
1: Jste raněn, pane?
4: Ne, to je odvlhka.
1: Něco vám na to dám?
2: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
0: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
1: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
5: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
1: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
5: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
1: Ale...
0: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
2: Naschledanou.
6: Naschledanou.
2: Dobrou, dobrou noc.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Přijdete zase?
2: Jasan.
0: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
2: Jasan to je jako, že tutově přijde.
0: Tutově.
7: Piky vtip.
8: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela.
9: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
10: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kos?
7: Tak jste se tak uzdravený nebyl.
11: Belanduk a sloň.
6: Kdysi král slonů na Sumatře požádal své hodnostáře o souhlas s následujícím návrhem. Zaútočíme na Jávu, protože tam dosud nežijí žádná velká zvířata. Hodnostáři to uznali a byli ochotni následovat svého krále při jeho tažení. Když nastal vhodný den, vydal se král slonů na cestu v doprovodu desítek poddaných. Dorazili až do nejjižnější části Sumatry, počkali, až se moře uklidní, přeplavali na druhou stranu Sunské úžiny, až stanuli na pobřeží. Urazili předlouhou cestu. A tak není divu, že když sloni konečně doplavali na pobřeží kýženého ostrova, byli úplně vyčerpaní a znaveně padli na zem do stínu palem. Za chvíli z houštiny vyběhl Pelandok a rovnou ke králi slonů a nedal se odbít. Co tady chcete? Proč jste přišli? Okamžitě o vás a o tobě podám zprávu našemu králi, který je mnohem větší a silnější než si ty. Král slonů si pohrdavě pomyslel. Takhle ty na mě? Co pak je vůbec možné, aby na světě byl někdo větší než já? A tak Pelandokovi řekl. S tím na mě nechoď. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo dorostl mé výšky a dosáhl mé váhy. Jestli někdo takový zde skutečně je, strašně rád bych ho navštívil a seznámil se s ním. Pelandok se zamyslel a pohotově odpověděl. Dobře, ale uvidíš, jak se vyděsíš, když jen spatříš jeden jediný jeho vlas. Počkej na mě, za chvíli jsem zpátky. Dobře, souhlasil král slonů a myslel si svoje. Pelandok běžel do džungle, přemýšlel a přemýšlel, až narazil na dikobraza. Co se děje? Co pak hoří? Ženeš se jako pominutý sotva dechu popadáš? Hledáš zrovna mne? Pelandok zanaříkal. Ach, běda, ouvej, stokrát běda. Valí se na nás pohroma. Sloni ze Sumatry nás chtějí vyhladit. Namluvil jsem jejich králi, že u nás jsou mnohem větší zvířata než sloni. A dodal jsem, že určitě padne hrůzou, až uzří jeden jediný jejich vlas. Myslel jsem přitom na tebe. Prosím tě, vytrhni si jeden ze svých ostnů, já mu ho předvedu. Když je to tak, tady máš můj vlásek, řekl dikobraz a vytrhl si nejdelší a nejsilnější bodlinu. Pelandok ji popadl a pelášil zpátky za slony a přímo k jejich králi. Nechtěl si mi věřit. Přesvědč se sám. Takhle veliký je jeden jediný královský vlas. Snad si umíš představit, jak velký je javanský král zvířat. Slon si prohlížel dikobrazí vlas tak dlouho, až se pořádně píchnul. Nesmírně se polekal a v tu ránu se on a všichni jeho podaní obrátili a vrátili se zpět na Sumatru. A proto nežijí na Jávě žádní sloni.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, Hanka Kynichová přišla s námi dnes cvičit a my jsme rádi, že je tady.
2: A já mám radost, že vy máte radost, že jsem tady a já jsem si dnes pro vás připravila takový typ cviků, které můžete využít například, když dlouho cestujete v autě.
0: No a teď jsou vlastně hodně dovolené, takže se hodně cestuje,
2: a nebo vi? Když náhodou nemáte co dělat a koukáte na dvě pohádky za sebou.
0: Jejda.
2: Tak se nám zkracují svaly. A protože jsem cvičitelka a my si teď některé cviky ukážeme, ale hlavně, vy už je totiž umíte z předchozích dílů, tak na ně jenom zavzpomínáme.
0: Čukneme na ně.
2: Piggy, děti, nejdříve uvolníme ramena, co říkáte? Mhm. Já už stojím v mírném rozkročení, to znamená, že máme nožky mírně od sebe, Piggy má kopítka mírně od sebe, ruce máme podél svého těla a teď ramínka vytáhneme směrem k uším nahoru, ping. A zase směrem dolů, ping.
0: Pong.
2: A ještě jednou ping nahoru, ping. Vytáhneme ramena k uším a pustíme je dolů.
0: Pong.
2: A teď si uvědomíme na svých pažích dlaně a ty dlaně zatlačíme ještě více k zemi. Takže ping, ramena vytáhnou
0: k uším. Jako kdyby mě někdo ze zdola tahal za prstičky.
2: Ano.
0: Sobě. Trpaslík, tahá mě za prstičky, trpaslík.
2: Ping, zdvihni ramena k uším. A šup, jdeme na trpaslíka, dlaně k zemi a ramena zasadíme. Ještě jednou nahoru, ramena k uším, ping, a dolů a tlačíme dlaněmi do sebe. A tlačíme dlaněmi do země. Tak, a teď jdeme právě na ten cvik, který už jsme se učili. Ukloníme se hlavu k pravému ramenu, takže jakoby ouško táhneme k pravému ramenu. Piggy, nádherně se Piggy nadechl nosem, chválím ho, nádech. Narovnám hlavu a zase s výdechem, ať už pusou a nebo nosem, ukloníme svoji hlavu k druhému ramenu. Tak, ještě jednou nádech nosem, máme hlavu rovně. S výdechem položíme hlavu uchem k jednomu ramenu, znova nádech.
0: A já i myslím na to, abych měl zatažený ocázek.
2: A bříško.
0: Abych měl, viď, bříško a ocázek.
2: A jestli se vám podařilo nafouknout i bříško při tom nádechu nosem, tak to je velká pochvala. A děti, teď si ještě položte ruku na ucho.
0: Takže třeba levou ruku na
2: levé ucho. A vytvoříme tlak hlavy do dlaně a dlaně do hlavy. A já počítám do deseti. Ano, ano, a počítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď si nadechněte nosem do bříška a ukloňte hlavu na opačné rameno. A narovnejte. Takže teď jsme udělali takový protitlak a hlavně jsme procvičili krční páteř, takže pojďte ještě na pravé ucho dát pravou dlaň. Tlačíme teď proti sobě, počítám do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povolte a ukloňte hlavu na druhou stranu. Tak děti, jdeme to zopakovat. Stojíme v mírném rozkročení. Ramena přitáhneme nahoru k uším, ping. Dlaně dolů, ramena dolů, ping, tahá nás za ně trpaslík. Povolím dlaně, ukloníme hlavu k jednomu ramenu a držím. Nadechneme se nosem do bříška, ukloníme hlavu k druhému ramenu. Narovnáme se, tlačíme si pravým uchem do pravé dlaně po dobu 10 dob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Povolím napětí a ukloníme hlavu.
0: Na opačnou stranu, než jste měl ruku.
2: A zpět narovnáme a tlačíme levou rukou do levého ucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A povolíme na druhou.
0: Za ouškem, kde jsem neměl ruku.
2: Ale já pevně věřím, že naše děti Piggy, které s námi sportují, moc nelenoší, že toto cvičení zas až tak úplně nepotřebují. A já všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit zase příště, jak s Piggym, tak s vámi. Naviděnou je, holky, Piggy mi tady usíná, já už
0: já
2: musím domů.
0: Já jsem cvičil a měl jsem zavřená očička. A teď jsem se rozzýval.
2: Tak si pěkně zívněte, já se tentokrát rozloučím za Piggyho s vámi. Mějte se krásně, chro, chro, chro.

0: liška a vinice. Před velkou vinicí stanula hladová liška. Při pouhém pomyšlení na sladké hrozny se jí zbíhaly sliny, ale vinice byla obehnána vysokou zdí a ať se liška snažila sebevíc, zeď přelézt nedokázala. Liška bezradně obíhala kolem vinice. Pojednou si všimla, že ve zdi je nevelký otvor. Hned se jim pokusila protáhnout na druhou stranu, jenže díra byla příliš úzká. Co bych se honila za potravou, řekla si liška. Počkám, trochu zhubnu a až se do vinice dostanu, najím se dosyta. Liška nejedla a nepila celé 3 dny. Její boky se zúžily a liška pak dírou lehce prošla. Jen se octla uvnitř vinice, začala trhat hrozny. Polikala jeden za druhým. A teprve, když měla břicho plné k prasknutí, chtěla z vinice odejít. Liška však špatně počítala. Zatímco otvor ve zdi zůstal stále stejně velký, její tělo stloustlo. Liška v díře uvázla a nemohla se z vinice dostat. Co liška udělala? 3 dny nesnědla jediné sousto. Zhubla a potom už bez potíží vyšla z vinice ven. Vinice, vinice, řekla liška roztrpčeně. Jak jsi krásná na pohled a jak chutné jsou tvé plody. Prospěch však z tebe není žádný. Hladová jsem k tobě přišla a hladová od tebe odcházím. Ani s člověkem tomu není jinak. Nahý na svět přichází a s prázdnýma rukama ho zase opouští.
1: Tiki kalendář! Dnes je 1. srpna.
2: A svátek slaví Oscar.
1: Oscar je staroanglické jméno.
2: A vykládá se jako boží kopí.
1: Kopí to je taková zbraň, která se používala dávno, dávno k lovu a k boji. Takže Oscar je možná lovec nebo bojovník.
2: Tohle jméno je moc oblíbené v zemích na severu, jako je Norsko nebo Švédsko.
1: U nás ho má jen necelých 1000 lidí.
2: Takže jestli je mezi vámi nějaký šťastný Oskárek, přejeme mu všechno nejlepší.
3: Už je to dávno. Málem se zapomnělo, že se to doopravdy stalo. A co se stalo? Stalo se, že jeden mládenec, říkali mu Janek, vyskočil ráno z postele. Ale to není všechno. On, ten Janek, když z postele vyskočil, popadl hůl a že prý ji o vlastní záda přelomí, jestli se hned do světa nevypraví a nepotká tam štěstí. Svět je kulatý jako pecen chleba. A když Janek ušel z toho světa první krajíček, potkal kočku. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se kočka. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se kočka. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa druhý krajíček a potkali psa. Kam to šlapeš, Janku? Zeptal se pes. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptal se pes. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa třetí krajíček a potkali kozla. Kam to šlapeš, Janku? Zeptal se kozel. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptal se kozel. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa čtvrtý krajíček a potkali krávu. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se kráva. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se kráva. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. Ušli z toho světa pátý krajíček a potkali slepici. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se slepice. Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se slepice. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, chvíli tam a chvíli sem, ale pořád za nosem. Už je to dávno, málem se zapomnělo, že se to doopravdy stalo. A co se stalo? Stalo se, že najednou sluníčko zašlo a měsíček vyšel. A jinak všude tma. A v té tmě narazil Janek na chaloupku. Kde je chaloupka, tam bývá i postel, pomyslel si a přikázal svým přátelům, aby počkali na kraji lesa. Sám se podívá, co je tam čeká za štěstí. Podíval se a viděl. Na stole hromádka peněz a nad ní čtyři hlavy, tak ježaté a tak všelijaké, že nemohly patřit nikomu jinému než pobertům a zlodějům a dost možná i loupežníkům. To jsou mi pěkní ptáčci, pomyslel si Janek. A ještě si pomyslel, že by nebylo špatné ty ptáky vyplašit. A tak se vrátil na kraj lesa, potichu přivedl své přátele až k chaloupce a tam jim přikázal, ať každý spustí tu svou, ale pěkně najednou a pěkně nahlas. To byla muzika. Kočka mňoukala, pes štěkal, kozel mečel, kráva bučela, slepice kdákala a ti pobertové a zloději a dost možná i loupežníci vyskákali oknem do lesa. Janek a jeho přátelé vešli dveřmi. V chaloupce bylo teplo a hromádka peněz na stole. Ale co, když se pro ní ti pobertové vrátí? Řekl si Janek a hned věděl, co udělá. Kočku usadil do křesla, psa pod stůl, kozla poslal do síně, krávu do sklepa, slepici na střechu a sám si ustlal v posteli. Loupežníci se zatím třásli strachy pod osikou a když se dotřásli, poslali toho nejhloupějšího kaloupce na výzvědy. Kdo ví, co se tam tehdy přihodilo? Ale když o tom ten strašpitel začal loupežníkům vyprávět, byla to hotová básnička. Vejdu tam a ach jich ouvej, v křesle sedí babice, v rukou drží jehlice, plete páté přes deváté a přitom mě pořád drápe, jak divoká kočka. Skočím pod stůl a tam kovář, proč jsem tam jen les, stisknul mě do žhavých kleští, no byl na mě jak pes. V síni zase čeledín popadne mě za nohy, nabere mě vidlemi jako kozel na rohy a ve sklepě na mou věru strachy ve mě zrovna hrkne, je tam obr, má sekeru, zabučí a jak bík trkne. A ještě venku jeden chlapík čekal na mě na střeše. Chyťte ho, než uteče, křičel, volal. Kde mám vák? Strčím ho tam, kokodák. Není divu, že loupežníci vzali nohy na ramena. Nebo nevzali? Jisté je, že Janek vyskočil ráno z postele a když z té postele vyskočil, popadl hromádku peněz na stole a že prý půjde zase domů. Světa už si užil dost. A nevzal bys nás sebou? Zeptala se kočka a zeptal se pes a zeptala se kráva a zeptal se kozel a zeptala se slepice. Když nás bude víc, budu žít jak princ, řekl Janek. A tak tedy šli domů. Ale kde pak, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem. Teď šli rovnou za nosem.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Jednou král a královna a měli jedinou dceru. Byla krásná a dobrá a oni ji nosili jako oko v hlavě. Dokud byla malá, hrávala si v královských zahradách a nejradši byla, když se chůvy a vychovatelky někde zamluvili a ona mohla vyklouznout ven. Proběhla strání a hledala úhory, kde mladý jeden pasák pásal ovce. A pasák nechal ovce, však je hlídal pes, a běhal s princeznou po mezích a po lukách. Ovšem dovedl vyprávět o starém dubu, v němž sídlili tajemné moci, o vodních žínkách, jež žijí v temné tůni, o pokladech, jež hoří za tmavých nocí mezi skalami. Tak jí uplynulo první mládí. Místo chův a vychovatelek dostala učitele. Sukénky jí dali delší a řekli jí, že se nesluší, aby vybíhala sama do polí. Brzy na pasáčka zapomněla. Bylo tolik práce. Král jí vybíral nejlepší učitele z celé říše. I za hranice posílal. Když už dospívala v panu, uslyšel král o velikém učenci, který znal všechny hvězdy a dovedl z nich číst lidský osud. Poslal také pro něho. Princezně se učení o hvězdách velmi líbilo, za to tím méně se jí líbil hvězdář. Měl takové podivné, hluboké, temné oči. Ale král byl do hvězdáře zamilován a nejen král. Všichni dvořané i jiní lidé, kteří se s ním stýkali. Byl velmi učený, všem dobře radil a předpovídal, co je čeká. Jeho sláva se roznesla po celém království. Princezna znala už všechny větší hvězdy na nebi. Jen o jedné krásné hvězdě hvězdář nikdy nemluvil. Bylo jí to divné a mnohokrát se na to chtěla zeptat, ale vždy jí z toho zradil záblesk jeho podivných očí. Věděla, že každý člověk má na nebi svoji hvězdu, která jen tak dlouho svítí, dokud člověk žije. A když hvězda z nebe spadne, jeden člověk umírá. Věděla, že nikdo nesmí ukázat prstem na svoji hvězdu. Kdo tak učiní, oslepne. Ale ani ji nenapadlo, že by ta krásná, neznámá hvězda mohla být její. A tak se jednou večer zeptala přece hvězdáře, jak se jmenuje ta hvězda, a ukázala na ní prstem. Setmělo se kolem ní, zmizely hvězdy i královský palác a zahrady pod hvězdárnou. Květiny pro ní přestaly kvést a louky pro ní ztratily půvab barev. Když se o tom dozvěděla královna, umřela žalem. A král šel nedlouho za ní. Zbyla tu sama, osleplá princezna a osiřelé království. Království dostalo snadno krále, zvolili jim učeného hvězdáře. Nový král jí vykázal za obydlí malý pavilon v koutě královských zahrad, kudy kdysi utíkávala do polí. K obsluze měla jednu ze svých chův. Netrvalo dlouho a v království na ní všichni zapomněli. Neměli ani kdy na ní vzpomenout pro řadu slavností, které následovaly po korunovaci nového krále. A přece na ní někdo nezapomněl. Mladý pasák, který na úhorech ovce pásal. Když slyšel, že oslepla, bodlo ho u srdce. Princeznu našel u vody. Stála tam opřena o strom. Poslední paprsky zapadajícího slunce jí zlatily tvář. Poznala ho okamžitě po hlase a usmála se radostně. Zas spolu chodili ruku v ruce po pěšinách a ona hleděla jeho očima na svět, který pro ni zhasl.
Už dávno umlkly slavnosti na královském dvoře a dvořané se už neusmívali radostně, když měli vstoupit před nového krále. Změnil se velice od té doby, kdy dosedl na trůn. Záhy poznali, že jeho srdce je zlé. Tenkrát lidé zase vzpomínali na starého krále a jeho nešťastnou dceru. Našli se mezi dvořany ničemové pochlebníci, kteří to donesli novému králi. Král šel a celou noc četl ve hvězdách. Dočetl se prý v nich, že mu hrozí nebezpečí od mladého pasáka ovcí. Ten zatím po celé dny přemýšlel, jestli by nebylo princezně pomoci. Všecek smutný přišel jednou na večer do opuštěného kouta královských zahrad. Princezna podle hlasu poznala, že ho něco trápí a ptala se, co. Když uslyšela příčinu, smutně se usmála. Když se na zemi narodí člověk, narodí se na nebi hvězda. Je to dívenka, která dospívá v krásnou paní. Život člověka se vytváří podle toho, s jakou hvězdou se zrodil, na jaké planetě se narodil. Hvězdy bohatých lidí bydlí v nádherných palácích, hvězda chudého jen v malé chatě, nebo jen v hnízdě vlaštovčím. Když člověk umře, i hvězda spadne k zemi a její obydlí spustne. Ukáže-li člověk na svoji hvězdu prstem, hvězda uletí, ale nezahyne. Člověk neumírá, ale nevidí, protože nesvítí jeho hvězda na obloze. Mně žádný lékař na světě nepomůže, dokud bude obydlí mé hvězdy pusté. A kde by měl člověk tu hvězdu hledat? Ptal se pasák. Nevím, myslím, že by ji nikdo nenašel. Kdo ví, kam uletěla? A jak by našel člověk cestu ke hvězdám? Ach, to je cesta daleká. Kraj světa by musel jít. Byla jasná podzimní noc. Po obloze tisíce jasných hvězdiček, jako když hrachu naseje. A mezi nimi se jako široká cesta vinula mléčná dráha. Druhého dne pasák vypověděl službu, potřebné věci svázal do uzlíku a šel se rozloučit s princeznou. Bylo to právě v den, kdy král poslal pochopy, aby ho chytili. Když pasák princezně pověděl, co zamýšlí, zdržovala ho. Tu bylo slyšet, jak dva opozdilí chodci jdou a rozmlouvají. Co asi králi záleží na obyčejném pasákovi? Jak živ jsem o něm neslyšel? Četl prý o něm ve hvězdách, že je jeho trůnu nebezpečný. Teď jistě nepovolí, dokud mu ho nepřivedou. Teď už musíš opravdu odsud, řekla princezna. Jdi a ukryj se někde v horách. Sklonil se, aby políbil její ruku a horká slza padla na jeho ruku z jejich vyhaslých očí. Utíkal celé noci. Ve dne přespával po lesích.

byl už na samé hranici království. Ještě jeden veliký les a bude v bezpečí. Ale brzy viděl, že lesem tak snadno neprojde. Na cestách byly hlídky a kolem povsích vyzvědači. Cestám se musel vyhýbat. A houštinami byla cesta zlá. Konečně se houštiny otevřely a vyšel na nevelkou mítinu ozářenou měsícem. Na mítině leželo mrtvé tělo. Kdo to byl, nevěděl. Jak zahynul, kdož to ví. Vida, ten je ještě nešťastnější, nežli já, pomyslil si. Nožem odryl drn, vykopal nehluboký hrob a vložil do něho mrtvé tělo. Už se chtěl ubírat dál, když se na kraji paseky ozvalo volání. Jeho pronásledovatelé byli tu. Sevřel nůž v hrsti a chtěl se bránit do posledního dechu. V tom zachrastilo křoví a vedle něho na pasece stanul bílý kůň. Sehnul hlavu, pasák mu vskočil na hřbet a už letěli cestou necestou přes houštiny a skály nahoru. Křik za nimi rázem ustal. Pochopy hleděli s úžasem, jak jim nějaké tajemné zjevení odneslo kořist takřka jistou. Zatím pasák s koníkem přijeli k staré, pobořené věži a ta byla již za hranicemi království. Kolem věže byly zříceniny dávno už asi rozpadlého hradu. Kůň i jeho pán ulehli ve věži. Mohlo být k půlnoci. Hvězdy sem svítily rozbitou střechou a nedali pastevci spát. Vzpomínal na princeznu a na svoje stádo. Náhle ho napadlo, že je štědrý večer. Tajemná noc po štědrém večeru, v níž možno rozumět řeči zvířecí. Maně se ohlédl po koni, ale ten spal. Náhle se zatmělo nebe, ozvalo se tiché šumění křídel a množství sov posedalo po oknech i vyčnívajících kamenech. Stará veliká sova usedla na trám pod střechou. Kdo je ten odvážlivec, který se vetřel až sem na náš hrad? Zeptala se nevlídně. Vystoupila jedna sova a začala vyprávět příběh nešťastné princezny. Vyprávěla, jak se pastýř vydal na cestu, aby vyhledal její hvězdu. Stará sova se zamyslila a potom řekla, vzal na sebe veliký úkol. Ale je to člověk dobrého srdce a mohl by jej vykonat. Kdyby mu někdo pověděl, že sebou musí mít pytel travního semene, má-li se živ a zdráv vrátit. K čemu je mu zapotřebí tolik semene? Ptala se první sova. Musí jít po mléčné dráze a v hlavě mléčné dráhy stojí 4 sekáči. Běda tomu, kdo by se dostal pod jejich kosy, a vyhnout se jim není možno. Jen po mléčné dráze vede cesta k hvězdám. Musí hned rozsít všechno semeno kolem. Sekáči začnou brousit kosy a on bude moci klidně projíti. Pak musí hledět, aby se navrátil dřív, než tráva vyroste a sekáči ji posekají. Sovy divě zahoukaly. Zase se zatměla obloha a všechny vylétly ven. Ještě před svítáním vyhlédl pastýř, kterým směrem jde mléčná dráha a kde se sklání k obzoru. Tím směrem vyjel. V první velké vesnici nakoupil travního semene. A po nějakém čase dojel k místu, kde se mléčná dráha v podobě široké cesty sklánila k zemi. Lehce na ní koník vyběhl. Kolem nich byla rozsáhlá rovina, místy spoře zarostlá travou. A tu a tam stály chaty, někde pěkné domy a mnoho, velmi mnoho obydlí z pola v zemi zakopaných a uplácaných z hlíny, jako vlaštovčí hnízda. Vzácně kdy zahlédli i nádherné paláce, ale všechno ještě v dálce. Koník zastavil.
Před nimi po obou stranách cesty stály 4 ohromní sekáči s kosami. Pastýř slezl a rozhodil hrst travního semene. Pak druhou, třetí, až rozsel daleko po celé rovině všechno. A hle, sotva se zrnka dotkla země, už se objevily první lístky trávy. Sekáči počali brousit kosy a koník šťastně projel. Teď jeli od paláce k paláci a hledali, který bude prázdný. Ten bude princeznin. Ale dlouho, dlouho hledali marně. Všechny byly obydleny krásnými, vznešenými paními, jejichž oči zářily jako hvězdy. Pasák vzpomínal s úzkostí, jak asi sekáčům tráva roste a jestli ji už nesekají. Konečně uhlídali v dálce palác neobyčejně krásný a vedle něho malou chaloupku z bláta. Palác byl opravdu prázdný. Kůň netrpělivě hrabal v zemi. Všiml si pastýř, že se stále točí k chaloupce z bláta. I zamířil k ní. I v ní bydlila krásná černá paní a oči jí také zářily jako hvězdy. Zeptal se jí, neví-li, kam odletěla paní krásného zámku a bylo-li by jí možno najíti. Usmála se a zavrtěla hlavou, která z nás jednou svůj domov opustí, nikdy se již do něho nevrátí. A to už princezně není pomoci. A musí zůstat do smrti slepá. Mohl by jí pomoci ten, kdo by jí dobrovolně postoupil svoji hvězdu. Pastýř se na chvíli zamyslel. Pojď, koníčku, pojedeme hledat svou hvězdu. Ale koník se nehýbal. Já jsem tvoje hvězda, řekla krásná černá paní. Vzal ji za ruku a převedl ji do paláce. Jdi a buď hvězdou princezninou. Zazvonila podkova. To koník udeřil do hliněné chaloupky a ta se rozsypala. Pak neklidně hrabal, jako by vyzýval svého pána, aby už jeli. Ten se ještě ohlédl na sesutou chaloupku a slza se mu zaleskla v oku. Pak se vyhoupl do sedla a šlo to zase tryskem zpět. Ale co to? Proč nejede koník přímo k sekáčům? Odbočil daleko stranou k pěknému zámku. Zase zazvonila podkova. To koník udeřil do zámecké zdi. A div divoucí, zdi se řítí, věže se propadají a pastýř zahlédl, jak se černá paní propadá v hlubinu. Zahlédl ještě v hloubce její ohnivé, zářící oči. Pochopil, že to asi byla hvězda hvězdáře, krále. Teď se řítí z nebe k zemi a králův život zhasíná. Princezna snad už vidí a zítra možná ji povedou zpět do rodného zámku jako královnu. Zatímco tak přemýšlel, uháněl koník jako vítr. Dojede včas. Každému sekáči zbývá už poslední hrstka trávy. Vše ostatní je už požato. Ještě jedno mávnutí kosou a všechna tráva je na zemi. S posledním švihnutím kosy proletěl koník mezi sekáči. Byli zachráněni. Když se opět před nimi rozevřel pozemský kraj, zůstal pastýř jako omráčen. Kraj se smál v září jarního slunce. Na polích se vlnilo nové obilí. Nebylo to tedy jen několik dní, které strávili nahoře mezi hvězdami. Byly to celé měsíce. Ještě jedné věci si povšiml pasák s úžasem. Lidé vybíhali z vesnic, klaněli se mu, jako by přijížděl Bůh ví jaký pán. Ale vždyť on je přece tím chudým pastýřem, kterým býval. Hned na hranicích říše se dozvěděl, že mají novou královnu.
Všichni se radovali, že nová královna je také učená, ale srdce, že má dobré, a to, že je to hlavní. Cesty rychle ubývalo a než se nadál, klusal už kůň kolem zámeckých zahrad. Na statku ho uvítal hospodář jako vlastního syna. Pěknou světnici mu za byt vykázal a uctívali ho jako nejvzácnějšího hosta. Pastýř si to nedovedl vyložit, odkud ta změna. Ale to bylo všechno proto, že jeho hvězda nyní bydlila v paláci. Všichni chtěli vědět, kde byl. Vymluvil se, že jim bude později vypravovat, jak bylo ve světě. Chodil zas pást své ovce, ale nikdo za ním nepřicházel. Jen bílý koník skákal kolem, jako by ho chtěl potěšit. Byly to smutné a dlouhé dny. Nic ho netěšilo a usmyslil si, že pojede zas do světa. Hodně daleko, aby zapomněl na to, co bývalo a co miloval. Jen princeznu chtěl ještě jednou vidět. Vloudil se jednou z večera opět do zámeckých zahrad, kde prožil nejkrásnější chvíle svého mládí. Pavilon nebyl prázdný. Žila v něm stará princeznina chůva. Poznala ho okamžitě, radostně ho přivítala. Usedli na lávku pod stromem u vody a on ani neslyšel, že kdosi přišel tichými kroky a zůstal stát nedaleko za nimi. Vypravoval, jak ho bílý koník zachránil a zanesl k pusté věži, jak se mu podařilo dostat na mléčnou dráhu, jak ušel sekáčům, jak zbořil koník zámek královy hvězdy a jak se vrátili. Rád jsem pro něj obětoval svoje štěstí, řekl nakonec. Jen vidět bych ji ještě chtěl a pak půjdu do světa daleko, daleko, abych jí cestu neskřížil. Ucítil lehkou ruku na svém rameni. To mne musíš vzít sebou. Jak bych tu mohla zůstat bez tebe, když máme spolu jednu hvězdu na nebi? Tak si vzal pastýř princeznu. A proč by nevzal? Vždyť v pohádkách se i princezny z lásky vdávají. Snad ještě žijí. Ale toho koníka, toho už nemají. Přišel jednou ke králi a prosil, aby ho propustil ze svých služeb a utěl mu hlavu, že je duch onoho mrtvého, jeho tělo tenkrát z milosrdenství pochoval. Utěl mu hlavu a z těla vyletěla bílá holubička k nebesům.

0: písnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Poval zodpovědně a brzy si ho všichni prodavači oblíbili. Byl velmi pečlivý a bral nakupování vážně. Pokaždé důkladně promačkal ovoce, aby se ujistil, že je správně zralé, jak ho to naučila paní Ptáčková, a nikdy si nenechal ujít slevu. Prodavači ho měli rádi a většina z nich pro něj schovávala nejlepší zboží. Ten medvěd dostane za 10 pencí víc než kdokoliv, koho znám, prohlásila jednou paní Ptáčková. Vůbec nechápu, jak mu to prochází. Vážně netuším. Nejspíš to dělá ta jeho lakota, nebo co? Já nejsem lakomý, rozhořčil se Paddington. Jsem jen pečlivý, to je všechno. Ať je to jak chce, uzavřela to paní Ptáčková, patřilo by tě vyvážit zlatem. Paddington si její poznámku vzal k srdci a strávil spoustu času tím, že se v koupelně vážil. Nakonec se rozhodl, že tu záležitost probere se svým přítelem panem Pelichem. Paddington si celé dny prohlížel výlohy obchodů, ale výloha pana Pelicha se mu líbila z celé ulice nejvíc. Zaprvé byla nízko, takže do ní viděl, aniž by musel stát na špičkách. A za druhé byla plná rozličných, podivuhodných předmětů. Kusy starého nábytku, medaile, hrnce a pánve, obrazy. Bylo tu tolik věcí, že bylo těžké se do obchodu vůbec vejít, a tak pan Pelich často sedával na židli na chodníku. Panu Pelichovi na druhou stranu připadal Paddington tuze zajímavý, a tak se brzy spřátelili. Paddington se tu často zastavoval po cestě z nákupů a pak si dlouhé hodiny povídali o Jižní Americe, kterou pan Pelich kdysi jako chlapec navštívil. Pan Pelich měl ve zvyku dopřávat si k polední svačince, jak říkal, čerstvý vdolek a hrnek kaká, a rád se o ně s Paddingtonem podělil. Není nadpěkný rozhovor nad vdolkem a šálkem kaká, říkával, a Paddington, který měl všechny ty tři věci rád, s ním souhlasil, i přesto, že mu kakao pokaždé obarvilo fousky do hněda. Paddington měl odjakživa slabost pro lesklé věci a jednoho dne se s panem Pelichem přišel poradit ohledně svých peruánských centavos. Napadlo ho totiž, že by mohly být velmi cenné, a kdyby je prodal, mohl by Fouskovým koupit nějaký dárek. Dostával sice od pana Fouska každý týden libru kapesného, ale když si v sobotu ráno koupil pár koláčků, moc mu z ní nezbylo. Pan Pelich se dlouze zamyslel a pak Paddingtonovi poradil, ať si peníze nechá. Co se leskne, nemusí pokaždé přinést nejvíc peněz, pane Fousku. Pan Pelich Paddingtonovi vždycky říkal pane Fousku a jemu to připadalo velice důstojné. Vzal Paddingtona dozadu do obchodu a ze šuplíku v pultě vytáhl krabici plnou starých mincí. Byly celé zaprášené a na medvídka neudělali pražádný dojem. Podívejte se na tyhle, pane Fousku, řekl mu. Tohle jsou staré libry. Sice nevypadají cenné, ale jsou. Jsou vyrobeny z ryzího zlata a každá má hodnotu 50 liber. To je víc než 100 liber za unci. Kdybyste někdy nějaké našel, rozhodně mi je přineste. Jednoho dne, když se Paddington pečlivě zvážil, pospíšil si k panu Pelichovi a vzal si sebou kus papíru plný tajemných výpočtů. Po vydatném nedělním jídle totiž zjistil, že váží skoro 16 liber. To bylo... Znovu se na papír zadíval, když se blížil k obchodu pana Pelicha. To bylo téměř 260 uncí, což znamenalo, že má cenu téměř 620 tisíc liber. Pan Pelich Paddingtona důkladně vyslechl, pak zavřel oči a na chvíli se zamyslel. Byl to hodný člověk a nechtěl Paddingtona zklamat. Vůbec nepochybuji, řekl nakonec, že máte takovou hodnotu. Jste zjevně velmi cenný mladý medvěd, já to vím. Pan a paní Fouskovi to vědí, ví to i paní Ptáčková. Ale vědí to ostatní lidé. Podíval se přes brýle na Paddingtona. Věci často nejsou takové, jak na první pohled vypadají, dodal. Paddington si povzdychl. Bylo to velké zklamání. Chtěl bych, aby byly. Bylo by to pěkné.
Možná ano, řekl pan Pelich tajemně, možná.

0: ale to bychom pak nezažívali žádná pěkná překvapení. Nemám pravdu. Vzal Paddingtona dovnitř do obchodu, usadil ho na židli a zmizel kamsi dozadu. Když se vrátil, nesl sebou velký obraz lodi. Totiž přinejmenším na půlce byla loď. Druhá půlka vypadala jako dáma ve velkém klobouku. Vidíte, prohlásil hrdě, tohle jsem měl na mysli, když jsem říkal, že věci občas nejsou takové, jak se na první pohled jeví. Zajímalo by mě, co si o něm myslíte, pane Fousku. Paddingtonovi to zalichotilo, ale zároveň byl trochu zmatený. Připadalo mu, že obraz není ani jedno, ani druhé, a tak to také řekl. Oho, řekl pan Pelich radostně, v tuhle chvíli ne, ale jen počkejte, až ho vyčistím. Před mnoha a mnoha lety jsem za tento obraz dal 50 pencí a tehdy na něm byla jen plující loď. A co myslíte, když jsem ho nedávno začal čistit, začala barva odpadávat a ukázalo se, že vespod je ještě jedna malba. Rozhlédl se a stišil hlas.
1: Nikdo jiný to neví, zašeptal, ale myslím, že ten vespod by mohl být velmi cenný. Možná ho namaloval jeden z těch takzvaných starých mistrů.
0: Neušlo mu, že Paddington stále vypadá zmateně. A tak mu vysvětlil, že dříve, když umělcům došly peníze a nemohli si dovolit nové plátno, občas malovali přes starší obrazy. A někdy, velmi zřídka, malovali přes díla umělců, kteří se potom proslavili a jejichž obrazy měly velkou hodnotu, ale protože byly přemalované, nikdo o nich nevěděl.
2: Všechno to zní nějak složitě, zamyslel se Paddington.
0: Pan Pelich pak dlouho vyprávěl o malbách, což bylo jeho oblíbené téma. Ale Paddington, který většinou napjatě naslouchal všemu, co mu pan Pelich povídá, téměř neposlouchal. Nakonec dokonce odmítl druhý šálek kakaa, slezl ze židle a vydal se domů. Cestou smekl klobouk, kdykoliv ho někdo pozdravil, ale myšlenkami byl někde jinde. Dokonce i vůně pekárny zůstala bez povšimnutí. Paddington totiž dostal nápad.
3: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
4: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
3: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
5: Piggy reklama!

0: Kapitola 19. Maminčino srdce. Byla jsem v naší zahrádce, hned jsem ji poznala. Kvetla jsem jako prostá fialka u cesty, po níž jsem tak často běhávala, když jsem ještě byla holčičkou. Bylo asi pozdě odpoledne, protože stín z naší třešně se prodlužoval až na zeď. Otevřenými okny kuchyně jsem slyšela maminčin pláč. Bylo tam s ní několik sousedek a slyšela jsem, jak maminka naříká:
1: Mé dítě, mé ubohé dítě.
0: Nerozuměla jsem, co jí říkají ty hodné ženy. Ve všeobecném zmatku mluvily všechny najednou. Tatínkův rýč ležel pohozen uprostřed zahrady a pomyslela jsem si, že asi nechal práce a šel mě hledat. Jak jsem byla neopatrná, vyčítala jsem si, že jsem se dala zlákat zvědavostí. Jestli mě maminka nepozná a neutrhne, bude po mně veta a tatínek s maminkou se nikdy neutěší z rány, že mě ztratili. Jako fialka jsem se nemohla vyplakat a nemohla jsem mluvit. To bylo to nejhorší neštěstí. Mé květinové srdíčko bylo tak silně, že div nepuklo. Říkala jsem si, jak by si maminka mohla všimnout fialky ztracené v zahradě, když pro slzy ani nevidí. Jsem krátce a dobře odsouzena navždy. Budu se muset vrátit do království květin. Div mi to srdce neutrhlo a z úst by se mi byl vydral zoufalý výkřik, kdyby to bylo možné u fialky rostoucí na zemi. A přece, maminka se zvedla a obrátila se k zahradě, jako kdyby byla slyšela můj němý výkřik.
1: Tak se mi zdá,
0: řekla,
1: že mě volá Anička.
0: A rozběhla se ke dveřím do zahrady.
2: Uklidněte se, milá paní.
0: Domlouvali jí sousedky, které šly za ní.
3: Vždyť přece vidíte, že na zahradě nikdo není.
0: Maminka se na ně podívala svýma krásnýma očima, zalitýma slzami a vteřinu zaváhala na prahu kuchyně. Tu jsem dostala strach, že se maminka vrátí domů. Se zoufalou nadějí jsem začala maminku volat ze vší síly, jaké je schopna ubohá květinka, která nemůže promluvit.
1: Říkám vám, že mě volá Anička,
0: opakovala maminka.
1: Právě teď zase volala.
2: Ujišťujeme vás, že nikdo nevolal,
0: tvrdili sousedky.
4: Prosím vás, milá paní, vraťte se dovnitř.
0: A mezi sebou si šeptali.
5: Chudinka, chudinka. Ze zármutku se pomátla na rozumu.
0: Ale jako kdyby nějaká neviditelná nitka maminku zvolna přitahovala směrem ke mně. Řekli byste, že mě slyšela svým milujícím srdcem. A za chviličku se její ruka, její něžná a tak dobře známá ruka, blížila k mému stvolu.
1: Anička mě volá! Ano, Anička mě volá! To je opravdu má Anička!
0: Opakovala maminka čím dál horečněji a hladila mou korunku.
4: Ale jak pak by to mohla být Anička?
2: Vždyť to je jenom obyčejná fialka,
0: říkali soucitně sousedky.
4: Snad ji neutrhnete.
0: A šeptali si.
2: Chudinka,
4: chudinka.
5: Ze zármutku se pomátla na rozumu.
0: Ale maminčiny prsty mě už vysvobodily ze zakletí. Hned jsem se proměnila v malou Aničku a když se vrátil domů tatínek, objímali jsme se s maminkou tak vroucně, že jeho polibek se setkal s našimi k sobě přitisknutými tvářemi.

0: Poslyšte, já často slýchávám tu vaši Andulku, jak hezky mluví. S tou musí být zábava.
1: No to je. A největší legrace je, když napodobuje, jak můj muž hraje na saxofon.
0: Neříkejte. A prosím vás, jak ten pták drží nástroj?
2: Zobáčku!
0: Hlupá paní!
3: Jednoho dne večer před spaním se Kamba zeptala. Jestli pak tě, Mojo, někdy napadlo, proč když jsme smutní anebo máme nějakou potíž, říkáme u všech bílých goril. Moja zavrtěla hlavou. No, já vlastně také nevím, proč těch bílých goril voláme víc, usmála se Kamba. Slyšela jsem totiž jen o jedné. Znávala se s ní moje maminka a tam je o ní také pověděla. Kamba se na okamžik odmlčela, jako by se chtěla přesně rozpomenout na maminčino vyprávění, a pak začala. Byl to bílý gorilák a jmenoval se Junk. Když byl malý, měl moc těžký život. Nikdo si s ním nechtěl hrát. Tvoje srst je vidět už z dálky, říkávali mu ostatní gorilí kluci. Kde pak s tebou si hrát nebudeme, přilákáš k nám levharta. A odháněli ho, i když byli na blízku rodiče, kterým by se každý levhart obloukem vyhnul. Junk se moc těšil, až bude velký. Věřil, že pak jeho trápení skončí. Jenže když vyrostl, zavolal si ho vůdce tlupy a řekl: už se o sebe dokážeš postarat sám a tak musíš odejít. Jsi pro nás nebezpečný, protože jsi jiný než my. Dnes nám ještě smíš přespat, ale bude to naposled. Nešťastný Junk nedokázal usnout. Celou noc se upřeně díval na měsíc a hned za svítání se vytratil. Den podnišel krajem, víc a víc se vzdaloval od místa, kde se narodil, a pomalu si zvykal na svůj osamělý život. Nikdy si ale nezvykl úplně. Přestože s ostatními gorilami nikdy nezažil nic hezkého, pořád toužil po jejich společnosti. Když po dlouhé době došel do krásného pralesa mezi vysokými skalami a řekou, ucítil známou vůni. Gorily jsou tady! Zaradoval se a chtěl si k ním rozběhnout. Naštěstí se včas zarazil. Kde pak? Také by mě vyhnali. A podruhé bych takový smutek nepřežil. Odejít z těch míst však nedokázal. Začal žít v skrytu, jen aby mohl být gorilám na blízku. Jednou právě, když svačil ve vysokém aframonu, zaslechl hlasy gorilých kluků a holčiček. Chtěl se vytratit, ale bylo pozdě. Už byli tak blízko, že by ho mohli zahlédnout. Přitiskl se tedy k zemi, aby počkal, dokud nepřejdou. Jenže gorilí mláďata si začala hrát kousíček od něj. Nedá se nic dělat, musím čekat dál, řekl si. Jistě to tady brzy omrzí a odběhnou jinam. Čas však plynul a hrající si skupinka se stále neměla k odchodu. A najednou se v aframonu ozvalo zašustění. Co to? Junk zneklidněl. Pátravě se rozhlédl okolo sebe a zpozoroval mezi stvoly žlutohnědou srst posetou černými skvrnami. Levhart! Plíží se k mláďatům a určitě chce některé z nich sežrat. Junk ani na okamžik nezaváhal. Vyskočil a zavolal: utíkejte! Všichni strnuli, pak se pomalu otočili, slyšeli gorilí hlas, ale co je to za podivné bílé zvíře? Utíkejte! Volal ještě naléhavěji Junk. Navíc už gorilí kluci a holky nečekali a s křikem se rozběhli domů. Až na nejmenší holčičku, která strachem dočista skamenila. A Levhart už byl od ní, co by kamenem dohodil, a připravoval se ke skoku. Jenže v tom po něm Junk chňapl a vší silou ho odhodil. Levhart proletěl vzduchem, narazil hlavou do kmene obrovského fíkusu a omdlel. Ty si dáš příště pozor, řekl spokojeně Junk. Potom se obrátil k vystrašené holčičce a mírným hlasem se zeptal: jak pak se jmenuješ?
4: Maki,
3: zlikla holčička. To je hezké jméno, pokýval hlavou Junk. Tak už se neboj a také utíkej domů. Gorilí holčička ještě chviličku stála a utírala si slzy. Konečně se malinko usmála a rozběhla se za ostatními. Ale co bude se mnou, posteskl si Junk. Teď se o mě všichni dozvědí a určitě budou chtít, abych odešel. Kamba se odmlčela. Z toho dlouhého vyprávění jí úplně vyschlo v krku. Babičko, povídej, jak to bylo dál, naléhala Moja. Co řekla doma ta holčička a co bílý gorilák, kam šel a jak to dopadlo s Levhartem? Jak to dopadlo s Levhartem, nevím, pokračovala Kamba. Za Junkem se vypravila celá gorilí tlupa. Maki se k němu rozběhla první a dala mu velikánskou pusu. A dospělí mu děkovali, že zachránil jejich mláďata. Od té chvíle už s nimi Junk zůstal. Za čas se dokonce stal vůdcem téhle tlupy. A všechny gorily byly moc pyšné, že mají za vůdce právě jeho.

0: tady já, Piggy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
1: A já vás všichni děti zdravím. A víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piggy tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
0: Jak se krásně opírá vzadu.
1: No jo, Piggy, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech, takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec, takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně, tak, máte obě nohy na zemi, to je dost důležité.
0: Ne.
1: Tak musíme zvolit jinou židli.
0: Tak já si vezmu tu menší.
1: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
0: Už to mám.
1: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
0: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech, takové dvě velké opravdu lopatkovité
1: kosti. A kdyby to naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa a pak hned šup na ten sval, na ty dvě vystouplé části na zádech, což
0: na
1: jsou
0: zádech.
1: Jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti. Sedíme na celé ploše sedadla s tím zadečkem. Obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
0: No a mě to změní hlavičku, předtím jsem ji měl před koleněnou.
1: Takže by tě za chvilinku byla krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout. Pak by si dával třeba nohu přes nohu a vlastně to všechno, ten špatný posed, vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
0: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
1: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý poses se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
0: Pudink.
1: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
0: Dobře.
1: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
0: Já tu nemám nic.
1: Já mám.
0: Jo, takhle.
1: Jako?
0: Už jsem to pochopil. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, aby
1: jedl. Super, ale musíš od toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
0: No, takhle.
1: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sedení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
0: Hanko, ale není to takové pošušňáníčko.
1: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
0: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech. Já už jsem to pochopila.
1: Přesně tak. Takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím, měj se hezky. A už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
0: Dobře. Ahoj, děti.
1: Ahoj.
0: Já mám chuť na tu buchtu.
1: Ale musíš u toho sedět.
0: A můžu si zaskočit krás konce.
1: Utíkej, čau.
0: Děkuju.
2: Byla zima, padal sníh a Křemílek s Vochomůrkou seděli u stolu. Chvíli si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá.
3: Jojo, už nevíme co a zima bude dlouhá. Víš co, Vochomůrko, dojdi k slepici pro vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.
2: Bochomůrka vzal tedy sáňky a jel k slepici. Když k ní přijel, slepice povídá:
3: Co pak chceš, Bochomůrka? Vejce, ale veselé,
2: řekl Bochomůrka. Slepice mu dala vejce, Bochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. Vpředu šlape Bochomůrka a táhne za popruh a vejce si podřimuje na sáňkách. Jenže je uviděl tchoř Šuperka a hned se jim přidal za paty. Měl na to vejce náramnou chuť. Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů k pařezové chaloupce.
3: Of, já, to jsem se s tebou ale pořádně nadřel, povídá Bochomůrka vejci. Ale teď se svezu taky já.
2: Posadil se na sáňky za vejce, odrazil se patami a jedou. A tchoř Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek a tiše si počítá do vousů.
3: Až řeknu 7, tak to vejce popadnu.
2: V tom ale vrazili sáňky do pařezu a Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopítl o pařez hned 3 tlapkami. Strčil do Bochomůrky, který rychle popadl vejce, aby ho ochránil, a už se kutálejí. Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na stráň a co nevidí. Bochomůrka se kutálí sněhem a za ním tchoř Šuperka. Křemílek honem skočil ke dveřím a když byla ta pravá chvíle, otevřel je a Bochomůrka vletěl rovnou do postele. Za ním vejce, které si měkce sedlo na židli s polštářem. Pak Křemílek rychle přibouchl dveře a pevně je přidržel.
3: Přece si nenarazím nos,
2: zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal 3., přeskočil chaloupku a běžel dál. Vejce se začalo spokojeně usmívat, a protože bylo šišaté, budou mít určitě v pařezové chaloupce veselo celou zimu.

0: Dnes je 1. srpna.
1: A svátek slaví Oscar.
0: Oscar je staroanglické jméno.
1: A vykládá se jako boží kopí.
0: Kopí to je taková zbraň, která se používala dávno, dávno k lovu a k boji. Takže Oscar je možná lovec nebo bojovník.
1: Tohle jméno je moc oblíbené v zemích na severu, jako je Norsko nebo Švédsko.
0: U nás ho má jen necelých 1000 lidí.
1: Takže jestli je mezi vámi nějaký šťastný Oskárek, přejeme mu všechno nejlepší.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Čtvrtá kapitola. Celý příští den putovali lesem rovnou do Muminího údolí. Šňupálek hrál, aby všechno trochu zpříjemnil. Někdy kolem 5:00 došli k cestičce s velkou cedulí, na které bylo napsáno taneční parket touto cestou, obchod. O, já bych tančila, zvolala slečna Ferka a zatleskala tlapkami. Na tancování nemáme čas, když má nastat zánik světa, řekl Ferko. Jestli si ale vůbec máme zatančit, tak to musíme udělat teď, prohlásila slečna Ferka. Milý bratříčku, vždyť už za 2 dny ten svět zanikne.
1: Třeba v tom obchodě bude limonáda, poznamenal čenich.
0: A vede stejným směrem, jaký potřebujeme, dodal Mumínek.
2: Mohli bychom se naskok podívat, jak ten taneční parket vypadá, usoudil Šňupálek, když půjdeme kolem.
0: Ferko vzdychl. A tak na cestičku odbočili. Byla to rozmarná cestička. Vinula se v oklikách sem tam, zahýbala a skákala všemi směry a někdy ze samé rozpustilosti udělala sama na sobě uzel. Chůze po takové cestě neunaví a možná se po ní dojde k cíli spíš, než po cestě rovné a nudné.
1: Jak to tak vypadá, měli bychom být každou chvíli doma, poznamenal Mumínek.
0: Řekni nám něco o vašem údolí, žadonila po něm slečna Ferka.
2: Je to údolí, kde se každý cítí v naprostém bezpečí, vyprávil Mumínek. Při raním probuzení je každý veselý a večer se libě usíná. Je tam strom na šplhání, v jehož koruně postavím dům a jedno naprosto tajné místo, jak ti ukážu. Maminka obložila všechny záhony mušlemi a na verandě svítí pořád slunce. Všechno tam voní a máme vlastní most, co postavil tatínek a přes ten most se dá jezdit trakařem. Objevil jsem taky moře a kousek toho moře je náš.
1: Dřív si jenom vykládal, jak je hezky všude, kde jsi nebyl,
0: poznamenal čenich.
2: To bylo kdysi, odpověděl Mumínek.
0: Na cestě byl další zákrut a tam se nacházel obchod, navíc velice hezký. Kolem dokola rostly v pečlivě udržovaných řádcích nejrozmanitější květiny a na nevysokém sloupku byla položená stříbrná koule, v níž se jako v zrcadle odrážel celý les i bílý dům s trávou na střeše. Na domě porůznu visely cedule hlásající, že je zde k dostání mýdlo, sladké dřevo a výborný opalovací olej. Mumínek vyšel po schodech ke dveřím a otevřel je. V domku hned zacinkal zvoneček. Vstoupili do obchodu. Venku zůstala jenom slečna Ferka, aby si prohlédla svůj obraz ve stříbrné kouli. Za pultem seděla babka s lesklýma myšíma očkama a bílými vlasy.
3: No ne, tolik dětiček. A co pak byste chtěli?
1: Limonádu, prohlásil čenich. Nejraději červenou.
0: Máte řádkovaný nebo čtverčkovaný sešit? Zeptal se Ferko, neboť si chtěl zapisovat vše, co se při srážce s kometou třeba stane.
3: Samozřejmě, že máme, odpověděla babka. Má to být sešit modrý?
0: Raději jiný, odpověděl Ferko. Modré sešity totiž používají jenom Ferkové maličcí.
2: Já bych tak potřeboval nové kalhoty, ozval se Šňupálek. Nesmí ale vypadat moc nově. Je mi příjemně pouze v takových, co mi pěkně padnou.
3: No právě,
0: řekla babka a vylezla na žebřík, aby sundala několik kusů kalhot pověšených u stropu.
2: Ty vypadají hrozně nové, namítl Šňupálek znepokojeně. Nemáte starší?
3: To jsou asi nejstarší kalhoty, co mám na skladě, prohlásila babka. Zítra ale budou o něco starší, dodala nadějně a podívala se na Šňupálka spod brýlí.
2: No, Tak dobrá, řekl Šňupálek. Zajdu tady za roh a vyzkouším si je. Jsem zvědavý, zda mi pěkně padnou.
1: A pak zmizel v zahradě. Ferko seděl a psal do svého nového sešitu.
4: Tak co by si přál skříteček? Zeptala se babka Mumínka.
1: Čelenku, odpověděl tázaný vážně.
4: Čelenku, odpověděla babka s údivem. Na čí potřebuješ?
5: Daj slečně Ferce,
1: vykřikl čenich, který seděl na podlaze a srkal slámkou limonádu.
5: Co jí potkal, je do ní celý poblázněný.
4: To přece není nic poblázněného dávat dámě šperky, pravila babka. Jsi ještě moc malý, abys to chápal. Vždyť šperk je vlastně pro dámu jediný správný dárek.
5: No, pravda,
1: řekl čenich a schoval čumák ve sklenici s limonádou. Babka prohlížela všechny své poličky z dola až nahoru, ale žádnou čelenku neobjevila.
6: Není třeba pod pultem? Upozornil jí Mumínek.
1: Babka se podívala pod pult.
4: Ne, není ani tam. Nepřišel by ti třeba vhod pár rukaviček?
1: Tak nevím, pravil Mumínek a na tváři se mu rozhostil smutek.
0: V tom cinkl na dveřích zvonek a do obchodu vešla slečna Ferka.
1: Dobrý den, řekla. Vy máte v zahradě takové hezké zrcátko. Co jsem ztratila své zrcátko, mohla jsem se zhlížet pouze v kalužích a v těch vypadá obličej nějak podivně.
0: Babka mrkla na Mumínka, sundala něco z poličky a rychle mu to strčila do tlapky. Když se Mumínek na věc podíval, zjistil, že jde o malé kulaté zrcátko se stříbrnou obrubou a s červenou růží z rubínů na zadní straně. Mumínek se na babku podíval a zasmál se.
1: Slečna Ferka nespozorovala nic.
4: Nemáte nějakou medaili náhodou?
1: Jak prosím? Otázala se babka.
4: Medaile, odpověděla slečna Ferka. Hezké hvězdy, co nosí páni s oblibou na krku.
1: Ach tak, ovšem, vykřikla babka. Medaile, no pochopitelně.
0: A prohlédla z dola až nahoru své poličky, podívala se pod pult a všude, kam se dalo.
4: Vůbec je? Nemáte?
1: Zeptala se slečna Ferka a oči se jí zalily slzami.
0: Babka se zatvářila nešťastně, ale najednou jí něco napadlo. Vylezla po žebříku až k té nejhořejší poličce, vytáhla krabici s ozdobami na vánoční stromek a opatrně z ní vyndala velkou, hezkou hvězdu.
4: Představte si, řekla, jednu medaili tady přece mám.
1: Je, ta je krásná, zašeptala slečna Ferka a obrátila se k Mumínkovi se slovy, je pro tebe, za to, že jsi mě zachránil před jedovatým keřem.
0: Mumínek byl tak dojat, že oněmněl. Poklekl a slečna Ferka mu pověsila medaili na krk. Leskla se nevídaným třpitem.
1: Měl by ses vidět, jak jsi hezký, dodala.
0: Mumínek jí pak ukázal zrcátko, které schovával za zády a řekl,
1: to je zase pro tebe. Můžeš se v něm dívat taky na mě.
0: Zatímco se oba zhlíželi v zrcátku, cinkl zvonek u dveří a vešel Šňupálek.
2: Bude, myslím, nejlíp, když kalhoty napřed trochu zestárnou, řekl. Ještě mi pěkně nepadnou.
4: To mě mrzí, pravila babka, že bys ale potřeboval nový klobouk.
0: Šňupálek si stáhl svůj starý zelený klobouk ještě víc na uši a s ustrašenou tváří řekl,
2: moc velice vám děkuji, ale náhodou mi zrovna došlo, jakým nebezpečím je nadměrně velký majetek.
0: Ferko po celou tu dobu seděl a psal si do svého sešitu, ale pak povstal a pravil.
2: Když jsou ve hře komety, není dobré zdržovat se v obchodech nepřiměřeně dlouhým vybíráním zboží. Čenichu, vypij i hned limonádu.
0: Čenich do sebe obrátil celou sklenici limonády, až mu zaskočilo v krku.
2: začal ze sebe vydávat prapodivné zvuky a pak všechno vyvrhl na koberec.
5: Pozvracel jsem se,
2: vykřikl vyčítavě. To on dělá pořád, vysvětlil Mumínek přítomným a dodal. Tak my už pomalu půjdeme, ne?
5: Co to všechno stojí?
2: Zeptal se Ferko.
1: Babka se dala do počítání a Mumínek si přitom bezděčně uvědomil, že nemá peníze. Zeptal se obočím ostatních, jak na tom jsou, ale podle jejich čenichů usoudil, že taky nic nemají. To je pěkné nadělení. Tak 40 halířů za sešit a 34 halíře za limonádu, řekla babka. Hvězda stojí 3 zlatky a zrcadlo 5, protože má na zadní straně rubíny. Celkem to dělá 8 zlatek a 74 halíře.
2: Všichni zarytě mlčeli. Slečna Ferka položila s hlubokým povzdechem zrcátko na pult a Mumínek si začal rozvazovat šňůrku své medaile. Čenich hleděl na koberec zmáčený limonádou a Ferko v duchu uvažoval, zda má sešit větší nebo menší hodnotu, když je v něm něco napsáno. Babička se na ně spod brýlí podívala a řekla: tak, milé dětičky, a pak tady máme ty staré kalhoty, co Šňupálek nechtěl, stojí rovných 8 zlatek. Jedna položka ruší druhou, takže mi vlastně nejste dlužní vůbec nic.
1: Je to skutečně správně? Podivil se Mumínek.
2: Jistě, že ano, odpověděla babka. Kalhoty přece zůstávají u mě.
1: Ferko se pokusil spočítat všechno z hlavy, ale nemohl se dopočítat. Napsal si tedy do svého sešitu seznam všech věcí. Sešit 40 halířů. Limonáda v závorce vyplivnutá 34 halíře. Medaile 3 zlatky. Zrcátko v závorce s rubíny 5 zlatek. Celkem 8 zlatek a 74 halíře. Kalhoty 8 zlatek. 8 rovná se 8. Zbývají 74 halíře.
2: To přece souhlasí, řekl Ferko s podivem.
5: 74 halíře ale zbývají, namítl čenich. To bychom měli ještě dostat.
2: Nebuď takový puntičkář, pravil Šňupálek. Řekněme, že je to vyrovnáno.
1: Uklonili se babičce a slečna Ferka udělala pěkné pukrle. Ve dveřích se ještě zeptala, je taneční parket daleko?
5: Kde pak, odpověděla babka, jenom kousek. Tančit se ale začíná až po východu měsíce.
1: Uprostřed lesa se Mumínek zastavil a řekl, ta střecha prostlá trávou nevypadala zvlášť spolehlivě. Co kdybychom se té paní zeptali, jestli se nechce taky schovat do naší jeskyně?
5: Do mé jeskyně, řekl čenich. Mám se jí jít zeptat?
2: No, zajdi tam, řekl Šňupálek.
1: Čenich odkvapil a ostatní se posadili u cesty a čekali, až se vrátí.
2: Znáš ten nový tanec, ten, jak se mu říká, zeptala se slečna Ferka.
1: Ne, odpověděl Mumínek, já mám rád valčík.
2: Nebudeme mít na tančení čas, pravil Ferko, podívejte se na nebe.
1: Všichni pohlédli nahoru, slečna Ferka však nikoliv.
2: Zvětšila se, řekl Šňupálek. Včera byla ještě jako mravenčí vajíčko. Teď vypadá jako pomeranč. Skoro se mi zdá...
5: Tango, ale umíš, že?
1: Přerušila ho slečna Ferka. Jeden krůček stranou a dva dozadu.
2: To teda není těžké, připustil Mumínek. Milá přitroublá sestro, řekl Ferko, proč ty se nikdy nedržíš toho, o čem je řeč?
1: Však jsme začali mluvit o tanci, odpověděla slečna Ferka, a ty si najednou spustil o kometě, já mluvím pořád o tanci.
2: Oba začali zvolna měnit barvu. Tu přiběhl čenich.
5: Nechce!
7: zvolal. Přečká všechno ve sklepě na zavařeniny, ale pozdravuje vás a děkuje a každému posílá lízátko.
2: Neřekl jsi náhodou sám, aby ti je dala, zeptal se Mumínek.
7: Co tě napadá?
2: Odpověděl čenich rozhořčeně.
7: Měla sama dojem, že na ně máme nárok, když nám zůstala 74 haléře dlužná. Řekl jsem jenom, že je to svatá pravda.
0: Pak putovali dále a cesta s nimi. Tmavé slunce kleslo mezi smrky a uložilo se ke spánku za obzorem. Místo něho vyšel měsíc. Měl však podivně bledozelenou a matnou barvu. Kometa svítila stále silněji. Byla skoro tak velká jako úplněk a ozařovala svým neskutečným červeným světlem celý les. Taneční parket ležel na malé mítině, zdobili jej věnce ze světlušek. Na kraji lesa seděla velká kobylka luční, ladící housle. Mítina byla plná skřítků a různých tvorů, kteří čekali, až se začne tančit. Malé vodní žínky se opovážily ven ze svých vyschlých močálů a lesních jezírek. Taneční parket se hemžil drobotinou a pod břízami seděla spousta lesních žínek. Lesní žínka je drobná dáma s překrásnými vlasy, která bydlí v kmeni stromu. Za noci jej opouští a houpá se na listí. V jehličnatých stromech se zpravidla nevyskytuje. Slečna Ferka vytáhla zrcátko, učesala si ofinu a podívala se, zda jí květina za uchem sedí na správném místě. Mumínek si upravil svou medaili. Na takovém velkém bále ještě nikdy nebyli.
4: Neurazí se kobylka, když trochu zahrají na foukací harmoniku, zašeptal Šňupálek.
2: Hrajte spolu, řekl Ferko. Nauč jí písničku Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička.
4: To by nebylo špatné, souhlasil Šňupálek.
2: A pak vzal kobylku luční za keř, aby ji novou písničku naučil. O chvíli později se za keřem ozývaly nesmělé tóny napřed jednotlivě, pak několik po sobě a nakonec trilky a kousky melodie. Drobotina a lesní i vodní žínky přestali povídat a všichni se schromáždili na louce k poslechu.
4: Hrají pěkně, říkali, určitě se přitom bude dobře tančit.
7: Maminko, řekl jeden drobeček a ukázal na Mumínka, tam stojí generál.
2: Celá rodina přišla k Mumínkovi a obdivovala jeho medaily. Ty máš na sobě krásné chmíři, říkali slečně Ferce. Lesní žínky se směly střídavě zhlížet v jejím zrcátku s rubínovou růží na zadní straně a každá vodní žínka udělala do Ferkova sešitu 3 mokré křížky místo podpisu. Tu se však za keřem ozvala píseň. Vy zvířátka malička, velice vám sluší na oháňce mašlička. Ani jeden tón nescházel. A před návštěvníky se objevil Šňupálek a kobylka luční, jak o 106 vyhrávají. Nastalo velké hemžení a pobíhání, než se všechny páry našly. Zakrátko si však každý nalezl k tanci svého nejlepšího společníka a všichni kroužili po parketu.
7: Ty přece výborně tančíš, řekla slečna Ferka. Jaký je to tanec?
2: Vlastní výtvor, odpověděl Mumínek. Vymyslel jsem ho právě teď. Ferko vybídl k tanci vodní žínku s rdesnem červenavým ve vlasech a měl trochu potíže s udržováním taktu. Čenich se točil v kole s tím nejmenším drobečkem a připadal si náramně veliký. Bylo totiž nad slunce jasné, že drobeček ho obdivuje. Komáři tančili stranou ostatních a ze všech koutů lesa se na tu podívanou schromažďovali kradoucí se, lezoucí a skákající noví hosté. Nikoho ani nenapadlo myslet na kometu, jež letěla noční temnotou samotná až hnoucí. Asi ve 12 hodin vyvalili velký sud s jablečným vínem a každý dostal pohárek z březové kůry na pití. Světlušky se slétly dokupy a utvořily uprostřed tanečního parketu kouly. Všichni ostatní se posadili kolem ní, pojídali obložené chlebíčky a pili víno.
8: Teď si budeme něco povídat, řekl čenich. Neznáš nějakou příhodu, Drobečku?
7: Ne, odpověděl Drobek a strašně se styděl. Možná jednu.
8: Tak nám ji řekni, vybídl ho čenich.
7: Byla jedna lesní myš a jmenovala se Pimpa.
2: Zamumlal Drobeček a hleděl na ně stydlivě přes tlapky.
8: No a dál? Zeptal se čenich povzbudivě.
7: To je všechno,
2: zašeptalo zvířátko a schovalo se do mechu. Všichni se z plných plic zasmáli a někteří zatloukli svými oháňkami na buben.
1: Zahraj něco, při čem se dá pískat, zavolal Mumínek.
9: Tak si dáme písničku tralalalal, tralalala, řekl Šňupálek.
7: Ta je taková smutná, namítla slečna Ferka.
9: Jenom jí zahraj, řekl Mumínek, dá se hezky pískat.
2: Šňupálek ji tedy spustil, Mumínek k ní pískal a všichni ostatní zpívali refrén.

Slečna Ferka vzdychla a řekla, přišla na mě trudnomyslnost. Je to jako ušité na nás. Máme unavené nožky a netrefíme domů. Máš je unavené, protože si na nich moc tančila, řekl Ferka.

0: jednu perlu pověsím na krk svému tajemství, dodal čenich. Mám tajemství, jeho jméno začíná na K a končí na E. A všude se mnou chodí. Celou dobu, co jsem byl pryč, po mně toužilo. Není zatím K náhodou O? Zeptal se Ferko. Neřeknu, vykřikl čenich. A hrát nesmíš.
1: Šňupálek pořád hrál jednu píseň za druhou. Byly to uspávající písně večerní a písně na rozloučenou. A tak drobotina a vodní žínky začaly odcházet zpět do lesa. Lesní žínky se ztratily a slečna Ferka usnula se zrcátkem v tlapce. Nakonec písně umlkly a na louce se rozhostilo hluboké ticho. Světlušky zhasly a pomalonku nastávalo ráno.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Go, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
0: Nešla.
1: No tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: No, to je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat, no. Jdeš moc pozdě a my jsme na

0: čekali, tak bychom taky klidně pijo mohli začít bez tebe.
1: To tedy nemohli, Piggy, to tedy nemohli. Beze mě znamená bez koblíšku.
2: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
1: Takže si to rozmyslete. No?
2: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
1: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
2: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
1: Aha. No tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
0: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblížky, já myslel, že to bude něco s chlebem. Tak...
1: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, no dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblížky, že?
2: Ale Justino, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
1: No, já jsem naprosto klidná.
0: No to určitě.
2: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
0: No tak ten chleba, Hugo.
2: Justino, můžu ten chleba?
1: No jistě, že... Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
2: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
1: Ale ne tu tyhle ty tety. Já myslela tuhle tu dietetu, jako tento nonc tu, jak se jim nejí, no, tu...
0: Dietu?
1: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
0: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
2: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
1: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
2: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná, všude je chleba.
1: No jo, nemá každý koblížky, že?
0: Prosím tě, Justino, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
2: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní, všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justino?
1: Co? Prosím?
2: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
1: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
0: A hádat.
1: Já se přece nikdy nehádám.
0: Hádej, co to znamená?
1: Že má chleba dvě kůrky? No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
2: Počkej, Justino, já nemám dietu.
0: Ani dietetu.
2: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
0: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
2: Ano.
0: Říká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
1: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
2: Nemáš.
1: Aha, aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
2: Justýno, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
0: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
1: No, to jsem zvědavá.
2: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
0: Tomu tady moc nerozumím.
1: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
2: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justýna stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce... A proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
1: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnost, tak na vám musím říct...
0: Justýno, potom, teď ho to nech doříct.
1: Pardon, nechceš koblíže?
0: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
2: Ano, ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
1: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
0: Justýno, prosím tě, nech ho to doříct.
1: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet. Nic, mlčím.
2: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
0: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justýno?
1: Já jsem to pochopila.
0: No?
1: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
2: Ale...
1: Já jsem domácnostní kachna Justýna a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
2: prosím,
1: které by
2: zástav...
1: nebylo absolutně nejlepší.
2: Ale to přece není...
1: To jsou výmysly.
2: To není tak.
1: Ale Hugo, ty...
2: No, já jsem to tak nemyslel.
1: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
2: Ale...
1: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
2: Ale Justýno, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
0: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
1: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
2: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
1: Že si neumím najít místo na zahrádku.
0: Hugo, začni znovu.
1: Jo, bylo to tak.
0: Dneska
2: nebylo.
0: Je největší oříšek vysvětlit, Justýně, že tvoje dieteta louská oříšky
1: teta.
0: Umí ve stínu na zahrádce.
1: No, to je ohromná legrace, tohle. Ohromná legrace. Hugo!
2: No co?

0: Jak zajíc závodil se želvou. Zajíc potkal želvu.
1: Vsaďme se,
0: povídá želva zajíci.
1: Vsaďme se, oč chceš, že budu u lesa dřív než ty.
2: To jsou mi nápady, ušklíbl se zajíc. Se mnou chceš závodit? Vždyť mě nedožene ani ten nejrychlejší pes z vesnice. Ale budiš, přijímám sásku.
0: A tak došlo k závodu želvy se zajícem. Želva spěchala, co jí nožky stačily, ale při nejlepší vůli to nebyl rychlý běh. Ať se snažila, jak chtěla, zdálo se, že stojí na místě. A když ještě přidala do kroku, vypadalo to, že se jen pohnula. Ale neklesala na mysli. Dívala se stále před sebe, viděla jen les, u kterého chtěla být první. Jinak zajíc.
2: Proč pospíchat,
0: říkal si.
2: Na želvu mám vždycky času dost. Jeden můj skok je jich 100 krůčků. Sednout si mohu a odpočívat. A ještě budu u lesa první.
0: A opravdu si sedl na bobek. Pohrdlivě se díval za želvou a zdála se mu směšná ve svém spěchu. Pak se ještě natáhl k odpočinku. Bezstarostně si hověl a jen si říkal:
2: času dost, jeden můj skok, 100 směšných želvých krůčků.
0: A když potom vyskočil a zvědavě se podíval k lesu, skoprněl. Překvapením se nemohl ani pohnout. Želva byla nedaleko lesa. Ještě chvíli a bude u cíle. A také byla. Marně se zajíc za ní pustil. Zbytečně už pelášil. Když přiběhl udýchán k lesu, želva se na něho smála a volala:
1: pěkně vítám, zdá se mi, že někdo zaspal. Nevíš, kdo? Zajíci? Podruhé, buď chytřejší a nezapomeň, že ani nejrychlejší běh nic neznamená, když se nevyrazí včas.

0: Pepičku, nakrmil jsi rybičky?
1: Ano, maminko, ale zapomněl jsem jim dát napít. To asi, že tam není žádná voda.
0: Ne, ten Pepíček si myslel, že tam nějakou vodu ještě musí do toho akvária přidat.
1: Jo,

0: o velikém bouření a blýskání a pršení. Co to? Někde v dálce za horami, za lesem, někde v dálce uprostřed černých kopců se probudila bouřka. Ospale se protáhla, zazývala a v tu chvíli slabonce zahrmělo. Nejprve tiše, tichonce, jako když víla jemně zaťuká prstem na okno. Jako když se pár hrášků vysype z talíře na stůl. A potom bylo ticho. Velikánské, obrovské ticho, že by se dalo nabrat do dlaní nebo nakrájet nožem jako nedělní bábovka. Bylo ticho, jen sem tam se ozvalo mávnutí ptačích křídel, jen sem tam brnkl na basu čmelák. Sem tam zašumělo listí. Bylo ticho, ale najednou, jako když někdo ze vší síly bouchne na velký buben. Bum a bum! A potom ještě bác! Nespadl z oblohy na skálu stříbrný tác? Bum a bum a bác! Červený klikatý blesk vyletěl z mraků a zabodl se do lesů jako šíp. To dovede jenom bouřka. To nesvede nikdo líp. Brouci pod listem se lekli, myši v díře měli strach a zajíc v houští si jen šeptal ach, ich, ach. Za to žáby radostně skákaly okolo studánky a vesele kuňkaly. Kuňky, kuňky, kuň, naplní se tůň. Nebe bouřilo a bublalo, jako když někdo v mracích vaří velikánský kotel povidel. A v zápětí kapi kap, kapi kap. K zemi se spustily první stříbrné provázky deště. Potom ještě chvíli pršelo, bouřilo a blýskalo se, ale bouřka pomaličku slábla a slábla, ztrácela sílu a pospíchala pryč. Za hory, za lesy, do černých kopců. A bylo hezky. Přestalo pršet, slunce vykouklo z mraků a svět byl čistý, jako po koupání. Všichni, co byli zalezli, teď rychle na stráň vylezli a všichni, co se báli, se teď šťastně smáli. A bouřka už byla za kopcem. Bůh ví, kde v dáli.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
1: V téhleté.
2: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
1: Je, tady je na obrázku prasátko.
2: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
1: Tak čti.
2: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
2: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
2: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
2: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
2: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
2: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
2: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
2: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
2: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
2: Prasátkem bys nebylo.
1: Frazátkem bys nebylo.
2: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: První rada říká ti, jak se doma chovatí.
2: Čím začneš ráno nejdřív, Máničko?
1: No, jako dobře vychované dítě si vyčistíš zuby.
3: Kde pak? Nejdřív se probudím.
1: No.
3: Já si neumím čistit zuby, když spím. Vy ano?
1: No jistě, že ne, ale potom si hned vyčistíš zuby, Žano. Umíješ se a učíš se, Žano?
3: Ne, kde pak?
1: Jak to, že ne?
3: No, vy se myjete v posteli, pane Spejble. Tedy já nejdřív vstanu.
2: No, tak to je snad samozřejmé, Máničko. A po vyčištění zubů, umytí a učesání uděláš co?
1: No,
2: umíješ.
3: Se ještě jednou. A proč?
4: Asi do zásoby, dívko, kdybys nestihla večerní mytí.
2: Ale ne.
1: Jistě, že ne.
2: Umíješ po sobě umývadlo, že?
1: Umývadlo, že?
2: Po každém mytí.
1: Ano, po každém.
3: Aha, no a pak jdu do kuchyně a řeknu bábince, přeji ti dobré jetro, bábinko.
1: No, ano, doma se nemá zapomínat na pozdrav.
2: Správně.
1: Ani tobě by pusa neupadla, kdybys mě tak hezky pozdravil, Hurvajs.
4: Klidně, tati, od dneška ti budu říkat, přeji ti dobré jitro, bábinko.
3: Je?
1: Manko, ty...
3: Pan Spejbl přece není bábinka.
1: No jistě, že nejsem bábinka.
3: No, není bábinka. Jemu se řekne, přeji vám dobré jitro, pane Spejbl.
1: Ano, samozřejmě.
4: No? Fakt, a tati, mám ti vykat pořád, nebo jenom po ránu?
2: Ale tak vlastnímu otci přece nebudeš vykat,
1: hudinko. Co to povídá, víč?
2: No, ale hezkým pozdravem mu zpříjemníš ráno.
1: Ano, abych do nového dne vykročil s úsměvem.
3: Když bábinku pozdravím, tak snídám.
4: Dáš mi? Co? Řeč?
3: Ale ne.
4: Ty s babinkou nemluvíš?
3: Nejsi trochu natvrdlý. Snídám. Nasnídám se.
2: Ano. Lepší je vstát o nějakou tu minutu dřív a nasnídat se pěkně v klidu. A ne dojídat housku ještě na schodech, že ano?
1: A další věc. U stolu si zásadně nečešu.
4: Co bys jsi taky česal, tatí?
2: Pan Spejbl myslí, že ani rozcuchaný...
4: Jak se může rozcuchat, když jeho vlas patří dávné minulosti?
2: Ani rozcuchaný člověk se u stolu nečeše.
1: Samozřejmě.
2: No. Zrovna tak si tam nečistí nehty, když má za nimi smutek.
4: Ten rozcuchaný člověk?
3: To jsou dva, Hurvínku. Jeden je rozcuchaný, druhý má smutek za nehty.
4: No to se nám tedy sešla pěkná společnost.
1: To byl příklad, že ano.
4: Jo tak!
2: Hurvínku!
1: Oh,
2: jak se to chováš?
3: Ještě přijdu o uši.
1: To je taky velmi nespůsobné.
2: Ano.
4: Přijdu o uši a proč?
3: Kde bych nosila náušnice? Že ano, pane Spejle?
1: Ale ne, tak jsem to nemyslel, Máničko. Myslím, že je neslušné vydávat různé zvuky.
2: Ano.
1: Že ano.
2: No.
4: Jaké zvuky?
1: No, třeba kýchat, až se třese celý dům.
4: Hepčí!
3: Pozdrav pámbu.
2: Ale kde pak, Máničko? Ve slušné společnosti se to přejde bez poznámky.
1: To hepčí.
2: Ano, no. Pochopitelně kýcháš do kapesníku.
1: Ano.
2: A co nejtlumeněji.
1: Samozřejmě.
2: A to též se týká smrkání a kašlání. Popotahovat.
3: Stejně neumím moc nahlas.
2: Se nemá vůbec, Máničko.
1: Vůbec, Máničko, no, vůbec. No.
2: A zívání se dá ovládnout,
1: jistě,
2: že?
1: Ale když už si přeci jenom zívneš, to se taky stane, paní Kateřině.
2: Ano, jistě.
1: Tak, Hurvínku, pamatuj, zakryješ si ústa rukou a řekneš, no co řekneš, Hurvajs?
2: No?
4: Auweis.
3: Auweis.
1: Proč Auweis?
4: Protože jak se znám, tati, tak se do té ruky rafnu.
1: A nikam se nerafneš, řekneš pouze promiňte. To stačí, rozumíš?
2: Ano. Takže co jsme si řekli o chování doma, stačí jako první rada.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Juice.

0: Jankovi je krásně.
1: Pojďte, zoberiem vás na výlet a ukážem vám celé Spěvankovo.
0: Let's go on a trip. We will show you the whole of Spěvankovo.
2: Yeah!
3: Čarovná zahrádka. Když se Pučmelout oženil, daroval své nejmilejší Pučmeloutce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní Pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik a Pučmeloud na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď Pučmeloud nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
4: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla Pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
5: Ale co pak se mě někdo bojí,
3: stěžoval si Pučmeloud.
4: No když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž už běž, budu ti držet všechny palce.
5: Pane jo, tolik palců najednou mě ještě nikdy nikdo nedržel,
3: pomyslel si Pučmeloud.
5: To bych mohl zase jednou zkusit postrašit čmeláky.
3: A šel a fouknul Čmeldovi a Brumdovi do komína.

0: a Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brunda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had? No je to jasné, jsme v džungli. Ten had na nás syčí, mračil se Brunda. Já nejsem had, já jsem želva. A nesyčím, ale říkám pst. A pst říkám, aby vás neslyšel kolibřík, řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda. Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pšt. Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo? Pšt. Řekla želva a potopila se. No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci. Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě. Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
1: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor. Pšš, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
1: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
1: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
0: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
1: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
1: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
0: Ale copak my jsme nějací kolibříci, my jsme čmeláci, kolikrát to máme ještě opakovat? Rozlobil se Brunda doopravdy. A nestrkej pořád do mě. Pozor, bráško, vykřikl Čmelda. Brunda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ. Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brundovi. Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček, ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
1: Pomoc, pomoc,
0: naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
2: Kdo jinému jámu kopá, že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku. Ale my ti pomůžeme, řekl Brunda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brundou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup! No a pak už jenom rup. A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
2: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
1: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
0: řekl kolibřík.
2: To byste prvé koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět. Víš, máme to daleko. Inu, každý je doma někde jinde.
0: Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.

letí vždycky, vždycky, vždycky na sluníčko. Sázíme, sázíme, co ty roste, nevíme. Pod neprášky, jsou to hrášky, bez tebe.

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: No jo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě i do mé domácnosti. A ona musí zrovna vyrůst u Brundibáru.
0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka. Když si je vezmu, co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou Pučmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlých vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle Pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní Pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Za to Čmelda s Brundou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy. Prosím, Justino.
1: Díky, Hugo.
2: Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Mm-hmm. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by poposedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy. Hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr... jak se to... čubr...
1: Myslíš čubrněli?
2: No, přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím. Já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Švábky? Nevím, já nevím. Co, Hugo?
2: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justýno, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
2: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
2: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
2: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
2: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
2: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské jablíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
2: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
2: Dobrá, počkejte sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No?
2: Koukáš? To nevíš, co? Teď si nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justýna na okně. Víď, Justýno?
2: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
2: No, ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo.
0: Svin,

0: to je pernější. Pěknější.
1: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
2: Jako když je něco do kolečka.
1: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
0: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
1: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
0: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
1: No, je to také z latiny.
2: Já taky nevím.
1: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
0: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
2: A ten brambořík byl jak?
0: Cyklámen.
1: Ano.
2: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
0: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
1: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
2: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
0: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
1: Solanum.
0: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
2: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
1: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
0: Děkuji.
3: Teď budu vyprávět o tom velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi. Byl to nejhorší nečas, jaký kdy tatínek viděl, jak sám řekl. Už od začátku prosince nám říkala Lase každý den, když jsme šli do školy. Uvidíte, že letos na Vánoce sníh vůbec nebude. Já jsem byla vždycky rozmrzelá, když to říkal, protože jsem si moc přála, aby sníh byl. Ale jeden den šel za druhým a ani nejmenší vločička se neobjevila. A najednou, právě uprostřed předvánočního týdne, když jsme seděli ve škole a počítali, vykřikl Bose: koukejte, padá sníh! A opravdu padal. Měli jsme z toho takovou radost, že jsme všichni křičeli hurá! A paní učitelka řekla, abychom vstali, že si zaspíváme a přišla zima bílá. Když jsme vyšli o přestávce ven, ležela na dvoře tenká bílá vrstva. Vyšlapali jsme ve sněhu velkou osmičku, běhali jsme v ní dokola celou přestávku a křičeli hej a hej, ale Lase tvrdil, no víc sněhu než tohle už nebude. Když jsme šli druhý den do školy, přece jen bylo tolik sněhu, že jsme se v něm mohli válet a sníh padal a padal, ale Lase tvrdil znovu, víc sněhu než tohle už nebude a do Vánoc to dávno roztaje. Ten se ale přepočítal. Jen jsme vešli do školy, začalo sněžit ještě víc. Sníh padal tak, že před oknem bylo úplně bílo a nebylo vidět ani na druhou stranu školního dvora.

Celý den se chumelilo. A pak začal foukat vítr a fučelo a sněžilo, až nakonec paní učitelka starostlivě řekla: já nevím, jak se vy děti z Bulerbinu dnes dostanete domů. Ptala se, jestli bychom u ní nechtěli zůstat přes noc. A my bychom byli strašně rádi zůstali, ale věděli jsme, že by o nás všichni v Bulerbinu měli strach, kdybychom nepřišli domů. Proto jsme řekli, že u ní zůstat nemůžeme. A tak nás paní učitelka poslala domů radši hned, než bude tma. V jednu hodinu jsme šli ze školy. Panečku, to byly závěje. A jak fičelo. Museli jsme jít ohnutí skoro úplně až k zemi. Tady máš sněhu, že ti to snad stačí, řekla Brita Lasovi vztekle. Ha, však ještě nejsou Vánoce, řekl Lase. Ale skoro jsme se v tom větru ani neslyšeli. Šli jsme a šli a šli. Drželi jsme se za ruce, abychom se nestratili. Sníh mi sahal už hezky nad kolena. A to se, panečku, nedá jít moc rychle kupředu. A vítr nás profukoval, že jsme promrzli, až jsme ruce a nohy a nos ani necítili. Nakonec mě už tak bolely nohy, že jsem řekla Lasovi, že si chci trošku odpočinout. Za nic na světě, řekl Lase. Anna byla taky unavená a chtěla si odpočinout, ale Lase řekl, že je to nebezpečné. A tak se dala Anna do pláče a já s ní, protože jsme si mysleli, že se do Bulerbinu už nikdy nedostaneme. Byli jsme teprve na poloviční cestě. Ale najednou povídá Ole: pojďte kšefci, však on nám nos neukousne. Anna i já bychom kšefci šli, i kdyby nám ten nos ukousl. Fičelo tak silně, že to do ševcových dveří přímo zaválo. Švec z nás právě velkou radost neměl, když nás uviděl. Co mají děti co dělat venku v takovým nečase? Řekl. Netroufali jsme si říci, že takový nečas nebyl, když jsme šli z domova. Svlékli jsme si kabáty, usadili jsme se a koukali jsme, jak švec přištipkuje boty. Měli jsme hrozný hlad, ale ani to jsme si netroufali říci. Švec si uvařil kávu a jedl k ní namazaný chleba, jenže nám nic nenabídl. To bylo něco jiného, když jsme tenkrát za bouřky přišli ke Kristin do Lévnesu. Za soumraku přestalo sněžit a foukat, ale byly tak velké závěje, že jsme si vůbec neuměli představit, jak bychom se dostali domů. Ach, jak jsem toužila být doma v Bulerbinu u maminky ve své postýlce. Najednou jsme uslyšeli venku rolničky a všichni jsme běželi k oknu. A představte si, po cestě jel tatínek se sněhovým pluhem. Otevřeli jsme dveře a volali jsme na něj, ačkoliv švec křičel: nepouštějte mi sem zimu! Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Storbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů. A vzal. Anna a já jsme směli jet na sněhovém pluhu. Ostatní šli za námi. Ale teď byla cesta už uhlazená a pěkná, takže to nebylo nic těžkého. Když jsme přijížděli domů, maminka nás už celá neklidná vyhlížela z kuchyňského okna. Lase, Bose a já jsme dostali horkou hovězí polévku s noky. Snědla jsem jí 3 talíře. Ještě nikdy mi snad nic tak nechutnalo. Pak jsem si šla hned lehnout. Bylo to tak příjemné. Maminka říkala, že měla tušení, že jsme někde na cestě a proto tatínek vyjel se sněhovým pluhem. Bylo to velké štěstí, že maminka měla to tušení. Jinak bychom snad byli museli sedět u ševce celou noc.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Tlapková patrola dinosauří film.
2: Oblíbení psí záchranáři jsou na další důležité misi. Podaří se jim zachránit dinosaury z tajuplného ostrova?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Tlapková patrola dinosauří film v kinech od 6. srpna.
0: Piggy reklama.

0: Jak si muž se ženou vyměnili práci? Byl jednou jeden muž, jakých je na světě spousta. Každý den pracoval v lese a ohýbal u ohně smrkové větvičky na výrobu dřevěných ohrad. Jeho žena zatím doma předla, vařila a starala se o domácnost. Tak měl každý svou práci. Muž ale pořád reptal, že kvůli obživě dře a otročí jenom on, zatímco manželka nanejvýš uvaří kaši, sedí si doma, jí a žije si blaze. Žena mu vysvětlovala, že se doma taky musí pořádně ohánět a že kdyby se nestarala o domácnost, muž by neměl nic do úst ani na sebe. On ale nic z toho nechtěl slyšet. Měl za to, že všechno leží jen na jeho bedrech. Jednoho dne, když už se takhle dohadovali pěkných pár pátků, řekla žena:
1: Dobrá, zítra si tedy práci vyměníme. Já půjdu do lesa ohýbat větve a ty zatím doma zastaneš mou práci.
0: Muž proti tomu nic nenamítal.
2: Já se o dům postarám,
0: odpověděl.
2: Ale jak to ty zvládneš v lese, na to jsem zvědavý.
0: Časně z rána řekla žena manželovi:
1: Napeč chleba, struč máslo, napas krávu a uvaž k obědu hustou kapustovou polévku.
2: To bude hračka,
0: pomyslel si manžel a s tím se rozloučili. Žena si vzala sekiru a vydala se do lesa. Muž šel rozdělat oheň v kamnech a zamísit na chleba. Když usoudil, že je těsto hotové, dal se do pečení. Umíte si ale představit, jaký chleba asi tak mohl upéct, když do něj zapomněl dát kvasnice a když nevymetl pec. Myslel si, že všechno udělal správně a při pomyšlení na čerstvý chléb se mu zbíhaly sliny.
2: Čerstvý chléb je neskutečná dobrota,
0: pomyslel si.
2: Ale když se jí s uzeným masem, chutná ještě líp.
0: A tak šel do spíže pro jediný kus uzeného, který měli. Jenže maso bylo hodně slané a proto si chtěl nalít trochu piva. Uzené tedy položil na schody do sklepa a sešel dolů. Právě když z bečky vytáhl čep, přiběhl pes a sebral uzené. Muž o maso ani za nic nechtěl přijít a tak se rozběhl za psem. V tom si uvědomil, že má v ruce čep od bečky, nechal tedy uzené uzeným a chvátal zpátky do sklepa, aby aspoň zachránil pivo. Bylo ale pozdě, bečka byla prázdná a všechen drahocený mok vytekl na podlahu. To bylo mrzuté. Muž se ale utěšoval myšlenkou, že manželce se v lese určitě nevede o nic líp. I když bude muset oželet uzené a pivo, má přece vynikající čerstvý chléb a jak praví přísloví, kdo má chléb, hladem neumře. Útěcha mu ale dlouho nevydržela, protože když se vrátil do světnice, všechen chleba tam našel spálený, takže z něj neochutnal jediné sousto. Bylo to k vzteku.
2: Tohle se nedaří,
0: povzdechl si.
2: Že já tu mámu nenechal, ať zůstane doma. Ale jestli se mně takhle nedaří, co teprve ona v lese? Co když si sekerou utne ruce i nohy?
0: Na takové myšlenky ale nebyl čas. Slunce už stálo vysoko na nebi a on měl k obědu uvařit kapustovou polévku.
2: Ta se přece dělá z něčeho zeleného,
0: řekl si. Vzal proto ženinu z brusu novou zelenou halenu, nařezal ji na malé kousky a dal do hrnce. Že polévku bez vody neuvaří, tomu bylo jasné, jenže studna byla daleko. A taky má stlouct máslo,
1: Jak to jenom všechno stihne?
2: Když si máselnici dám na záda a pořádně s ní budu po cestě třást, tak až se vrátím, bude v ní máslo.
0: Jak řekl, tak taky udělal. V tom spěchu ale zapomněl máselnici zavřít a když se sehnul, aby vědro vytáhl ze studny, stekla mu všechna smetana po hlavě do studny. Celý nešťastný se vrátil k plotně. Měl taky jít s krávou na pastvu, nemůže ale přece být v domě i na pastvě zároveň.
2: Co s tím?
0: Ve slunci se střecha porostlá trávou krásně zelenala a muže napadlo, že by se kráva mohla dobře napást i tam. Proto jí kolem krku uvázal dlouhý provaz, vytáhl ji na střechu a konec provazu schodil komínem do chalupy. Už o něco klidnější vešel do světnice, uvázal si provaz kolem pasu a zafoukal do ohně pod hrncem. Jenže v tom kráva spadla ze střechy a muže provaz vytáhl do komína. V tu chvíli se z lesa vrátila žena s velikým svazkem stočených větviček na zádech. Když uviděla, jak na zdi chalupy visí kráva, rychle provaz přeřízla a vešla do chalupy. Tam ležel na zemi manžel, celý vyuzený a popálený.
1: Bůh mě ochraňuj,
0: vykřikla žena.
1: Tak jak se ti dařilo?
0: Chudák manžel ze sebe nemohl vypravit jediné slovo. Jen skučel a naříkal. Ale jak se mu dařilo, to brzy žena uviděla na vlastní oči. Uzené bylo pryč. Pivo vylité na zemi, chléb spálený, smetana ve studni, halena nakrájená v hrnci, kráva donedávna pověšená na střeše a muž sám potlučený a popálený. Jak to bylo dál, to každý snadno uhodne. Žena se mohla dál v klidu starat o domácnost, muž chodil bez reptání do lesa a už nikdy si na svůj úděl nepostěžoval.

0: typ.
1: Povídá paní učitelka žákovi, který se neučí a ani nepíše úkoly. Vojto, Vojto, proč ty vlastně vůbec chodíš do školy?
2: Vojta na to odpoví, protože tu mám kamarády a neprší tady.

0: Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal, hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se ví se bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou! Oni popleto, jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak, než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už dva dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem. A dobře se napapejte, dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel přizývání, pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý.
1: Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: Vigy básnička.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Potřem, kde jsi to vzal?
1: Udělal.
0: A z čeho?
1: Ze součástek.
0: A kde jsi vzal ty součástky?
1: V posteli.
2: Neboť drzý chlapče.
1: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
0: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrova.
1: Co, prosím?
0: Hnuj, chlapče, hnuj!
3: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
4: Hrvínko.
5: Máni, tiše, kručí mi v břiše.
4: A proč mám být kvůli tomu sticha?
5: Něco hledám. A když brebentíš, nedokážu se soustředit.
4: A co hledáš?
5: Sýr. Pěknej byl. Žluťoučce svítil, jak tady na tom stole ležel. Řeknu ti, Máni, tak jsem se na něj těšil. A teď je fuč.
4: No ne divu, když tu máte takový nepořádek.
6: To by se u nás doma stát nemohlo.
5: Neříkej mi, že ty jsi pořádná.
6: No ne, bábinka.
5: To je fakt. Paní Kateřina natírá leštěnkou i zahradní hadici.
6: No a?
5: Tuhle mi dokonce sežehlila dřeváky na placku.
6: Pořád lepší, když žehlí ona, než když k tomu jednou za rok pustí pana Spejbla.
5: Jak to myslíš?
6: Když ti žehlil kalhoty na školní besídku. Tak se mě ptal, jestli nevím, kterou nohavicí si obrácen k publiku.
5: A co je na tom? Proč by se měl s tou druhou zbytečně namáhat? Šetří si sílu.
4: To bych ráda věděla na co.
6: Ani knoflík ti nepřišije. Všechno musí dělat bábinka.
5: Ale přišel. Jenomže se mu nepodařilo najít jehlu.
4: Jo, tak to mi ani nepřipomínej. Tohle mě nutil, abych běhala celé dopoledne bosá po koverci.
5: A našli jste ji?
4: No, našli.
5: No vidíš, tak neremcej. Co byste prvé řekla na Pepíka Vondráčku?
4: No, ho neznám.
5: No to ani nemůžeš. Je u nás ve třídě teprve 6 dnů.
4: Aha.
5: Je páťák a za těch 5 let vystřídal už 10 škol.
4: Jak to?
5: No, jak to, no. Říkal mi, že se stěhují pokaždé, když mají plný popelníky.
6: Jo, tak to by se panu Spejblovi stát nemohlo.
5: Vidíš.
6: Protože nekouří.
5: Aha, to je for.
6: Dobrý. Bábinka tvrdí, že v pořádku je systém, který usnadňuje práci a šetří čas.
5: A taťulda zase tvrdí, že pořádek je největší nepřítel lidstva, protože ničí tvořivost. Jeho systém je v nepořádku.
4: Tomu nerozumím.
5: Tak já ti to vysvětlím. Názorně, jo?
4: No.
5: Chci si třeba vzít chleba se sýrem. Já mám hlad. Sleduješ?
4: Jo.
5: K tomu potřebuju co?
4: No sýr.
5: Ne.
4: Chleba.
5: Ne.
4: Ne?
5: Nůž. Nůž potřebuju.
4: Aha.
5: No.
6: Ale chleba taky.
5: Jo.
6: I sýr.
5: No jo. To nebude jednoduchý. Tak teda, chci nůž.
4: Jo, na sýr.
5: A na chleba.
4: To taky, no.
5: Odložím sýr a chleba na stůl a jdu hledat ten nůž. Chápeš?
4: Co je na tom k nepochopení?
5: Sláva. Otevřu tedy příborník a v něm najdu co?
6: Nůž.
5: Ne.
4: Ne?
5: Dálkový ovladač k televizi, který jsem hledal celý měsíc.
4: Sláva.
5: Donesu ho k televizi a tam najdu co?
6: Nůž.
5: Ne.
4: Ne?
5: Holicí strojek, co taťulda dlouho postrádal.
4: Vida.
5: Zanesu ho do koupelny a ve vaně najdu co?
4: Sýr.
5: Co by dělal sýr ve vaně?
4: A tak co já vím? Asi se koupal.
5: Sýr?
4: Pan Spejbl. A jedl sýr.
5: Ve vaně, jo.
4: A kde jinde by se měl pan Spejbl koupat, než ve vaně?
5: Já myslím ten sýr. Proč ten byl ve vaně?
6: A co teda bylo ve vaně?
5: Nůž.
4: A co dělal nůž ve vaně?
5: Co já vím. Asi se s ním taťulda holil, když nenašel ten holicí strojek.
6: A co? Si holil?
5: Ale Máni, Tomáš, jedno. Dovol mi, abych ti objasnil náš systém, jo?
4: Tak jo, no, ale trvá ti to teda.
5: Tak tedy. Hledal jsem co?
7: Sýr.
5: Ne.
7: Chleba.
5: Ne.
7: Ne.
5: Nůž.
7: Nůž, no. A našel jsi ho?
5: Ne. Právě. A spolu s ním i spoustu užitečných věcí. Tak vidíš, není nad systém.
7: No a teď mi teda pověz, kde je ten sýr.
5: No jo.
7: No.
5: Ani mi ho nepřipomínej. Takovej byl pěkňoučkej.
7: Kulaťoučkej.
5: Žluťoučkej.
7: No a co teď s tím nožem?
5: Leda.
7: Leda?
5: Leda, že bych ho zanesl do sklepa.
7: Proč do sklepa?
5: Protože za chvíli přijde zima a já budu hledat sáníky. Tak jdem.
7: Jdi si sám.
5: Mámě, pojď se mnou.
7: Nepůjdu.
5: Pojď.
7: No, ty se tam sám bojíš, co?
5: To ne, to není pravda. Pojď se mnou, abys viděla, že se nebojím.
7: A tak jo, třeba cestou potkáme tu myš, co ti ten sýr jisto jistě zblajzla.
5: Tak jo.

0: pyšná Maruša. Kdysi žila v havířské dědině vdova s jedinou dcerou Marušou. Maruša byla děvče jako květ, ale jakmile ji některý z mládenců o ruku požádal, jako by píchl do vosího hnízda. Maruša nechtěla o žádném chlapci z vesnice ani slyšet. Celé tucty jich už od vrátek odehnala. Matka jí znovu a znovu domlouvala a dcera jí znovu a znovu odmlouvala. Jeden nebo druhý, všichni mají prsty jako suky, dlaně hrubé jako skůry a nehty od kamení ulámané. Já chci muže jemňoučkého, jenom toho jediného. Matka se už pomalu styděla vyjít po ránu s motykou na pole a večer s putínkou ke studni pro vodu. Ženské se na ní dívaly úkosem. Zlobilo je, že Maruša v ženiších jako v hrachu přebírá. Ale ta se jen smála a na řeči nehleděla. Jen ať se matko nestarají, říkala. Však já si počkám na toho jediného, pána převzácného. V kočáře si pro mě přijede, z kočáru se stoupí a podá mi prsten. A kameny na tom prstenu se budou třpitit jako hvězdy na nebi. Tak to šlo pořád dokola. Nakonec mládenci přestali před vrátky postávat. Jen jeden ji nedokázal ze srdce vytřást. Jmenoval se Janek. Kudy chodil, tudy na Marušu myslel. Myslel na ni, sotva po rozednění, kahanec, krumpáč a kladívko popadl. Myslel na ni cestou ke skále. Myslel na ni, když skálu lámal. A myslel na ni, když se za tmy do dědiny vracel. Janka musel mít každý rád. Chaloupku měl čistou a před vrátky záhon růží. A pracovat uměl, radost poslouchat. Vždyť skála pod jeho kladívkem zněla jako kovadlina. I Marušině matce se Janek zamlouval. Tím víc jí mrzelo, že dcera je den ode dne pyšnější a zatvrzelejší. Dny ubíhaly a nic se nemělo k lepšímu. Janek se trápil a Maruša se smála. Až jednou k poledni zastavil u nich znenadání kočár. Byl celý měděný, kola měl měděná a k měděné oli byl zapřažen pár měděných koní. Z kočáru vyskočil mladý pán v měděném odění a povídá. K téhle zahrádce, matko, roste krásný květ a já bych ten květ rád do svého sadu přesadil.
1: Vzácný pane, polekala se matka. Jaký květ by se vám tu mohl zalíbit? Vždyť já mám zahrádku chudobnou, samý jíl a kámen.
0: Tvoje dcera, usmál se měděný pán a ukázal matce zlatý prsten. To je ten květ, který chci do svého domu přesadit. Maruša vyšla před vrátka. Změřila si měděného ženicha pyšným pohledem. Na zlatý prsten ani nepohlédla a řekla.
1: Nadarmo si k nám cestu vážil. Vyslechnu jen jediného, pána převzácného. Ve stříbrném kočáře si pro mě přijede, z kočáru se stoupí a podá mi stříbrný pás, co bude svítit jako měsíc na nebi.
2: Dobrá, vyřídím mu to, uklonil se měděný pán.
0: A hned nasedl do kočáru, švihl měděným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Dny běžely jako voda. Janek se nepřestával trápit a Maruša si pospěvovala. A jednou, zase k poledni, zastavil před vrátky znenadání kočár. Byl celý ze stříbra. Kola měl ze stříbra. a ke stříbrné oji byl zapřažen pár stříbrných koní. Z kočáru vystoupil mladý pán ve stříbrném odění a povídá. Slyšel jsem, že na téhle zahrádce, matko, roste tuze vzácný květ.
1: Vzácný pane, vylekala se matka, jaký květ by se vám mohl na mé kamenité zahrádce zalíbit?
0: Tvoje dcera, usmál se stříbrný pán a ukázal matce zlatý pás. Donesl se mi její vzkaz a jdu si tedy pro ni. Maruša vyšla před vrátka. Už okénkem si stříbrného ženicha prohlédla. Stříbrný pás, který jí přinesl darem, se jasně třpitil. Ale Maruša se jen na podpatku otočila a řekla.
1: Snad jsem ti něco takového vzkázala. Už si nevzpomínám. Myslím však na jiného, pána převzácného. Ve zlatém kočáře si pro mě přijede a zlaté střevíčky, co září jako slunce na nebi, mi obuje.
0: Dobrá, vyřídím mu to. Uklonil se stříbrný pán. A hned nasedl do kočáru, švihl stříbrným bičem a zmizel, jako by ho skála spolkla. Janek se zatím ostrým krumpáčem a zvonivým kladívkem stále hlouběji do skály prokousával. Pracoval sám. Nikdo z chlapců mu nestačil. Jeho kladívko bylo slyšet po celé dědině. Janek hledal zlatou žílu. A ta se skrývala až v samém srdci skály. Těžká práce ho těšila. Pomáhala mu zapomenout na pyšnou Marušu. Ale večer, když se hvězdičky kutálely po nebi jako zlaté ořechy, bývalo mu smutno. Janek se trápil a Maruša si pospěvovala na zahrádce. A jednou, opolední, zastavil před zahrádkou kočár. Přijel tak sprutka, že Maruša ani nestačila skočit do chaloupky. Jen se schovala za keř a nechala matku, aby se vzácnou návštěvou promluvila. Kočár zářil, až oči bolely. Byl celý ze zlata. Kola měl zlatá a ke zlaté oji byl zapřažen pár zlatých koní. Po zlatých schůdcích sestoupil mladý pán ve zlatém odění a povídá. Na tvé zahrádce, matko, vyrostl krásný květ a já bych ho do svého sadu nejraději přesadil.
1: Převzácný pane, zhrozila se matka. Nevím, o jakém květu to hovoříš. Vždyť má zahrádka je samý jíl a kámen.
0: Ano, o tvé dceři mluvím. Usmál se zlatý pán a ukázal matce pár zlatých střevíčků. Až si tyhle střevíčky obuje, zavezu ji daleko a hluboko. Až tam, kde není nic než zlato. Matka se zachvěla podivným chladem. Zlatý ženich se stále usmíval, ale jeho úsměv neuměl zahřát. Byl studený jako zlato. I Maruša pocítila strach. Vyšla k matce, ale nedokázala ze sebe vypravit jediné slovo. Vzácný pán jí rychle nazul zlaté střevíčky a vysadil ji do kočáru. Pak švihl zlatým bičem a kočár, jako by se do skály propadl. Když byli hluboko a daleko, zlatí koně zaržáli a zastavili se před kamennou bránou. Zlatý ženich tleskl a brána se sama od sebe otevřela. Dobře jsi s nevěsto ženicha vyvolila, řekl. Jsem králem těchto skal, se mnou budeš žít ve zlatě a živa budeš zlatem. Maruša chtěla promluvit, ale ústa jako by jí zamrzla. Pojď, usmál se zlatý král. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad?
2: a žízeň.
0: Maruša jen přikývla a král podruhé tleskl. Otevřela se druhá kamenná brána. A v tom okamžení se kolkolem rozlil jas, až oči slzely. Ženich s nevěstou vstoupili do hodovní komnaty. Na zlatém stole spočívala na podnostech zlatá kuřata a zlaté bochánky, zlaté hrušky a poháry, ve kterých zvonily perly. Ženich se posadil ke stolu a bez okolku se zakousl do hromady zlata. Pak zvedl pohár a sousto zapil jemnými perlami.
1: Maruše vyhrkly z očí slzy. Z celého srdce zatoužila po krajíčku chleba.
0: V tu chvíli zlatý král tleskl po třetí. Před nevěstou se objevily tři pecny chleba. Jeden měděný, druhý stříbrný a třetí zlatý.
1: Oči z té krásy přecházely, ale žaludek se svíral hladem. Ženich se velice podivoval, že Maruša nemůže ani drobeček ze zlatého pecnu pozřít, ani perlou žízeň uhasit. Nijak ji však do jídla nenutil. Dokonce dovolil, aby vstala od stolu a odešla do své komnaty.
0: Na druhý den k ní vstoupil, v ruce držel zlaté jablko a s chutí z něho ukusoval.
2: Pojď, řekl. Svatební hostina je připravena. Máš jistě hlad a žízeň.
0: Ale Maruša, už celá zesláblá, jen zavrtěla hlavou. Král ji do jídla nenutil. Sám se odebral ke svatební tabuli. Maruša zatím bloudila temnými skalními chodbami. Hledala cestu domů. Kdesi hluboko v podzemí byl i Janek. I jemu bylo smutno. Potom, co Maruša odešla z dědiny, zůstával ve skále dlouho do noci a kopal a kopal. Zvonění jeho kladívka však do vesnice nedolehlo. Janek byl velice daleko a velice hluboko. Byl už skoro v samém srdci skály. Jednou, když kladívko položil, aby setřel z čela pot, uslyšel za skalní stěnou tichonký pláč. Pláč se ozýval z hlubiny skály, odinut než kde ho čekalo bohatství. Ale Janek se dlouho nerozmýšlel. Nechal zlato zlatem a začal kopat v místech, odkud vycházel tichý nářek. Vůbec nelitoval, že se od zlaté žíly vzdaluje. Vždyť lidské slzy jsou cennější nad všechno zlato. Kopal a kopal, dokud krumpáč neotupil. Kladívko už také dosloužilo. Janek musel poslední kámen vylomit holýma rukama. Všechny nehty si přitom ulámal. Ale když jej vylomil, spatřil v temné chodbě dívku. Byla hladem a žalostí tak strápená, že jí mládenec ani poznat nemohl. Ale byla to ona. Byla to pyšná Maruša. Hodný Janek jí hrubou dlaní slzy osušil. Pak jí v dlaních přinesl vodu ze skalní studánky. A nakonec sáhl do mošny a rozlomil z kývu chleba. Své jediné jídlo na celý den. Maruša krajíc popadla a ještě než poslední drobeček sezobla, Janek jí odpustil. Vždyť slzy všechnu bývalou píchu z její tváře smily. Odvedl si ji domů a brzo se slavila chudička, ale veselá svatba. Měděný, stříbrný, ani zlatý návštěvník z hory se už ve vsi neobjevil. Za to Janek se k hoře a započaté práci vrátil. A když konečně narazil na zlatou žílu, přibyla do jejich chaloupky vedle radosti a lásky i hojnost.
3: Už se těším, až budu nad hrobem jako ty, abych se nemusel trápit důležitými věcmi. Tak to nemyslím. Netrápím se, protože, víš, mám tebe a Elzu a Kristofa a Svena a brány jsou do kořán. A už nejsem osamělá.

titul pravého Kocourkova se odpradávna hádala dvě města. Šilda v Německu a Šilperk, tedy dnešní Štíty, u nás na Moravě. Města se hádala a hádala, a když bylo všecko písemné vyjednávání marné, nakonec se purkmistři dohodli, že se sejdou osobně a vleklý spor o prvenství a pravost rozhodnou na nejvyšší úrovni. K setkání došlo před hezkou řádkou let v Praze. Aby však jeden z purkmistrů nepřijel do Prahy dříve než druhý, dohodli se písemně na tom, že purkmistr ze Šildy vyjede do Prahy tentýž den a v tutéž hodinu jako purkmistr ze Šilperka. A ten, kdo bude v Praze první, bude mít na konferenci přednost a také první slovo. A tak jednoho dne, když se purkmistr ze Šildy, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě, šel si připravit pergamen a pečeť, napsal na listinu Dnes se jede, podepsal se, přivěsil pečeť a vydal se s početným průvodem do Prahy. Také šilperský purkmistr se jednoho dne, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě. Dal si přinést pergamen a pečeť, napsal na dokument Dnes se jede, přivěsil pečeť a dal svým lidem povel vyrazit ku Praze. K mostu přes Vltavu dojeli současně. Na pergameny napsali Už jsme tady a přivěsili pečeti. Jenže do brány ve věži nemohli oba purkmistři vjet současně, protože byli tělnatí a navíc měli tlusté koně. Proto se skočili a aby jeden druhého nepředbíhal, vzali se za ruce a levá, pravá prošli mostní bránou do města. Za nimi jeli dvojice, jeden šilďák, jeden šilperák. Nahrnuli se do ulic a Pražáci se měli na co dívat. V šenku u zlého kocoura byla pro sjezd připravena zasedací síň, vyzdobená vybranou kocourkovskou tématikou a doplněná vhodnými hesly. Od stropu visely girlandy malých dýní a nafouknutých vepřových měchýřů, mezi nimi věnce buřtů, špekáčků, klobás, jelit a jitrnic, na nitích nakládané kvašáky, na provázcích uvařené vepřové ovarové hlavy, uzená kolínka, šunky, špek a šrůdky uzeného masa, upečená selata, vídeňské řízky, srnčí hřbety a jelení kýty. Takhle totiž byli purkmistři v obou kocourkovech zvyklí zasedat s malým pohoštěním. Pod touhle užitečnou výzdobou stála uprostřed sálu velká tabule pro několik set osob, podepřená dřevěnýma, umělecky vyřezávanýma nohama v podobě statných kocourů, kteří na svých předních prackách nesli dubovou desku ohromného stolu. To proto, aby se neprohýbala, když zasedající účastníci sjezdu náhodou usnou znavení jednáním a složí na stůl své těžké hlavy. Na čelní straně sálu visela ohromná žlutá draperie s městskými znaky obou kocourkovů. V čelech předsednického stolu usedli proti sobě oba purkmistři. Před každým purkmistrem ležel na stole velký zvonec. Purkmistři se zvonců hned chopili a zvoněním dávali najevo, že se jednání zahajuje. Za plentou spustila kočičí muzika kulturní vložku, kterou přítomní vyslechli v stoje.

Měst Kocourkovských. Dovolte mi především, abych vás na dnešním shromáždění co nejsrdečněji přivítal a současně s tím hned v počátku své řeči prohlásil, že pravým a jediným Kocourkovem je Šilda. Šilperk, Šilperk! Dupali, hvízdali a skandovali šilperáci. Šilda, Šilda! Snažili se je překřičet šilďáci. Bušili pěstmi do stolu a troubili na kozí rohy. Klid, prosím, klid! Pokoušel se je utišit předsedající purkmistr. Hluk v sále za chvíli ustal, protože kocourkovský lid byl zvyklý, na rozdíl od jiných měst, své purkmistry na slovo poslouchat. Nyní chci podat nezvratné důkazy, že naše německá Šilda byla, jest a na věčné časy vždy bude tím pravým Kocourkovem. Už prosím staří Římané totiž obdivovali u našich germánských předků způsob, jakým tito v lese lovili bažanty. A když tento způsob poznali, již tehdy o Šildě sám velký vojevůdce Julius Caesar napsal, že je to pravý Kocourkov. Když dneska my, kráčejíce ve šlép jejich svých předků, chceme jako oni ulovit bažanta sedícího na stromě, skočíme si domů pro housle, trumpetu nebo niněru a vesele vyhrávajíce na ten nebo onen nástroj chodíme kolem stromu. Bažant se diví, co to děláme, sleduje nás a kroutí za námi hlavou tak dlouho, až si zakroutí krk a spadne nám rovnou do klína. Tak co vy na to, šilperáci? Skončil purkmistr ze Šildy a za svou promyšlenou řeč sklidil ohromný potlesk a nejméně 10krát se musel uklánět. Na to vyskočil šilperský purkmistr, vyzváněl zvoncem a volal. Když my, šilperáci, lovíme bažanta, činíme tak způsobem ještě starodávnějším, známým už z doby Ňumovsky Pompilionské, kdy ještě lidé housle, trumpety, ba ani noty neznali a tam, kde stojí Šilda, se tenkrát líhli medvědi. Šilperák vydá na stromě bažanta, skočí si domů pro pilku, strom skácí a bažanta má bez vyhrávání. A potlesk opět zaburácel. U nás v Šildě máme i vodovod. Pochlubil se v zápětí purkmistr ze Šildy, aby ukázal pokrokovost města. Naši inženýři zjistili v cizích zemích, že vodárny jsou vždycky na kopcích. Proto jsme na nejvyšší horu nad naším městem vykopali z náměstí až na její vrchol hluboký příkop a do zdi na radnici jsme dali zazdít vodovodní kohoutek. Vždycky, když hodně prší, teče voda příkopem přímo na náměstí, kde je za deště vody až po kolena a kohoutkem ve zdi se nemusí ani točit. Tím se chlubíte, opáčil šilperský purkmistr a vynesl na šilďáky svůj poslední trumf. To my u nás v Šilperku. Nepřihlížím-li k tomu, že každá modernizace je hrobem Kocourkova, jsme ještě starodávněji modernější a tím jsme starobilému rázu města nijak neublížili. Ponechali jsme si na rinku dvě staré kašny po předcích. A jako oni, tak i my každé ráno do kašen vodu v putínkách z řeky nanosíme a máme vody, že z ní jde až strach. A nemusíme se prosit, jestli zaprší nebo ne. Po řeči šilperského purkmistra o zásobování města vodou se v sále rozhostilo ticho. Lidé u tabule jenom tiše povstávali ze svých míst a nožem si odřezávali od stropu visící klobásy, jitrnice, nač měl kdo právě chuť. Zkrátka zřetelně dávali najevo, že řečí bylo už dost. Předsedající purkmistři dali proto neprodleně, dříve než všichni utečou, schválit usnesení, v němž bylo uvedeno. Žádné straně se zatím nepodařilo prokázat, že by na titul pravého Kocourkova měla nesporný nárok.
Proto letitý spor budíš

rozhodnut soutěží, v níž každé město splní jeden úkol. Za A. Měšťané města Šildy do 14 dnů po návratu z Prahy nakrmí špeclemi orlí mláďata na nejvyšší skále ve Schwarzwaldu a o výkonu podají zprávu do Šilperka, doloženou dvěma škopky špeclí ozdobenými orlím peřím. Za B. Šilperští občané ve stejné době na kostelní věži, kde roste pěkná tráva, napasou vola a přímo z pastvy ho pošlou do Šildy, aby šildákům osobně dosvědčil, že se tak stalo. Skončeno, podepsáno a dáno v Praze na svatého kocoura roku tohoto. Po návratu z pražského zasedání se obě strany doma dali hned do práce. V Šildě všecky ženské vařili špecle a všichni muži, včetně školního dorostu, stloukali dlouhý žebřík, zatímco vyslaní špioni hledali ve Schwarzwaldu skálu s orlým hnízdem. Pak naložili 20 kádí špeclí, vzali na ramena žebřík a vydali se ke skále. Jakmile však přišli se žebříkem k lesu, objevili se potíže. Nemohli dál, protože nesli žebřík napříč a v postupu jim překážely stromy. Pan purkmistr dostal nápad, že by bylo nejlepší uřezávat žebřík podle potřeby kus po kuse. Nápad se zprvu báječně osvědčoval. Byli u skály opravdu dříve, než by to dokázali pokácením lesa, ale když dorazili k cíli, zbyli jim ze žebříku jen dva příčle. Naštěstí však zjistili, že orly už vyvedli svá mláďata a odletěli. Co teď? Povídá purkmistr. Víte co? My ty špecle sníme. Bylo by škoda je vyhodit. A kdo ví, jestli šilteráci vola na věži napasou. I jim se mohou vyskytnout nečekané potíže. A tak se dali do špeclí. V Šilperku přibližně ve stejnou dobu byla na rinku pěkná podívaná. Obecní pastýř se tam namáhal sečbil, aby vola vyhnal na věž, ale co chcete. Byl to vůl a ne se k pěkné trávě rozběhnout. Městská rada se tedy usnesla, aby zvíře bylo na věž vytaženo. Uvázali mu na krk provaz, provaz nahodili na kladku upevněnou za křížek na věži a hej, rup, táhli vola na věž. Když se vůl blížil k věžní římse, kterou obrůstala svěží zeleň, měl už oči z důlků a jazyk vyplazený. No podívejte se, jakou má na tu trávu chuť, no ne, už vyplazuje jazyk, vytáhně to ještě trošku výš, ať má při pastvě trochu pohodlí. Jásal dav na náměstí. Táhli, potahovali, vůl už měl přední nohy v trávě na věži, ale pást se nechtěl. Tahači bručili, že už je od provazů bolí ruce. No, chuť ho asi přešla. Nechce se pást, no nemá hlad. Měli ho nechat pořádně vytrávit, než ho na tu pastvu hnali. Usuzovali. A nebo tu trávu nechce, protože je to tráva farářova. Dodala jedna zbožná paní a ostatní jí dali za pravdu. Za všeobecného souhlasu spustili vola pomalučku na zem. Vůl nevstával, ležel na zemi, nehýbal se, oči vyvalené do prázdna, jazyk vyplazený do písku. Místní zvěrolékař se k němu naklonil, ohmatal mu puls a zvedl mu víčko na oku. Potom prohlásil, oběsil se vůl jeden. Co teď s ním? Zněl po rinku jeden hlas. Guláš, rozhodl purkmistr. Tím se stalo, že ani tentokrát žádná strana titul pravého Kocourkova nevyhrála a spor o tom, kde leží pravý Kocourkov, zůstal pořád nerozhodnutý.

0: bílý bratr.
1: Bílý brácha.
0: Vždycky čekám.
1: Co zas spáchá?
0: Z kouzelného klobouku.
1: Skočí rovnou na louku.
0: Jeden cvičí.
1: Druhý nechce.
0: Každou práci.
1: Zvládnou lehce.
0: Spolu baští chleba krajíc.
1: Žádný chlapec.
0: Prostě zajíc.
1: Kdo pak ví? A co když je to králíc?
0: Tak dva králíc.
1: To je snadná hádanka. Dva králíc.

0: Máme vás a máme z nich, my dva se spolu nestratíme závědí. Kloužem se zpíváme, hory jsou ráj, zvůní špekáč tu.
1: S moudou, kde zlátne čaj a teplo mají, máme z nich a máme svá, my v okamžiku škodí.

0: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
2: Pohádka bez konce. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou, když už se sluníčko sklánělo za hory, ještě pásl za jedním rozvodněným potokem. I chtěl hnát domů, ale přes potok vedla tak uzounká lávka, že musela přes ní přecházet jedna ovečka po druhé. Počkejme, až je přežené. Ovečky konečně přešly, ale už bylo ráno, a tak pasáček ani nehnal domů a pásl dál. Nedaleko byl zvonec, zvonil bim-bam, bim-bam a už je těch pohádek konec. Bim-bam, bim-bam.

0: chřipk.
1: Malý indián se ptá náčelníka.
0: Pověz mi, náčelníku, jak to, že běloši mají taková hezká jména jako Bill, Jack nebo Joe a my indiáni taková divná?
1: Naše jména se ti nezdají? Copak tobě se nelíbí jméno Zapadající slunce?
0: Líbí.
1: Nebo Divoký bizon?
0: Taky.
1: Tak o co ti jde, smrdutý skunku?

0: ahoj mrzotkové a šmakovinky. Piggy se mi přišel pochlubit, jak se mu Blesku rychle podařilo vypěstovat řeřichu. A aby jeho snaha nebyla zbytečná, dneska si uděláme salát s řeřichou.
1: Hurá! Byl jsem totiž za kachnou Justínou, aby mi poradila, co bych mohl vypěstovat úplně sám, ale rychle, abych nemusel dlouho čekat. A poradila mi řeřichu. Tyjo, a vyrostla skoro přes noc ta řeřicha.
0: Tak to tě nebude mrzet, že ji dneska sníme. Vypěstuj si novou, když to jde takhle jako po másle. Uděláme si z řeřichy vynikající, nádherně zelený salát.
1: Tak jo, jsem zvědavý, jak ta řeřicha bude chutnat.
0: Pustme se do vaření. Budeme potřebovat římský salát, dále salát polníček, jeden hrnek plný řeřichy, jednu okurku a rajčátka.
1: Počkej. Budeš nám muset vysvětlit ty saláty. Střílíš tady ty názvy, jeden salát za druhým, zlínský a dolníček, horníček, nebo co, já nevím, který je který, vůbec.
0: Takže, římský salát je takový menší, úzký a podlouhlý salátek. Velký přesně do tlapky.
1: Aha.
0: Nahoře má tmavě zelené listy, ale když je loupeš, jsou čím dál světlejší a takové pevnější a úplně uprostřed už je jen zelenkavý nebo světle žlutý. Listy římského salátu krásně křupají.
1: Dobrá, římský. A teď ten druhý, ten dolníček nebo popelníček nebo...
0: Polníček, Piggy.
1: Polníček.
0: Z jeho názvu vyčteš to, že roste na poli.
1: Polníček, jo.
0: A lístečky polníčku jsou jasně zelené a mají takovou skoro až oříškovou chuť. Oba saláty mají spoustu vitamínů. Tak, teď už salátům rozumíš a pustíme se do přípravy salátu. Vezmi přichystané saláty, oper je pod vodou od hlíny a pak ty lístky jenom tak kopítkem natrhej tamhle do připravené mísy na menší kousky.
1: Trhám.
0: Já zatím nakrájím okurku a rajčátka na půl kolečka.
1: Salát natrhán, laskonko, trhal jsem jak vsteklej vlčák.
0: Salátu přidáme nakrájenou okurku, rajčátka i řeřichu a zamícháme. Kdo by měl chuť, může si k takovému salátku připravit ještě i dressing, zálivku z dalších bylinek.
1: Jojda, z jakých?
0: Z olivového oleje, jednoho stroužku česneku, půl hrnku mátových lístků, jedné lžíce citrónové šťávy, půl lžičky hořčice, soli a pepře. Můžete míchat ručně, nebo všechny tyhle ingredience necháte maminku promíchat v mixéru.
1: Počkej, já to zopakuju, jo? Olivový olej, jeden stroužek česneku, půl hrnku mátových lístků, citronovou šťávu, půl lžičky horčice, sůl a pepř.
0: Tak, salát nandáme na talíře, přelijeme tímhle dressingem a můžeme jíst.
1: Já už jím.
0: No tak, Piggy, nebuď tak nenechavý. Počkej aspoň, až se rozloučím s dětmi.
1: Já už to nevydržím. Ahoj, děti.
0: Recept i postup na salát s řeřichou najdete na www.piggy.cz a těším se na příště, mlsotkové a šmakovinky. Tak ahoj!
1: Laskonko, pojď honem, je to veliká mňamka!

Zachráněná chobotnička. Vojta se těšil na prázdniny. Celý rok už chodil do školy, stejně jako ostatní žáci a jejich učitelé. Letos bychom mohli jet k moři, co říkáte? Zeptal se jednou odpoledne tatínek. Maminka i Vojta nadšeně souhlasili. U moře ještě nikdy nebyli. To budou bezva prázdniny, radoval se Vojta. Představoval si, jak budou asi vypadat všichni ti mořští živočichové, které znal jenom z knížek nebo z televize. Třeba se tam naučíš plavat, plánovala maminka. Vojta přikývl. Vody se bál a když byli na koupališti, pohyboval se vždycky jen tam, kde měl vodu do pasu, aby mohl stát na nohou. Maminka, tatínek i Vojta se začali těšit na dny volna. Pustili se do velkých příprav. Tatínek v cestovní kanceláři zajistil zájezd, maminka nakoupila všechno potřebné a Vojta se ve škole snažil, aby měl hezké vysvědčení. Konečně nastal toužebně očekávaný okamžik. Cesta jim utekla rychle, protože si v autě hráli slovní hry. Když dorazili na místo, sluníčko krásně hřálo a vzduch byl provoněný mořskou vodou. Jakmile se ubytovali, začal Vojta škemrat. Půjdeme se hned podívat k moři. To víš, že ano, ubezpečila ho maminka. Vojta si tedy oblékl plavky a začal nafukovat míč, který mu maminka k moři koupila. Na pláži bylo hodně lidí. Všichni měli deky nebo lehátka a slunečníky. Tatínek našel volné místečko, maminka tam rozprostřela deku a pak se všichni vydali do vody. Vojta šel opatrně. Nohy se mu bořily do mokrého písku a vlnky mu pravidelně omývaly kotníky a potom lýtka. Tatínek se do vody rychle rozběhl a hned začal plavat. Maminka raději dohlížela na Vojtu. Po chvíli si chtěli maminka s tatínkem lehnout na deku, ale Vojtovi se z vody nechtělo. Maminka mu tedy dovolila zůstat ve vodě, ale jen blízko u břehu, kde dosáhne nohama na dno. Vojta si sedl do vody a hledal mušličky. Najednou nahmatal něco měkkého. Nejprve se polekal, ale zvědavost mu nedala. Podíval se pozorněji a všiml si chobotničky. Nevěděl, jestli na ní může sahat. Chobotnice znal jenom z knížek. Když se podíval pozorněji, zjistil, že je zaklíněná mezi dvěma velikými kameny, které ležely ve vodě. Vojta věděl, že u moře se pravidelně střídá příliv a odliv. Kdyby hladina vody klesla, chobotnička by zůstala na suchu a mohla by umřít. Vojtovi bylo jasné, že jí musí pomoci. Sebral veškerou svou sílu, aby jedním z kamenů aspoň kousek pohnul. Poprvé mu kámen vyklouzl z ruky, ale nevzdal se a zkusil to podruhé. Tentokrát se mu to povedlo. Chobotnička se spod kamene vysoukala, zamávala Vojtovi svými chapadly a pak odplula. Vojto, z vody, zavolala maminka. Vojta poslušně přiběhl, posadil se na deku a pak rodičům vyprávěl o tom, jak zachránil malou chobotnici. A kdy se začneme učit plavat? Zeptal se najednou tatínek. Vojta jen pokrčil rameny. Tak, jdeme na to, navrhl tatínek. Když vstoupili do vody, už se jim nezdála tak studená jako poprvé. Polož se na záda a kopej nohama. Já tě budu ze spodu podpírat, vysvětlil Vojtovi táta. Vojta se bál, ale tatínek mu pomohl. Když Vojtu držel, vypadalo to slibně, ale jakmile ho pustil, Vojta padal ke dnu. Žádný učený z nebe nespát, utěšoval ho tatínek, když viděl, že je z toho Vojta smutný. Nevzdával se a zkoušel to dál. Když tatínek Vojtu za moment zase na zkoušku pustil, Vojta už plaval. Tajně mu pomáhala chobotnička, kterou zachránil. Trpělivě s ním trénovala plavání až do té chvíle, než se to skutečně naučil. Když od moře odjížděli,
Z Vojty neplavce byl najednou Vojta plavec. Nejen díky trpělivému tatínkovi, ale hlavně díky zachráněné chobotničce.

jak myslivec Drobínek vařil s čertem elixír. Jednou pršelo jako z 10 konví. Myslivec Drobínek koukal skrz zamlžené okénko hájovny a počítal si na prstech: přestane, nepřestane, mám jít do lesa, nemám jít do lesa. A venku se rozpršelo, až se tmělo. Nemám jít ven, dopočítal se Drobínek a zaradoval se. Ale pak povídá: a já stejně půjdu. Co bych to byl za myslivce, kdybych se bál trochu vody. Natáhl si holinky, na hlavu narazil široký klobouk z hřiba křemenáče a vydal se do lesa. Ale ještě neušel ani 10 kroků a hned u prvního dubu se zarazil, jako když mu kramfleky do země přibije. Z nejnižší větve něco visí, hlavou dolů, jako veliký chundelatý netopír. A rohy to má jako dva háky. To je mi ale prapodivné zvíře, podíval se myslivec. Takové jsem ještě nikdy neviděl. Chvilku to okukoval a pak do toho klepl svou sukovicí. A co ty si tady visíš v mém lese? Ten chundeláč se lekl, pustil se větve a spadl na zem. Co do mě šťoucháš klackem, ty hřibe? Naježil se zlostně. Já jsem čert. Já nejsem žádný hřib, povídá myslivec. Já jsem strážce tohodle lesa, myslivec Drobínek. Ale vypadáš jako hřib. A místo sojčího pírka ti z klobouku leze červ. Kdo to má poznat, co si zač? Mručel čert. Byl celý promáčený a bylo na něm vidět, že nemá náladu na nějaké dohadování. Drobínek, duše dobrá, dělal, jako by tu hašteřivost ani neslyšel. Povídá: a víš ty co, pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval, ale nakonec ho ta mokrota a vlídné slovo přesvědčilo a šel. Doma myslivec rozhajcoval kamna a odšpuntoval láhev. A teď si dáme něco na zahřátí. Nalil dvě štamprlata, jednu přisunul před čerta, druhé si vzal sám. Ťukli si, čert povídá, ať žije peklo, Drobínek dodal, až na věky, a hodili to do sebe. Čert zachroptěl a honem si běžel na rozpálená kamna ochladit jazyk. Co to bylo? Slivovice, povídá Drobínek. Je to kus modrého nebe a vůně švestek. Vyhání to prý vlhkost a ďábla z těla. No, proti tomu vyhánění vlhkosti z těla bych nic neměl, zachrochtal čert, ale to s tím ďáblem, to by zrovna nemuselo bejt. Ale když už jsem tady, no tak nalej ještě jednu. Drobínek nalil, čert to do sebe lupnul, už se ani moc neošklíbal a oči se mu rozzářily jako dva lampiony. No to my v pekle neznáme, zamumlal a vypadl mu jazyk. My pijeme kolomas, šňupeme střelný prach, ale tohleto... No tak do třetice, nalej ještě jednu. Čert se rozbujařil, mezitím už taky uschnul a ještě ta slivovice k tomu, zkrátka popadly ho roupy. A podívej se, co já umím, křiknul a začal Drobínkovi předvádět všelijaká kouzla a čáry. Plivnul do kouta čerti slinu a bum, vyletilo okno i s rámem. A bác,
lusknul prsty a bylo to, jako když hrom bije. A čo má ho? Plameny mu zasršely z čenichu. Když se vyřádil, povídá. Ty, poslouchej, myslivecký, když si mě tak dobře pohostil, já ti za to splním jedno přání. Co bys chtěl? Drobínek už taky něco popil, jinak by tu neřekl, ale svěřil se. Líbí se mi tady ve vsi jedno děvče, zapířil se. Mařenka se jmenuje, ale nějak se ke mně nemá, prý jsem moc malý. Čert si Drobínka změřil pohledem a povídá, no, nastavit tě nemůžu, ale mohl bych uvařit elixír lásky. A co pak to je, vyzvídal myslivec. No, to je takový nápoj z koření a bylin, prozrazoval čert. Když se ho někdo napije, koho uvidí jako prvního, do toho se zamiluje. No, to by bylo něco. Drobínek jenom roztouženě vzdychl. A že můžou hned začít vařit. Postavili na plotnu hrnec. Čert tam něco nasypal. A mumlal nějaké zaklínadlo. Myslivec zaslechl jenom poslední slova. A trochu koření, ať se má milá nebrání. Z hrnce se zakouřilo a bylo uvařeno. Teď to musíme ještě do něčeho přelejt, nakazoval čert. Do čeho pak, rozlížel se myslivec Drobínek. Tadyhle, ta láhev od slivovice už je bez tak prázdná. Tak ten elixír přelili a hned za čerstva, že půjdou za Mařenkou. Drobínek ještě narychlo k láhvi přičichnul, oklepal se a povídá, nějak to vane po slivovici. No, to nemůže škodit, mávl rukou čert. Jak jsem sám zjistil, účinek se tím jenom zvyšuje. Čert vzal láhev, aby to prý myslivec ještě někde cestou nerozbrindal a vyrazili do vsi. A že to dají Mařence hned okoštovat. Přišli ke stavení, kde to děvče bydlelo. Tma už byla a ještě k tomu slabě poprchávalo. Už byli ve dvoře, když tu najednou čert nějak špatně šlápnul, nebo co? Kdo ví, co tam na dvoře, taky všechno leželo. Zkrátka, kopy tomu ujelo a bác ho. Spadnul i s tou lahví na zem. Flaška s elixírem se rozkutálela, narazila do kozího chlívku a rozbila se. Z chlívku vystrčila hlavu koza. Olízla kalužinku rozlitého elixíru a v tu chvíli uviděla čerta. Jen to v ní zacukalo. Upřela zamilovaně na pekelníka své hnědé oči, koketně přivřela víčka a lásky plně zamečela. Toto vzalo ale pěkný konec, zděsil se čert, když zahlédl kozu. Rychle pryč! Utíkali zpátky do myslivny. Ale ještě za sebou ani pořádně nepřibouchly dveře, něco tluče venku kopítky. Drobínek s čertem vykoukli špehírkou. Koza s utrženým kusem provazu na krku stojí před myslivnou. Dívá se roztouženě na čerta a něžně pomekává. No, to mi ještě tak chybělo, zabědoval čert, zamilovaná koza. A ještě k tomu do mě. Dál už na nic nečekal. Ani mu nezbyl čas, aby se s Drobínkem rozloučil. Zadupal kopytem o podlahu a vypařil se. Jenom obláček dýmu po něm zůstal. A jak to bylo dál? Koza ještě chvílku postávala před myslivnou a pak se vrátila domů. Asi z ní ten čertí elixír lásky zase hned vyprchal.
A myslivec Drobínek, ten tu svoji mařenku nakonec přeci jenom dostal. I bez elixíru. Neboť mařenka velice brzy přišla na to, že není vůbec důležité, jak je Drobínek veliký, ale jak je veliká jeho láska.

0: stojí buk uprostřed luk. Na tom buku 12 suků, v každém suku 30 ptáků. A každý pták jinak zpívá.
1: Tak co? Už víte?
2: Stojí buk uprostřed luk.
0: Jeden buk?
2: Na buku 12 suků.
0: 12 suků.
2: Já už vím. No? Je to něco.
0: Něco.
2: Něco.
0: Něco.
2: Co má 12 kousků. V každém Aha. kousku je dalších 30 kousků a každý ten kousek je jiný.
0: Je? 12 kousků?
2: Mě vždycky maminka říkala, abych nebyl smutný, protože každý den je jiný.
0: A
2: když máš někdy smutný den, tak ten další třeba může být hodně
0: to
2: veselý.
0: To je ten ptáček, jak zpívá jinak. A v každém suku 30 ptáků? To budou asi dny.
2: Dny v měsíci. No. A 12 suků, to jsou měsíce. A dohromady dávají jeden velký buk uprostřed luk. Jakože jsem kluk.
3: Aninka našla pod vánočním stromkem nevelkou krabici. Když ji zvědavě rozbalila, objevila v ní nový mobilní telefon. To bylo radosti. Samozřejmě si ho už dávno přála a teď ho tedy dostala. Balík s Brundibárou si se zájmem prohlédli tu novou věc, kterou Aninka nedala z ruky. Tedy pro Balíka tak úplně nová nebyla, protože Jezevčík už jednou zkusil telefonovat. Stalo se to tehdy, když byl tatínek na služební cestě kdesi daleko. Maminka s ním mluvila a zmínila se i o Balíkovi. Pak pejskovi dala sluchátko před čumák a řekla: Balíčku, pozdrav pána. Balík štěkl a tatínek to slyšel prý až někde v Bratislavě nebo kde. Takže Balík vlastně telefonovat uměl. Ale pro kočku Brundibáru to byla záležitost dosud nevídaná a tím víc si to toužila taky vyzkoušet. Ty, Balíku, povídá jednou odpoledne, neměli bychom si taky pořídit telefon. Víš, abychom se naučili telefonovat. To je přece užitečná věc.
4: Telefonovat s telefonem není žádné umění, pravil Balík moudře. Ovšem, telefonovat bez něj hned tak někdo neumí. To bychom si mohli zkusit, připustil.
3: Ty chceš telefonovat bez telefonu? Jú, to jsem zvědavá, to se těším.
4: Hele, povídá Balík, když vyšli na dvorek. Ty si vyskoč na jabloň a já zůstanu dole. A už mě můžeš prozvánět.
3: Brundibára poslechla a než Balík stačil mrknout okem, zmizela v koruně stromu. Balík se schoval za hromádkou dřeva, aby ho neviděla a čekal.
4: No tak už začni,
3: řekl po chvíli, když se nic nedělo.
4: Ale já... Nejdřív musíš jako zazvonit, abych věděl, že voláš.
3: Aha, pochopila Brundibára a řekla. Bim bam, bim bam.
4: Takhle ne, tak telefon nezvoní.
3: Brundibára se opravila a řekla hodně hlasitě. Cili li li li li link.
4: Tak taky

0: Ale já nejsem na okně, já jsem na stromě.
1: V tom okénku na telefonu mám napsané tvoje jméno. Brundi Bára. A ty tam máš zase moje, no jen se koukni. Okamžik bylo ticho, až se zas pes netrpělivě ozval. Na svém telefonu máš přece svítící okénko a v něm napsáno balík.
0: A jo, už to vidím.
1: Tak kde vlastně jsi? Dělal jezevčík, jako by opravdu telefonoval.
0: Vždyť jsem ti to řekla. Jsem na jabloni a koukám na tebe, jak se schováváš.
1: Ale ne, zaúpěl balík.
0: Ty mě nemůžeš vidět, jinak bychom si přece netelefonovali. Ty jsi určitě někde moc a moc daleko.
1: Brundibára se snažila zachránit situaci.
0: Máš pravdu, já to popletla. Je tu hrozná změť větví a taky tlačenice.
1: Tak kde jsi?
0: Brundibára zaváhala. Já...
1: Ale v zápětí se vzpamatovala.
0: Jsem zrovna v obchodě, nakupuju, víš. Tak mě napadlo, jestli nechceš, abych ti něco přinesla, že bych ti ušetřila cestu.
1: To jsi moc hodná, Brundibáro, ale já nic nepotřebuju. Ledničku mám plnou.
0: A nechceš ani nic dobrého k večeři?
1: Možná by se nějaký buštík hodil. Mají tam bušty?
0: To víš, že mají, balíčku.
1: Tak jich vem celý věnec. Snad se mi do ledničky ještě vejdou.
0: Ráda ti je přinesu. A co děláš ty, kamaráde?
1: Já jsem zrovna v lese. Tady ti je hub. Jedna vedle druhé. Prostě nádhera.
0: To asi bude k večeři smaženice, vy. To zas bude v kuchyni vůně.
1: Asi jo.
0: Balík
1: se do toho klábosení tak vložil, že mu div nezačaly kapat z tlamičky sliny.
0: Ale já už musím končit, balíku, jsem na řadě. Tak ahoj, čau, vlastně mňau.
1: Opravila se Brundibára a ukončila hovor. Pak se skočila z jabloně a balík vylezl z úkrytu.
0: To jsme si krásně zatelefonovali, taky se ti to líbilo.
1: Docela nám to šlo, usoudil balík. Můžeme si takhle zavolat častěji.
0: Brundibára přikývla, ale hned poté zaváhala. Jenom nevím, proč u toho já musím být na stromě a ty na dvorku. Proč si nemůžeme telefonovat, když jsme vedle sebe?
1: No, na to bychom přece nepotřebovali telefon. To by bylo obyčejné povídání.
0: Ale já si docela ráda povídám.
1: No, já vlastně taky.
0: Takže my žádný telefon nepotřebujeme.
1: To se ví, že ne. Jak bys ho taky chtěla nosit? Vždyť by ti vadil, když chytáš na zahradě myši.
0: A tobě by zase překážel při běhání a skákání.
1: No, to je pravda, milá Brundo. A proto si žádný telefon pořizovat nebudeme.
0: Nebudeme, přikývla kočka.
1: Zavil náhle jezevčík. Víš, ale jedné věci je mi fakt líto. Těch buštů k večeři, které si mi slíbila.
0: Neblázni, zasmála se kočka. Stejně nemáš lednici.
1: No jo, no, nemám. Musel s povzdechem připustit balík.
0: V tom vyšla ven maminka.
1: Balíku, Brundibáro, večeře!
0: Zavolala a balík s Brundibárou se honem hnali dovnitř. Kde si v chalupě začal vyzvánět telefon, ale těch dvou se to zvonění vůbec netýkalo.

0: Digi básnička.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: To bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatracepeně. Tady ten nám schází. No jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakotálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říct s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říkal jsi, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli v celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přihlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přeci za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem řízkání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfer, fanfer, fanfer, noh, nastává nám nový rok, nový

0: Piggy, pojď sem ke mně, já ti řeknu vtip.
1: Je, poslouchám.
0: Poslouchej, vojáci nakládají munici.
1: Co nakládají vojáci, co?
0: Munici.
1: Co to je?
0: No, to je střelivo.
1: Střelivo?
0: No.
1: Jo, to, co vybuchuje.
0: No, právě. Tak nakládají munici a velitel je upozorňuje. Neházejte s tím tak, minule to odfouklo 8 vojáků do nebes.
1: Jú.
0: To se nám stát nemůže, odpovídá jeden z vojáků. Nás je jen 7.
1: Je!
2: Zrovna jsem vyndala z tašky velkou průhlednou krabici řízků, když se ode dveří kupé ozvalo supění. Ohlédla jsem se a s hrůzou vyskočila na sedadlo. Ta obluda, kterou Vašek zval do kupé a nazýval něžně pejsánkem, byl obrovský Bernardín.
3: Pojď, pejsánku, pojď. Nic se neboj. To je moje maminka.
2: Křičela jsem hrůzou.
4: Okamžitě pošli to tady pryč.
2: Ale můj hlas zanikl v houkání vlaku, který právě vyjížděl do tunelu. Sotva do kupé proniklo světlo, z pejsánka byl už vidět jenom ohon a z řízků nezbylo nic.
3: No, mami, a co já?
2: Udiveně ublížený pohled Vaška mě nedojal. To máš z toho, že se kamarádíš s každým, koho potkáš, pomyslela jsem si s lehkým zadosti učiněním.

0: mami.
1: Mrsatkové a šmakovinky, vítáme vás, Pigim, u dalšího dílu našeho společného vaření.
2: Ahoj.
1: Dnes budeme péct.
2: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladěulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
1: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
3: Mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky, sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
1: Jen se neboj, Piggy, budeš překvapen.
3: Jenom aby.
1: A budeš se olizovat až za ušima.
2: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
1: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
2: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky.
3: Jen jestli budou sladěučké, jak říkáš, víš.
1: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru.
2: Oho.
1: Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
2: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
1: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
2: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
1: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
2: To vím.
1: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
2: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
1: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu.
2: Mám.
1: Prášek do pečiva.
2: Tady.
1: A vanilkový cukr.
2: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
1: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
2: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
1: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom smrkví, Piggy?
3: Už to nesouračte, madame.
1: To je legrace, jak to mluvíš?
3: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
1: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
3: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám.
1: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robůtku, míchej.
3: Míchám.
1: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
3: Míchám.
1: Piggy, ukaž. Myslím, že už to bude stačit. Stačí, Piggy. Dost, Piggy.
3: Zvolte správný příkaz k zastavení.
1: Přestaň.
3: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
1: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat, to stačí, Piggy.
3: Zvolte tlačítko s funkcí vypněte.
1: Co mám dělat?
3: Míchám.
1: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
3: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
1: Dobře, dobře. Tak tě svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
3: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
1: To víš, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
3: Robot Piggy v režimu klidu, těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka.
1: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
2: Můžu já?
1: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
2: Dobře, já už budu hodná.
1: Ty jsi hodný pořád, Piggy, i když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
2: Tak jo, promiň, teď už budu normálně fofrovat.
1: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
2: K válu válím válečkem. Válečkem
1: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
2: Mám, tak, mám.
1: Jde ti to výborně.
2: Je, to je
1: ještě tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vy,

0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale vy děti doma určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvar vykrajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.

Krocan. Krocan se pořád rozčiluje. Nemá nervy v pořádku. A když vidí červenou barvu, může se zbláznit. Červených věcí je na světě mnoho. Střechy jsou červené, autobusy a růže. Na světě je mnoho červených věcí. A zdá se, že jich přibývá. A Krocan sedí věčně u psychiatra. A ten mu říká: nesmíte na to tolik myslet, nesmíte se tolik dívat kolem sebe, čtěte si, poslouchejte lehkou hudbu a večer choďte na procházku. Ale Krocan je Krocan. Rozčílí ho každá maličkost. Potká náhodou slunečko sedmitečné a je zle. Krocan je celý modrý a křičí: už toho mám ale opravdu dost! A běží do lakírnictví, nakoupí bílý lak, utratí své úspory a natře na bílo. Všechny benzínové pumpy, každou mrkev a všechny dětské stavebnice. Natře na bílo celý svět. Ale představte si, kde kdo myslí, že jsou Vánoce, Vánoce, kdy se jedí krocani, a tak Krocan přijde o život ani neví jak. Oh yeah.

0: Hrdinství je všude kolem nás a čeká na muže, který je uskuteční. Je úkolem muže konat velké činy a úkolem ženy vyhradit svou lásku jako odměnu tomuto hrdinovi. Tak bych to chtěla, aby mi ženy záviděly mého muže.
1: Edward Melony nespouštěl ze své milované Markéty oči.
2: A jestli něco dokážu?
0: Už ani slovo, pane Melone. Jednoho dne, až získáte místo ve světě, tak si o tom znovu promluvíme.
1: A Markétina dlaň spočinula jako teplý samet na jeho rtech. Sir Arthur Conan Doyle, Ztracený svět. Zpráva o úžasných dobrodružstvích, která podstoupili profesor Challenger, Lord Roxton, profesor Summerlee, reportér Edward Melony, zpravodaj deníku Daily Gazette.

0: Jsme v londýnské redakci listu Daily Gazette na začátku tohoto století.
1: Pane šéfredaktore, chtěl bych vás požádat o laskavost.
2: Slyším na vás, Melone, samou chválu. No prosím.
1: Myslíte, že byste mě mohl poslat na nějakou velkou reportážní cestu?
2: A jaký druh reportáže máte na mysli, pane Melone?
1: Něco, co je spojeno s dobrodružstvím a s nebezpečím. Čím obtížnější by to bylo, tím víc by mi to vyhovovalo.
2: Chcete zřejmě mermo mocí přijít o život?
1: Ne. Chci svůj život ospravedlnit, pane šéfredaktore.
2: No, to je nápad jaksi velmi romantický. Je mi líto, ale myslím si, že doba takových podniků už je ta tam. Velké bílé skvrny na mapě světa mizí a pro romantiku už není místa. Ale moment, počkat.
0: Šéfredaktor známé londýnské gazety se náhle usmál. Neměl by reportér Melny chuť odhalit podvodníka, moderního barona Prášila, a zesměšnit ho? Zdálo se, že šéfredaktora gazety tento nápad přímo přitahuje.
2: Ale nevím, zdali by se vám podařilo navázat s tím člověkem kontakt. I když se mi zdá, že máte zvláštní dar získávat lidi, Melone, pociťuji to i na sobě.
1: Jste velmi laskav, pane šéfredaktore.
2: Tak proč byste neskusil štěstí s profesorem Challengerem?
1: S profesorem Challengerem? Není to ten slavný zoolog, co málem přizabil kolegu Blendla z Telegrafu?
2: Neřekl jste, že hledáte dobrodružství?
0: Profesor Challenger před 2 roky odjel do Jižní Ameriky a podnikl tu jakousi výpravu na vlastní pěst. A když se vrátil, odmítl říci, kde tam byl a co viděl. Jenom mlhavě líčil, co zažil, a když se v tom novináři začali vrtat, přestal mluvit a stáhl se jako šnek do své ulity.
2: Buď přišel na něco úžasného, nebo je to lhář, jakého svět neviděl. Ukazoval sice nějaké podivné snímky, ale jsou to prý, Melone, podvodné fotomontáže. No, a reportéry schazuje ze schodů.
1: A já mám zjistit, o co jde.
2: Přesně tak, Melone. Když se vám to povede, bude mít londýnská gazet senzační rozhovor.
0: Reportér Edward Melony se hned pustil do práce. Vyhledal jednoho ze svých přátel v časopise Nature a s jeho pomocí sestavil dopis adresovaný profesoru Challengerovi. Vydával se v něm za studenta přírodních věd a projevil zájem o problém plazmónu, jednotky zárodečné plazmy. Nepřístupný profesor nedávno na toto téma proslovil jednu ze svých přednášek ve Vídni. Po několika dnech Melony ke svému velkému překvapení dostal pozvání k návštěvě profesora Challengera.
3: Já nejsem víc než tak říkajíc zájemce o problematiku přírodních věd.
4: Zajisté.
3: Já, prosím, jak bych to řekl?
4: Jste si vědom, že kraniální index je konstantní veličina?
3: Zajisté, pane.
4: Za druhé, víte, že otázka telegonie je dosud nerozřešena?
3: Přirozeně je to, ano.
4: A konečně za třetí, víte, že zárodečný plazmon se liší od partenogenetického vejce?
3: Ovšem, že...
4: A co to všechno dohromady prokazuje?
3: Ano, to je ono. Co to prokazuje?
4: Co z toho vyplývá?
3: Ano, co z toho vyplývá?
4: Mám vám to povědět.
3: Prosím vás o to. Povězte mi... Co z toho vyplývá?
4: Vyplývá z toho, že jste nejhanebnější podvodník z celého Londýna. Odporný vlezlý novinář.
3: Ale promiňte, prosím.
4: Myslel jste si, že mě přelstíte? Vy s tím mozkem velikosti vlašského ořechu.
3: Profesore...
4: Víte, co jsem vám to vykládal? Nesmysly. Vědecký galimatyáš. A vy jste přikyvoval. Zatracený pisálku.
0: Ano, teď měl Melony poznat, jak dopadli před ním kolegové. Challenger se rozmáchl, uchopil reportéra v pase a už ho vynášel před dům. Ale ani Melony se nedal a tak se rázem oba ocitli na ulici.
4: Tak co? Máte dost?
3: Vy
0: Před zmítajícím klubkem těl se objevil strážník. Jeho krátký výslech skončil otázkou, zda Melony podá na profesora trestní oznámení, když reportér zavrtěl hlavou a dodal, že je to jeho vina, neboť se vetřel k profesorovi do bytu. Vypadalo to, že novinář už jednou provždy tady skončil svou práci.
4: Počkejte, pojďte dovnitř. Ještě jsem s vámi neskončil.
0: Melony zůstal jako opařený. To myslí Challenger vážně? Potom všem?
4: Pane, po vašem velezaslouženém vyhazovu vás žádám, abyste se posadil. Pohodlně se opřete a pozorně naslouchejte tomu, co se mi zlíbí vám říci.
0: Melony nevěřil svým uším, ale přesto poslechl. Challenger je zřejmě nejpodivnější podivín, s jakým se kdy Melony setkal.
4: Asi se ptáte, proč jsem vás znovu pozval dovnitř. Důvodem je odpověď, kterou jste dal tomu přehorlivému čenichajícímu strážníkovi.
5: Řekl jsem pouze pravdu.
4: Ve vašich slovech jsem rozpoznal něco jako záblesk smyslu pro slušnost a spravedlnost. Přiznáním, že vina byla na vás, jste částečně osvědčil určitý stupeň duševního odstupu a šíři rozhledu. Zachtělo se mi proto blíže se s vámi seznámit.
0: Profesor se najednou ponořil do hromady papíru na svém psacím stole, aby z ní po chvíli hledání vytáhl cosi jako špinavý a velmi pomačkaný skicář.
4: Hodlám s vámi mluvit o Jižní Americe.
0: Jenže sotva to dořekl, už se nadechl znova. Nic z toho, co profesor řekne, se nesmí objevit v novinách. Melony neměl na vybranou. Buď tuto velmi tvrdou podmínku přijme, a nebo se nic nedoví.
4: Když jsem se vracel ze své poslední výpravy, nocoval jsem v malé indiánské vesnici. Tam, kde jistá řeka, jejíž jméno tajím, se vlévala do řeky hlavní. Podle řeči indiánů jsem pochopil, že jeden z nich zřejmě potřebuje mé lékařské pomoci. Když jsem následoval náčelníka a vstoupil do jedné z chatrčí, zjistil jsem, že nemocný už skonal. K mému velkému překvapení to však nebyl indián, nýbrž běloch.
0: A u tohoto muže, jmenoval se Maple White a byl z Detroitu, nalezl Challenger malířskou skřínku, jakousi ohnutou kost, ležela teď na profesorově kalamáři, a pak náčrtník. Melony ho otevřel v očekávání něčeho mimořádného, ale první obrázky ho zklamaly.
4: Podívejte se na následující stránku.
0: Reportér poslechl, ale stále neviděl nic zvláštního. Bylo tu jakési bledě zelené popředí, pokryté roztřepenou vegetací, terén se pomalu zvyšoval a končil u čáry skalní stěny, která měla temně rudou barvu. Na jednom místě byla osamělá skála v podobě pyramidy a na jejím vrcholku strom.
4: Nože, co tomu říkáte?
3: Je to zajisté zvláštní útvar, ale nejsem geolog.
4: Zvláštní. Je to jedinečné, je to neuvěřitelné. Nikdo na světě ani bez snu netušil takovou možnost. Obraťte další stránku.
0: Melony to učinil a vykřikl překvapením. Na celé stránce byl obrázek nejpodivuhodnějšího tvora, jakého kdy spatřil. Hlava toho tvora se podobala hlavě ptačí. Tělo bylo jako u nafouklé ještěrky. Vlekoucí se ohon byl opatřen hroty, které čněly vzhůru, a obloukovitá záda byla vybavena hřebenem pilovitých desek. Před tím tvorem byl jakýsi směšný trpaslík nebo postava malého človíčka, která tu stála a zírala na zvíře.
3: Oh, to je příšerné.
4: Příšerné. Co asi pohnulo neznámého malíře k tomu, aby nakreslil takové zvíře?
3: Myslím, že obyčejný rum.
4: Lepší vysvětlení nemáte?
3: Ne. A jak si to vysvětlujete vy?
4: Ten tvor žije. A je nakreslen podle přírody.
0: A pak se profesor Challenger přiznal. Nemohl opustit tato místa v Jižní Americe, aniž by se sám nepokusil něco objevit.
6: Po mnoha dobrodružstvích, která nehodlám popisovat, po cestě do jisté vzdálenosti, o níž se nechci zmiňovat, ve směru, který zatajuji, přijel jsem do jisté krajiny, jež dosud nebyla popsána. A také nebyla nikdy navštívena, kromě mého nešťastného předchůdce.
0: Profesor ukázal Melonymu fotografii, která se přesně shodovala s kresbou v náčrtníku amerického umělce.
1: Ale jak si vysvětlujete to podivné zvíře? Jak se dostalo na tu rovinu nahoře?
6: Musí tam existovat nějaká cesta. Je obtížné ji najít a je obtížné po ní vystoupit. Všude kolem je bahno, džungle, hadi a zimnice. To je přirozená ochrana tohoto zvláštního kraje. A proto podivní tvorové nemohou opustit toto místo a vpadnout do okolní krajiny.
0: Bylo toho trochu moc na jednoho člověka. První interview vyvrcholil tělesným šokem, druhý šokem duševním.
2: Je-li skutečně pravda, co vám Challenger pověděl, je to senzace a bude z toho ohromující článek pro gazetu.
1: Bohužel nebude, pane šéfredaktore. Nesmím z našeho rozhovoru zveřejnit ani řádek.
2: Chcete říct, že tedy tak docela to všechno zase pravda není, ano?
1: Pane, Challenger vůbec žádný podvodník není.
2: Cože? Vy věříte jeho báchorkám o mamutech a mastodontech a mořských hadích obludách? Nikdo v celém Londýně nedokázal na sebe soustředit tolik nenávisti jako on.
1: Počkejte, moment. Víte, že tu jedna možnost je, jak věci dostat do novin?
2: No, prosím, poslouchám vás.
1: Profesor Challenger mě pozval dnes večer na přednášku do zoologického ústavu. I když nebude přednášet on, jistě něco veřejnosti sdělí.
2: Ach, patrně tím chcete naznačit, Melone, že z této přednášky můžete přinést článek, protože jde o veřejnou záležitost, ano?
1: Ano.
2: No, to je výborný nápad. Rozhodně tam jdete.

0: Figy hádanka.
1: Běží, běží bez otěží, pořád běží, věčně sněží. Z kluků dělá stařečky, z děvčat dělá stařenky. Kdo je to?
2: Tak co, už víte?
3: Nějaký smutný.
0: Víš, co jsou otěže?
2: Nevím.
0: Víš, jak někdy na pouti bývají koničci, na kterých se můžeš svést?
2: Jo, ty mám rád.
0: Tak mají takovou uzdu, otěž.
3: No, provázek takovej, no.
0: Takže běží, běží, bez otěží, znamená, že to nikdo neřídí.
2: Aha, že to plyne.
0: Samo.
2: Aha, a z kluků dělá stařečky. A z děvčátek stařenky.
0: No jo, tak proti času nic nesvedeš.
2: Právě, je to čas.
4: Bylo to už osmý den, co se mi na poušti porouchal motor. A když jsem vyposlechl celou historii o setkání s Liškou, pil jsem poslední kapku ze své zásoby vody. Víš, ty tvé vzpomínky jsou moc hezké, ale já jsem ještě neopravil letadlo, nemám už co pít.
5: Ale moje přítelkyně Liška.
4: Človíčku, už nejde o Lišku.
5: Proč?
4: Protože umřeme žízní.
5: Já jsem hrozně rád, že jsem měl přítelkyni Lišku. Je dobře mít přítele, i když máme umřít.
4: Neuvědomuje si nebezpečí, řekl jsem si. Nemá nikdy hlad, ani žízeň. Stačí mu trochu slunce.
5: Mám taky žízeň. Hledejme studnu.
4: Hledat studnu v nekonečné poušti? Má to vůbec smysl? Přesto jsme se vydali na cestu. Kráčeli jsme mlčky celé hodiny, než se snesla noc a začaly se rozsvěcet hvězdy. Viděl jsem je jako ve snu, protože jsem měl trochu horečku. Taky máš žízeň.
5: Voda může dělat dobře i srdci.
4: Byl unaven. Sedl si a já vedle něho.
5: Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět.
4: Ano, jistě.
5: Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu.
4: Ano, ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné.
5: Jsem rád, že souhlasíš s mou Liškou.
4: Protože malý princ usínal, vzal jsem ho do náruče a vydal se znovu na cestu. Byl jsem dojat. Měl jsem pocit, jako bych nesl křehký poklad. Zdálo se mi dokonce, že

0: když spí. A tušil jsem, že je ještě křehčí. Lampy musíme dobře chránit. Stačí malý závan větru a lampa zhasne. A jak jsem tak kráčel, objevil jsem na úsvitě studnu. Studna, ke které jsme přišli, se nepodobala saharským studnám. Studny na Sahaře jsou pouhé jámy vyhloubené v písku, ale tahle se podobala studni na vesnici, až tam žádná vesnice nebyla. Myslel jsem, že se mi to jen zdá. To je zvláštní. Všechno je připraveno. Rumpál, vědro, provaz. Malý princ se zasmál. Dotkl se provazu a uvedl rumpál do pohybu. Rumpál skřípal jako stará korouhvička, když vítr dlouho spal.
1: Slyšíš? Probouzím studnu a ona zpívá.
0: Počkej, je to pro tebe příliš těžké. Pomalu jsem vytahoval vědro až k okraji. Postavil jsem je na roubení pěkně do rovnováhy. V uších mi stále zněl zpěv rumpálu a ve vodě, která se dosud chvěla, jsem viděl chvějící se slunce.
1: Toužím po té vodě. Dej mi prosím napít.
0: Zvedl jsem vědro až k jeho rtům. Pil se zavřenýma očima. Tato voda byla něco jiného než obyčejný pokrm. Zrodila se z pochodu pod hvězdnou oblohou, ze zpěvu rumpálu a úsilí mých paží.
1: U vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě. A přece tam nenalézají to, co hledají.
0: Nenalézají.
1: A přesto by mohli najít, co hledají. V jediné růži nebo trošce vody.
0: Jistě.
1: Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.
0: Napil jsem se. Dobře se mi dýchalo. Písek má za úsvitu barvu medu. Radoval jsem se i z té medové barvy. Proč jen jsem pocítil tíseň?
1: Musíš dodržet slib.
0: Jaký slib?
1: Víš, náhubek pro beránka. Jsem zodpovědný za tu květinu.
0: Vytáhl jsem z kapsy své náčrty. Malý princ je uviděl a zasmál se.
1: Ty tvé baobaby se trochu podobají hlávkám zelí. Oh, a já na ně byl tak hrdý.
0: A znovu se zasmál. Jsi nespravedlivý, človíčku. Neuměl jsem nikdy kreslit nic jiného, než zavřené a otevřené hrozníše.
1: Ale to bude dobré. Děti jsou chápavé.
0: Nakreslil jsem mu tedy náhubek. Když jsem mu ho podával, měl jsem srdce sevřené. Ty máš nějaké plány, které neznám.
1: Víš, můj příchod na zemi. Zítra bude jeho výročí. Spadl jsem nedaleko odtud.
0: Znovu jsem pocítil, aniž jsem věděl proč, zvláštní bolest. Tak to není náhoda, že ses procházel tenkrát ráno, když jsem tě před týdnem poznal, jen tak sám, na tisíce mil ode všech obydlených krajů. Vracel ses k místu, kde jsi spadl? Snad kvůli výročí? Malý princ na otázky nikdy neodpovídal. Jenom se trochu začervenal. A když se někdo červená, znamená to ano. Mám o tebe strach.
1: Musíš pracovat. Musíš se vrátit ke svému stroji. Budu tady na tebe čekat. Vrať se zítra večer.
0: Vedle studny stála stará, pobořená kamenná zeď. Když jsem se druhý den vracel od své práce, viděl jsem z dálky malého prince, jak sedí nahoře s nohama svěšenýma a k někomu promlouvá.
1: Tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Ale ano, je to ten den, ale ne to místo.
0: Šel jsem dál ke zdi. Stále jsem nikoho neviděl ani neslyšel. Přesto malý princ opět k někomu hovořil.
1: Jistě. Uvidíš, kde začíná v písku moje stopa. Tam na mne čekej. Budu tam dnes v noci. Máš dobrý jed? Nenecháš mě dlouho trpět? A teď jdi pryč. Chci zase dolů.
0: Zastavil jsem se. Srdce se mi sevřelo. Proti malému princi se zvedal jeden z těch žlutých hadů, kteří vás v

0: půl minutě zprovodí ze světa. Sáhl jsem do kapsy pro revolver a rozběhl jsem se. Ale had, sotva mě zaslechl, vklouzl tiše do písku, protáhl se mezi kameny, zanechává je za sebou lehký kovový šelest. Doběhl jsem ke zdi právě včas, abych zachytil do náruče svého malého prince, bledého jako sníh. Co pak to znamená? Ty se dáváš do řeči s hady? Díval se na mě vážně a objal mě kolem krku. Cítil jsem jeho srdíčko tlouci jako srdíčko postřeleného, umírajícího ptáčka.
1: Jsem rád, že jsi přišel na to, co tvému stroji chybí. Budeš moci domů. Já se dnes také vrátím domů. Mám to mnohem, mnohem dál.
0: Cítil jsem, že se děje něco neobyčejného. Tiskl jsem ho v náručí jako malé dítě. A přesto se mi zdálo, že padá někam dolů do propasti a že nemohu nic udělat, abych ho zadržel.
1: Mám od tebe beránka a náhubek.
0: Jeho pohled byl vážný, zahleděný do dálky. Cítil jsem však, jak se mu krev pomalu vrací do žil. Ty jsi měl strach, človíčku?
1: Měl. A dnes večer se budu bát ještě víc.
0: Trochu mě zamrazilo. Měl jsem divný pocit, když jsem si uvědomil, jak by to bylo hrozné, kdybych už nikdy neslyšel ten jeho roztomilý smích. Byl pro mne potřebný jako studánka v poušti. Človíčku, chci ještě slyšet tvůj smích.
1: Dnes v noci tomu bude rok. Má hvězda bude právě nad místem, kde jsem loni spadl.
0: Viď, že je to jen zlý sen. To s tím hadem, se schůzkou a hvězdou. Neodpověděl na mou otázku. Jenom se trochu nepřítomně díval a zdálo se, jako by se usmíval.
1: Nikdy nevidíme to, co je důležité.
0: Ovšem.
1: Je to jako s tou květinou. Máš-li v lásce květinu, která je na nějaké hvězdě, rád se v noci díváš na oblohu. Všechny hvězdy jakoby rozkvétaly.
0: Ovšem.
1: Je to jako s tou vodou, tou, které se mi dal napít. Vzpomínáš si? Byla tak dobrá.
0: Ovšem.
1: V noci se budeš dívat na hvězdy. Ta moje je příliš malá, abych ti mohl ukázat. Je to tak lépe. Má hvězdnička bude pro tebe jednou z mnoha hvězd. Budeš tedy rád pozorovat všechny hvězdy. Všechny budou tvými přítelkyněmi. A pak ti dám dárek.
0: Človíčku můj zlatý, tak rád slyším tvůj smích.
1: Právě to bude můj dárek. Bude to jako s tou vodou.
0: Co tím myslíš?
1: Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými světýlky. Pro jiné prověce znamenají problémy. Pro mého biznismena byly zlatem. Ale všechny ty hvězdy mlčí. Ty budeš mít hvězdy, jaké nemá nikdo.
0: Co tím myslíš?
1: Já budu na jedné z nich bydlet. Budu se na jedné z nich smát. A až se podíváš v noci na oblohu, bude to pro tebe. Jakoby se smály všechny. Ty budeš mít hvězdy, které se umějí smát. Budeš stále mým přítelem. Budeš rád, že jsi mě poznal. Budeš mít chuť se smát se mnou. A někdy otevřeš okno, jen tak pro radost. A tvoji přátelé se budou strašně divit, až tě uvidí se smát při pohledu na nebe. Řekneš jim, ano, hvězdy mě vždycky rozesmějí. Budou si myslet, že se zbláznil. Vyvedu ti tak pěkný kousek. Bude to, jako bych ti dal místo hvězd spoustu rolniček, které se umějí smát. Víš, ale dnes v noci sem nechoď.
0: Nehnu se od tebe.
1: Budu vypadat, jako by mě něco bolelo. Trochu, jako bych umíral. To už tak bývá. Nechoď se na to dívat. Nestojí to za to.
0: Nehnu se od tebe.
1: Víš, taky kvůli tomu hadovi. Nesmí tě už tknout jen tak pro potěšení.
0: Nehnu se od tebe.
1: Pravda. Na druhé uštknutí už nemá jed.
0: Tu noc jsem neviděl, kdy se vydal na cestu. Zmizel tiše. Když jsem ho konečně dohonil, šel rychlým, odhodlaným krokem.
1: Ty jsi tady. Neudělal jsi dobře. Zarmoutí tě to. Budu vypadat jako mrtvý, ale nebude to pravda. Víš, je to příliš daleko. Nemohu sebou brát tohle tělo. Je moc těžké. Bude to jako stará, opuštěná skořápka. Staré skořápky nejsou nic smutného. Víš, bude to pěkné. Já se budu také dívat na hvězdy. Všechny budou studny se zrezavělým rumpálem. Všechny mi budou dávat pít. To bude pěkné. Ty budeš mít 500 milionů rolniček. Já 500 milionů studánek. Tady to je. Nech mě jít kousek samotného. Prosím.
0: Malý princ se posadil. Měl strach.
1: Víš, moje květina. Jsem za ně zodpovědný. Je slaboučka a tak naivní. Má jen 4 trny, aby jich chránili proti světu.
0: Už jsem neměl sílu stát. Nebyl jsem schopen se pohnout. Ještě jednou se na mě smutně zadíval a řekl.
1: Tak to je všechno.
0: Potom vstal a udělal jeden malý krůček. V tu chvíli se u jeho kotníku zablesklo cosi žlutého. Malý princ na okamžik znehybněl. Nevykřikl. Klesl pomalu, jako padá strom. Ale nebylo ho slyšet. Všude kolem byl písek.
2: Vážení a milí počítači, totiž posluchači. Poslouchejte mě na svém posluchači. Ale ne, počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
3: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
4: Ahoj.
2: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
3: Co?
2: Totiž nepoučitelný.
3: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
2: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
4: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
2: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
4: Jaké?
2: No, úplně tento nonc.
4: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
3: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
2: Dneska je na řadě Hugo.
4: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
2: No.
4: Házela s ním ke dveřím.
3: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníčku mi přistál Justýně než krpál. A byla to šupa.
2: To byla nehoda.
3: Šupa.
2: Nehoda a ne lupa. Šupa.
4: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu. Tedy, že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
2: Samozřejmě.
3: A jak ti to vyšlo?
2: Tak dobře, Hugo. Řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. No. Jsi spokojený?
4: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
3: No jo, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
2: Jak to myslíš? No dovol. Víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Jak se na mě, kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
4: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
2: No dovol, Hugo.
4: No, víš to, Justýno?
2: To ví přece každý. A. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
4: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
2: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc. Bez toho v tom pařezu.
3: Bez ženicha.
4: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
2: Na ocet. Ne.
4: Piggy?
3: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
4: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
2: Jo? No tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
4: Justýno.
2: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
3: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
4: Takže, ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
3: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
2: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
4: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
3: Skysnou nebo zakysnou?
4: Tak.
2: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
4: Najednou pověra.
3: Neboj, Justýno, my tě budeme mít rádi i kyselou.
2: Nejsem kysela.
4: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justýno?
2: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
3: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
2: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
4: Není ti někdy toho Antonína líto?
3: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
4: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
3: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
4: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
3: Zpívá.
4: A on to vydrží.
2: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
4: No,
2: když
4: ano,
2: jinak
4: ano.
2: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
4: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
3: No, kurčičky.
2: Svít hvězdo, z nebe záře.
4: Tady máš chlebíček, Justýno.
2: Ale Hugo...

0: básničku.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
3: běžte na www.figy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Vavřinec. Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý, starý mládenec. Třicítku měl nějakých 9 let za sebou, ale na 40 se necítil. Cítil se na 50, protože se před 3 roky neoženil s jistou slečnou Helenkou. Ale to už je jiná a vlastně nudná historie. Pan Vavřinec měl svatby rád a jednou nebo i 2x do týdne nějakou svatbu měl. Jenomže právě tak často mýval pohřeb a někdy se mu to popletlo. To už se muzikantům stává. A pan Vavřinec byl muzikant. Foukal na trumpetu. Vesele na svatbě, smutně na pohřbu a když se mu to popletlo, spustil pohřební marš na svatbě nebo svatební fanfáru na pohřbu a pak se vracel domů s ostudou. Ale stejně ho zase příště pozvali, protože hrál moc krásně a lidi si na něho a na tu jeho trumpetu tak zvykli, že nikoho jiného nechtěli. Jen si o něm povídali, většinou takhle. Každý je nějaký, ale pan Vavřinec je divnej a hrozně osamělej. Ženu by potřeboval, ale paní, řekněte, která by chtěla za muže takovýho, co si plete veselku s funusem. A kdyby jen to, všimla jste si, každou ponožku má jinou. A to je tím, že je sám, nemá doma nikoho, kdo by ho na to upozornil. Takhle si paní v parku o panu Vavřincovi povídali, protože nevěděli, že tak úplně sám zase není, když u něho bydlí Hihlík a jeho dědeček. Jak to ale mohli vědět, když to zatím nevěděl ani pan Vavřinec, že jo?
1: Piggy vtip.
2: Sedí 2 opice na větvi v kleci a jedna povídá druhé. Když se ti tak dívám na ty lidi, jsem fakt šťastná, že jsem se nevyvinula.

0: o kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal rav a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Hrnane, už máme zbraně, hola, hola, hoj, hola, hola, hoj.

0: a zlý pryč.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hoď si reček, přitom křič.
1: Hola, hola, hoj.
0: Hrrr, na ně, už máme zbraně.
2: Hola, hola, hoj. Hola, hola, hoj. Hola, hoj.
0: S uleželým střelím

0: Sedmá kapitola Kulikvak a Kvakulína.
1: U rybníka Kvákáče to vypadalo velmi podivně. Na břehu rostla vrba a v jejich větvích se usadila změť barevného potrubí. Obrovské vodní kolo neustále nabíralo vodu do lopuchových listů. Když se trychtýř u kola natočil správným směrem, voda vtekla do správného potrubí a pak mohla doputovat až na bílý louku.
2: Teda to je zařízení.
1: Divil se Pupíno. Bláža udiveně vrtěla hlavou a Adélka si vytáhla bloček a pastelky, aby si to všechno rychle namalovala.
3: Tak, jdeme na to!
1: Zavelel Skřítek Výletník.
4: Na co?
1: Zeptali se jednohlasně všichni ostatní. Samým údivem zapomněli na svůj úkol. Když Výletník natočil trychtýř směrem k růžovému potrubí, hned se všichni vzpamatovali.
5: A kolik vody máme poslat?
1: Zajímala se Buča.
2: Asi hodně moc.
1: Rozumoval Pupíno.
6: Ty bys tomu dal.
1: Durdila se Bláža.
6: Vždyť bys mohl zahrádku vyplavit.
1: Než stačili cokoliv udělat, ozval se od někud ze křoví podivný dutý zvuk. Pupíno se polekal a schoval se za Bůču. Adélka se přitiskla k Výletníkovi a Bláža začala couvat tak nešikovně, že se všichni svalili na jednu hromadu. Z křoví u rybníka vyskočil žabák, který měl v puse dlouhé rákosové stéblo a pískal do něj jako do pišťalky. Galantně pomohl Adélce vstát a přitom jí políbil ruku.
7: Kulikvak, jméno mé.
1: Představil se.
7: A vy jste jistě zakletá princezna? Když vás políbím, proměníte se v žábu?
8: Ne, já nechci.
1: Bránila se Adélka a ostatní kamarádi ji hned začali chránit. Skřítek Výletník se postavil před Adélku a dokonce i Pupíno sebral všechnu odvahu a chobotem obřího žabáka sfouknul zpátky do rybníka. V to ráno se ozval hlasitý smích, na hladině se v lekninovém lehátku opalovala krásná žabí dáma Kvakulína. Všechno tiše pozorovala, ale pak se neudržela a dala se do hlasitého smíchu.
9: Neboj, on to takhle zkouší na každou žábu.
1: Konejšila Adélku, pak přišla blíž a pošeptala jí.
9: Nakvákala jsem mu, že nejsem žába, ale zakletá princezna a že čekám na prince. A on si teď myslí, že všechny víly, princezny a dívenky jsou naopak zakleté žáby. Tululum.
1: Adélka se přestala bát. Pomyslela si, že Kulikvak je asi nešťastný. Za okamžik se Kulikvak vynořil z vody. Narovnal se a ladným pohybem si z kapsičky u kalhot vytáhl zrcátko a hřebínek, aby si na hlavě přečísl svůj jediný kudrnatý vlásek. Adélka se odvážila přijít k němu blíž a řekla.
8: Jsme tady dnes poprvé. Máme za úkol poslat vodu na růžovou louku, ale nevíme, jak to udělat a kolik vody víla potřebuje. Nemohl byste nám pomoci?
7: Bude mi ctí, vzácná princezno,
1: odpověděl žabák a královsky se uklonil. Pak jedním skokem vyskočil na kolo, roztočil ho, trychtýř namířil do růžového potrubí a pak na kole skákal a tančil naprosto neuvěřitelným způsobem. U toho se zpíval.
7: Kulikvak, kukulikvak, kukulikvak, kukulikvak, kukulikvak,
1: kukulikvak. Tu se roztočeným kolem nechal bezvládně svést do vody. Když to žbluňklo, Adélka a její kamarádi běželi blíž. Čekali, kdy se Kulikvak vynoří, ale on nikde.
2: Nemám ho vylovit chobotem?
1: Staral se Pupíno. Kulikvak podplaval pod vodou o kus dál, nenápadně vylezl na břeh mezi blatouchy a zezadu se potichu připlížil ke kamarádům, aby je vylekal. Všichni zborově vyjekli a Kulikvak se rozesmál.
4: Snad jste se o mě nebáli. Vždyť umím plavat.
1: Kulína nevěřícně zakroutila hlavou a kamarády vzala raději stranou.
9: Vůbec si ho nevšímejte. Jestli chcete, ukážu vám náš rybník. Pojďte dál.
1: Řekla a skočila do rybníka. Adélka, Bláža, Bůča, Pupíno i Výletník na sebe rozpačitě hleděli, ale do rybníka se neodvážili. Nikdo z nich plavat neuměl. Adélka vzala do ruky dvě lávičky od profesora Bimbulíka. V jedné bylo zvětšovadlo a ve druhé lítadlo. Ani jeden z těchto vynálezů jim asi nepomůže. V tom se zase objevil Kulikvak a přes rameno měl přehozený jakýsi oblek.
7: Je libo speciální potápěčský obleček?
1: Zeptal se Adélky. Během chvilky ji nasoukal do nepromokavé kombinézy. Pak jí dal do úst rákosové stéblo, aby mohla volně dýchat, a už ji táhl pod hladinu. Ostatní se nezmohli na slovo. Do vody se báli. Kvakulína Adélku vytrhla Žabákovi z náručí a raději ji rybníkem provázela sama.
9: Tady bydlí pan Sumec. Je ze všech nejstarší,
1: řekla a ukázala na fousatou rybu v houpacím křesílku.
9: Tady ale musíme dávat pozor, protože je tady spodní proud a mohl by tě odnést. A teď se koukneme do rybí školky.
1: Ve školce plavaly malé rybičky, škádlily se ploutvičkami, hrály nahoněnou, naschovávanou nebo obraceli pekseso s malovanými oblásky. Adélka na to zírala. Moc se jí ve školce líbilo. Hned si vzpomněla na svou školku a trochu se jí zastesklo.
8: Na břehu všechno nakreslím,
1: slibovala si v duchu. Ze snění ji vytrhla ryba s černou páskou přes oko a šátkem přes tlamičku. Vypadala jako pirát. Vrhla se na Adélku, vytrhla ji a unášela někam pryč. Než se Kvakulína vzpamatovala, Adélka nebyla na dohled. Naštěstí to ale viděl Kulikvak. Naskočil do své stíhací ponorky a vydal se na záchranou výpravu. Adélka byla celá vyděšená a zmatená, když se kromě pirátské ryby na obzoru objevila ponorka, která plnou rychlostí narazila do ryby s černou páskou přes oko. Adélku ten náraz vymrštil až nad hladinu. Tam se tak stačila nadechnout, než spadla zpátky do vody. Bláža, Bůča i Pupíno zděšeně vykulili oči. Když Adélka dopadla zase zpátky do vody, Kulikvak už na ní čekal, otevřel poklop ponorky a když tam Adélka spadla, rychle ho zase zavřel. Adélka si sundala potápěčský oblek a hladila si potlučený zadeček. Pak si uvědomila, že ji Kulikvak vlastně zachránil a poděkovala mu.
8: Děkuji ti za záchranu.
7: To byla maličkost.
1: Mávl rukou Kulikvak.
7: Kdybyste náhodou věděla o nějaké žábě, která by chtěla za muže superhrdinu mého formátu, tak mi dejte vědět, jo?
1: Adélka Kulikvakovi podala ruku na důkaz, že jejich ujednání platí. A pak se hlasitě rozesmála a smála se, i když ji Žabák dopravil na břeh. Tam pak zvědavým kamarádům vyprávěla, co všechno zažila. Přitom do svého zápisníčku kreslila jeden obrázek za druhým.

Labutí panna. Jedna chudá žena měla syna, který byl velký a silný a chtěl se vydat do světa, aby si vydělal. Nechal se najmout na rok služby u jednoho pána, měl mu pást ovce. Když byl jednou v čase žatvy na poli, uviděl v obilném poli krásného bílého ptáka. Běžel za ním, aby ho chytil, ale pták se pomalu zvednul a uletěl do lesa. Hilmar běžel stále za ním, ale bylo to nadarmo, nedokázal jej dostihnout. Chtěl se vrátit, ale nedokázal se z toho lesa vymotat. Již se počalo stmívat, to uviděl v dálce světlo. Šel tedy za ním a přišel do jednoho zámku. Seděl tam u ohně stařec a vařil si polévku. Hilmar jej požádal o nocleh a vyprávěl mu, jak se do lesa dostal. Když mi budeš rok věrně sloužit, tak ti k tomu ptáku dopomohu. Hilmar s tím rád souhlasil, jen když toho ptáka získá. Následujícího rána stařec řekl, nyní jdu pryč. A vrátím se domů pozdě večer. Obstarej to tu. Tady máš všechny klíče. Do každé komnaty smíš vejít, jen do té poslední ne. Hilmar se jeho rozkazu přidržel a když se večer stařec vrátil domů, byl s ním spokojen. A tak to šlo i následující den a po všechny zbývající. Stařec odcházel a Hilmar plnil jeho příkazy. Dlouhý čas Hilmar na zakázanou komnatu ani nepomyslil, ale o posledním týdnu toho roku na něj přišla zvědavost. Už si tu celý rok a brzy odtud odejdeš a nebudeš vědět, co jsou uvnitř za poklady, říkal si pro sebe a nedalo mu to pokoje. Posledního dne šel až ke dveřím, ale dál se mu nechtělo. Nakonec přece jen zastrčil klíč a otevřel. Byl tam obrovský sál a v jeho středu modrý rybník a nad ním volné nebe. Na rybníce byly tři překrásné labutí panny, které se koupaly. Sotva Hilmara spozorovali, uletěli všechny tři jako bílé labutě pryč. Plný obav se Hilmar obrátil zpět. Když přišel večer stařec domů, padl před ním Hilmar na kolena a řekl, pane, potrestej mne, porušil jsem tvůj zákaz. Stařec však pravil přátelsky, protože si svou chybu přiznal. A lituješ jí, odpouštím ti, ale musíš mi nyní ještě jeden rok věrně sloužit, abys toho ptáka dostal. To spadl Hilmarovi kámen ze srdce, rád s tím souhlasil a od nynějška nad ním neměla zvědavost žádné moci. Když onen rok uplynul, přišel stařec a pravil, následuj mne. Zavedl ho do té zakázané komnaty. Byly tam tři překrásné panny a koupali se. Po chvíli se ale změnili v bílé labutě, zvedli se k nebi a uletěli pryč. Stařec se zeptal Hilmara, která se mu nejvíce líbila. Ta nejmladší, odvětil. Dobrá, tak jdi dnes večer do této komnaty. Tu najdeš pod postelí tři truhlice. Přineseš mi tu, která bude ležet až tam v rohu. Hilmar se nemohl dočkat večera. Spěchal na určené místo a přinesl truhlici. Teď tu truhlici vezmi a jdi s ní domů. Ta vyvolená panna tě bude pěšky následovat, ale neohlížej se, dokud nedorazíš domů. Pak u své matky teprve můžeš s tou pannou slavit svatbu. Ale tu truhlici střes jako oko v hlavě a nedávej jí své ženě do rukou, jakkoliv by tě převelice prosila. Jinak ji ztratíš na věky. Hilmar slíbil vše tak učinit.
Zpočátku mu bylo lehce. Neohlížel se, i když by to byl rád učinil, ale už jednou byl za svoji zvědavost potrestán a to měl právě na mysli. Když byl konečně doma u matky, otočil se rychle a uviděl panu. Popadnul jí kolem krku a políbil ji. Měla na sobě sněhobílé šaty a byla krásná jako den. A Hilmar se toho pohledu nemohl nasytit. Tak byly slaveny zásnuby a Hilmar byl celý blažený, ale panna byla smutná a zaražená. Hilmar vynakládal všechnu myslitelnou námahu, aby ji rozveselil, ale vše nadarmo. Dal bych ti cokoliv, jen kdybych tě viděl konečně šťastnou, řekl Hilmar. Tak mi dej moje krásné šaty, které jsou zavřené v truhličce. Tu Hilmar poblednul úlekem, jak mohl tak pošetile vyslovit a nerozvážně slíbit něco, co by ho mohlo přivést do neštěstí. Dlouho a dlouho váhal. Konečně vyhrála oddanost a velká láska k té dívce. Přemlouval se a utěšoval. Snad jí tím nezabijí, řekl si sám pro sebe. A pryč mi taky nezmizí? Potom Hilmar pečlivě zavřel všechna okna i dveře. Sotva ale truhlici otevřel, dívka kvapně popadla šaty, přehodila si je přes sebe. V tom okamžení z ní byla zase labuť a komínem uletěla pryč. Hilmara zasáhla nesmírná bolest. Vyběhl ven a jen se za ptákem díval. Pak se však rozběhnul do lesa za tím starým mužem, aby si mu postěžoval. Uletěla mi pryč, řekl Hilmar nakonec. Řekni mi, kde ji mohu najít? Kdyby to mělo být třeba na konci světa, najdu ji, nebo ti velmi miluji. Tu stařec pravil. Je daleko na jednom ostrově v moři a hlídá ji sedmihlavý drak. Je velmi těžké se tam dostat. A když už se tam přece jen dostaneš, ten drak tě zabije. Ale Hilmar se nedal zastrašit. Vrátil se domů, pobral si šaty a všechny boty, co doma měl, a vydal se do světa. 7 let putoval, až všechno to oblečení a ty boty roztrhal. Únavou nemohl už dál, ale široko daleko žádné moře neviděl. Klesnul na jeden pahorek a zamýšlel tam zemřít. Tu uslyšel pojednou v dálce nějaký lomos, který se stále přibližoval a konečně viděl 3 svalnaté obry, jak se perou. Tak se jich hned zeptal na příčinu jejich svárů. Inu, řekli mu, jedná se o nejcennější věci na světě, o jeden plášť, který toho, kdo jej nosí, činí neviditelným, o jeden klobouk, který toho, který si jej nasadí, kam si přeje, zanese. A o jeden meč, s kterým ten, kdo ho nosí, nad každým zvítězí. Kdo tyhle 3 věci vlastní, může překrásnou panu, která je v zajetí na ostrově v moři, zachránit a spolu s ní si zasloužit velkou říši. Hilmar se nad tou řečí zaradoval a vrátila se mu opět naděje. Jestli je to pravda, já vám to pomohu rozhodnout. Přineste ty věci sem a zápaste jeden s druhým. I prostomyslní obři okamžitě plášť, klobouk i meč Hilmarovi přinesli a popadli se vzájemně za vlasy. Hilmar rychle sebral meč, hodil na sebe plášť, nasadil si klobouk a zvolal – ať jsem i hned na tom ostrově. A byl pryč. A ti hloupí obrové jen koukali jako vyjevení. Když se pak Hilmar objevil na ostrově, sundal klobouk i plášť, vzal si meč
a vydal se na hrad. Drak se zrovna slunil před bránou a krásná panna jej musela výskat. Najednou drak ucítil člověčinu, zasyčel a kroutil se vztekem. Ale Hilmar neohroženě přistoupil až k němu a jednou ranou mečem mu srazil všech 7 hlav. Pak se Hilmar rychle zahalil do svého pláště a šel na hrad. Tam našel truhlici s labutími šaty, vzal ji a hodil do moře. Pak si plášť sundal a ukázal se paně, své nevěstě. A ona jej ihned poznala a byla celá přešťastná. Hilmar pak pomocí kouzelného klobouku na dračí hrad na dalekém ostrově přinesl svoji matku. Potom slavili veselou svatbu a Hilmar se stal králem a pánem té země a všech pokladů, které drak nashromáždil.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

běží, běží, věčně svěží, zastaví se na pobřeží. Co pak to je?

0: Ráno přineslo lehký vánek. Pája se vysouchal z pavučiny a houpal se na tenounké nitce. Ale najednou se zvedl vítr. Protočil se mezi stromy, popadl Páju, zatočil s ním a vynesl ho do výšky. Pustil ho až na severní straně lesa. Odehrálo se to jako ve snu. Pája padal na zem, ale přesličky ho zachytili. Tak tohle za mého mládí nebývalo. S nebe padají pavouci, stěžoval si někdo dunivým hlasem. Pája se rozhlížel kolem, ale nikde nikdo. Haló, kde jste? A kdo jste? Zašeptal.
1: Podle peří poznáš ptáka, podle hlasu jeskyňáka. Zadunělo to docela blízko. Já jsem brouk, potemník, ale říkají mi děda jeskyňák.
0: Spleť přesliček se rozevřela a Pája uviděl vchod do temné jeskyňky. Stál tam vyzáblý černý brouk. Když se pohnul, šustilo to jako suché listí. Páju napadlo, že musí být starý jako les okolo.
1: Jak se ti u mě líbí, zaduněl potemník. A na to se rozesmál. Já vím, moc toho nevidíš. Musíš si nejdřív zvyknout na to přítmí. Ale možná přiletí zlatá muška, to je pak u mě v jeskynce, jako když nad lesem svítí sluníčko.
0: Vy znáte zlatou mušku, co přináší štěstí? Poposkočil Pája.
1: No znám, někdy, když si tak sám se sebou povídám a ztratím v hovoru nit, přiletí a posvítí mi, abych ji zase našel. Ta umí věcí, zasmál se děda jeskyňák.
0: Já vím, jenomže se ukáže jen na docela malou chviličku a hned zase uletí, stěžoval si Pája.
1: A to je právě dobře. Štěstí trvá vždycky jenom chviličku, to mi věř. A proto je nejkrásnější ze všeho těšení.
0: Těšení? Divil se pavouček.
1: Těšení, zaduněl děda jeskyňák. Já se například nejvíc těším na jaro.
0: Teď v létě?
1: Léto už má na kahánku. Podzim bývá krátký a zima zase dlouhá. Proto se už teď v létě těším na jaro.
0: Já se pořád na něco těším, řekl Pája.
1: No to je správné, pochválil ho potemník. Těšení prodlužuje život a zahání můru chmůru.
0: Pája překvapením povyskočil. Vy znáte i můru chmůru? Staríček Sekáč říkal, že ji dokáže zahnat jenom sluníčko.
1: Má pravdu, přikývl jeskyňák. Jenomže ke mně do jeskyně se sluníčko nikdy nedostane. Tak jsem si musel na můru chmůru sestrojit past.
0: Past? A jakou past?
1: Můra se spálí o světlo, vysvětloval děda jeskyňák. Já tady ale žiju pod mě, jsem přece potemník. A tak mám na dně studánky věčnou vločku sněhu. Září jako střípek jasného stříbra. Ta záře můru chmůru přiláká.
0: A pak se stane co? Vydechl Pája.
1: Můra chmůra přiletí a sotva se zahledí do jasu sněhové vločky, zmrzne a roztříští se jako sklo.
0: Děda jeskyňák vypadal najednou strašně staře a unaveně.
1: Promiň, na chvíli si zdřímnu, řekl tiše a hned na to zavřel oči a začal pravidelně oddechovat.
0: Pája se zvědavě rozlížel po jeskynce. Na konci chodby spatřil stříbrné světýlko.

0: Že jistě ta sněhová vločka, pomyslel si. Ještě nikdy neviděl sníh a ta stříbrná záře ho přitahovala jako můru. Jeskynka byla vlhká a temná a čím více Pája vzdaloval od vchodu, tím byla záře větší a mrazivější a také lákavější. Pája došel až na konec chodby. Na dně hluboké studánky tu spočívala zářící sněhová vločka. Vypadala jako severka, jako hvězdička utržená z nočního nebe. Pája se nad studánkou trošičku naklonil a stříbrný plamínek ho ožehl, ale nepálil jako oheň, pálil jako mráz. Stačila chvílenka a pavouček se proměnil ve stříbrný střípek ledu. Vstávej, Pájo, probuď se. Ten tenký a zvonivý hlásek přicházel z veliké dálky. Slyšíš, to jsem já. Otevři oči. Pája poslechl, ale trvalo to celou věčnost. Otevřel oči a stříbrné světýlko z hlubiny zmizelo. Za to v jeskynce se kmitalo a tančilo zlaté světýlko. Zlatuško, vydechl Pája a bylo mu sladce a ospale. Málem jsem přiletěla pozdě, řekla zlatá muška, ale Pája ji slyšel jako ve snu. Tak vstávej, doprovodím tě domů. Vždyť si tu málem zmrznul, zatřásla s ním zlatuška. Pája se postavil na nohy a zlatá muška mu ukazovala cestu k východu. Potemník stále ještě spal a ze spánku se usmíval. Ale když nad ním zlatá muška zakroužila, otevřel oči. Šťastnou cestu, Pájo, zaduněl. Už se těšíš domů?
1: Těším.
0: To je dobře. Nejkrásnější ze všeho je těšení. Těšení zahání i můru chmůru.
1: Já vím, řekl Pája. A těšil se ke strýčkovi Sekáčovi a k bratránkům a kamarádům, ale ještě více těšil, že ho celou tu dlouhou cestu bude doprovázet zlatá muška.
2: Pojď se posadit a poslouchej.
3: Už sedím, Hugo. Sedím na krouceném ocásku jako sluně na žížele. Povídej.
2: Tak co by si Spiggy myslel, kdyby ti řekl, že je někde Kocourkov?
3: Co?
2: Kocourkov.
3: Je. No, já bych myslel, že tam budou mít asi moc kocourků, že tam budou bydlet samý kocourkové, viď? To bychom se měli zeptat spíš kocourka Vojty, jestli mu o tom městě někdo už něco namňoukal.
2: Kdepak, vyhrál jsem bod.
3: To.
2: Poslouchej, co to byl Kocourkov. To bylo jedno malé městečko a v tom městečku měli velké trápení. Přemnožili se jim tam myši a kousali, div, že nesnědli i všechny obyvatele.
3: No to se jim tam asi nežilo dobře.
2: No to opravdu ne. Naštěstí šel jednou kolem nějaký Němec a protože měl kocoura, obyvatelům městečka ho půjčil. No a milý kocour za pár dní všechny myši vychytal. Obyvatelé kocoura koupili a Němec šel dál svojí cestou. Sotva vytáhl paty, páni radní si vzpomněli, že vlastně neví, co takový kocour žere, když už nemá myši. Tak za pocestním vypravili posla. Posel běžel a jak byl udýchaný, Němec mu vůbec nerozuměl, na co se ho ptá. A zeptal se ho, co? A to se německy řekne... Vas.
3: Vas.
2: Vas. No a posel se vyděsil, protože si myslel, že odpověď je vás.
3: Vás.
2: Jakože ten kocour pak bude lovit a žrát vás. Ve městečku vypukla panika, začalo hořet a celé městečko lehlo popelem.
3: Jada.
2: No, a když si pak občané vystavěli městečko nové, pojmenovali ho podle toho památného kocoura Kocourkov.
3: Ti byli ale hloupí.
2: No to jo.
3: Takže když řekneš, že je někde Kocourkov, znamená to nejspíš, že se tam dělají úplně hloupé a nesmyslné věci, že jo?
2: Přesně tak, Piggy. A o tom bájném původním Kocourkovu se toho povídá mnohem víc.
3: To budou nějaké švandy, viď? Říkaj, co se povídá, říkaj.
2: Představ si, že jednou si postavili novou radnici a zapomněli do ní udělat okna.
3: Jo.
2: Takže uvnitř byla úplná tma. Tak si řekli, že budou dovnitř nosit světlo ve všelijakých nádobách a pytlích.
3: Nosili ho dovnitř.
2: Jo, v pytlích.
3: Beďo, to jsi teď vymyslel.
2: Nevymyslel.
3: To přece nemůže být pravda.

0: básnička.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou.
1: Šeptá srnec, šeptá srně.
2: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

lese spí, zvířátka tež, no tak si lež, milí méďo, les ví, kdo si v něm spí, kdo v něm bydlí, kdo má nárok, tak spí, svý sny si sní, nad nimi bdí.

0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Aja ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
2: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
1: A když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
2: Já první, jo?
0: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ajo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
0: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně. Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš. A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří. Psi, jedu, pedu, babika. Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, co to jen může znamenat? Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Reja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému
4: Piggy vtip.
5: Dva hadi se plazí v poušti.
6: Je obrovské vedro. Jeden had povídá tomu druhému.
5: Zaskřípej zubama, třeba nám přeběhne mráz po zádech.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Lež. Určitě už jste někdy slyšeli, jak někdo řekl, že lež má krátké nohy. No a to znamená, že když někdo lže, tak se to brzy prozradí. Kdybychom třeba lhali mamince a ta by se na nás pozorně podívala, hned by to poznala. Kdyby si nebyla jistá, tak by nám sáhla na nos a kdyby byl měkký, bylo by jasné, že jsme lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby a potom se ho zeptala, vyčistil jsi zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko, pěkně jsem si to tam uklidil. Opravdu? Povídá maminka. Podívej se na mě, přikázala. No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš? To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích. Aha, povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala, neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kde pak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bod voda, jak z rozvodněného potoka. Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala. Budeme muset toho našeho chlapce potrestat. On totiž pořád lže. Tatínek pokyvoval hlavou a chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž, ta lež, má opravdu krátké nohy.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A tak kdykoliv uvidíte bratři někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
2: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
1: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
2: Já povídám, písek. Chlapi, co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii a jejich kápo, ten Vyvrhel, nějakej Lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
1: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapčův otec je majitel Zlatého dolu.
2: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
1: Můžu?
2: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, pověste ho za nohy.
3: Himmel, Laudon?
2: A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
3: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
4: Netopíří kouzlení. Simsala bum, bim. Teď jsem tu s vámi, netopír Pierre, kouzelníček s vytříbeným smyslem pro všechno líbezné, čarokrásné a udivující. Dnes jsem si pro vás připravil sladké lentilkové kouzlíčko. Naučíme se na něm zase něco o barvách. Ach, barvy jsou tak fascinující, nemyslíte? Tahle duhová kouzlíčka, těch není nikdy dost, ale asi už se ptáte, co budete potřebovat. Dnes to bude jednoduché. Nachystejte si jenom mělký, tedy nemoc hluboký talíř. Krabičku lentilek. Každý z vás je zná, jsou to barevné bonbonky a vodu ve čbánku. Nejprve je potřeba lentilky rozstřídit podle barev. To není těžký úkol, že? Od každé barvy nám na dnešní trik budou stačit 3 lentilky. Co uděláte se zbytkem, nechám na vás. Vezměte talíř a na něj rozmístěte lentilky podle barev kolem okraje talíře. Vždy ty 3 stejně barevné k sobě. Takže 3 červené, o kousek vedle 3 zelené. Nechávejte mezi nimi několika centimetrové rozestupy. A vedle zase 3 žluté a tak dál a tak dál. až budou lentilky na svých místech, vezměte čpán s vodou a opatrně lijte vodu doprostřed, opravdu jenom doprostřed talíře, ale jen tolik vody, aby lentilky nezačaly plavat. Musí být jen trochu ponořené, jen po bříško. Vodu lijte pomalu, aby se vám lentilky nerozutekly po celém talíři, ale aby zůstaly pěkně na svých barevných hromádkách. A teď, co teď? Teď pozorujte, co se bude dít. Za malý okamžik se cukrový obal lentilek začne rozpouštět a začne tak obarvovat vodu kolem sebe. Lentilky pro vás udělají na talíři nádherné barevné představení. Co na to asi řekne vaše velevážené domácí publikum? Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

Dobrý den, děti. Kdo pak z vás rád lenoší? Všichni? To si ale musíte dát dobrý pozor, abyste nedopadli jako Kvído s Funíkem. Aha, vy je neznáte. To nevadí, já vám je představím. Přejdeme nejprve devatery hory, přebrodíme devatery potoky, projdeme devatery lesy a jsme na místě. Vidíte ten hezký domeček u lesa? Tak to je náš cíl.

0: Pozdravujeme na pice Josefína.
1: Ano, teď už je všechny znáte. Malému a zvědavému Kvídovi a línému a tlustému Funíkovi a chytrému a silnému Centíkovi vede v domečku u lesa slepice Josefína domácnost. A všem se dobře daří. Jen občas se dostanou do sporu se svým nevrlým sousedem, štětinami obrostlým divočákem Hubertem, který bydlí nedaleko nich ve skalní sluji.
2: U všech bukvic a žaludů, kdo mě to zase ruší? Já vezmu sukovici a uvidíte ten talec.
1: Promiň, Huberte, mi neradi, jen spí klidně dál. Ještě je čas. Slyšeli jste, děti, jaký je to neurvalec? Však ještě uvidíte, až se probudí. Zatím ho necháme být a vrátíme se k chaloupce. Já vám přece musím povědět, jak Kvído s Funíkem lenošili. Tak si představte, je ráno, ptáčkové zpívají a prasátka vycházejí před dům.
3: Tak co budeme dělat, kamarádi?
4: Už nemáme čím topit, půjdu do lesa na dříví. Pomůžeš mi, Funíku?
5: Já nebudu dělat dneska nic, ať jde s tebou Kvído.
3: Já bych radši pomáhal Funíkovi dělat to nic.
4: Že se nestydíte, lenoši, půjdu sám.
1: A Centík se rozlobil, vzal si nůši na klestí, pilu a sekirku a vydal se do lesa. Josefína vařila a před chaloupkou okouněl Kvído s Funíkem.
3: Funíku, Funíku, jak se vůbec dělá to nic?
5: A to nic není, pojď se mnou a já tě to naučím.
1: A vyšli. Funík pátral po obloze, díval se, kam nejvíc svítí sluníčko, až ho paprsky zavedli na plácek přímo stvořený k lenošení. Teploučko jako zapecí a větřík ani lístkem nehnul a Funík začal Kvída učit.
5: Tak dávej pozor. Hezky si lehneš, dáš si ruce za hlavu, tak, nohu přes nohu, ale špatně, špatně takhle. Tak to je ono. A teď už na nic nesahej, alež ani se nehýbej.
3: A co bude dál?
5: Nic. Co by bylo? Třeba koukej na nebe a počítej obláčky.
3: Ani za nic. Počítat. To půjdu radši na dříví.
5: Někam neběhej. Alež. Když nechceš počítat, tak zavři oči a koukej do tmy.
3: No, teď ale vůbec nic nevidím. A ještě navíc usnu a vůbec nebudu vědět, že nic nedělám.
1: A tak se dohadovali a hověli si a lebedili. Slunili, mhouřili oči proti sluníčku a Funík si dal dokonce na rypáček lupení z jitrocele, aby se moc neopálil. Vůbec jim nevadilo, že šla kolem provodu slepice Josefína s dvěma těžkými putnami.
0: Ko, co tady děláte? Ko?
5: Představ si, Josefíno, že nic.
0: Ko, když nic, tak nic, ale proč se u toho Kvído tak vrtí?
5: Ko? Je začátečník a neumí nic dělat pořádně.
0: Ale Funíku, ty jsi se teď zavrtěl taky.
5: No, ale to je něco jiného, víš, jsou tu kamínky a ty mě tlačí.
0: Lenoši, ani nic neumíte dělat. Nebudu s vámi ztrácet čas.
3: Funíku, už mě ty kamínky taky tlačí. Pojď dělat to nic ve stoje.
5: Hlupáku, budou nás bolet nohy od stání. Raději si lehneme někde do trávy.
1: Ale sotva se Funík s Kvídem natáhli o kus dál do trávy, začali se za chvíli vrtět znova. A kdyby jen vrtět, Funík vyletěl, jako když ho čert na rohy bere.
5: Mravenci, zachraň se, kdo můžeš!
1: Funík s Kvídem vyskočili a místo nic nedělání hopsali, drbali se, vrtěli, škrábali, otírali o strom a nic nepomáhalo. Rozeběhli se rovnou k potoku a hops.
3: Jejda, to je studená.
5: Jen když mravenci uplavou.
3: Mně je zima.
5: Mně tak taky, ale za chvíli oschneme.
1: Sotva si lehli na sluníčko, aby se trošku ohřáli, ozvalo se podivné mručení.
3: Foniku?
5: Ještě je ti zima, že se klepeš.
3: Ale já už se netřesu zimou, ale strachy.
5: Proč?
3: Je tu medvěd. Poslouchej.
5: A kde pak medvěd něco horšího? Hlad. To mě tak kručí v bříšku.
3: Počkej. Já taky.
5: Moc toho nenaležíme. Je čas jít k obědu.
1: A sebrali se a běželi k chaloupce, kde už to všechno vonilo dobrotou. V sednici seděl centík u plného talíře a Josefína nesla na stůl mísu, z které se kouřilo.
5: Dobré poledne.
3: Dobrou chuť, centíku.
5: Co pak máme dobrého?
0: Nic.
4: Nedělali jste nic? Tak nemáte k obědu taky nic.
0: Až bude za vámi vidět nějaká práce, bude pro vás na stole večeře.
1: Tak a bylo po všem. Funík s Kvídem stáli smutní před chaloupkou.
3: Ale to nic už nedělám. Mám otlačená záda od kamení, puchýře od mravenců. Vykoupal jsem se v ledové vodě a v břiše mi kručí hlady. To je lepší něco dělat.
5: Kde pak? Mám jiný nápad. My se na to naše lenošení pořádně vyzbrojíme. Uděláme si lehátko?
3: Vlastně, máš pravdu. Když chci lyžovat, musím mít lyže. Když chci bruslit, musím mít brusle. A když chci ležet, musím mít lehátko. Ale nenadřeme se moc.
5: Budeme hned hotoví. A jak se nám potom bude ležet? A ještě dostaneme večeři, protože za námi bude vidět nějaká práce.
1: A Funík s Kvídem se pustili do díla. Funík přemýšlel a kreslil plány. Kvído si mohl nohy uběhat.
5: Kvído, dones dříví.
3: Už jdu.
5: Kvído, kladívko.
3: Už běžím.
5: Kvído, pilu.
3: Už letím.
5: Kvído, nos. Kvído, běhej. Kvído, tluč. Kvído, řeš. Kvído, podej. Kvído, podrž.
1: A jak tak stavěli, bouchali kladivem, vrzali pilou, hádali se, kam přijde který hřebík. Rámusili, až se to lesem rozléhalo a ve své sluji se probudil divočák Hubert.
2: V tomhle randále se nedá spát. Usta bukvic a tucto žaludu, co to zase prasátka u té své chaloupky provádějí. Vzbudili mě a koukám, že mám hlad. Kdyby mě nevzbudili, tak bych o tom hladu nevěděl. Mám hlad jejich vinou a tak se tedy podívám, kolik mají ve spižírně zavařených bukvic.
1: A Hubert vzal svoji sukovici a vydal se na lup. Ale sotva vyšel z lesa, kouká, jak Kvído s Funíkem chtějí zalehnout.
2: Prach a broky, to je pěkné lehátko. Krapek je vystraším a bude moje.
3: Tak, lehni si, Funíku.
5: Ne, radí až po tobě.
3: Já vím. Kdyby lehátko nedrželo, tak se zřítím já. Funíku, proč děláš to?
5: Já, že dělám Já myslel, že ty děláš
3: Tak kdo to tady dělá? To Hele, zase se to ozvalo?
5: Tobě je zase zima?
3: Ale ne, já mám strach.
5: Tady někdo je? Já bych radši šel domů. Třeba se tam Josefína sama bojí.
3: Já jsem pro.
2: Molisa, bulisi, byčáč, jste pravič.
5: Jejda, pomoct!
3: Strašidlo!
1: A Kvído s Funíkem utíkali k chaloupce, až se za nimi prášilo. A zatím Hubert obdivně obcházel jejich výrobek.
2: No, to je paráda. To musí být pohodlíčko. Že bych se tady na chviličku, než půjdu na Bokvice, natáhnul a odpočinul? No, to by nebylo marné.
1: Ale sotva Hubert zalehl, ozval se praskot. A lehátko se pod ním zřítilo. Jedna kláda ho praštila do hlavy, až se mu kolem ní hvězdičky dělaly. Druhá ho vzala přes záda, až mu dech vyrazila. A zadkem dopadl přímo na špičku hřebíku.
2: Jouvej, jsem přepaden, to není lehátko, to je past.
1: Popletený Hubert vykřikoval, nadával, skučela, hromoval, osahával si rány a pelášil zpátky do lesa. Málem porazil vracejícího se centíka.
4: To je spěchu, zdá se, že dostal za vyučenou. Aspoň ho přejde chuť na naše Bukvice.
1: A když přišel centík domů, pochválil Funíka i Kvída za tu báječně udělanou past na Huberta. Kvído a Funík na sebe mrkli, Josefína s centíkem na sebe také mrkli, protože dobře věděli, jak to vlastně všechno bylo. No a pak všichni zasedli spokojeně ke stolu a pustili se do večeře.
6: Když zítra pomůžete centíkovi s dřívím, půjdeme v neděli na pláž k rybníku.
4: Tam bude povalováníčko, hezky měkkém písečku, nikde kámen, nikde mravenec.
3: Ne, já už nechci nanošit, byl bych pak hladový.
6: Hlupáčku, kdo nic nedělá po práci, ten nelenoší. Ten přece odpočívá a dostane na jízdku.
1: A jak řekli, tak se i stalo. Druhý den nadělali dříví na celou zimu a potom se šli spokojeně vyhřívat na pláž. A Josefína jim upekla vonavou bábovku a pak si všichni zaspívali.

0: na návštěvě.
1: Pro pána, tady vám někde piští myši.
0: No a? Mám je snad namazat?
2: To je jak panty u dveří.

O Ivánkovi, který tloustl a tloustl. Byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Ivánek, a ten dostal k narozeninám knížku o ptácích, motýlech a velikém parku plném kaštanů, ptačích budek a malých mlékáren. Byla to pěkná knížka. Ivánkovi se líbila a četl ji, kdy jen mohl. Při snídani, před obědem i po večeři. Chtěl toho přečíst co nejvíc a tak četl rychle. V knize bylo třeba napsáno: motýly měly na křídlech veliká kola. Ale Ivánek četl: motýly měly kola. Jakoby motýly jezdívaly v parku na kolech. Zkrátka Ivánek četl moc rychle a některá slova polikal. Zpočátku mu to polikání moc nešlo, to je pravda. Ale zvykl si. A některá slova mu chutnala víc než rýžový nákyp s malinovou šťávou. Při snídani jedl slova s rohlíkem, ale před obědem nebo po večeři už docela jen tak, bez ničeho. Spolikal kdejaké slovo, které za něco stálo, a nechával v knížce jenom taková nějaká neboť, protože a patrně. Když jste pak tu knížku otevřeli, bylo v ní prázdno a smutno. Jako v parku v zimě, když jsou červené lavičky uklizeny, stromy docela holé a vodotrysky spí. Nedivte se, že se tam ptákům nelíbilo a raději odlétali na jih, kde je pořád plno slunce a květin. Ale tohle všechno bylo Ivánkovi docela jedno. Nemyslel na to. Četl rychle.

0: rychleji a polikal jedno slovo za druhým. To víte, že to na něm bylo brzy vidět. Tloustl a tloustl. Maminka si to pochvalovala a říkala tatínkovi. Ten náš Ivánek teď pěkně vypadá, že? Ano, říkal tatínek, vypadá jako míč na koupání. Ale z ničeho nic rozbolelo Ivánka příško a bolelo ho tak, že skoro plakal. Copak, polikala se maminka. To nic nebude, řekl tatínek. Dáme Ivánka do postele, budu mu číst a za chvíli bude všechno v pořádku. A tak uložili Ivánka do postele. Tatínek vzal knížku a chtěl číst. Byla to knížka o ptácích, motýlech a velikém parku plném kaštanů, ptačích budek a malých mlékáren. Ale když ji tatínek otevřel, nebyli tam žádní ptáci ani motýly. Na stromech sedělo nějaké neboť a protože a v trávě poskakovalo jedno malé patrně. Jinak tam bylo pusto a prázdno. Co to? Podivil se tatínek. Jaká je to divná knížka? Kde jsou kaštany a vodotrysky, ptačí budky a motýly? Kam se to všechno podělo? A zavolal maminku a řekl jí, podívej se na tu knížku. Všechna pěkná slova se z ní ztratila. Nedá se to vůbec číst. Možná, že o nich ví Ivánek, řekla maminka. Je to přece jeho knížka, dostal ji k narozeninám. Co měl Ivánek dělat? Musel hezky povědět, jak to bylo. Musel se přiznat, že všechna ta slova spolikal. A proč pak? Ptal se tatínek. A proč pak? Ptala se maminka. Protože jsem chtěl číst hodně rychle, řekl Ivánek. A protože mi některá slova chutnala víc než rýžový nákyp s malinovou šťávou. A tak jsem je jedl někdy s rohlíkem a někdy jen tak, docela bez ničeho. A která slova si jedl s rohlíkem? Ptal se tatínek. A která si jedl jen tak, docela bez ničeho? Ptala se maminka. S rohlíkem jsem jedl vodotrysky, ptačí budky a malé mlékárny, řekl Ivánek. A květiny, kaštany a červené lavičky jsem jedl jen tak, před obědem a po večeři. Proto tak tloustl náš Ivánek, řekla maminka. A proto ho teď bolí bříško, řekl tatínek. Ale co teď? Nezbývá než jít k panu doktorovi. A šli. Pan doktor postavil Ivánka za bílou destičku, které se říká rentgen. Podíval se mu do bříška a víte, co tam uviděl? Všechna slova v takovém nepořádku, že se musel smát. Četl tam. V mlékárně rostl veliký park a v tom parku se zobaly vodotrysky, všechny ptačí budky a červené lavičky tam poletovaly a sedaly na květiny jako motýly. A pan doktor se smál a smál. A pak řekl. Nedá se nic dělat, Ivánku, musíš na operaci. Takhle to zůstat nemůže. A tak šel Ivánek na operaci. Všechna ta slova mu z bříška vyndali, dali je do knížky na své místo a knížka o ptácích, motýlech a parku byla zase plná štěbetání, vodotrysků a červených laviček jako dřív. Ani Ivánek už nevypadal jako míč na koupání a od té doby už žádná slova nepolikal. I když to byla tak pěkná slova, jako kaštany, květiny a motýly.
1: Já jsem to strašný miminko, nosem ti táto zatočím, tvýho úsměva natrhnu.

0: Aničku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.tigy.cz a tam ji najdete.

0: svému peklu věrný.
1: Morisi, Morisi, hu, hu, hu, ba. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, do pekla nosíme.
0: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
1: Morisi, Morisi, hu, hu, hu.

Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No, dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamor junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár úplně nových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu vlnu hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamor junior se po nich vrhl a zhltál je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.

0: Piggy hádanka.
1: Co mají společného lež a trpaslík?
2: Mňau, už víte.
3: Co mají společného? Jsou malinký, ne?
0: Když trpaslík leží...
1: Tak leží, tak a malinká lež je malinký lež. Trpaslík.
0: Ne, to by bylo, když trpaslík lže, ale trpaslíci nikdy nelžou.
1: Jo, a trpaslík má krátký nohy.
0: Lež má krátké nohy, to se říká, že lež má krátké nohy. Lež a trpaslík má malé krátké nohy. No. Aha.

0: Manko, teď co se děje? Co se stalo?
1: Já cvičím zpěv, pane Spejble.
0: Jo, zpěv. Ach tak, no to mi spad kámen ze srdce. No. Já měl dojem, že nám na plotně píská papiňák.
2: No tohle, my přece žádnej papiňák nemáme, tatí.
0: Vždyť říkám, že to byl jen dojem. A vůbec, hurvaj, zavři dveře, je tu průván. A průván, to je mor na hlasivky.
2: Si malá, taťuldo, provedu, jak si přeješ. Tak a je po průvanu.
0: No, vidíš, tady z Máničky si vem, hurvínku, příklad. Ta nelítá jako ty, ale dělá co?
2: No, kvičí.
0: Nekvičí, cvičí. A to je právě to pěkný.
1: No, děkuju vám, pane Spejble.
2: Když jest to tak pěkný, tatí, tak jest mi divný, že si prve vylít, jako kdyby tě byla píchla vosa.
0: Nech si ty řeči, kluku, prosto říká. To se ví, že to ještě není jaksi, abych tak řekl, takový to pravý, že ano. Ale když se bude Mánička zpěvu obecnému věnovat, může z ní za pár let být i...
1: No.
2: Sirena.
1: Já jsem z toho šokovaná. Ty se, hurvínku, víš... Ty...
0: Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
0: Nenech se, Máničko, zpěvačka. Že ano, třeba jako ta, víš, Máničko, ta, no, Rýpalová.
1: Cepilarová.
0: No, totiž ano, jak říkáš, ta, no. Ano. Nebo jako ten Karel, no... O tatí, tatí.
2: O tatí, tatí, bu.
0: Hergot, jak on se jmenuje?
2: Neckář.
0: No, vidíš, jak to znáš. Jestli pak umíš taky tak dobře dějepis jako zpěváky.
2: Simano.
1: Já bych chtěla jednou být příšerně slavná a zpívat třeba takovou... Lásku nebeskou.
2: Lásku nebeskou.
1: No.
2: Prosím tebe, to umí každej.
1: Každej? No tak o co, hurvínku, kdo líp? A pan Spejbl nás doprovodí, jo?
0: Moment. Jo? A kam to? Já nemůžu daleko chodit, dal se mi do dřeváku červotoč.
2: Ona myslí doprovodit jako na piano.
1: No, na piano.
0: Jo, na piano, no to bych mohl. Nadání by tu bylo, klimprkastn tyž.
3: Mia, mia, mia, mia, mia, pic. Pic. Mia, mia, mia, mia, no, mia.
0: No, to čubrníte, člověkové, co? Já vám zahraju, že to bude, jako když hraje celý orchestr.

0: netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi. Já, francouzský elegán, ctitel romantického příšeří a čarokrásných zákoutí, netopír Pierre, kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či skřídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. A teď vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby před ní papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.
1: Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky, kam bych letěl. A já

0: To právě začala rybářská sezóna. Kolem vody se to rybáři zase najednou jenom hemžil. Jenomže ryby to věděli a zvlášť teď na jaře si dávali přenáramný pozor. Jenomže dávat si pořád jenom pozor, to nebylo nic pro milého okouna Félixe, který si pozor nedával vlastně nikdy.
1: Poslyš, Josef, dnes tě naučím, co se ti bude v životě náramně hodit. Vždycky, když budeš mít hlad a nikde poblíž nebude nic k snědku, můžeš se po ránu i večer najíst do sytosti. Naučím tě, jak vyzrát na rybáře. Jenom u toho musíš dávat bacha. Je to vlastně dost nebezpečný. Naučím tě totiž elegantně odmotávat rybářům záčku žížaly rousnice.
2: Konečně dobrý nápad. Rousnice já docela rád.
1: To tě rád věřím, Lenochu. Budeš se muset ale taky přičinit.
3: A kde vezmou rybáři žížaly rousnice?
1: Mají jich plný škatulky, juniore.
4: To zas bude pěkná mila. Na tu tvoji válku s rybářema, která nikdy neskončí, jednou oba pěkně doplatíte. Vždyť je ještě malý.
1: Hlad mají i malý. A to, že je malý, je přece jeho výhoda. Teda pokud je někde poblíž porybnej šťovíček.
4: A hlad mají také ti na břehu.
1: To by se moc nenajedli. Vždyť ještě nemá ani půl kila. Jde se na věc.
2: Správně. Jde se na věc.
1: Ty se drž raději stranou, Šnečku. A ty se zase drž hezky za mnou, Josko.
0: Pepa se teda držel těsně za okounem Félixem a tak tam byli oba naráz a brzy.
3: Jejda, podívej. Félixi, tady pluje žížala.
1: Správně, Josef, to je právě ono. Nejdřív se ale podívej pěkně zblízka.
3: Je nějaká zkroucená.
1: Pravdu díš, juniore, protože je namotaná na háček. Kdyby si žížalu spolknul teď, chytil by ses na háček a rybář by tě vytáhl z vody.
3: Tak jak se naučím najíst?
1: Nejdřív si můžeš vzít těstíčko. Počkej jenom chvilku, budou ho zase házet do vody. Ale taky pozor, někdy je v něm háček. To ale poznáš. Když jde pomalu až ke dnu plynule, háček tam není. Když plave, nebo když jde ke dnu pomalu a trháně, neber.
0: A také, že ano. Po chvíli jeden rybář vstal a začal házet malé hroudičky do vody.
3: Ty si nevezmeš, Félixi? Je toho pro všechny dost.
1: Já si počkám na maso.
2: Já bych si s dovolením vzal.
1: Těstíčko je pro nemluvňata, teď si dáme maso. Dělej všechno jako já.
2: Správně, dáme si maso. A počkám. Jenom nezapomeňte, že jsem tady s vámi. Jinak mám času dost.
1: Ty máš vždycky času dost.
0: A potom začal vodní balet. Félix chytil žíželu za jeden konec a začal s ní ve vodě dělat kola. Ale opatrně, pomalounku, jako by do ní jenom ťukal, až ji z háčku odmotal úplně. Půlku dal Pepíkovi a druhou si nechal.
2: Říkám, že mám času dost.
1: Tak čekej, jsou tu ještě dámy.
4: Než odmotáte jednu rousnici, mám dávno naloveno.
1: Nevadí, neubude. Nesmíš za ní zatáhnout z prutka. Podívej se na hladinu. Tam plave taková věc, co už znáš. Na to se rybář pořád dívá. Když zatáhneš za žížalu moc, tak sebou ta věc pohne, rybář vyskočí, vezme prut a trhne. A už neutečeš. Nebo taky můžeš počkat, až se rybář zvedne a jde si pro něco. Podívej, pořád něco pijí nebo vypouštějí z pusy kouř. Když stanou a jdou dál od vody, můžeš za žížalu i zatáhat. To na tu žlutou věc na hladině nevidí a na prut nesáhnou.
0: Tak si to tedy Pepa zkusil. Malinko sice zatáhl, ale rybář si naštěstí nevšimnul. pomalu obepluli všechny splávky a všechny háčky a tím také všechny rybáře. Už snad ani nemohli, co toho snědli. Nakonec se dostali až k Frolíkovi, Imlaufovi a mladýmu Šubrovi. A to bylo úplně to nejlehčí a zvládnul by to Pepa sám, protože všichni tři spali od námahy ze včerejší rybářské schůze v hostinci pod hrází.
1: Až jim žížaly rousnice odmotáme, nesmíme zapomenout rybářům pěkně poděkovat. Hlavně těm třem na konci řady.
2: Tak vám teda pěkně děkuju.
1: No jo, když ty seš línej i mluvit, úplně jsme na tebe zapomněli. Ale viděl jsi sám, šlo to jako po hladký vodě. Můžeš si to teď vyzkoušet sám, když už víš, jak se to dělá, jestli jsi teda při své pomalosti stačil všimnout.
2: To jsem teda stačil. Ale neříkal tady někdo, že je to nebezpečné?
3: Nic to není. Už jsem to zvládnul i já. A podívej. Frolík, Imlauf a dokonce i mladý Šubr spí, jako by je do vody hodil. Tak se neboj. Budeš mít tři krásné rousnice. Já měl taky tři.
1: Tak jen do toho, Lenochu. Já měl tři.
2: No, měl jsi jich pět, ale to je v téhle chvíli asi skutečně jedno.
0: Souhlasil Lín Silvestr, který sice na rychlost moc nebyl, ale málo kdy mu uniklo, co by neviděl. Právě když se Lín Silvestr chystal odmotat z háčku žížalu rousnici mladýmu Šubrovi, vynořil se z hlubiny věčně mrzutý starý kapr Bartoloměj a mrzutý byl hned na dvakrát. Poprvé od své povahy a podruhé, protože u toho všeho nebyl od začátku.
5: To by mě zajímalo, co tady vy tři tropíte.
3: Odmotáváme rousnice. Aby se nepopíchali.
5: No vždyť to říkám. Jak je u toho okoun, tak je to zase nějaká pěkná lumpárna. A kde je úcta ke starším?
1: To jsem pletou úctu ke starším, dědo.
5: Protože kdybyste měli úctu ke starším, pozvali byste mě a taky mi nějakou tu rousnici odmotali, když už mám svůj věk a nejsem tak čilý.
3: Už tady plavou jenom tři rousnice, Bartoloměji. Ale já ti jednu sundám.
2: Tak to zase moment. Pepa měl tři, Felix dokonce pět a teď jsem na řadě já. A bylo by na nejvýš spravedlivé, abych měl taky alespoň tři, jako Pepa. Tak mi řekněte, kde se tady vezme další rousnice, také pro Bartoloměje. To jenom tak na okraj.
1: Lenoch má pravdu, dědo. Sport je sport. A my tu byli dřív. Měli se hlásit na startu, když byl ještě čas k zápisu hned na začátku. Teď je na řadě Silvestr. Je mi líto.
5: Uvidíme.
0: Řekl Bartoloměj pro sebe. A za chvíli všichni litovali, že si nevšimli, jak to říká, a ještě víc potom litovali, že mu nějakou tu rousnici také neschovali. Bartoloměj se totiž rozjel podél háčku s rousnicemi takovou rychlostí a s takovým máváním svého velikého kapřího ocasu ze strany na stranu, že rybářům splávky div nevyskákali na břeh. Nejdřív se nedělo nic. Potom ale vyskočil mladý Šubr, který asi přece jenom nespal tak tvrdě, a křičel:
6: Berou! Bože můj, berou!
0: Také ostatní rybáři vyskakovali, křičeli berou a navíjeli udici. Jenomže nikdo nechytil nic, jenom se divili, že žádný nemá na háčku žížalu rousnici, kterou tam přece všichni dali. Jenom Frolík, Imlauf a Šubr rousnice na háčcích měli, i když také nechytili nic.
1: Teď si budou dávat pozor, je po zábavě, máš smůlu, tlusťochu.
2: Já mám času dost.
1: Tady už to nemá cenu, brácho, teď si daj pozor, jde se škodit jinam.
2: Já si počkám.
0: Opakoval tvrdošíně Silvestr a také si počkal, když už všichni odpluli k Rákosí a kde taky natrefili na spokojenou Štiku a Nešku.
3: Já měl 3 rousnice, Aneško.
1: Moc by mě zajímalo, kolik jste toho zatím slupla vy, dámo. Vypadáte totiž dost naducaně, což slečnám vaší krásy vůbec nesluší. Musíte trochu dbát na postavu, milostivá.
5: O její postavu se nestarej, loupežníku. Někde jsem slyšel, že okouni jsou náramná pochoutka a jsou rybáři, co neloví nic jiného než okouny. Třeba jsem jednou takový specialista také zavítá.
3: Myslíš, že nám Félixe odnesou? Bartoloměji?
4: Ani bych se nezlobila. Je to hulvát a pořád mě popichuje.
5: Vždyť je punk a má ostny. Tak popichuje.
0: Možná by se i pohádali, ale potom se to všechno najednou stalo. Asi byl pomalý Silvestr mimořádně zase moc rychlý, nebo zabral moc, nebo to opravdu neuměl, protože najednou začal splávek rybáře Frolíka pumpovat na hladině rychle. Frolík, který už asi nespal vůbec, rychle trhl vzhůru a už letí lín Silvestr z vody jako divoká kachna, když se zvedá z hladiny a hup, už byl na břehu. Frolík si chvíli Silvestra prohlížel, potom se rozhlédl kolem a najednou šup s milým linkem Silvestrem do kyblíku.
7: Já tě viděl, Frolíku.
0: Ozvalo se najednou od dubové aleje a on tam porybný šťovíček.
7: Od kdy bereš podměrečné kapry? Vždyť ten chudák nemá ani 20 centimetrů. Hned ho pust do vody.
8: To není kapr, ale línčovíčku. Zajdi si k očnímu doktorovi. Je to lín a má akorát.
7: Tak ho ukaž. Aha, má podmíru.
0: Rozhodl, když lína změřil a hodil milého Silvestra zpátky do pardubku. On možná Silvestr jako lín podmíru zase neměl, ale šťovíček měl na Frolíka vztek kvůli těm očím. Styděl se, že nepoznal lína, i když to bylo na dálku. A tak se Silvestr vrátil domů živ, zdráv a hlavně celý.
5: Tak co? Jak bylo na břehu?
1: Výskoky z vody a skoky zpátky do vody ti jdou přenáramně, kolego.
3: Příště si musíš počkat ještě díl, až usnou. Usnou vždycky, když se napíjí z láhve častěji. Musíš počítat, kolikrát se napili, nebo se podívat, kolik toho v láhvi ještě mají. Když mají na dně, budou spát brzo.
1: Tak ještě poděkovat za zábavu.
0: A tak všichni 4, starý kapr pochopitelně ne, tedy Félix, Silvestr, Aneška i Pepa, vystrčili z vody tlamičky a chvíli je otvírali na Frolíka, i Mlaufa a mladýho Šubra.
8: Vidíte, co já? Z vody na mě vedle sebe vykukuje Štíka, kapr, Vokoun a Lín. Oni se nám snad smějou.
6: Hele, kde co vidíš? Já nic nevidím.
7: Neměl bys tolik pít, Frolíku.
8: No vážně se nám smáli, než se potopili.
7: Vážně bys neměl tolik pít, Frolíku.
0: Frolík se zlobil, že nepije o nic víc než ti dva kolem, ale potom se rozlobil ještě víc. Zjistil totiž, že jak vyskočil, kopnul do své plechové krabičky, ve které měl žížaly rousnice a ta spadla z hráze do rybníka Pardoubek a to přesně tam, kde ode dna všechno pozoroval starý kapr Bartoloměj.
5: Od kdy rousnice lítají? Tak ono se skutečně vyplatí si počkat. To zase ráno bude Frolík bručet, až bude muset na rousnice.
0: A na to si také v tu chvíli vzpomenul rybář Frolík sám od sebe.
8: Nemáte někdo náhodou nějakou žížalu navíc?
6: Hele, Frolík, už jsi někdy viděl, aby měl rybář něco navíc?
4: No, ono se může něco pokazit, i když u toho holky nejsou. Viď, Felixi.

račte se mi podívat do huby. Tímhletím se málo kdo z vás pochlubí. Je

veledílo, malý dílek zveleděl. Malíř ušák rád by měl, Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj

Zajíci, zamysli se zajíci, Antoníne zajíci, vědí akademici, kde pak ty svůj ateliér máš. Lada, Kubka, Kremlička, to je barva barvička, kresby Josefa Čapka, krásná grafická zkratka, Picasso zná celý svět, Leonarda jak by smet. Mě zná jen to oraniště, kdo se o mě dozví příště. Inspirující adresa je ten můj pařez u lesa, stačí vít na skok ven, pokochat se plenérem. Antoníne zajíci, vědí i za silnicí, kde pak ty svůj ateliér máš. Jak prázdné plátno na rámu, čekám tu marně na dámu, na dámu něžně básnicí, jež chápe kumšt a tradici. Antoníne zajíci, ví ona svůj cit tající, kde pak ty svůj

0: Řetkvičková léčba. V době, kdy se stal tenhle příběh, byla Petra docela normální malá holčička. Někdy byla hodná a někdy zlobila, ale většinou bez velkých řečí udělala všechno, o co ji maminka požádala. Jenže jednou večer natočila Petřina maminka do vany příjemně teplou vodu a zavolala na svou dcerku, aby se šla vykoupat. Petra se přiloudala do koupelny a jak uviděla vanu s teplou vodou, spustila velký křik a povyk, začala kolem sebe kopat a řvát jako divé zvíře. Maminka se pochopitelně velice divila, když viděla, jak její malá dcerka řádí, ale neříkala nic, jen jí pomohla svléknout šaty a vlídně ji pobídla.
1: Přestaň vyvádět, Petruško, a skoč si do vany.
0: Petra zaječela, jako by ji na nože brali, a vyběhla z koupelny. Dupala nohama a pořád jen vykřikovala: já se koupat nebudu, já už se nikdy koupat nebudu, nesnáším koupání, já nesnáším koupání. Petřina maminka vypustila vodu z vany a radši šla dolů do kuchyně k telefonu, aby zavolala svým přítelkyním a zjistila, jestli jejich děti taky někdy zlobí jako její Petra, jestli to třeba není nakažlivé a co se s tím dá dělat. Nejdřív zatelefonovala paní Broukové.
1: Dobrý den, paní Brouková, tady je Petřina maminka. Neumíte si představit, co se mi dneska večer stalo? Petra se odmítla jít vykoupat. Počkejte moment, paní Brouková, hned jsem zpátky.
0: Odložila sluchátko a zašla za Petrou, která stála v kuchyni mezi dveřmi a s otevřenou pusou poslouchala, co maminka bude říkat do telefonu. Připadala si tuze důležitá. Zeptala se: co pak ti na mě poradila paní Brouková, mami? Maminka jí odpověděla:
1: ještě nic, ale ty bys zatím měla jít nahoru do svého pokoje, vzít si pyžamo a uklidit ten hrozný nepořádek, co jsi dnes večer nadělala, když jsi zhrála s lepidlem. Ani ve snu tě nenapadlo ho uložit. Večeři nedostaneš, dokud nebudeš mít všechny věci na svém místě.
0: Petřina maminka znovu uchopila sluchátko. Paní Brouková pravila:
2: nezlobte se, ale asi vám nepůjde.

0: paní odpověděla.
1: Když mám být upřímná, nenapadá mě nic, co bych vám mohla doporučit, protože naše Polyxena koupání naprosto zbožňuje. To víte, Polyxena je po všech stránkách výjimečné dítě. Například tuhle ve čtvrtek odpoledne mi z ničeho nic povídá, že...
2: Jistě, jistě, já vím.
0: Zarazila ji rychle Petřina maminka.
2: Tak naschledanou, paní Gráfová. Moc mě těšilo a děkuju vám.
0: Pak maminka zavolala paní Smetáčkové.
3: Dobrý den, paní Smetáčková.
0: Pozdravila ji s přehnanou veselostí.
3: Nemohla byste pro mě udělat jednu laskavost?
1: Ale to víte, že ano. Z duše ráda.
0: Zvolala paní Smetáčková.
3: Naše Petra se dneska večer poprvé v životě odmítla vykoupat.
0: Postěžovala si Petřina maminka.
3: Při pohledu na vanu s teplou vodou začala vyvádět jako pominutá. A já nevím, co mám dělat.
0: Paní Smetáčková ji politovala.
1: Chutinko moje malá, být celý den úplně sama s takovým nevychovaným rozmazlencem? Já jsem nic takového nezažila, protože náš Kornel se vždycky na koupání hrozně těší. Koupání ve vaně je jeho oblíbená zábava. Někdy ho dokonce vůbec nemůžu dostat ven.
3: Proč ho v ní tedy nenecháte?
0: Podivila se Petřina maminka.
1: Vždyť by se mohl utopit!
0: Vykřikla zděšeně paní Smetáčková.
3: To jsou mi věci.
0: Povzdechla si Petřina maminka, když položila sluchátko. Byla z toho všeho dost smutná, protože se jí zdálo, že pro všechny děti ve městě je koupání nejoblíbenější domácí zábavou. Jedinou výjimkou mezi nimi je právě její špinavá dcerka. V zoufalství se rozhodla zavolat paní Láry Fáry. Ta by to měla s dětmi umět, pomyslela si maminka. Má jich přece ve dne v noci plný dům. Petřina maminka měla opravdu šťastný nápad, že si vzpomněla na paní Láry Fáry, protože i když ta stará dáma nemá žádné vlastní děti a bydlí v domku, kde je všechno vzhůru nohama, rozumí dětem ze všech lidí na světě nejlíp. Je kdykoliv ochotna nechat vší práce a uspořádat pro ně malou slavnostní svačinu. Je šťastná, když jí děti vykopávají žížaly ze záhonu s petuniemi. Má doma velikánský kufr, plný odstřižků na šaty pro panenky a druhý plný vzácných obleků pošitých zlatem. Bez váhání dovolí dětem, aby brali do rukou a prohlíželi si všelijaké tretky, které si schovává v zásuvce u stolu. Jednou Hubert Preclík upustil skleněnou kouli, v níž byly malinkaté děti, a když jste koulí zatřásli, začalo na ně sněžit. Koule se rozbila a paní Láry Fáry jen řekla.
4: Proč brečíš, Huberte? Já jsem ráda, že je na kusy. Celá léta jsem umírala z vědavostí, co je vlastně uvnitř, a teď se o tom můžu přesvědčit.
0: Paní Láry Fáry vám nepochybně nabídne, abyste si vyzkoušeli její střevíce a prošli se po pokoji na vysokých podpatcích. Možná právě proto ji teď vůbec nepřekvapilo, když jí Petřina maminka zavolala a vyprávěla jí o nejnovějším vrtochu své dcery a o jejím náhlém zavilém odporu ke koupání.
4: Taková věc se může někdy přihodit každému z nás.
0: Uklidnila ji paní Láry Fáry.
4: Té nemoci se odborně říká špindírismus. Ze své zkušenosti vám mohu vřele doporučit řetkvičkovou léčbu. Je asi nejrychlejší a má trvalé účinky.
2: Řetkvičková léčba?
0: Podivila se Petřina maminka.

0: Přesně tak.
1: Přikývla paní Láry Fáry, ačkoliv to Petřina maminka na druhém konci drátu nemohla vidět.
0: Řetkvičková léčba je pro vaši Petru to pravé. Nepotřebujete k ní vlastně nic jiného než jeden balíček řetkvičkových semínek. Nejlepší jsou takové ty maličké kulaté řetkvičky. Nekupujte ty dlouhé bílé, co vypadají jako rampouchy. Pak, Petře, nesmíte nějaký čas ani slůvkem připomínat mytí a koupání. Měla byste to několik týdnů vydržet. Pak bude mít na sobě aspoň centimetrovou vrstvu černé mastné špíny a až v noci usne, zasejte jí řetkvičky na ruce a na hlavu. Semínka jemně zatlačte a pak už vám nezbývá nic jiného, než čekat. Myslím, že ji ani nebudete muset zalévat, protože teď dost často prší. Až řetkvičky vyrostou a budou mít 3 lístky, můžete začít ty největší protrhávat. Ovšem, připravte se na to, že Petra bude při té řetkvičkové léčbě vypadat příšerně. Pokud zjistíte, že se jí sousedé bojí a nebo se na ní tatínek ani podívat nemůže a nepřeje si, aby mu chodila na oči, dejte mi vědět a já si ji ráda vezmu k sobě. Chodí ke mně totiž jenom děti a ty se jen tak nějaké špíny nezaleknou.
1: Petřina maminka poděkovala paní Láry Fáry a byla moc a moc vděčná za její dobrou radu a pomoc. Zavolala tatínkovi a požádala ho, aby určitě nezapomněl a koupil cestou z práce balíček řetkvičkových semínek. Kulaté, rané, červené, tak nějak se měla ta odrůda jmenovat. Druhý den večer se maminka Petře ani slůvkem nezmínila, že by se měla jít koupat, a její dcerka byla samý úsměv, vůbec nevyváděla jako divé zvíře. Následujícího dne se to opakovalo a stejně tak další a další dny. Přiblížila se neděle a Petra začala dostávat tmavě šedý až načernalý odstín a taky maminka řekla, ať radši zůstane doma a snad ani nechodí po návštěvách. Petřin tatínek, kterému maminka mezitím vysvětlila, v čem řetkvičková léčba spočívá, si taky raději nic nezačínal o mytí a koupání, ale pokaždé sebou polekaně trhl, když se na svou dcerku podíval. Ke konci 3. týdne museli Petru držet celé dny doma, protože jednou vyklouzla ven, aby přinesla poštu, a když listonoš spatřil její rozježené, spečené špinavé vlasy a rychle se zvětšující vrstvu ornice na jejím obličeji, na krku a na rukou, vykřikl zděšením a skutálel se ze schůdků před domem. Zdálo se ovšem, že to Petře vůbec nevadí a že je šťastná. Samozřejmě bylo čím dál obtížnější poznat, jak se vlastně cítí, protože její obličej byl stále špinavější, až se nakonec mohla jen stěží usmát a pohnout rty. Mluvila nějak takhle.
2: Obrý en... Jmenuji se Etra a chci se oupat.
1: I s jídlem měla patálie a uždibovala sousta jak vrabec, protože mohla otvírat ústa jen na teninkou škvírku. Její rodiče si samozřejmě přestali zvát přátele na návštěvu, leda snad pozdě večer, když už byla Petra v posteli, a i pak byli jako natrní, protože měli strach, že se Petra probudí, přijde dolů do pokoje a zakňourá. Což přeloženo znamená...
2: Dej mi napít vody, tati.
1: Konečně přišel den, kdy se už na Petře dali zasít řetkvičky. Večer odešla spát, a maminka s tatínkem se po špičkách vplížili do jejího pokoje. Velice jemně jí zamáčkly řetkvičková semínka na čelo, na ramena i na ruce. Když bylo dílo dokončeno, stály oba vedle Petřiny postele a spokojeně si prohlíželi výsledek své práce. Tatínek prohodil.
3: To je ale ošklivá holka, úplná špindíra, viď, maminko?
1: Maminka se na něho vyčítavě podívala.
4: Že se nestydíš, Jiří, takhle mluvit o vlastním dítěti.
3: Moje dcera je pokrytá tak silnou vrstvou špíny, že si už ani nepamatuju, jak vlastně vypadá.
1: Zamračil se Petřin tatínek a šel se na chvíli provětrat na zahradu. Řetkvičková léčba špindírismu je pochopitelně těžkou zkouškou pro rodiče. Za pár dní se Petra ráno probudila a na hřbetě obou rukou, stejně jako na ramenou i na čele, jí začaly rašit zelené lístečky. Petra se začala oprašovat a chtěla se jich zbavit, ale lístky se jen ohnuly a znovu se napřímily. Holčička vyskočila rovnýma nohama z postele a rozběhla se dolů po schodech do jídelny, kde právě tatínek s maminkou snídali.
2: Podívejte, podívejte, a oje, oce,
1: křičela. Tatínek si zanotoval.
3: Vypučel mladosti květ.
1: Ale maminka ho okřikla, rychle vyskočila a přistoupila k Petře. Popadla jednu rostlinku na jejím čele a prudce škubla. Petra vykřikla a maminka jí ukázala malou červenou řetkvičku, kterou vytrhla. Petra si sama zkoušela vytrhávat řetkvičky s ramenou, ale měla tak zapatlané ruce, že nemohla malé lístečky chytit a tak jí maminka musela pomoct. Když otrhali jednu paži a část druhé, Petra z ničeho nic zaprosila.
2: Ami, a ty o Ani.
5: Co to říkáš?
1: Zeptala se nevěřícně maminka a nepřestávala přitom rychle sklízet řetkvičky a rovnat je do malých svazečků na stole v jídelně.
2: Já ty o Vany.
1: Vypravila ze sebe Petra stěžka, ale s takovou usilovností, až jí z levé tváře odpadl kus bláta. Maminka prohlásila.
5: Myslím, že bude nejlépe, když se nejdřív osprchuješ.
1: Bez zbytečných řečí odešla do koupelny a otočila kohoutkem s teplou vodou. Petra se sprchovala celý den. Spotřebovala celé dvě kostky mýdla a dokonce ani nepřišla k obědu, ale když se večer tatínek vrátil domů z práce, už na něho čekala u domovních dveří, vymydlená, milá a usměvavá a v ruce držela talíř plný malých červených řetkviček.

0: básnička.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
2: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: den.
1: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta? Právě chtěl jíst, kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl, a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme, a kam pak to schovala Jozívku, zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával. Usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
2: Figy hádanka.
3: Má dva rohy na čele, kaboní se vztekle.
4: Straší lidi na zemi, ale bydlí v pekle.
2: Co je to?
3: Já se trošku bojím.
2: Ale to nemusíš. Bát se nemusíš. Chodí s Mikulášem. A Mikuláš ho ohlídá. A je to?
3: Čertík Bertík.

Vánoce na hradě Safalátce. Na hradě Safalátce sídlil udatný rytíř Cyprián s chotí Emílií. Seděli právě v horovní síni a večeřeli horké buřty z hořčicí, když se ozvalo naléhavé bouchání na dveře. Vstup, řekl rázně rytíř. Do hodovní síně vřinčel podsaditý voják brnění, srazil paty, jen to břinklo, vypnul prsa, což pod brněním nebylo vidět, a hlásil. Pane, vzbouřili se Šamšulové. Jakže? Zvolal rytíř s podivem nad takovou drzostí. Však ty s nimi zatočíš, můj pane, ujistila ho manželka. To si piš, řekl rytíř, vědom si své moci a síly, a vydal rozkaz hurá na ně a vykročil ke dveřím. Kdy se vrátíš, zadržela ho paní mezi dveřmi, jen co si to s nimi vyřídím. A kdy to bude? Nejpozději na Vánoce jsem doma a přinesu ti bohatého Ježíška. O, jak jsi štědrý, manželi. Měla se na co těšit, protože Šamšulové byli nehorázně bohatí, přímo milionáři, a to ve zlatých tolarech. Jejich ženy se voněly luxusními parfémy z Orientu, briliantovými šperky si zdobily uši, zlaté kroužky nosili i na kotnících a muži v nose. Zaklapli dveře a žmot rytířova brnění se vzdaloval. Hradní paní vyšla na cimbuří a už slyšela dusot koňských kopyt a spatřila svého udatného rytíře, jak tryskem pádil v čele svých tří vojáků vstříc povstalcům. Mávala za nimi šátkem, dokud nezmizeli ve vrbičkách. Plynuli dny, plynuli týdny a rytíř Cyprián se nevracel. Nepřicházela od něj zpráva, nepřišel dopis, nepřišla ani pohlednice, ani korespondenční lístek. Za to přišla zima. Napadl první sníh, napadl druhý sníh, napadl třetí sníh. Paní Emilka den co den vystupovala na vysokou hradní věž, přiclonila si ručkou oči a vyhlížela svého rytíře. Nastaly Vánoce, slíbený čas návratu. O štědrém večeru přikázala hradní paní prostřít pro dva v hodovní síni a podávat rytířovi oblíbené horké buřty z hořčicí. Rytíř nepřišel a buřty mu vystydly. Rok jde za rokem, století za stoletím a rytíř se nevrací. Hrad pustne, věž i hradby se rozpadají a z rytířky se stala bílá paní. Na štědrý večer se však zjevuje v hodovní síni. Podávají se horké buřty z cibulí. Tak to chodí už 467 let. Zpráva o bílé paní na hradě Safalátce pronikla do světa. Velké i malé cestovní kanceláře, domácí i zahraniční, pořádají na Safalátku vánoční zájezdy. Je o ně v tuzemsku i v cizině značný zájem. Přijíždějí kolony aut a autokarů, pro šejky z orientálních emirátů byl zbudován helioport, sportovci přibíhají na běžkách po dobře udržovaných tratích. Ve stáncích v podhradí se prodává sádrový rytíř Cyprián ve třech velikostech a paní Emilka rovněž ve třech velikostech. Program vrcholí s losováním vstupenek. Šťastný výherce zasedá v hodovní síni a večeří s bílou paní. Podávají se horké buřty z hořčicí.

0: Ahoj holky a kluci. Zdravím všechny své věrné myšáky a myšky, co mě rádi poslouchají. Zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá jako mrknutí očkem. Šmejdím a šmejdím, prohryzávám se tou spoustou otázek, co mi píšete, a hledám na ně dnem i nocí v odpovědi. Je to sice fuška, ale fakt mě to baví. Myslím, že jsem se proto doslova narodila. Včera jsem dostala zajímavý dotaz. Myšando Bibi, jaké jsou nejzajímavější kytky na světě? Která je třeba největší nebo nejvyšší? To mě zajímá. Johana F. z Přerova. PS. Poslouchám Piggyho z internetu, ale teď ti píšu poprvé, protože mě to zajímá, tak ti píšu. No to jsem ráda, že jsi mi napsala, Johanko. Takovejhle dotaz je bezvadnej. Hned jsem zašmejdila a dozvěděla jsem se něco úžasného. Existuje rostlina, co se jmenuje zmijovec titánský. A ta má úplně nejvyšší květy. Skoro 3 metry na vejšku. Představ si, je to takovej květinový rekordman. Ale má jednu takovou nevýhodu, totiž tahle rostlina strašně moc, smrdí. Říká se jí taky Aaronova hůl, právě kvůli tomu silnému zápachu. Puší jak zkažený maso nebo ryby. A Aaron byl podle starých řeckých pověstí převozník, který převážel duše zemřelých do podsvětní říše. Tak je to takovýhle malinko strašidelný zápach, asi. Na ten zápach ale zase zmijovec láká hmyzáky, aby ho opilovali. Přiláká tak spoustu much, který odvedou požadovanou opilovací akci. Potom, co květ zvadne, z hlízy v půdě se vynoří jeden jediný list. O velikosti malýho stromu. Našla jsem ke zmijovci takovou legrační historku. Když vykvet v roce 1926 v jedné zahradě v Londýně, přitáhl nejen mouchy, ale i takovou pozornost veřejnosti, že pořádek musela zjednat policie. Holt tam asi byla děsná tlačenice, no. Letos začala kvést tahle divná rostlina v Belgii. A tak se na ní jezdili dívat lidi ze široka daleka. Johanko, a vy všichni ostatní, koho by to taky zajímalo, když si zadáte do vyhledávače jméno zmijovec titánský, hned ten zázrak uvidíte. Budeš zírat, Johanko. Pak jsem ještě našla největší, ale úplně obr květ. Jmenuje se Rafflesia. Rafflesia? A je teda úplně bombardónskej, jo. Tahle ta rafflesia je teda docela zvláštní květinka. Nemá stonek, listy, dokonce ani kořeny. Je to takovej příživník neboli parazit. Jak nemá listy, stonek ani kořeny, tak musí vodu a živiny krást svýmu hostiteli. V přírodě se rafflesie ukrývají v těle liány, takzvaný stromový révy. Přiživuje se na ní jako nějaký její nájemník. A teď k tomu obr květu. Květ rafflesie váží kolem 10 kilogramů a je větší než 1 metr.
1: Tyjo.
0: Pupeny květů rafflesie připomínají hnědočervenou hlávku zelí. Než se rozvinou v květ, trvá to skoro 2 roky. Ne všechna poupata se ale otevřou. Často je zlikvidují zvířata nebo nevhodný podnebí. Buď je na ně moc sucho, nebo naopak pořád moc prší. Samotný květy rafflesie jsou pak cihlově červený a pravidelný. Mají 5 okvětních lupenů, na kterých vystupují bílý skvrny na povrchu a listy jsou takový, na pohled, kožovitý. Květy mají uvnitř dutinu a v ní jsou jako na podnosu velikánský hroty, který uvolňují taky pěkný smrádeček starého masa, fuj, aby přilákali mušky a hmyzouny. Květ vydrží na nejvejš týden a pak schníje. A teď se tu píše. Vzhledem k tomu, že oblastí porostlých tropickými lesy na naší zemi postupně ubývá, je otázkou, jaká budoucnost rafflesie čeká. V Malajzii prohlásili rafflesie zachráněné. Tak to by bylo. Nejvyšší květ a největší květ na naší planetě. Zmijovec a raflézie. Tak se na ně podívej, Johanko, a vy ostatní taky. Je to fakt moc zajímavý. Tak a co teď? No, co by? Letím zase šmejdit dál. A vy? Vy mi pište, co vás zajímá a čemu se mám podívat na zoubek. Mějte se, písklata.

Pán na Sobíně, Ctibor, byl silný kníže. V jeho državách vládl zákon. Labkové se do těch krajů neodvážili a poddaný lid si vážil jeho spravedlnosti. Jenže, jak už to bývá, i on měl svoji slabinu. Byl to jeho jediný syn, Bystrík. Ale věru, že ho to jméno příliš nezdobilo. Mladý pán byl od přírody hlupáček, bezbraný jako malé dítě. Ctibor se o syna velmi bál, ale místo toho, aby ho naučil samostatnosti, obklopil ho vychovateli, kteří ho chránili před okolním světem. Chlapec znal jenom Sobín a laskavé rady svých pečovatelů. Ti Ctiborovi domlouvali, ještě snad není pozdě, aby se Bystrík do života něco přiučil. Ovšem, když jim dal Ctibor konečně za pravdu, stala se tragická nehoda a pán ze Sobína zahynul při lovu. Bystrík zůstal sám a sám ve světě, který neznal. To se ví, že se brzy stal kořistí lehkoživků, kteří na Sobíně přišli k dobrému živobytí. A právě tehdy se to stalo. Mohl jsem si vybrat, kdo mě smí po mé smrti vidět. A vybral jsem si tebe, ozvalo se pod zemím. Permon Kantor, který tudy procházel, se zarazil. Na sudu ve sklepní chodbě seděl duch hradního pána a světlo louče se odráželo od jeho svátečního roucha. To je pro mě veliká čest, pane, uklonil se Permoník. Jenom nevím, proč se jí dostalo zrovna mě. Váš syn by vás viděl určitě raději. Jeho jediného jsem nesměl zvolit. Je to můj trest za chyby, kterých jsem se při jeho výchově dopustil. Kantor uvážlivě pokýval hlavou. Něco na tom bude. Jsi drzý, Kantore. Já si nevybral vás, ale vy mě, odsekl Permon. Ctibor si povzdychl, chtě nechtě mu musel dát za pravdu. Říká se o tobě, že jsi dobrý učitel, začal pán ze široka. Dám ti zprávu pro syna, ty mu ji předáš a navrch přidáš i radu. A jak si to představujete? Mám přijít za Bystrýkem a říct mu toho vyžeň, před tamtím zavři dveře? Pověděl jste vůbec synovi o Permonících? Když se před ním objevím, zešílí strachy, bojí se i myší v kuchyni. Co pak myši? Už utíkají, povzdychl si Ctibor. Ty z kuchyně i ty lidské. Vyjedli Sobín a půjdou ohrad dál. Jen jeden zůstává. A toho se bojím. Kantor věděl, o kom je řeč. Kornel si říkal alchymista a utekl na Sobín od císařského dvora. Měl nos na zlato, věřil, že je ukryté ve sklepení. Trávil hodně času v knihovně, našel staré mapy a na nich tajné značky vyznačující cestu k rodinnému pokladu. Už se blížil k cíli. Jakmile najde zlato, zmizí v dalekých zemích. Kantor ho bedlivě sledoval, neboť permonickým úkolem je už odedávna hlídat staré poklady. Na dnešní noc si Kornel vypočítal, že prokope poslední překážku k sobínskému pokladu. Také Kantor se připravoval. Spolu se svými žáčky celý den přetahovali truhly se zlatem ze staré skrýše do náhradní. Přesně o půlnoci se ve stěně uvolnily kameny a do skrýše se vsoukal Kornel. Nevěřil světlu louče. Tolik času věnoval studiu map a výpočtům a byl si tak jist a teď nikde nic. Běsnil, kopal do stěn, běhal dokola, ale nebylo mu to nic platné. Poklad tu nebyl. Snad už od něj máme pokoj, zadoufal Kantor. Ale kde pak?
Ani si nestačil po rušné noci odpočinout a byl tu Ctibor. Víš, co ten darebák udělal, chroptěl s námahou. Kantor ho chtěl upozornit, že by ho mohla skolit mrtvice, pak si ale řekl, že v jeho případě už je to jedno. Uspořádal pro mého syna parádní představení, vztekal se Ctibor. Vyvolával mého ducha. Je to šarlatán, podvodník, břichomluvec. Bystrý k tomu uvěřil? Ctibor smutně pokýval hlavou. Kantor se pousmál a zamířil ke dveřím. Počkej, kam jdeš? Číst si v moudrých knihách, řekl kantor. Druhý den Bystrík nedočkavě poposedával v křesle. Uslyším ho? Ozve se znovu? Už se na vás těší, ujišťoval ho Kornel a připravoval stůl s ubrusem dlouhým až na zem, aby nebyly vidět provázky, za které bude tahat, až duch začne lomcovat nábytkem. To Permoníkovi vyhovovalo. Nepozorovaně vklouzl pod stůl, zatímco se sál plnil hosty a zvědavým služebnictvem. Kornel zasedl za stůl, vše utichlo. Duchu pana Ctibora, jsi mezi námi? Kornel zatáhl za provázek a stůl se pohnul. To víte, že jsem tady, ozval se kantor a vysoukal se spod stolu. Lekli se všichni, nejvíc Kornel. Co to má znamenat, křičel. A ve všeobecném zmatku vynikal Bystrýkův pláč. Můj otec tak hele nevypadal, vznikal chlapec. Jistě, že ne, usmál se kantor. Za to může on, ukázal na Kornela. Strkal mě pod stůl, až jsem se takhle zmenšil. To je lež, nikdy jsem toho skřeta neviděl, křičel Kornel. Ale to už kantor zvedl ruku a ze všech koutů se vynořili Permoníčkové. Mě taky zmenšil, mě taky a mě jak by smet, ozývalo se ze všech stran. Nevěřte jim, neumím zmenšovat lidi ani vyvolávat duchy, neumím vůbec nic, volal Kornel, běhal síní a marně uhýbal bouchancům rozezlených hostů. Nikdo mu nevěřil. Nakonec vyskočil z okna. Naštěstí bylo v přízemí. A Permoníčkové ho doprovodili až k bráně. Takhle jsem si to nepředstavoval, mračil se Ctibor, když se později sešli s kantorem ve sklepení. Chtěl jste, aby podvodník zmizel? Chtěl. A zmizel? Zmizel. Jenže Bystrík si teď myslí, že jsi jeho otec. Kde pak? Jeho srdce mu prozradilo, že to tak není. Jenže rozum a srdce k sobě někdy mají spletitou pouť, záludnější, než jsou chodby v podzemí. Co uděláš? Kantor se dlouho rozmýšlel. Nastalo září, a Bystrík přišel prvně do Permonické třídy. Zmateně se rozhlížel. Jsou tu jenom malé stoličky? Samozřejmě, protože jsou pro malé Permoníky. Ty si, chlapče, budeš muset přinést velkou židli. A kde rostou velké židle? Zeptal se Bystrík bezelstně. Kantor zavřel oči. S tím klukem bude ale práce, pomyslel si. A rychle začal listovat v moudrých knihách.

0: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat, ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho Tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se Tatarovi do kalhot. Ale protože tomu Tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášenko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuji za posezení.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Jednou už za první tmy čekala maková panenka na motýla Emanuela. Každou chvíli zavolala: slyší mě někdo? Není tam někde motýl Emanuel? U lesa není, řekla ozvěna od lesa.
2: U rybníka taky není,
3: zašeptala ozvěna od rybníka.
4: Celý den jsem ho ani nezahlídla,
3: houkla ozvěna od skály. A bylo už pozdě večer, měsíc šel po nebi a maková panenka se stále ještě dívala do tmy. Najednou v té tmě někdo vykřikl:
2: pro pána, to je neštěstí. Kdo je to? Nikoho nevidím. Podejď by si viděla. Já jsem totiž zhaslé luční světýlko Ferdinand. Nesvítím. A kdo tě zhasl, Ferdinande? Nějaký nešika pták, mávl křídlem a bylo to. Mohla bych ti nějak pomoct, řekla panenka. Ale ano, povídá už veselý Ferdinand. Zvedni dva křemínky, co ti leží u špičky střevíce, a křísni s nimi o sebe. Makové panenky mají jen malou sílu. Panenka pomalu zvedla křemínky, jako by to byly dva balvany, a uhodila jedním o druhý. Vyskočila jiskra a před panenkou stojí luční světýlko Ferdinand a tiše září. Pták mě zhasl křídlem, ty si mě znova zapálila jiskřičkou a já ti děkuju, řekl a dal se do tance. Tancoval po špičičkách trávy, točil se dokola, anebo zas jen tiše hořel jako na slavnosti. Najednou toho nechal. Přitočil se k panence a povídá: já se tu veselím jako na bále, a tobě se přece někde ve tmě ztratil motýl Emanuel. Jestli dovolíš, já se po něm podívám. To bych byla ráda, řekla maková panenka.
3: Ferdinand odběhl do tmy a panenka čekala dál. Za chvíli bylo slyšet pořádně veselou motýlí písničku a motýl Emanuel je tu, cylindr má na stranu a vykládá:
2: jestli se, panenko, na mě zlobíš, tak se nezlob. Za všechno může Jitrocel, protože on pořád lízně si Emanueli a ještě trochu a ještě aspoň kapičku.
3: Já se nezlobím, řekla maková panenka, ale ty, Emanueli, musíš jít hned spát. Ustlala mu postel ve velikém žlutém květu a Emanuel si do ní vlezl. Panenka ho houpala, ale Emanuel ne a ne usnout. Nakonec povídá:
2: já neusnu, protože mám velikou žízeň.
3: Kde mám teď co schánět, řekla panenka. Noční rosa už dávno spadla.
2: Já mám žízeň, řekl Emanuel.
3: Maková panenka se vypravila pod hermánky, ale tam ani kapka. Když se vracela domů, potkala vysoký bodlák. Všude na něm stála rosa. Bodlák byl tak ježatý, že se po něm rosné kapky bály sklouznout do trávy. Panenka bodláku povídá: dej mi kapku pro Emanuela, on má žízeň.
2: Velkou, řekl bodlák. Ale prosím, panenko, naber si rosy, kolik chceš.
3: Maková panenka udělala krok a uvízla s cukínkou v bodláči.
2: Pust mě, vykřikla. Já nemůžu, ani kdybych sám chtěl, řekl bodlák.
3: Motýl Emanuel zatím čekal, nedočkal se a usnul ve velikém žlutém květu. Probudil se a měsíc už ukazoval kránu.
2: Maková panenka mi někam zabloudila, lekl se Emanuel a letěl ji hledat.
3: Uviděli ho můry, které se zrovna chystali jít spát, a šeptali si: co je to za bláznivého motýla? Co pak pořádný motýl lítá před sluníčkem?
2: Co je to za bláznivého motýla?
3: Povídá o chvilku později bodlák, který držel makovou panenku za sukničku.
4: Viděli jste někdy motýla hrnout se takhle rovnou na bodlák?
3: To už byl Emanuel namávnutí křídly od bodláku a volá: pust mou panenku, pusti!
4: Tak si pro ní pojď, povídá bodlák.
3: A mouchy, co tam před ránem brousily kolem, si za chvilku povídali: maková panenka uvízla na bodláku za sukínku a motýl Emanuel za křídlo. Jenže to už se tam po špičičkách trav hnalo luční světýlko Ferdinand. Postavilo se před bodlák a řeklo: hned je oba pustíš, panenku i Emanuela.
4: A když nepustím, naježil se bodlák.
3: Tak uvidíš, řekl Ferdinand a svítil přísně jako svíčka v soudní síni.
4: Pálíš? Zeptal se opatrně bodlák.
3: Pustíš? Zeptal se Ferdinand.
4: Pustím.
3: A bodlák pustil makovou panenku i motýla Emanuela. Ale já nepálím, zasmálo se luční světýlko Ferdinand a odběhlo po špičičkách trav. Natrženou sukínku si panenka snadno spíchla a taky Emanuelovi vyspravila křídlo.

0: Příhody malého kořínka. Kořínek se probudil, sám nevěděl proč. Že ho nevzbudilo jaro, poznal určitě. Bylo mu smutno a chladno, a to z jara nebývá. Zachumlal se až po uši, ale moc to nepomohlo. Zem byla syrová, vonila hořce po listí a vůbec nehřála. Něco se mi zdálo. Usoudil kořínek, ale naráz viděl, že to nebyl sen. To, co ho vzbudilo, bylo tady zas. Zabilo to ječivě a břitce. Těžký pád zadunil o zem. Pak bylo ticho. Takové ticho, z kterého jde strach. Lidé káceli les. A pak se ozvala ta píseň, spanilá a teskná, jak měsíc v úplňku. Rozechvěla vzduch i zemi. Nikdo už nemohl spát.
1: Puky se loučí,
0: zašeptala tráva třeslice.
1: Pospěš si, kořínku, máš nejvyšší čas.
0: Kořínek mlčky kývl a začal balit raneček. Moc toho neměl, ani nepotřeboval. Vlastně jen trochu země na přikrytí, až bude spát pod širým nebem, než najde nový les.
1: Proč musí pryč?
0: Divila se tráva psárka.
1: Je jiný než my,
0: vzdychla třeslice.
1: Nevydrží sucho.

0: takoví jsou, že nikdy před nikým nebrečí. Tu noc poprvé mrzlo a Kořínek dostal strach. Třásl se pod svou hrstkou země a měl co dělat, aby nezapomněl, že Kořínkové nikdy nebrečí. Kránu přeci jen usnul. Ale i ve snu šel od lesa k lesu a nikde ho nechtěli. Za to, když se probudil, všecko bylo jinačí. Les jakoby hořel mírným zlatým plamenem, nebe bylo modře vymetené, u potoka prala myška prádlo a k tomu si zpívala. Prádlo se ve větru třepetalo a písnička s ním. Písnička byla veselá, prádlo pestré a Kořínek najednou nechápal, proč se v noci bál. Že o něj nikde nestáli? Co na tom? Tady si ho jistě nechají. Pak se vítr obrátil. Nebe zšedlo. Les pohasl, myška dospívala. A Kořínka v tomhle lese taky nechtěli. Trávy na něj koukaly jak na cizího. Syneček byl odmítavý. Sveřep sotva kývl na pozdrav, srha říznačka ho sjela nabroušeným pohledem.
1: Není místo!
2: Obsazeno!
0: Odbývaly ho mechy měříky a ploníky.
2: Tady je to vyhrazené pro oddenky.
0: Zaječela nedůtklivě kaprať. Sotva se k ní přiblížil.
3: Jako bych přišel něco ukrást, napadlo Kořínka.
0: A najednou zapomněl, že Kořínkové nikdy nebrečí. Tak stačil vklouznout pod list, aby se nikdo nedíval. Vidět ho opravdu nebylo. Ale brečet musel určitě, jinak by nepřeslechl, že někdo přichází. A že si žalud dal záležet, aby o něm všichni věděli. Funěl, dupal, halekal, valil se jak tvrdý brouk, div, že na Kořínka nešlápl.
2: Pardon.
0: Zarazil se.
2: Netušil jsem, že tu brečíte.
3: Já nebrečím, spolkl honem slzu Kořínek. Já jen trochu smutním, že mě tady nechtějí.
2: Vám to vadí?
0: Zajímal se žalud.
3: Moc, jsem totiž bez domova,
0: přiznal sklesle Kořínek.
2: To já taky, ale vsaďte se, že za minutu nebudu.
0: Zasmál se žalud a hup, zavrtal se po krk do půdy.
4: Au, to bolí, dupnul jste mi na šlupičku.
0: Ozvalo se spod země.
4: Tady bydlíme my.
0: Naříkali sněženčí cibulky. Ale žalud nedbal. Vrtal a vrtal, hemžil se a rozpínal, dokud nezmizel v zemi docela. Kořínkovi z toho přišlo slabo. Už nechtěl domov, nechtěl teplo, chtěl jen spát. Pod ním naříkali cibulky, nad ním hučel nepřátelský les. Ale Kořínek už to neslyšel. Malátně schoulen pod svou hrstkou země, tiše usínal. Už to bylo o strach. Mrazy na krku a listí ještě na stromech. Jak to mohlo dopadnout? Ale v noci lesem zalomcoval severák. Ráno byly stromy holé a zem jak pod teplou peřinou. Když nesl myšáček mléko k snídani, málem se tím nadělením neprohrabal.
1: Houbíci mají po starosti,
0: hlásil už ve dveřích.
3: Však my taky,
0: řekla máma a v duchu počítala, kolik má ve spíži sklenic.
1: Jak si touhle dobou prospěvují, bude houbový rok.
0: Houbík pod boráček nespíval. On po starosti neměl.
5: Zas nepadala, lakota lakotná.
0: Žehral na svou borovici a sehnul se pro list bůh ví odkud přivátý a chatrný jak šlupička.
5: Že to sbíráš, takový šunt?
0: Všiml si ho lerpánek, kterému modřín schodil všecko najednou.
5: Nech toho a pojď si nabrat jehličí.
6: Já nevím,
0: váhal podboráček. Nechtěl vypadat hladový.

0: Potřebuješ přikrýt podhubí? Jo. Máš čím? Ne. A já mám pro dva dost. Tak pojď a naber si.
1: Rozhodl lerpánek a na tom zůstalo.
0: Koukej, vyhrabal jsem kořínek.
1: Hlásil podboráček.
0: Nepovídej.
1: Divil se lerpánek.
0: Copak už jsme na dně, aby nám tu rostly kořeny? On tu neroste, jen tak leží. Asi už je umřelý. Nebo že by ne?
1: Zarazil se podboráček. Najednou se mu zazdálo, že kolem toho kořínku se trošku chvěje jehličí. Kořínek opravdu žil, ale jen maličko. Tak málo, že o tom ani nevěděl. Nevážil už skoro nic, když ho nesli po mechu a potom dolů, kde bylo teplo a vlaho svůní listovky. Už tam na ně čekal jen rál. Byl to houbík vážený. Pěstoval hřiby satany jen lesu pro okrasu a měl lesní moudrost v malíčku. Ani kořínka nemusel moc prohlížet.
2: Je prochladlý a vyschlý, ale snad to přežije. Byla by ho škoda, umí krásně kvést.
3: Ty se s ním znáš?
1: Divil se houbík Mochomírek.
2: Jakživ jsem ho neviděl, ale cítím, že je jedovatý. Voní trochu jako moji satani a možná je i léčivý.
3: Zkusím ho vyléčit.
1: Kývil Mochomírek. Uložil kořínka do postýlky, starostlivě ho přikryl a posadil se k němu na první hlídku. Houbíci se vytratili po špičkách. Kořínek ve snu pookříval. Mochomírek tiše seděl a myslel na něj, na své muchomůrky, na hřiby satany, ale také na oměj, náprstník a vraní oko. Na všecku tu krásu, co se musí jedovatě chránit, aby ji chtiví lidé lesu nevzali. Přišlo to naráz. Kořínek nejdřív nebyl a najednou byl. Zahřátý, odpočatý, jistý, že přátelé jsou na blízku. A v tom něco zavonilo tak prudce, jiskřivě a čerstvě, že se prostě musel probudit.
3: No konečně, já věděl, co tě vzkřísí.
1: Smál se houbík Šuntelka. Míchal tím vonavým. Ve sklínce vířila duha. Lžička cinkala jak zvoneček. Až cinkla naposled.
3: Hotovo!
1: Oznámil Šuntelka a přidržel kořínkovi sklenici. Zblízka vonila až k závrati.
3: Co je to? Špitl omámený kořínek. Letní rosa, dobře uleželá, stíráme ji z léčivého kvítí,
1: vysvětlil Šuntelka. Kořínek pil a měnil se před očima. Jakoby ho naráz bylo víc, jakoby se zevnitř rozsvítil. Tu vůni znal, jenže odkud na to si nemohl vzpomenout. Byl ještě nepatrným semínkem, když loňské léto takhle rozvonilo kraj. A než znovu usnul, vybavila se mu rozkvetlá louka prohřátá sluncem.
3: No vidíš, už jsi chlapík,
1: liboval si Šuntelka.
3: A co teď? Budeš spát nebo si chceš povídat?
1: Povídat, rozzářil se kořínek. Já už ti tak dlouho s nikým nemluvil.
3: No, teď si to vynahradíš,
1: sliboval Šuntelka. A nemýlil se. Jak se rozneslo, že kořínek je vzhůru, všichni ho chtěli navštívit. První, samozřejmě lerpánek a podboráček, co ho našli. Ale taky Mochomírek, Kobzánek a pak už se dveře netrhly. Přišel Peprník a Lišůvka a Pečárka a Generál. Pomalu už nebylo kam stoupnout a ještě se trousily návštěvy.
3: Co sem pořád lezete? Já tu kluka léčím a vy mi ho rozřádíte, až dostane horečku. Ven, všichni ven, bude se spát.
1: Nebude, nevěřte mu, křičel kořínek. Ale nic mu to nepomohlo. Rozesmátí houbíci se vyhrnuli ze dveří. Uvnitř zbyla jen houbová vůně a rozježený houbík Šuntelka.
3: Tak a je to. Konečně si můžem pěkně popovídat.
1: Kořínek nic. Otočil se k němu zády, zavřel pevně oči a dělal, že spí.
3: Trucuje, že jsem mu vyhnal hosty, usmíval se v duchu Šuntelka. Taky dobře, aspoň dřív usne.
1: Pomyslil si a než domyslil... Pochrupoval Kořínek. Už netrucoval, ale sladce spal. Nízké mraky zadrhly o vrcholky stromů a vysypaly na zem všechen sníh. Les se změnil v bílý, čistý sešit, do kterého každý musel zapsat, odkud šel a kam. Sněžit začalo před půlnocí a chumelilo ještě po ránu. Když se podboráček vrátil z výzvěd, byl jak hustě pocukrovaný.
0: Jdi pryč, oklepáváš se jak hajných pes.
1: Smál se Lerpánek a Kořínek s ním. Vlastně se teď smál pořád. A taky byl čím dál chytřejší. Znal všecky houbíky i to, co pěstují. Už se jim nezaplétal do podhoubí a nekýchal, když přebírali výtrusy. Jen v houbách se ještě nevyznal, protože pocházel z bukového lesa, kde rostly hříbky a nic víc. Ale právě dneska se to mělo napravit.
0: Tak jsme tu,
1: oznámil podboráček a otevřel vrátka v kořání. Vydechlo z nich vlhké houbové teplo, jak z prohřátého mlází, když houby nejvíc rostou. Však také rostly. Bylo jich tu, každá jiná. Kořínek nevěděl, kam se dřív podívat.
0: Samé nejlepší kousky, na vzorek,
1: vysvětloval Lerpánek.
0: Chodíme sem, abychom se poučili a pěstovali zrovna takové.
1: Jsou tu i generálovi satani? Zajímal se Kořínek.
0: Samozřejmě. A také moji klousci, hříbky, co chová podboráček, kováři, o které se stará Šuntelka.
1: Ukazoval Lerpánek. Tuhle určitě vypěstoval Pečárka, zavětřil Kořínek nad houbou bílou jak smetana. Voní stejně jako on.
0: Je to opravdu Pečárkův žampion. A voní po anýzu. Povím ti o tom pohádku. Každý les má svou vůni, aby si ho lidé nepletli. Borový voní horce, jedlový chladně, březový čerstvě a houbový po houbách. Ale není to tak odjak živa. Kdysi, když houby ještě nevoněly, nemohl po nich vonět ani houbový les. Půjčoval si tenkrát vůně, kde se dalo. Někdy od smrčků a jindy třeba od konvalinek. Dokonce prý občas voněl i po kobliškách, když je právě paní Hajná smažila. Jenomže houbaři byli bezradní. Nevěděli, kde hledat. Když o houbu přímo nezakopli, ani nepoznali, v jakém lese jsou. A tak hříbky darmo přezrávaly v mlázích, klousky chátraly v měkké křapáče a houbíci byli mrzutí. Protože když se má úroda zkazit, je škoda práce něco pěstovat. Ale vůbec nejhůř byl na tom houbík Pečárka. Jeho žampiony se, jak známo, velice podobají jedovatým muchomůrkám. Proto je nikdo nesebral, i když je našel. Byli dokonce i takoví houbaři, co do nich kopli. Není divu, že Pečárka byl čím dál vzteklejší, až dostal ten správný vztek, po kterém se v hlavě rozsvítí. Houbař přece nemá jen oči, má taky nos. A jaký, panečku? Jen mu pod něj správně zavonět. Hned bude chytřejší, řekl si Pečárka a jak byl v ráži, zrovna se do toho dal.
2: Celou noc měl plné ruce práce. Ale stálo to za to. V pátek ráno voněly všecky žampiony po anýzu a na kraji lesa visela velká tabule. Velectění houbaři a houbařky, račte sbírat dobré houby do tašky. Můj žampion chutná přímo výtečně, po vůni ho každý pozná bezpečně. S úctou houbík pečárka. Za sobotu se ta zpráva roznesla a v neděli nezbyla v lese ani jedna anýzová houbička. Od té doby voní žampiony po anýzu. Houbíkům se to tak zalíbilo, že se rozhodli navonit zvláštní vůní každou houbičku, aby si je houbaři nepletli. Pak zazvonil zvonec a pohádky je konec. A teď se jde domů spát.
1: Kořínek se probudil a hned věděl proč. Vzbudilo ho jaro. Poznal to určitě. Tak čerstvě a nedočkavě se jindy než z jara nevstává. Zem byla kyprá, vonila drsně rašením. Kořínek se v ní slastně protahoval a najednou cítil, že začíná růst.
2: Jak to děláš?
1: Divil se podboráček, když se naskok zastavil.
4: Nevím,
1: přiznal zmatený Kořínek.
4: Nějak se to se mnou děje samo od sebe.
2: Zeptám se generála, ten ví všecko na světě. A přijdu ti říct.
1: Slíbil podboráček.
4: Ale nepřišel. V podhoubí už se mu líhly jarní hříbky a tak měl co dělat, aby je ve zdraví vypiplal, než přijde jejich čas.
1: Kořínek na něj nečekal. Ani nemohl. Musel růst. Tak rostl, až vyklíčil do slunného dne.
3: Přidej klíčku,
1: cinkaly sněženky. Pospěš si, pobízeli podběly.
3: Zaspívej si s námi,
1: zvali fialky. A klíček rostl a zpíval, protože měl po starosti. Najednou už věděl všecko bez ptaní. Kořínek nasadil v noci poupata a před svítáním se rozvil. Z růžových květů vybuchla vůně a probudila les.
0: Honem, Kořínek už kvete!
1: Burcoval lerpánek, když se vrátil z výzvěd. Houbíci vyběhli a strnuli úžasem. Na pozdrav jim kývaly štíhlé proutky. Květy, jak napršené z červánků, voněly, až to bralo dech.
2: Věděl jsem, že budeš krásně kvést, ale takovou nádheru jsem přece nečekal,
1: žasl generál.
4: Kvetu, jak dovedu, odpověděl Keřík. Jinak vám poděkovat neumím.
2: Vždyť není záč,
1: zamlouval to děkování podboráček.
2: Radši nám pověz, kdo vlastně jsi. Ovšem, jestli už to víš.
1: Vím, šeptnul Keřík sotva slyšitelně. A víc neřekl. Marně houbíci prosili a naléhali.
2: Nechce se chlubit, proto svoje jméno tají,
1: zašuměla borovice na vysvětlenou.
2: Ale celý les ho zná a pokládá si za čest, že v něm našel domov vzácný líkovec.
0: Pěkný domov,
1: reptal podboráček. Nezapomněl ještě, jak Kořínek dodýchával v jehličí.
2: Už na to nevzpomínej, podboráčku,
1: domlouvala borovice.
0: Není jiný jen Kořínek, změnili jsme se i my,
1: zašeptal mech Ploník.
4: Nikoho už z lesa nikdy nevyženem. Věříš nám?
1: Prosili trávy.
2: Věřím,
1: řekl podboráček a šel chystat jarní hříbky, protože se kvapem blížil jejich čas. Prý se tenkrát vyvedli až ku podivu. Ale to už je jiná pohádka.
5: Ach jo.
3: Co vzdycháte, pane Spejble?
5: Vzdychám, no, vzdychám. Ach jo.
6: No, to slyšíme, že vzdycháš, ale proč vzdycháš?
3: No.
5: Proč, proč?
3: No.
5: Protože mám důvod. Ach jo.
3: No ale jaký máte důvod, pane Spejble?
5: Jaký?
3: No.
5: Přece nám už zase začala škola. Ne, Máničko?
6: No proto přece, tati, nemusíš vzdychat ty. V tomhle případě bych měla přece vzdychat já.
3: No.
5: No ty teprv vzdychat budeš, jen co přineseš žákovskou knížku. Počkej, počkej.
3: Moment, a proč by měl Hurvínek vzdychat, když tu knížku přinese?
5: To my máme takovou hru, Máničko, na vzdychálka a na vejskálka.
3: Aha.
5: Víš, podle toho, čím Hurvínek tu knížku vyzdobí.
3: Ale pane Spejble, do žákovské knížky se malovat nemá.
6: To nic, Máni. To on má, taťulda, jen takové přirovnání.
3: Jaké přirovnání?
5: Kdyby s Máničko tu jeho žáka jdu viděla, tak by ses neptala.
3: Ne?
5: Ne, ne. To je samé. Zapomněl domácí úkol,
3: aha,
5: nepřinesl sešit na češtinu,
3: jo,
5: nevěděl, co je to vytahola, nebo Hurvínku, kam to zase koukáš?
6: Jen tak, že mě teď ta věta holá napadla.
5: A proč přitom civíš na moji hlavu?
6: Já necivím, já tě pozorně sleduji. A jak tě tak pozorně sleduji, tak mě napadla ale úplně holá věta.
3: Je, a víš, Hurvínku, že když se tak na pana Spejbla koukám,
6: holá,
3: že mě ta věta holá napadla holá také.
6: Taky schválně, řekni, Máni.
3: A tak já si netroufám. No, by se to třeba pana Spejbla dotklo.
5: Mně se zdá, že se dotknu já vás.
6: Ale to tím myslíte?
5: Já vám dám větu holou. Pár vět rozvitých na holou byste nechtěli?
3: Ne, to ne.
6: Proč se, tati, zlobíš? Soudružka učitelka tomu říká názorná pomůcka.
3: Tomu říká.
5: Tak já jsem pro vás názorná pomůcka, ano. Jsem snad víc paný ježek.
3: Je to, prosím, ne, to rozhodně ne, viď, Hurvínku, na ně.
6: Samozřejmě, Máni. Jak tě to mohlo, tati, napadnout, ty a ježek?
3: No.
6: Ježek přece nosí na bodlinách jablíčka.
3: No.
6: Na čem bys je nosil ty, taťuldo?
5: Já už bych si s tím poradil, ty názorná pomůcko. Mě by ale víc zajímalo, jestli máš do školy všechno, co potřebuješ.
3: No.
6: No jo, vlastně jo.
5: Co to je vlastně jo?
6: No, jeden sešit mi vlastně chybí.
5: Jak to chybí?
6: No chybí, no.
5: Vy jste nedostali všechny sešity, Máničko?
3: No, dostali.
5: No tak?
3: No, my jsme si hráli, jak pejsek s kočičkou píší dopis.
5: Tak vám na to praskl celý sešit, že ano?
3: No, tak částečně na to a částečně na pokusy, viď, Hurvínku?
6: Ano, tati, my jsme zkoušeli, jak je to se zemskou přitažlivostí.
3: Jsme zkoušeli, no.
5: A jak pak jste to zkoušeli, co?
3: No,
6: my jsme dělali vlaštovky.
3: Takové vlaštovky.
6: Vlaštovky a zkoušeli, jestli všechny dopadnou na zem.
3: Dolu, no.
5: No a co?
6: Ale pak jsme museli ty pokusy rychle přerušit.
3: No, museli, no.
5: Jak to?
6: No. To zavinil pan Kratochvíl.
3: Jo.
5: Co zavinil?
6: On šel zrovna s tím jeho velkým džbánem piva, jak ta vlaštovka kroužila, tak mu zakroužila rovnou do toho džbánku a my jsme proto pokusy rychle přerušili, protože se rozběhl a volal: já vás vidím, uličníci.
3: Ale to lhal, prosím, a lhát určitě se nemá.
6: Nemá.
5: No to máš pravdu, Máničko, lhát se nemá.
3: Že?
5: Počkat.
3: Co?
5: Ale proč myslíš? Proč myslíš, že lhal?
3: No.
6: Protože nás absolutně nemohl vidět, tati. Jelikož když mu ta vlaštovka vlítla do toho džbánu, tak se lek, až mu pěna stříkla na brejle.
3: No.
6: A než si je stačilo tři, tak jsme ho potichoučku obešli a trada.
3: No, a on se rozběhl za klukama Žufíkovic. A víte, že ani nevím, co jim říkal.
5: Já si to dovedu představit. A vám to nevadí, že to ti kluci odnesli za vás?
6: Ale ani ne, to mě víc vadí, že nám odnesli ten sešit, protože takové čtyři vlaštovky by z něj ještě byly.
3: No, ona jejich maminka stejně říká: škoda rány, která padne vedle.
5: Jste vy to ale dva dobráčci. Panu Kratochvílovi zkazíte pivo, kluci Žufíkovic to odnesou za vás a ještě ztratíte sešit.
6: Ten sešit měl stejně vytrhané listy, tatí.
7: No, tak koupíte Urvínkovi jiný.
5: To tedy ne, Máničko. Ten sešit si pěkně Urvínek koupí sám za svoje peníze. To by ta škola pěkně začala.
6: Ach jo.
5: Co vzdycháš?
6: Ach jo.
7: Pan Spejbl se tě ptá, proč vzdycháš?
6: Protože to není žádná spravedlnost. Člověk tady projevuje zájem o názorné doučování a takhle to dopadá. Pak mě má škola těšit.
5: A to jsou mi noviny. Můžeš mi sdělit, milý žáku, kdy tě naposled škola těšila?
6: Tak když to chceš vědět, milý otče, tak předevčírem.
7: Jo, předevčírem, ano, prosím, tak to mne také.
5: A proč pak to?
6: Protože to jsme ještě neměli knihy a soudružka učitelka nám četla o pejskovi a kočičce a to já mám hrozně rád.
7: Já to mám také moc ráda, pane Spejbl.
5: A můžu se zeptat, proč pak to máte tak rádi, no?
6: Protože se z toho neskouší.
5: Že mě to hned nenapadlo. A toto máte rádi jen proto?
7: A to víte, že ne, pane Spejble. Nám se to líbí také proto, že se ten pejsek s tou kočičkou měli rádi a byli na sebe hodní.
6: No a že na sebe neprskali a neštěkali jako někteří lidé, když třeba čekají ráno na autobus.
7: No.
5: No tak, to jste mě potěšili, děti.
7: Ano?
5: Víte, že vám musím v tomhle dát za pravdu? Víte, že by to někdy stálo za to, kdyby si lidi vzali z pejska a kočičky příklad?
7: No?
5: Nemám pravdu?
6: Máš, taťolínku, máš. Jako vždycky.

Ahoj myšáci a myšky, moje milí myšáčata. Je právě ten nejfajnovější čas na to, abych vám zase odpověděla na nějakou vaši zvídavou otázku. Víte, jak vybírám, na kterou otázku odpovím? Já jsem dlouho přemýšlela, jak to dělat nejlíp, aby se nikdo necítil ošizenej nebo předběhnutej. Tak dlouho jsem nad tím dumala, až mi Piggy poradil, abych losovala. Tak jo, tak jsem začala z těch vašich krásných dotázků losovat. Dám je napsaný na papírkách do svý myší kšiltovky, pak zavřu očiska a postupně je vytahuju. A víte, co vám řeknu? Mě to takhle moc baví. Je to takový napínavý. Vždycky si říkám, co tam na mě asi čeká. Je to super, že se mě ptáte. Pište dál, ať moje kšiltovka není nikdy prázdná. Jste šikovný, fakt? A dneska vyhrál tenhle dotaz. Lenka T. má doma pejska a píše. Pejsci prý vidí černobíle. Opravdu vidí černobíle. Zapnula jsem komp a šup na síť, že projedu pejskovatý stránky. A pak mě napadlo. Teď já se můžu zeptat Egona. A hned to budu vědět i se všema podrobnostma. Vyfrčela jsem za Egonem a Egon nebyl doma. Ani ve studiu. Vydal se někam za reportáží. To je u něj normální. Všude se protáhne, všechno vyčenichá a hodně toho stíhá. No, tak se nedalo nic dělat. Vrátila jsem se zase k internetu a dozvěděla jsem se tohle. Dlouho, ale fakt hodně dlouho se věřilo, že to tak je. Že psi vážně vidějí černobíle. Moc jsem toho nepochopila, našla jsem tam samý dost vědecký pojednání, no a znáte mě, co já s tím? Jsem jenom obyčejná myšanda, že jo? Tak jsem to zase tak kór dobře nepochopila, no. Ale prej, mají lidi v očích nějaký tři barevný jakoby přijímače nebo co a pejskové jenom dva. A kvůli tomuhle si všichni vědci dřív mysleli, že psi barevně vidět nemůžou. Ale pak se přišlo na to, že to nebude tak docela pravda. Psi vidějí barevně, ale ne tak jako většina lidí. Vidějí barvy tak asi jako člověk, který je barvoslepej. To znamená, že všechny lidský barvy rozeznat nedokážou. Nedokážou ani odlišit jednotlivý odstíny, ale nějaký barevný vnímání mají určitě. Omezený, ale mají. Prej moc nevidějí zelenou, modrou a žlutou. Ale zase údajně rozeznávají mnohem víc odstínů šedivý a černý barvy než lidi. Ještě se to všechno zkoumá, takže možná za pár let budeme vědět úplně přesně, jak který zvíře vidí. Možná je i tohle zdůvodnění toho, co se občas stává. Že třeba pejskovi hodíte nějakou hračku, která má podle vašeho oka úplně křiklavou barvu. Hračka spadne do trávy a váš pejsek ji ne a ne najít. No jo, jak ji má najít podle barvy, když on tu barvu vidí úplně jinak? Pro něj je třeba úplně nenápadná, nerozeznatelná od barvy trávy. A tak tam pak zmateně pobíhá a hledá hračku mnohem díl, než by podle vás měl. Tak to mějte na paměti, že pejsci sice vidějí barevně, ale pořád vidějí svět jinak, než ho vidíte vy. Ale stejně je to, myslím, dobrá zpráva. Co, Lenko? Je to krásný vědět, že všichni vaši miláčci nemají jenom černobílej svět. No, stejně se na to pro jistotu ještě přeptám i Egona. Až ho teda uvidím. Teď už ale frčím jako torpédoborec. Letím šmejdit dál. Pište a pište. Teď víte, zvědavých dotazů já nemám nikdy dost. Mějte se. Písklata.

0: Uběhlo pár dní a sněhu neubylo. Venku štípal mráz, ale ve světnici bylo teplo. Makový mužíček za tu dobu nějak povyrost. Už mu nestačila kolébka, už musel dostat svou postýlku. Ale co povídám, postýlku. Stařeček mu přinesl prostě z půdy odloženou ošatku, takový potrhaný okřínek, a v něm stařenka makovému mužičkovi ustlala. V tom okřínku, ve kterém ještě před lety nechávala kynout těsto na chléb, než jej vsadila do pece. Teď seděl nad okřínkem stařeček a něco se mu honilo hlavou.
1: Tak si myslím, že makového mužička vezmu do učení. Naučím ho chodit. Věčně v postýlce ležet nemůže.
2: Jen ho nech pěkně ležet v opálce. Na běhání má času dost. Děti začínají chodit, až když jim táhne na 12. měsíc.
1: Na 12. měsíc? Já běhal už v 10 měsících jako čečetka. Ještě mi snad ani 10 měsíců nebylo.
2: Když začnou děti chodit předčasně, křiví se jim nožičky. Však se na sebe podívej, běhal si už v 10. měsíci, ale nohy máš teď jako krmolec.
1: Protože mám regma v kolenou. Dokud jsem neměl regma, měl jsem nohy jako boučky. A makový mužiče, podívej se, jak se sám zkouší v opálce postavit. Pojď k dědovi makový mužičku, děda tě bude vodit po stole, hopila.
2: Hned ať je dole, po stole se nechodí.
1: On smí, on je malinký.
2: Nikdo nemá chodit po stole, na stůl se dává chléb. Uč ho chodit po zemi, na podlaze je místa dost.
1: Po zemi ho učit nemohu, protože mě bolí záda a kolena, když se hýbám.
2: Tak ho uč chodit jinde, na stole ne.
1: A kde jinde? Ty prostě nechceš, abych makového mužička učil chodit. Ale abys věděla, já ho naučím chodit.
2: Ale na podlaze.
1: Třeba i na podlaze, i když se nemohu ohýbat. Naučím ho to a tobě najust. I kdybych měl lézt po čtyřech.
2: A to je pěkné a to jsem si dobře vysloužila. Mně chceš dělat justy za to, že ti peru a zašívám, za to, že ti vařím a že se starám, abys měl doma teplo. Já jsem poslední, kdo si tvoje justy zaslouží. Hněvám se na tebe a nemluvím s tebou. A taky, že jdu na dvorek a na mráz. A budu tam celý den a třeba nastydnu.
0: Oj, to se stařenka rozhněvala. Měla pravdu, že jí stařeček justy dělat nemusel, ale taky mohla přece jen vědět, že on to tak nemyslel, že to tak jenom řekl. Když stařenka odešla a bouchla dveřmi, vzal stařeček makového mužíčka a postavil ho na podlahu.
1: Babička je víš, ale dědeček ne. Děda tě naučí ťapi, ťapi. Tak pěkně si vedle tebe kleknu.
3: Jej, to mi luplo v kříži. Jej, to hluba, to píchá. Stařenko, honem, mi něco je? Mě strašně píchlo v kříži a prasklo mi v kolenou. No tak, stařenko. Dej mi pokoj, makový mužičku, teď tě nebudu učit ťapi, ťapi. Já musím pro babičku. Budu tě učit ťapi, ťapi, až mi stařenka na vaše záda. Stařenko!
1: Toto píchá, toto bolí. Musíš na chvilku přestat trucovat, musíš jít se mnou dovnitř, mě tolik píchlo, stařenko, tolik prásklo, že to není jen tak, přestaň se uženěvat a pojď se mnou dovnitř.
2: Ale, pořád.
1: Pojď, staruško.
2: Nepůjdu.
1: Jej, toto bolí, já to s těma
3: Justa má tak nemysle. Já to jen tak řeknu, že tak. Podívej se, je tu zima a mrzne. Ty nastydneš a mně se to ještě zhorší.
2: A jak to, že ti tak prosklo v kolenu a píchlo v zádech?
3: No, podívej se, to je od toho kliknutí.
2: Já ti vždycky říkám, ať si klekáš opatrně. Teď ti musím záda namazat. Pojď, pojď dovnitř, pojď, mě chytneš na chlazení. Ježiš, to vidíš.
0: No konečně se stařenka hněvat přestala. Přece jen dostala starost, jestli se stařečkovi něco nestalo. Když spolu otevřeli dveře u světničky, zůstali stát jako uvidění. Proč? Protože po podlaze pochodovala kočka s lunomžourka, makový mužíček se jí držel za ocásek a dělal ťapy, ťapy, ťapy, ťapy, levá, pravá a ani se přitom nesvalil. Tak naučila makového mužíčka chodit kočka a ne stařeček. Dobře ho naučila běhat. A ani se mu neskřivily nožičky.

0: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost. Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo. Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích. Spadnu, mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci. Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého. Mami, čím budu? Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny? To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda. Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice. Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu kominíkem. Nemůžeš být kominíkem, kominík je kominík a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali. A budu kominíkem, umiňovalo si sluníčko. Budu a hned. A hopla, posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat kominíka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko. Nač byste volali kominíka? Křičelo na ně z komína. Komíník jsem přece já. Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic. Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo. A spustilo se do komína. Buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý kominík, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu. Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
1: Když já chtělo být kominíkem,
0: fňukalo. Ale slunečník řekl. Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny. A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny rostly, no, jako z vody.
2: Uhněte mi z cesty, teta! Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Tu ozelené hvězdy mám rád. A kdy už konečně přestaneš malovat?
4: Ještě dlouho ne. Jdi si zatím hrát s myškou.
3: Jen aby to nedopadlo jako posledně.
4: A jak to dopadlo?
3: Myška stonala a já byl na všechno sám.
4: A jo, už vím. Ale to přece dopadlo skvěle. Podíval ses do světa, myšku si nakonec uzdravil a ještě jsme o tom natočili film.
3: No jo, ale jak to bylo nebezpečný.
4: No, každé dobrodružství je nebezpečné, jinak by to nebylo dobrodružství. A vlastně by ani nebylo o čem povídat.

0: Jak krtek uzdravil myšku. Není na světě nic lepšího, nežli mít kamaráda. Nebo kamarádku. Krtek měl myšku šedivku. Hrávali si spolu každý den.
1: Myško! Myško!
0: Ale jednoho rána na Krtkovo volání nikdo neodpověděl. Myši díra mlčela jako zařezaná. Co se děje? Krtek nakoukl dovnitř a div se nerozbrečil.
1: Myška stůně.
0: I pro pána. Není nic horšího, nežli když stůně kamarád. Nebo kamarádka. To bys radši stonal sám. Jenomže nářky, plačky, bědování myšku neuzdraví. A tak se Krtek honem vydal pro pomoc.

0: Sova od starého dubu byla nade všecky doktory. Léčila celý les, tak proč by nevyléčila i myšku šedivku? Prohlédla ji, proklepala, dlouze listovala v moudré knize a nakonec řekla: no, myšce pomůže jedině léčivá květina, matrikária chamomila. Sklapla knihu a letěla dál.
1: Počkej, sova, ty jsi mi neřekla, kde tu kytku najdu.
0: Ale sova už byla zatím bůh ví kde, měla toho moc. Léčit celý les není maličkost. O vzácné květině však nikdo jiný nic nevěděl. Ani veverky v lese, ani zajíc na louce, ani žabky v potoce. A u ježka krtek taky nepochodil.
2: Kytky zásadně nejím. A co nejím, o to se nestarám,
0: řekl krtkovi s plnou pusou a zakousl se do jablíčka.
1: Ach jo, co si teď počnu?
0: Květina s tak divným jménem u nás neroste. Proto budeš muset, krtku, někam hodně daleko, usoudila zvířátka ve spolek. A doprovodila krtka na nádraží. Jen tak stačil naskočit, usadil se na zadním nárazníku a už se jelo. Vlak s krtkem uháněl jako o závod a trvalo věčnost, než konečně zastavil. Krajina kolem dokola byla moc krásná a květin tu kvetly celé lány.
1: Včelky, včeličky, jak se jmenuje tahle květina? Není to náhodou matrikária chamomila?
0: Kdepak? To jsou přece holandské tulipány. A krtek měl po radosti. Musí někam dál. Jenomže byl v Holandsku a dál už bylo jenom moře.
1: V moři budu jako ryba na suchu.
0: Sotva to dořekl, uviděl na břehu koš plný ulovených ryb. A všechny byly na suchu, jen tak lapali po dechu. Krtek nestrácel čas a rychle koš převrhl zpátky do vody. Ryby se v moři rozprchly, jako když do vrabců střelí. Jenom ta největší ryba, ta na krtka počkala. Nechceš krtku na oplátku někam svést? A krtek chtěl. Tak se pořádně nadechni, řekla ryba a zmizela s krtkem pod hladinou.

0: podmořský svět je tichý a velice krásný. Všude kolem plují barevné ryby prapodivných tvarů a dokonce jsou tu i podmořské zahrady. Tahle květina je určitě Matricaria chamomila. Jásal v duchu krtek a utrhl mořskou sasanku. Nahlas jásat nemohl, to se ví, aby mu moře nenateklo do pusy. Krtkovo nadšení však netrvalo dlouho. Náhle se ocitli i s mořskou sasankou a spoustou rybiček v jakési zubaté bráně. Nebo to byl mořský tunel? Ba ne, byla to žraločí tlama. Zůstali tam všichni jako ve vězení a bylo jim ouvej. Rybkám, krtkovi i mořské sasance. A žralok s nimi obeplul nejmíň půlku světa, nežli ho nakonec v Africe rybáři ulovili. Rozřízli mu břicho, rybičky vyskákaly a krtek si oddychl.
1: To je dost. Jinak

0: Jaká květina, mořská sasanka je přece živočich.
1: Smáli se Krtkovi námořníci v přístavu. Právě vykládali z lodí krabice datlí, fíků a rozinek a nakládali je na čekající karavanu velbloudů.
0: Omylem naložili i Krtka,
1: ale ať. Stejně musí putovat pořád dál, dokud nenajde zázračnou květinu, která by myšku uzdravila. A cesta velbloudí karavany vedla alejí banánovníků a byla docela příjemná.

0: kdyby krtek neměl takový hlad. Z velbloudího hřbetu si dosáhl pro banán, ale jeden mu nestačil. Vyšplhal vzhůru, nacpal si plné bříško a mezi trsy banánů pak usnul až do rána. Karavana byla zatím bůh ví kde. Ráno se krtek podíval dolů. Taková výška. Dole pod banánovníkem však uviděl nadýchnutý žlutý kopeček.
1: Sláva, tam přistanu jako domechu.
0: Jenomže ono to žluté, nadýchnuté, byla lví hříva. A pro krtka rázem nastala honička na život a na smrt.

0: Ke všemu se Krtkovi postavila do cesty propast. Úzká, ale hluboká, přeskočit se nedala. Teď je Krtek v pasti. Naštěstí jedna žirafa, která se pásla na druhé straně, právě natáhla svůj dlouhý krk přes propast, že si tam ukousne kousek lepší trávy. A Krtek po žirafím krku přeběhl jako po mostě. Sem za ním lev nemůže. Tady je v bezpečí.
1: Jo, v bezpečí. Na druhé straně propasti je přece prales.
0: Prales jistě není bůh ví jak bezpečné místo, za to tam roste spousta nádherných květin. A všechny vypadají jako zázračné. V tom by byl čert, aby aspoň jedna z nich nebyla Matricaria chamomila, kterou Krtek hledá. Ale velký strakatý papoušek Krtka varoval. Tam tu červenou rozhodně netrhej, jinak ti na dobro poplete rozum. Bylo však pozdě. Krtek už červenou kytku utrhl, už si k ní přivonil. Hlava se mu zatočila a najednou mu bylo všechno jedno. I kdyby ho zašlápl slon. Slona nic takového nenapadlo. Šel si taky jenom přivonět. Přivonil jednou, přivonil dvakrát, ale jedovatý květ se mu přilepil na chobot a slon byl v limbu. Převrátil se na záda, nohama vzhůru a zdálo se mu, že je vzducholoď. Ještě, že se Krtek mezi tím vzpamatoval,

0: zkušený námořník a s masožravými rostlinami ses taky uměl vypořádat. Chňapali kolem jako divé, po všem živém, až z nich šel strach. Krtek hodil nejbližší masožravce do pusy oblázek, že ji tím ošidí, ale kde pak? Vyplivla ho po něm zpátky a tak prudce, že krtek i s oblázkem obloukem přeletěl houštinu masožravek a přistál až na louce. Konečně si může oddychnout. Nebo ne? Tajemná síla ho najednou začala zdvíhat kamsi do výše. Zachytila ho kotva toulavého balónu. Asi někomu uletěl. A to byl krtek rád. Teď aspoň může pralesu i celé Africe z výšky zamávat a jít na kutě. V koši balónu, tam se to spí. Balón plul tiše nad pevninou i nad vodami a krtkovi se zdál bezvadný sen, jak myšce přinesl květinu s podivným jménem Matricaria chamomila a myška se v tu chvíli uzdravila. Za to raní probuzení potom nestálo za nic. Do balónu klovl pták a vzduch začal unikat.
1: Co si to provedl, ptáku hajdaláku? Teď ani nevím, kam spadnu.
0: Proklovnutý balón každým okamžikem ztrácel výšku, klesal níž a níž, až se krtek z ničeho nic ocitl v úplně neznámé zemi. Jmenovala se Austrálie a byla plná veselých králíků.
2: Co bys chtěl, krtku, za ten děravý balón? My si z něj ušijem dresy a budeme hrát fotbal.
0: Krtek měl ale jediné přání, pořád to samé. Najít zázračnou květinu, která uzdravuje.
2: Jakže se to jmenuje? Matricaria chamomila? O takové kytce jsme tady nikdy neslyšeli. To budeš muset, krtku, někam jinam.
0: Kroutili hlavami australští králíci. A zavolali krtkovi klokaní taxi.

0: Klokantu byl co by dub. Posadil si krtka do kapsy na břiše, to milo panečku pohodlíčko. A ta rychlost, hop a skok a hop a skok a za chvíli byli na místě. Na zastávce výletních lodí. Klokan taxikář Krtkovi zasalutoval a hop a skok a hop a skok, jen se po něm zaprášilo.
1: A co když mi tady žádná loď nezastaví?
0: Naštěstí se na zastávku právě přikolébal huňatý bílý medvěd s kufrem. Jenom klid, příteli, za 5 minut nám to jede, řekl zkušeně. A opravdu se co nevidět na obzoru v dálce objevil malý vodotrysk a zanedlouho umola zakotvila výletní ne loď, ale velryba. Kam to bude? Na severní pól, řekl bílý medvěd. Jak si přejete, račte se nalodit.

0: Byla tu pohodlná křesílka i televizor. A Krtek si s bílým medvědem celou cestu hezky povídali.
1: Jsou na severním polu taky květiny?
0: No všem, takové se jinde nevidí, ujistil Krtka bílý medvěd. Jen zapomněl dodat, že jsou to květiny ledové, jako všechno na severním pólu. Když tam dopluli a vystoupili na břeh, Krtek si málem zoufal.
1: Tady země hnedle bude rampou.
0: Ale bílý medvěd byl dobrák, nenechal Krtka na holičkách. Sotva pochopil, jak se věci mají, z vlastní čepice mu udělal teplý kabátek a posadil ho na první ledovou kru, plující zpět do teplých krajin.

0: Na ledové kse bylo skutečně pořád tepleji a tepleji a škrtek na sluníčku blaženě usnul. A to neměl dělat. Přišel o svůj kabátek, ani nevěděl jak. Jedna drzá chobotnice mu ho zatím vypárala a z vlny si upletla teplou šálu.
1: Co si to provedla? Kabátek byl přece můj.
0: Ale s chobotnicí nebyla rozumná řeč.

0: Jsem stará a mám revma, broukla Nevrle. A ty se brzy, milej zlatej, budeš potit i bez kabátu. Nakonec měla pravdu. Ledová kra pod krtkem tála v teplých vodách jako kostka cukru v čaji, až roztála docela. Posledních pár metrů ke břehu musel krtek dopackovat po svých a byl rád, že se neutopil. Po svých prošel i celý přístav, i celé veliké město. Všude jen asfalt a kámen, nekonečně dlouhé ulice a vysokánské domy. Copak tu vůbec nic neroste? Až konečně měl krtek štěstí. Ocitl se ve veliké zahradě plné květin a každá měla nadepsanou cedulku, jak se jmenuje. Jmenovali se všelijak, ale krtek z těch cedulek stejně nepoznal, která je ta jeho. Matrikária chamomila.
1: Zdejší krtečkové by mi jistě poradili.
0: Jenomže v téhle zahradě to bylo jako zakleté. Nikde nikdo, rýče a lopatky na záhonech pracovali docela sami. Jsou na dálkové ovládání, ozvalo se z kapradí. Ve stínu tam na židličce seděl místní krtek a mačkal knoflíky. Co potřebuješ? Usmíval se na krtka od ucha k uchu a hned mu podával klapku.
1: Hledám tu ze vzácnou květinu, která uzdravuje.
0: Jakže se jmenuje? Matrikária chamomila. Tak moment, já se ptám počítače. Řekl místní krtek a začal telefonovat. Telefonování trvalo celou věčnost, ale výsledek nula. Ani v největší botanické zahradě v Americe neměli květinu toho jména. Musíš pro ní do Evropy, řekl místní krtek.
1: No jo, ale jak se tam dostanu?
0: To není problém. Vemu tě autem na letiště a posadím tě do letadla. Prohlásil klidně místní krtek a jeli. Cestou ještě krtkovi vysvětlil, že poletí v zavazadlovém prostoru mezi kufry. Tam je to nejvýhodnější, chápeš? Je tam nouzový východ a hned vedle jsou naskládané padáky. Takže kdyby něco, můžeš vyskočit.
1: Tak ahoj. A díky.
0: Čau. Když krtka s ostatními kufry nakládali do letadla, bylo mu všelijak. A když letadlo startovalo, radši zavřel oči. Za to potom se nemohl vynadívat. Mraky vypadají zblízka docela jinak než ze země.

0: Letěl hodinu, dvě, letěl celý den, až najednou letadlo kleslo z mračných výšek a za oknem se objevila krajina. Krtkovi připadala známá a pořád známější a známější.
1: Teď nebo nikdy.
0: Krtek si navlékl padák a z letadla vyskočil.

0: snášel se dolů jako chmíří pampelišky, jako ptačí peříčko, až přistál rovnou v koruně starého dubu. Co to tady provádíš? Lekla se sova.
1: Hledám vzácnou květinu, jak jsi říkala. Matrikária chamomila, aby se myška uzdravila.
0: Sova jen zakroutila hlavou. A to jí hledáš v povětří?
1: Ba ne, hledám jí všude. Jenomže ona není nikde k nalezení.
0: Tomu se sova mohla jen zasmát.
2: A co je podle tebe tohle?
0: Zeptala se a ukázala křídlem na loučku pod dubem.
1: Tohle přece obyčejný heřmánek.
2: Já ti dám obyčejný, načepířila se sova. Ten je náhodou ze všech léčivých rostlin nejléčivější. Matrikária chamomila, jak ho my doktoři nazýváme latinsky.
1: Heřmánek je matrikária chamomila? No ne. A já kvůli tomu objel půlku světa.
0: Krtek chvíli koukal jako spadlý z nebe, ale pak se velice zaradoval. Natrhal heřmánku plnou náruč, honem uvařil čaj a s vrchovatým hrníčkem utíkal k nemocné myšce. Napila se jednou, napila se dvakrát a po třetí už ani nemusela. Už byla zdravá, už si zase mohli s krtkem hrát.

0: O drakovi a bílém oblaku. Jednou jsem měl červeného draka. I vzal jsem ho za uzdičku, přivedl na kopec a vypustil ho na dlouhém tenkém provázku, aby se napásl na modrém nebi. A zrovna jsem mu chtěl po provázku poslat psaníčko, když se na obloze objevil oblak. Takový docela obyčejný bílý oblak. Připlul k mému červenému drakovi, nějak podezřele se kolem něho začal otáčet a ze všech stran si ho prohlížel. Červený drak se přestal pást a byl celý nesvůj. Myslím si, nejlepší bude, když draka na chvíli stáhnu dolů a počkám, až bílý oblak odpluje pryč. Ale už bylo pozdě. Najednou oblak draka pohltil a hajdy s ním pryč. I odvíjím provázek, jak jen nejrychleji jsem mohl. A myslím si, co teď? Za chvíli budu na konci. A jakou pak má oblak sílu? Zuby, jak je vidět, nemá. Dávno už by provázek překousl. I odmotávám a odmotávám a ustrašeně se dívám, kde je konec provázku. Málem mi vyklouzl z ruky. Kousek jsem musel běžet, protože oblak táhl ze všech sil, ale za chvíli se unavil a když jsem se pořádně opřel nohama, provázek se napjal, až zadrnčel a tu se oblak zastavil. Byl chycen jako štika na udičku. A tak jsem začal provázek zase pomalu namotávat a přitahovat tak bílý oblak k zemi. Přitahuji a namotávám, až jsem byl celý mokrý, ale oblak jsem přece jen přitáhl až k zemi a pevně přivázal ke stromu. Dívám se, co je to zač, ten bílý oblak. A tu vidím, že je celý z vanilkové zmrzliny. Kdo by to byl řekl? I nasadil jsem si na hlavu bílou cukrářskou čepici a začal jsem nahlas vyspěvovat. Pro kluky i pro holčičky, pro dědy i pro babičky, pro pejsky i pro kočičky, zmrzliny tu máme dost, každý je náš milý host. Hned tu stál zástup na zmrzlinu. Každému jsem dal do kornoutku, kolik chtěl. Kdo tam byl, pochutnal si. Kdo tam nebyl, litoval.
1: Hoši, hroši. Tenhle příběh vyprávějí hroší maminky a hroší tatínkové svým malým hroším klukům a holčičkám a ti ho chtějí poslouchat znovu a znovu. Vůbec jim nevadí, že všechno bylo možná trochu jinak, protože v pohádce, jak víme, se může přihodit jakékoliv kouzlo. Tak tedy, kdysi, před dávnými a dávnými časy, nevypadaly hroši tak jako dnes. Byly celý, krásně růžový a kůži měly jako nemluvňátka. Každý den se nejdřív dlouho koupali v průzračně čisté teplé vodě a když si pokoupali, vyšli na procházku, nosili rozevřené slunečníky, aby se na horkém africkém slunci nespálili. Rádi jedli, rádi se i smáli a že se nikdy s nikým nehádali, měl je každý rád. Nejvíc jeden starý krokodýl byl obrovský. Z dálky vypadal jako dlouhá kláda. Zblízka vypadal jako ještě další kláda. A v puse měl tolik zubů, že vlastně nikdo nevěděl kolik. Také se říkalo, že prý zná i kouzla. Ale kdo ví, co vlastně umí? Kdo ví, co vlastně umí? Byl tatínek Hroch. Umí dobře hlídat malé hochy Hrochy a učí je spoustě užitečných věcí. Podívejte, jak hezky si s nimi hraje. A našeho nejmenšího má ze všech nejradši. Maminka se zamyslela. Jenže pokaždé, když vidím ty jeho strašlivé krokodýlí zuby, nechce se mi věřit, že ze všeho jídla má k obědu nejradši zeleninu. Tak ho pozvem na večeři a uvidíme, rozhodl tatínek Hroch. Tihle růžoví hroši jedí moc rádi různé vonavé bylinky a všechno, co růžově kvetlo kolem jejich řeky. Také růžové lekníny. Starý krokodýl pozvání Hrochů na lekníny k večeři nepřijal.
2: Je mi to velice líto, ale já nevečeřím, omlouval se.
1: Co když budeš mít v noci hlad?
2: Přemlouvali ho hroši. Nebojte se o mě. Měl jsem dneska k obědu hodně zeleniny. A v nejhorším si něco vyčaruju. Říká se přece o mě, že znám i kouzla.
1: Zasmál se krokodýl a vycenil všechny své ostré zuby. Ale než je někdo mohl spočítat, tak tu svoji usměvavou pusu zavřel, až to cvaklo.
2: A teď, hoši, hroši, jdem si zaplavat, volal krokodýl.
1: A všichni malí hrošíci, i ten nejmenší, naskákali za krokodýlem do vody. Celé odpoledne si pak s ním hráli. Na plovoucí klády, učili se potápět až na dno řeky a další pro hochy hrochy užitečné věci. K večeru odešel krokodýl domů, možná rovnou čarovat, protože po takovém koupání mu určitě vytrávilo. A k hrochům začaly chodit návštěvy. Přišly antilopy, aby se tu v klidu napili opravdu čisté vody. A plameňáci přiletěli, jen tak si postát u hrochů na mělčině, byl na ně moc hezký pohled. Růžoví plameňáci se tenkrát k růžovým hrochům krásně hodili. Poslední dorazili komáři. Komáři jsou sice malí, ale za to jich je na světě o hodně víc než hrochů. A tady byly komárů mraky. Ty mraky se potom celý večer nádherně vznášely nad vodou a pištivě tenounce vyhrávali svůj komáří koncert. Malí růžoví hroši vylezli z vody na břeh a vytřásli si vodu z uší, aby lépe slyšeli. Staří hroši vystrčili z řeky své velikánské růžové hlavy a v údivu nad tou komáří hudbou otevřeli své obrovské pusy, velké jako popelnice, a také poslouchali. A tehdy došlo k malé nehodě, která však měla, jak se hned ukáže, velké následky. Jeden komár se opozdil. Někde se cestou zdržel a teď rychle letěl, aby se připojil ke svému komářímu hejnu. Jenže jak tak spěchal, nekoukal na cestu a vletěl rovnou do otevřené hroší pusy. Velký hroch si malého komára nevšiml a bohužel ho spolkl. A bylo po koncertě. Bratři toho komára, a byla jich mračna, se vrhli na hrochy. Na hrochy, kteří ještě pořád měli růžovou jemnou kůži jako nemluvňátka. A štípali je, a štípali. Štípali je celou noc. Hroši se sice potopili, ale komáři se potopili s nimi. A štípali je i pod vodou, dokud jim stačil dech. Jediný, koho tenkrát komáři nestačili poštípat, byl ten maminčin nejmenší hrošík. Nejmenší, nejmladší a jak už to v pohádkách bývá, nejchytřejší. Byl tak malý, že si ho komáři nevšimli a tak chytrý, že se potopil včas a pěkně pod vodou rychle doplaval rovnou ke starému krokodýlovi. Pomoc! Pomoc! Křičel.
2: Proč ještě nespíš? Divil se krokodýl.
1: Potřebuju radu nebo kouzlo proti komárům, řekl nejmenší hrošík a vyprávěl, co se stalo.
3: Když to krokodýl slyšel, smál se, až mu zase byly vidět všechny zuby.
1: Ale hrošíkovi do smíchu vůbec nebylo. Lepší by bylo kouzlo. A jestli máš rád hrochy, čaruj rychle, jinak tuhle válku hroši prohrajou, křičel na krokodýla.
3: Krokodýl se zarazil. Přestal se smát, zavřel pusu, jen to cvaklo.
2: Tak dobře. Všichni hroši byli, jsou a budou moji kamarádi. A ty především. Zkusím jisté kouzlo. Ale nebude ti vadit, když už potom nebudeš růžový?
1: Na barvě přece nikomu nezáleží, řekl netrpělivě nejmenší hrošík. Hlavně si už pospěš. A tak krokodýl udělal kouzlo. Bylo to kouzlo dobré pro hrochy, méně dobré pro komáry a způsobilo, že hroši dostali úplně jinou kůži.
2: Pořádně tlustou, zkrátka hroší, kterou žádný sebevzteklejší komár neproštípne.
1: Také už není růžová. Ale ani voda, ve které se hroši pořád ještě tak rádi koupou, není průzračně čistá, jako bývala. A víte proč? Protože šedivé hrochy v kalné, blátivé vodě komár nenajde, i kdyby si nasadil brýle.

Kamarád z cest. Chudák Jan byl zarmoucený. Jeho otec těžce stonal a umíral. V malé světnici byli jen dva. Otec a Jan. Bylo pozdě v noci, lampa na stole zhasínala. Byl jsi vždy hodný syn, Jeníku, řekl nemocný otec. Pán Bůh ti ve světě pomůže. Podíval se na synka vážně a měkce, vzdychl a zemřel. Zdálo se, že spí. Ale Jan plakal. Byl nyní ve světě sám. Neměl otce ani matku, ani bratra, ani sestru. Chudák Jan. Klečel před lůžkem, líbal otcovu mrtvou ruku, z očí mu padaly vřelé slzy, až posléze složil hlavu na tvrdou pelest a usnul. Měl podivný sen. Přišlo k němu slunce a měsíc. Klaněli se mu a byl s nimi i jeho otec, svěží a zdravý, a smál se, jak se smál vždy, když byl spokojený. Krásná dívka se zlatou korunou na dlouhých krásných zlatých vlasech podávala Janovi ruku a otec řekl: Hle, jakou máš nevěstu, je nejkrásnější na světě. Tu se Jan vzbudil, sen zmizel. Na loži odpočíval jeho mrtvý a chladný otec. Chudák Jan. Za týden otce pochoval. Jan šel za rakví a věděl, že už otce nikdy nespatří tváří v tvář. Slyšel, jak na rakev dopadají hroudy a viděl, jak pod nimi mizí a srdce mu pukalo zármutkem. Pak zpívali žalm a ten zněl tak sladce, že Janovi opět vhrkli do očí slzy. Plakal a pláč ulevoval jeho zármutku. I slunce ozařovalo zelené stromy tak nádherně, jako by říkalo: Nebuď smutný, Jeníku, hleď, jak krásně modré je nebe. Tam nahoře je tvůj otec a prosí milého Pána Boha, aby se ti vždy dobře dařilo. Chci být vždy dobrý, řekl si Jan. Pak jistě přijdu ke svému otci do nebe. A jak budeme šťastní, že se opět sejdeme. Budeme si tolik povídat a on mi v nebi všechno ukáže a ovšem mě poučí, jako mě poučoval zde na zemi. O, jak to bude krásné! Jan si představoval vše tak jasně, že se mimoděk usmál, třeba že mu ještě tekly po tvářích slzy. A ptáci seděli na kaštanech, až veholili. Kivít, kivít, byli veselí, ačkoliv byli také na pohřbu. Ale oni dobře věděli, že mrtvý je nyní v nebi, že ho tam odnesla krásnější a větší křídla, než mají oni, že je šťastný, protože byl vždy dobrý, a měli z toho radost. Jan se díval, jak se ze stromů rozletovali daleko do celého světa a chtělo se mu letět s nimi. Nejdříve však chtěl postavit na hrobě svého otce veliký dřevěný kříž. A hle, když jej večer přinesl, byl hrob posypán pískem a ozdoben květinami. Učinili to cizí lidé. Všichni měli jeho otce rádi, protože byl vždy dobrý a nyní ležel mrtev.
Druhého dne časně ráno si Jan svázal uzlík do opasku, vložil své dědictví po otci, bylo to 50 tolarů a několik grošů, a vypravil se do světa. Ještě však zašel na hřbitov, pomodlil se na otcově hrobě a řekl: S Bohem, tatínku, zůstanu vždy dobrým člověkem, pros za mě milého Pána Boha, aby se mi dobře dařilo. A venku na poli, kudy Jan šel, stály květiny a byly krásné a svěží, kývaly se větrem v teplém slunci, jako by říkali: Vítej nám, hle, jak je tu hezky. Ale Jan se ještě jednou obrátil a díval se na starý kostel, kde byl pokřtěn, kam chodíval se starým otcem každou neděli a zpíval žalmy. Najednou spatřil vysoko až nahoře ve zvonici ducha kostela s rudou špičatou čepičkou na hlavě. Jan zamával rukou a dal mu s Bohem. Duch kynul rudou čepičkou, ruku dal na srdce a prsty mu posílal polibky. Tím mu naznačoval, že mu přeje vše dobré, hlavně šťastnou cestu. Jan přemýšlel, co krásného v dalekém světě uvidí, a kráčel stále dál a dál, tak daleko, kde dosud nikdy nebyl. Procházel neznámými městy, potkával neznámé lidi, byl daleko v cizině. První noc nenašel nocleh, a tak ulehl do kupy sena na louce. A zalíbilo se mu to. Hle, řekl si, ani král se lépe nevyspí. Pole, potok, kupa sena a modré nebe nade vším je mojí ložnicí. Kobercem je zelená tráva s červenými květy, kytice mám z planých růží a bezu a místo umyvadla potok s čirou čerstvou vodou. Rákosí v potoku se uklánělo sem a tam a přálo mu dobrý večer a dobré jitro. Měsíc svítil jako veliká noční lampa, visící hluboko pod modrým klenutím, jehož závěsy nebyly v nebezpečí, že by vzplály. Jan mohl spát bezstarostně a také spal. Vzbudil se až na úsvitu, když všichni ptáčkové zpívali: Dobré jitro, dobré jitro, už ses vyspal. Byla neděle. Zvony vyzváněly, zvali do svatost

Lidé šli do kostela a Jan je následoval. Zpíval s nimi a poslouchal slovo Boží. Bylo mu, jako by byl doma v kostele, kde byl pokřtěn a kde tolikrát zpíval žalmy se svým otcem.

0: Na hřbitově bylo nesčetné množství hrobů a na mnohých z nich rostla vysoká tráva. Tu si Jan vzpomněl na hrob svého otce, který jednou také tak zaroste, nebude-li se o něj starat. Proto se sklonil, vyplel trávu, postavil poražené kříže a položil věnce, které odvál vítr, opět na jejich místa. Snad někdo právě tak ošetří hrob mého otce, když to nemohu udělat já, pomyslel si. Před kostelem stál šedovlasý žebrák a opíral se o berly. Jan mu dal groše, které měl, a šel vesele dál do širého světa. K večeru se počasí změnilo. Foukal vítr a pršelo. Jan chvátal, aby se někde ukryl, protože zatím nastala noc. Konečně přišel k malému kostelíčku, který stál o samotě na pahorku. Dveře byly jen přivřené a tak Jan vklouzl dovnitř. Zde chtěl přečkat nepohodu. Skrčím se do kouta, řekl si. Ach, jsem už tak unavený, že si zasloužím odpočinek. Posadil se, sepjal ruce, pomodlil se večerní modlitbu a dřív než se nadál, spal. Venku blýskalo a hřmělo. O půlnoci se probudil. Bouře se zatím přehnala a měsíc svítil jako rybí oko. Uprostřed kostela stála otevřená rakev a v ní ležel člověk, který ještě nebyl pochován. Jan měl čisté svědomí a nebál se. Také dobře věděl, že mrtví nikomu neublíží. Jsou to zlí lidé, kteří nám strojí zlo. A dva z takových zlých lidí stáli vedle rakve mrtvého muže, jenž byl před pohřbem odnesen do kostela. Chtěli mu udělat velké příkoří, nechtěli ho nechat ležet v rakvi, nýbrž vyhodit ubohého mrtvého muže před chrámové dveře. Proč to chcete udělat? Ptal se Jan. To je špatné. Nechte ho odpočívat ve jménu Krista. Ale kde pak? Odpověděli ti oškliví muži. Vždy si z nás stropil blázna, dlužil nám peníze a nemohl zaplatit. A jelikož nyní vyrovnal svůj dluh smrtí, nedostaneme ani haléř. Proto jsme se chtěli pomstit, ať leží jako pes před chrámovými vraty. Nemám víc než 50 dolarů, řekl Jan. Je to mé dědictví, rád vám je dám. Slíbíte-li mi, že necháte mrtvého ubožáka na pokoji? Já se světem protluču i bez peněz. Mám silné, zdravé údy a Bůh mi vždycky pomůže. Pokud nám opravdu zaplatíš jeho dluh, nic mu neuděláme, řekli muži. Tím si buď jistý. Vzali peníze, které jim Jan dal, vysmáli se mu za jeho dobrodušnost a šli svou cestou. Jan uložil mrtvého v rakvi, sepjal mu ruce, dal mu s Bohem a odešel. Kráčel velikým lesem, kolem dokola, kde jen mohl měsíc proniknout stromy, viděl nejluznější malé skřítky při veselých hrách. Nedali se rušit, protože věděli, že je dobrým, nevinným člověkem. Pouze zlí lidé nemohou skřítky vidět. Někteří z nich nebyli větší než prst a měli dlouhé, plavé vlasy sepjaty zlatými hřebeny. Po dvou se kolébali na velkých rosných krůpějích, ležících na listech a vysoké trávě. Chvílemi se krůpěj skutálila dolů a zůstala viset mezi stébly trávy. A tu se vždy zvedl jejich velký smích a hlasný povyk. Bylo to vskutku směšné. Zpívali a Jan docela zřetelně poznal všechny krásné nápěvy, které se naučil jako malý chlapec. Pestří pavouci se stříbrnými korunami na hlavách tkali z jednoho křoví na druhé dlouhé visací mosty a paláce, které v září měsíce sotva na ně dopadla čistá rosa, vypadaly jako třpitivé sklo. Tak to šlo až do východu slunce, nepřetržitě dále. Pak zalezli malí skřídci do květinových poupat a vítr strhal jejich mosty a zámky tak, že se třepetali vzduchem jen jako velké pavučiny. Jan vystoupil z lesa, když na něj zezadu zavolal silný mužský hlas.
1: Hola, kam pak?
0: Daleko do širého světa, pravil Jan. Nemám už ani otce, ani matku, jsem chudý hoch, ale milý Bůh mi jistě pomůže.
1: Já chci taky hodně daleko do světa, řekl cizí muž. Nemohli bychom cestovat společně?
0: Souhlasím, odpověděl Jan, a tak šli spolu. Brzy se jeden druhému zalíbili, neboť oba byli dobří lidé. Zakrátko Jan spozoroval, že přítel je mnohem chytřejší než on. Procestoval skoro celý svět a dovedl vyprávět o všem možném. Slunce už zatím hodně pálilo, když se usadili pod velký strom. Snídali. V tom šla kolem stará schýlená žena. Opírala se o berly a na zádech nesla otýpku. Zástěru měla vyhrnutou a Jan si všiml, že z ní vyčuhují tři velké pruty kapradin a vrbových větví. Těsně před nimi se jí zvrtla noha. Upadla a hlasitě vykřikla: snad si ubohá zlomila nohu. Jan i hned projevil přání, že by ji měli oba sebrat a odnést domů. Ale cizinec otevřel svůj raneček, vytáhl z něho pouzdro a pravil, že má mast, která její nohu docela uzdraví, takže se bude moct odebrat domů sama, jako by se jí jak těživ nic nestalo. Žádal však, aby mu za to darovala ony tři pruty, které měla ve své zástěře.
2: To by bylo dobře zaplaceno, řekla stařena a podivným způsobem pokyvovala hlavou.
0: Nechtěla se od svých prutů odloučit, ale také to nebylo nic příjemného zůstat zde ležet se zlámanou nohou. Dala tedy pruty a sotva jí Janův druh natřel nohu mastí, vztyčila se a vykračovala si mnohem statněji než předtím. To dokázala ta mast, ale takovou bys v lékárně nekoupil.
1: Co chceš s těmi pruty? Ptal se Jan. Jsou to tři velmi pěkná košťata, odpověděl jeho druh. Líbí se mi. Jsem trochu komický podivín.
0: A šli zase hodný kus cesty dále.
3: Podívej, jaká se žene bouře, řekl Jan a ukazoval před sebe. To je příšerně temný mrak.
4: Ne, to není mrak, nýbrž pohoří, nádherné pohoří.
3: Tam vysoko nad mraky vstoupíš do čistého horského vzduchu. Jak je tam krásně. Zítra už budeme vysoko v horách.
0: Nebylo to tak blízko, jak se na první pohled zdálo. Vykračovali důkladně, než dosáhli pohoří, v němž černé hvozdy zvedaly své vrcholy k nebi a kde skály byly veliké jako město. Bez zapocení by se tam nedostali, a proto šel Jan a jeho kamarád do hostince, aby si nejdříve řádně odpočinuli a nabrali nové síly k zítřejšímu pochodu. V hostinci bylo shromážděno mnoho lidí. Vystupoval tu totiž komediant s loutkami. Postavil si zde své divadlo a lidé seděli kolem dokola, aby se dívali na komedii. Nejvyšší a nejlepší místo zaujal tlustý řezník. Jeho velký stavěcí pes, jak se kousavě a divoce rozhlížel, mu seděl po boku a vyvaloval oči jako všichni ostatní. Pak začalo představení. Byla to moc pěkná hra o králi a královně, kteří seděli na sametovém trůnu. Měli na hlavách zlaté koruny a na šatech dlouhé vlečky, protože na to měli. Hezké dřevěné loutky se skleněnýma očima a dlouhými vlasy stály u všech dveří, jež zavírali a otevírali, aby mohl do místnosti vniknout čerstvý vzduch. Byl to opravdu podivně krásný kus a nebyl vůbec smutný, ale zrovna ve chvíli, kdy se královna zvedla a kráčela po podlaze, skočil pes, jen Bůh ví, co si vlastně přitom myslel. Najednou dolů do divadla a uchopil královnu za její útlé tělíčko, až bylo slyšet hlasité zapraskání. Bylo to hrozné. Ubožák, jemuž patřilo loutkové divadlo, se hrozně ulekl a měl oči plné slz, neboť to byla právě ta nejněžnější loutka, kterou měl, a nyní jí ošklivý pes ukousl hlavu. Ale když lidé odešli, Janův kamarád řekl, že ji hned spraví. Vyňal svou skříňku a namazal loutku mastí, kterou pomohl i staré ženě, když si zlomila nohu. Sotva loutku namazal, byla okamžitě celá, dokonce mohla i všemi svými údy pohybovat, aniž bylo třeba potahovat ji za šňůrku. Loutka byla jako živý člověk. Muž, jemuž patřila, se rozveselil. Teď nemusel loutku držet, mohla tančit sama. A to žádná jiná nesvedla. Když nadešla noc a hosté šli spát, začal kdosi tak zhluboka a strašně sténat, že se všichni zvedli, aby se podívali, kdo to je. Muž, který hrál divadlo, šel ke svému divadlu, neboť z toho ty vzliky zaznívaly. Dřevěné loutky ležely v jedné směsici, král a všichni jeho podaní, a to oni tak zoufale sténali a civěli skleněnýma očima, protože chtěli být jako královna také trochu potřeni mastí, aby se i jim dostalo daru volného pohybu. Královna klesla na kolena, držela svou nádhernou královskou korunu ve výšce a prosila. Vezmi si ji, ale namaž i mého chotě a všechny naše dvořany. Tu se nemohl komediant, jemuž divadlo s loutkami patřilo, zdržet a propukl v pláč, protože mu jí bylo upřímně líto. Hned cizinci slíbil, že mu dá všechny peníze, které vybere nejbližšího večera za představení, jen když namaže 4 nebo 5 jeho nejnádhernějších loutek. Ten však odpověděl, že nežádá nic jiného, než velkou šavli, jíž je opásán. Sotva jí dostal, potřel 6 loutek a ty začaly i hned tancovat, a sice tak jemně, že všechna děvčata, živá lidská děvčata, která se na to dívala, nemohla odolat a začala tančit. A tančili všichni, kočí i kuchařka, sklepník i panská, všichni cizinci, dokonce i lopatka na uhlí a kleště u kamen. Ale ty se hned po prvních skocích svalili. Byla to veselá noc. Druhého rána se Jan a jeho kamarád se všemi rozloučili a šli dále. Vystoupili na vysoké hory a kráčeli hlubokými lesy. Vylezli tak vysoko, že chrámové věže hluboko pod nimi vypadaly jako malé červené jahůdky v zelení hvozdů. Mohli se rozhlédnout daleko, mnoho mil, kde ještě nikdy nebyli. Tolik krásy najednou v širém světě Jan dosud neviděl a slunce svítilo tak teple z čerstvého modrého vzduchu. Slyšel i zvuk myslivcova rohu. Tak přítulně a mile, až mu do očí vstoupily slzy radosti a on mimovolně zvolal. Dobrý, milý Bože, jak bych tě rád políbil, že jsi k nám tak dobrý a stvořil si nám tolik krásy. Jeho kamarád stál vedle něho se sepjatýma rukama a díval se daleko přes lesy a města do teplé sluneční lázně. Náhle něco zavanulo křídly nad jejich hlavami. Pozvedli zrak. Velká bílá labuť táhla vzduchem. Byla krásná a zpívala tak něžně, že nikdy žádný pták podobný zvuk nevyloudil. Ale píseň slábla a slábla, labuť skláněla hlavu, až zlomeně klesla k jejich nohám a zůstala tam ležet mrtvá. Bílá krásná křídla, řekl Janův kamarád, tak bílá a velká, jak je má tenhle pták, stojí mnoho. Vezmu si je. Teď poznáš, jak bylo dobré, že jsem dostal šavli. Hned utěl jednou ranou mrtvému ptákovi obě křídla, která si chtěl vzít. Cestovali nyní mnoho mil přes hory, až před sebou uviděli velké město s více než stem věží, lesknoucími se ve sluneční záři jako stříbro. Ve středu města stál skvostný mramorový zámek a tam bydlel král. Jan a jeho kamarád nechtěli hned vejít do města, ale zůstali v hostinci na předměstí, aby se mohli nejdříve ustrojit, neboť chtěli vypadat slušně, až se ukáží na ulicích. Hostinský jim vypravoval, že král je milý a dobrý, nikomu neublíží, ale jeho dcera? Bůh nás před ní chraň. To je zlá princezna. Krásná je, to ano. Nikdo by nemohl být líbeznější než ona. Ale co je to platné, když ta zlá čarodějnice je vina tím, že tolik krásných princů přišlo o život. Každý se může ucházet o její ruku. Každý může přijít, ať král nebo žebrák. Musí jen uhodnout 3 věci, na které se princezna ptá. Svede-li to, princezna si ho vezme a on se stane po smrti jejího otce králem celé říše. Jestliže však ty tři věci neuhodne, princezna ho dá pověsit nebo stít. Tak je zlá. Její otec, starý král, se nad tím rmoutí, ale nemůže jí zakázat, aby nebyla tak zlá, protože jednou řekl, že mu do jejich ženichů pranic není, že si s nimi může dělat, co chce. Kdykoliv přišel nějaký princ a hádal, aby dostal princeznu, nic nesvedl. A pak byl buď sťat, nebo oběšen. Byla mu včas dána výstraha a mohl od námluv upustit. Starý král je tím vším smutkem a bídou tak zarmoucen, že každý rok s celým svým vojskem klečí jeden den na kolenou a modlí se, aby byla princezna dobrá. Ale to všechno nepomáhá. Staré ženy, které pijí kořalku, ji ze smutku barví na černo, než ji vypijí, docela na černo, a víc prý dělat nemohou. Ošklivá princezna, řekl Jan, měla by věru dostat metlou. To by jí velmi prospělo. Kdybych byl starým králem, pěkně bych jí všechno vyhnal z hlavy. V tom slyšeli venku lid provolávat slávu. Princezna jela okolo a byla opravdu krásná. Všichni lidé zapomněli na její zlobu a vítali ji. 12 krásných panen v hedvábných bílých šatech se zlatými tulipány v ruce jelo na koních, černých jako uhel po jejím boku. Princezna jela na bílém koni posetém démanty a rubíny. Její jezdecký oblek byl samé zlato a bičík, který držela v ruce, se vyrovnal slunečnímu paprsku. Zlatá koruna na její hlavě svítila jako malé hvězdy na nebeské klenbě a její plášť byl utkán z více než 1000 nádherných křídel motýlků, ale přece byla sama krásnější než její šaty a ozdoby. Jakmile ji Jan spatřil, zarděl se až po čelo a nemohl ani vydechnout. Princezna se podobala krásné dívce se zlatou korunou, o které se mu zdálo v noci, kdy umřel jeho otec. Shledal ji tak líbeznou, že podobnou krásu nikde neviděl. To určitě není pravda, řekl sám k sobě, že je čarodějnicí, která dá věšet a stínat lidi, neuhodnou-li, co od nich vyžadu.

Vejděte, zvolal starý král, když Jan zaklepal na dveře. Jan otevřel a starý král v županu a vyšívaných trepkách mu vyšel vstříc. Zlatou korunu měl na hlavě, žezlo v jedné ruce a ve druhé říšské jablko. Počkej chvíli, řekl a vzal říšské jablko pod paži, aby mohl Janovi podat ruku. Když však slyšel, že je ženich, začal tolik plakat, že mu žezlo i říšské jablko upadly na zem a přitom si utíral oči županem. Opravdu ubohý král. Vypusť to z hlavy, řekl. Povede se ti bídně jako ostatním, uvidíš. Poté uvedl Jana do princezniny zahrady. V koruně každého stromu visely 3 až 4 královští synové, kteří se ucházeli o princeznu, ale nedovedli uhodnout věci, které od nich vyžadovala. Jakmile se zvedl vítr, všechny hnáty mrtvých se klepaly, až se ptáci polekali a už do zahrady nezalétli. Všechno kvítí bylo připoutáno ke kostem a v květináčích stály umrlčí hlavy a cenili zuby. To byla opravdu zvláštní princeznina zahrada. Tak to vidíš, řekl starý král. Povede se ti zle, zrovna jako všem ostatním, které tu vidíš. Jan políbil smutnému králi ruku a řekl, že to jistě dopadne dobře. V té chvíli vyjížděla princezna se všemi dvorními dámami do zámku. Vyšli jí tedy vstříc a popřáli dobré jitro. Byla opravdu krásná, podala Janovi ruku a on se do ní zamiloval ještě víc než předtím. Jistě nemohla být zlou čarodějnicí, jak oni lidé říkali. Poté šli nahoru do sálu a pážata jim podávala kompoty a sladké oříšky, ale starý král nemohl pro smutek nic jíst a oříšky pro něj byly příliš tvrdé, protože měl špatné zuby. Bylo ujednáno, že Jan má hned zítra ráno zase přijít do zámku, kde se shromáždí soudci a ministerská rada, aby vyslechli, jak při zkoušce obstojí. Uhodne-li, musí přijít ještě dvakrát. Ale dosud zde nebyl nikdo, kdo by při první zkoušce obstál, a proto přišli všichni o život. K večeru připravil Janův kamarád velkou sklenici punče a pravil mu, že teď budou hodně veselí a že budou pít na zdraví princezny. Sotva Jan vypil 2 sklenice, byl tak ospalý, že usnul. Kamarád ho zvedl zcela tiše ze židle a uložil do postele a když nastala noc, nalezl 2 velká křídla, která usekl labuti a pevně si je připnul na ramena. Největší z prutů, které dostal od staré ženy se zlomenou nohou, zasunul do kapsy a letěl pak přes město přímo k zámku, kde se posadil do výklenku pod okno, které vedlo do princezniny ložnice. V celém městě bylo mrtvé ticho. Hodiny odbyly 11:45. Okno se otevřelo a princezna vyletěla ve velkém bílém plášti s dlouhými červenými křídly za město k Veliké hoře. Janův kamarád se však učinil neviditelným, takže ho nemohla vidět. Letěl za ní a sešvihal princeznu.

0: ránu svou metlou, až jí v místě, kam uhodil, vytryskla krev. Jaká jízda vzduchem! Vítr zalehl do jejího pláště, který se rozmáchl na všechny strany, podoben lodní plachtě. Jen měsíc jím prosvítal. Jaké krupobytí! Vykřikla princezna při každé ráně metlou, kterou právem zasloužila. Skrčena doletěla k hoře a zaklepala. Hora se s hlukem otevřela a princezna vešla dovnitř. Janův kamarád vklouzl za ní. Nemohl ho nikdo vidět, protože byl neviditelný. Šli dlouhou velikou chodbou, kde se stěny leskly divným svitem. Byly to tisíce žhoucích pavouků, kteří běhali nahoru a dolů po zdech a svítili jako oheň. Nyní přišli do velkého sálu ze stříbra a zlata. Na stěnách jiskřily květiny jako slunečnice, ale nikdo se jich nemohl dotknout. Jejich stonky byly oškliví, jedovatí hadi a květiny sami byly oheň sršící hadům z hrdel. Na stropě se třpitily světlušky a netopíři bíjící tenkými křídly. Uprostřed sálu stál trůn podepřený čtyřmi koňskými kostrami, které měly udidla z černých pavouků. Trůn sám byl z bílého skla jako mléko a poduška z malých černých myšek, kousajících jedna druhou do ocasu. Nad ním byla nebesa z růžových pavučin, protkaná světlými zelenými muškami, lesknoucími se jako drahokamy. Ve středu na trůně seděl šedivý kouzelník s korunou na ohyzdné hlavě a s žezlem v ruce. Políbil princeznu na čelo, usadil ji na jedné straně svého skvostného trůnu a nyní začala hrát hudba. Velké černé kobylky foukaly do harmonik a sova se tloukla do břicha, protože neměla buben. Směšný koncert. Malí titěrní skřípkové s bludičkami na čapkách tančili sálem. Janova druha nemohl nikdo vidět. Postavil se přímo za stůl a viděl a slyšel všechno. Dvořané, kteří se nyní také objevili, byli obzvlášť útlí a vznešení. Ale kdo se dobře podíval, hned spozoroval, co to bylo. Násady košťat s hlávkami zelí, nic jiného. Čaroděj do nich jen přičaroval život a dal jim šaty tkané zlatem. Když hudba dozněla, princezna čaroději vypravovala, že se přihlásil nový nápadník a ptala se, nač by se ho měla druhého dne, až přijde do zámku, zeptat.
1: Tak?
0: Škytl kouzelník.
1: Něco ti poradím, zvol si něco docela lehkého, na co pak jistě nepřipadne. Mysli na jeden ze svých střevíčků, to neúhodné. Pak mu dej setnout hlavu, ale nezapomeň mi zítra v noci, až ke mně opět přijdeš, přinést jeho oči. Chci je sníst.
0: Princezna se hluboce uklonila a odpověděla, že na oči nezapomene. Kouzelník potom otevřel horu a princezna letěla zpátky domů. Janův druh ji však následoval a bil ji metlou tak důkladně, že nad tak prudkým krupobitím zhluboka vzlikala. Janův kamarád letěl do hostince, kde Jan dosud spal, odvázal labutí křídla a ulehl do postele. Bylo ještě časně z rána, když se Jan probudil. Jeho kamarád vstal také a vypravoval, že měl v noci prazvláštní sen o princezně a jejím střevíčku. A prosil ho, aby se zeptal, jestli princezna nemyslela na jeden ze svých střevíčků.
2: Mohu se ptát tak dobře na to, jako na nic jiného, řekl Jan. Snad je to docela správné, co se ti zdálo.
0: Pevně věřím, že mi Bůh pomůže. Ale rozloučím se s tebou, protože nevím, jestli uhodnu. Pak bych tě už neviděl. Oba se políbili a Jan šel na hrad. Sál se hemžil lidmi, soudci seděli ve svých křeslech a měli pod hlavami podušky s prachovým peřím, protože museli mnoho, mnoho přemýšlet. Starý král se zvedl a otřel oči bílým kapesníkem. Pak vstoupila princezna. Byla ještě krásnější než včera. Všechny přítomné co nejpřívětivěji pozdravila. Janovi podala ruku a řekla: dobré jitro, můj milý. Nyní měl Jan uhodnout, nač právě myslí. O bože, jak vlídně na něj pohlédla. Sotva však zaslechla jediné slovo, střevíček, zbledla jako křídla a jejím tělem projel běs. Ale nic jí nemohlo pomoct, protože Jan uhodl. Jak veselý byl starý král, rozkoší udělal kotrmelec a všichni tleskali jemu i Janovi, který první hádanku správně uhodl. Jeho kamarád zářil radostí, když slyšel, že vše dobře dopadlo. Ale Jan sepjal ruce a děkoval milému Bohu, který mu jistě ještě dvakrát pomůže. Následujícího dne měl opět hádat. Večer minul jako včerejší. Když Jan spal, jeho kamarád odletěl za princeznou do hory a nabil jí ještě víc než poprvé, protože tentokrát vzal sebou metly dvě. Nikdo ho neviděl, ale on slyšel všechno. Princezna chtěla myslet na svoji rukavičku. A to potom vypravoval Janovi, jako by se mu to zdálo. Jan uhodl a radost na hradě neměla konce. Dvořané metali kozelce, jak to poprvé viděli u krále, ale princezna ležela na pohovce jako mrtvá, bez jediného slova. Ve vzduchu visela otázka, jestli Jan uhodne i po třetí. Kdyby to dopadlo dobře, měl dostat krásnou princeznu a zdědit celé království. Pokud by neuhodl, měl ztratit život a čaroděj by mohl sníst jeho krásné modré oči. Večer šel Jan brzy spát, pomodlil se svou večerní modlitbu a usnul. Jeho kamarád si však uvázal obě křídla na záda, opásal si boky šavlí a vzal všechny tři metly, s nimiž odletěl k zámku. Byla zlá tmavá noc, bouřilo, až tašky ze střech lítaly a stromy se ohýbaly v princeznině zahradě i s kostrami jako stébla. Bez ustání blízkalo a hrom burácel celou noc, jako by to byl jediný úder. Pak se potichu otevřelo okno a princezna vyletěla. Byla bledá jako smrt, ale smála se zlé nepohodě. Nebyla pro ní ještě dost divoká a bouřlivá a její bílý plášť za ní vířil jako lodní plachta ve vzduchu. Ale Janův druh jí tloukl svými třemi metlami tak, že krev kapala na zem a ona už téměř nemohla letět dál. Nakonec však přece dosáhla hory. Strašlivá bouře a krupopití, zvolala. Ach, ještě nikdy jsem nebyla v takovém večeru venku. Zasmál se čaroděj. Princezna mu pověděla, že Jan i podruhé uhodl. Kdyby se mu to povedlo i zítra, vyhrál by a ona by už nikdy nemohla k němu do hory a už nikdy by nemohla provádět čáry jako dřív.
1: To třetí věc nesmí uhodnout,
0: houkl čaroděj.
1: Však ono mě napadne něco, nač on jak těživ nepomyslí. Ledaže by byl větší čaroděj, než jsem já. Ale teď buďme veselí.
0: Uchopil princeznu za obě ruce a tančili se všemi skřítky a bludičkami, které byly ve sluji. Červení pavouci skákali po stěnách nahoru a dolů, rovněž tak vesele, že vypadali jako zářící ohnivé květiny. Sovy bubnovali, cvrčkové cvrčely a černé kobylky hrály na harmoniku. Když se dost vytančili, princezna musela pomýšlet na návrat. Čaroděj řekl, že ji vyprovodí, aby tak zůstali co nejdéle spolu. Vypravili se zpátky a Janův kamarád rozbil své tři pruty o záda obou. V takovém krupobytí čaroděj nikdy nebyl. Před zámkem se rozloučil s princeznou a zašeptal jí.
1: Mysli na moji hlavu.
0: Ale Janův kamarád to dobře slyšel a v témže okamžiku, kdy princezna vklouzla oknem do své ložnice a čaroděj odlétal zpět do sluje, ho uchopil za jeho dlouhý černý vous a usekl mu šavlí ohyzdnou hlavu těsně u ramen. Tělo hodil do jezera rybám, hlavu však jen pohroužil do vody, pak ji zavázal do šátku, odnesl do hostince a ulehl. Ráno dal Janovi hraneček z šátku, ale pověděl mu, že jej nesmí otevřít, dokud se princezna nezeptá, na co myslela. Tentokrát se ve velkém zámeckém sále schromáždila taková spousta lidí, že tam lidé stáli těsně vedle sebe. Radové seděli ve svých křeslech s prachovými poduškami. A starý král měl na sobě nové šaty a zlatá koruna i žezlo byly vycíděny. Princezna však byla nápadně bledá a měla šaty černé jako uhel, jako by měla jít na pohřeb. Nač jsem právě myslela? Zeptala se Jana. Ten rozvázal raneček z šátku a sám se hrozně ulekl, když spatřil hnusnou hlavu čaroděje. Děs zachvátil při tomto hrozném pohledu všechny, ale princezna seděla jako socha a nemohla ze sebe vypravit jediné slovo. Pak se zvedla a podala Janovi ruku, protože správně uhodl. Nepodívala se na nikoho, ani na Jana, jen hlasitě povzdechla. Nyní si mým pánem dnes večer budeme mít svatbu. Tak se mi to líbí, řekl starý král. Tak to chci mít. Všichni lidé křičeli hurá, hurá. Stráž v parádě hrála v ulicích, zvony zněly a kuchařky sněly ze svých cukrových prasátek černé sukno, neboť všechno se radovalo. Večer bylo celé město osvětleno, vojáci stříleli z děl, chlapci pouštěli žabky a nahoře na zámku se jedlo a pilo, připíjelo se a skákalo. Všichni vznešení hodnostáři a krásné bábrlinky tančili a zpěv zazníval daleko. Ale princezna zůstala čarodějnicí a neměla dosud Jana ráda. To napadlo Janova kamaráda a proto dal Janovi pera z křídel labutě, lahvičku s několika kapkami a také radu, aby před princeznino lože postavil nádobu naplněnou vodou. Až půjde princezna do postele, aby nádobu svalil tak, aby spadla do vody. Potom ji měl třikrát potopit, ale nejdříve do vody ponořit pera a vylít do ní tři kapky. Pak prý všechno očarování zmizí a princezna ho bude mít ráda. Jan udělal vše, co mu kamarád poradil. Princezna hlasitě vykřikla, když jí vstrčil do vody a zbyla mu pod rukama velká černá labuť se sršícíma očima. Jakmile se podruhé vynořila z vody, labuť už byla kromě jediného černého kroužku na hrdle bílá. Jan se pomodlil a ponořil labuť do vody potřetí. A hned se proměnila v nejkrásnější princeznu, ještě krásnější než dříve. Se slzami v očích mu děkovala, že zlomil její očarování. Druhého dne přišel starý král s celým dvorem a tu neměla blahopřání konce. Nakonec přišel i Janův kamarád. V ruce měl hůl a na zádech tlumok. Jan ho mnohokrát políbil a prosil, aby zůstal, když mu dopomohl k jeho štěstí. Ale kamarád potřásl hlavou a velmi jemně a smutně řekl. Můj čas minul. Pouze jsem zaplatil svůj dluh. Vzpomeň si na mrtvého člověka, jemuž chtěli zlí lidé ublížit. Ty si dal všechno, co jsi měl, aby mohl v hrobě dojít pokoje. Tím člověkem jsem já. A v okamžiku zmizel. Svatební veselí trvalo měsíc. Jan a princezna se opravdu milovali. Starý král zažil mnoho šťastných dnů a houpal jejich roztomilé děti na kolenou a nechal je hrát si se svým žezlem. Jan byl králem celé říše, všemi milován.

0: Tram tadadá! Musíme znát dopravní značky.
1: Ty musíš znát každý cyklista, protože každé kolo je co?
0: Každé kolo je co?
1: Každé kolo je vozidlo. A musí tedy jezdit podle jakých pravidel?
0: Silničního provozu.
1: No správně, no. Takže se dáme do toho. Značky máme vodorovné. Tím myslím co, Hurvínku?
0: Že jsou rovně položené jako voda.
1: Tedy namalované na zemi vodorovně.
0: Jo.
1: A pak máme značky svislé. A ty jsou jaké, Máničko?
2: To je lehké. To jsou všechny značky, co visí na sloupech a tak.
1: Ano. A pak jsou značky světelné.
0: Co svítí?
1: Bodeď, to dá rozum. Ale teď to bude těžké. Nejdůležitější dopravní značky označují jaká místa a úseky? Tak za prvé?
0: Za prvé, kam vůbec nesmím.
1: Za druhé?
0: Kde by se mi mohlo něco stát. A za třetí, tatí?
1: Za třetí, kde máš přednost ty, nebo naopak, kde ji musíš dát někomu jinému.
0: Jo.
1: A značka stop znamená co?
0: Že aby se u ní zastavilo a teprve pak se znova rozejelo.
1: Ale jen tehdy, když nic nejede. No a co takhle vykřičník v trojúhelníku? Co říká tahle značka, Máničko? Ty se tady tak nějak nudíš, nebo co?
2: No, já si to nepamatuju.
1: Aha, nepamatuju. Znát bys to měla.
2: Když já nemám kolo.
1: No dobře, ale chodíš tam, co kola jezdí, ne? Tak Hurvínku, když je na značce vykřičník, co to znamená?
0: No, co to znamená, abych zařval, až tam vjedu.
1: Žádné zařval, na koho bys prosím tě řval?
0: No na ostatní účastníky silničního provozu.
1: Ale na nikoho křičet nebudeš.
0: Aspoň na Máničku.
1: A dej pokoj. Ne. Vykřičník je symbolem výstrahy, ne křiku.
0: No.
1: Ta značka znamená, pozor, na silnici je nějaké nebezpečí.
0: Jaké, tatí?
1: No to poznáš, až tam dojedeš. Jen musíš dát pozor. A Maničko, víš alespoň, jak poznáš hlavní silnici nebo ulici?
2: No, no? Hlavní ulici?
1: No.
2: Poznám.
1: No.
2: Podle toho, že je tam rámus.
1: Ale podle jaké značky ji poznáš?
2: No,
0: podle značky hlavní silnice.
2: No.
1: No dobře, a ta vypadá jak?
0: To je takový žlutý čtverec s bílým okrajem, postavený na špičku.
2: Jako baletka.
1: A značka vedlejší ulice je jaká?
0: Takový bílý trojúhelník s červeným rámečkem.
2: Co stojí na špičce jako baletka, že ano?
1: No, správně. No vidíš, Máničko, jak ti to jde, když chceš.
2: No, jo, a proč jsou některé značky kulaté, jiné třeba do čtverce nebo do trojúhelníku?
1: Značky v červeně orámovaném trojúhelníku jsou takzvané výstražné.
0: Já to znám. Pozor, musíš dávat bacha.
2: A kulaté?
1: Bílé s červeným lemováním jsou zákazové.
0: Aha. Ty znám taky dobře. Tam nesmíš, to nesmíš.
2: A ty, co jsou kulaté, modré?
1: Příkazové.
0: Ty znám taky. To udělej, to nedělej.
2: A ty hranaté, většinou modré.
1: No tak ty jsou informativní.
0: Informují, nebo taky říkají nám, co kde je, že jo?
1: No ano.
0: Tak vidíš, taťoldo, jak to hezky umím. Znám každou značku. Tak by už konečně mohl šupat ven. Co říkáš?
1: No počkej, dopravních značek je fůra a teď jsme si jich stačili vyjmenovat jenom pár. Ty nejdůležitější se naučíš na dopravním hřišti, kam se teď smíš s Máničkou vypravit. Ale než vás pustím ven, tak mi zopakujte, co jste si zapamatovali.
0: že já si vezmu na kolo kšandy.
2: A já červené šatičky.
1: No, a já zapřáhnu Žerika do saní a odjedu s ním na Aljašku, abych si aspoň trochu schladil hlavu. Ach jo.

Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo. A tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenom musel tatínek k Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídani, že půjdou ke Kmotříčce. A šli. Však už na ně čekali. Dávali si po hubičce a brouček líbal ruku. Ale byl tam ještě někdo. Kmotříčka vzala broučka za ruku. Pojď, pojď, broučku. Políb také tadyhle Janince ruku. A brouček políbil, honem se však schoval za maminku. Sedli kolem kamen a začali si povídat. Ale Kmotříčka šla do síně k almaře a brouček za ní. Kmotříčko, co pak máte? I broučku, pekli jsme koláče s tvarohem a smákem. A už jich nesla Kmotříčka plný talíř a každý si jeden vzal a brouček, že zkusí také ještě jeden tvarohový. A vzal si také jeden tvarohový a seděli kolem kamen a povídali si. Ale broučkovi se jaksi nehezky sedělo. Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. A Beruška šla a brouček jí šeptal nahlas do ucha. Poslouchej, kdo pak to je, ta Janinka? I to je Janinka. Aha, či pak je? I ona není ničí, ona je sama živá. A co pak nemá žádného broučka? A tatínka? Ne, ona je sama. A kde pak zůstává? Pane, tam u lesa ve Vřesu. Takovou má krásnou chaloupku v mechu. Ale když se pořád tak moc na mne dívá. Idi, hloupí. Vždyť ona je hodná, víš, ten med. Ten jsme dostali od ní. Ale když ona... Beruško! Tu volala Kmotříčka Berušku. Šli do síně a brouček honem za nimi. Kmotříčko, vy ještě něco máte? Mám. Vždyť jste zde letos naposledy, až zas v létě. A co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A brouček, že pomůže. A šli, ale ne do almary. Tam dozadu na dvůr, kde měli ještě komoru. A v té komoře, tam měla stát Kmotříčka celé zrnko vína, tak, jak se z hroznu utrhlo. Takové krásné modré, až do červena. A teď se ho Kmotříčka s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo, do světnice a brouček jim pomáhal. Postavte je tadyhle na stůl, to bude nejlepší, radil Kmotříček. Kohoutek už měl pohotově, vzal ještě kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a Kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho Kmotříček natočil. A Kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janinka, potom Kmotříčka, po ní tatínek, pak Kmotříček a broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili. Takové to bylo sladké. Jenom se jim to zdálo být moc silné. A tak Kmotříčka, Beruško, honem skoč na palouk se čbánem pro rosu. A Beruška honem skočila na palouk se čbánem pro rosu. Kmotříček přitáhl stůl blíž ke kamnům, natočil do koflíčku vína jen polovic, dolil rosou a podával kolem. A tak si seděli
a povídali. Jak jednou bylo s kmotříčkem zle. Bylo to brzy potom, když se s kmotříčkou vzali. Vyletěl hned po slunce západu, celou noc pěkně svítil a když už kránu letěl zas domů, tu se najednou objevila taková velikánská žluna a už ho chtěla zaživa spolknout. Kmotříček se náramně lekl, ale honem se vzpamatoval a frr nabuk. Ale žluna hrr za ním. A tak kmotříček honem do skuliny, ale žluna zobákem hned za ním. A že byla díra malá, už ji zobákem tesala. Kmotříček se strachem všecek třásl a vlasy mu vstávaly. Co by si kmotříčka doma počala, kdyby takhle? A zalízal do skuliny dál a dál. Ale žluna také zobákem dál a dál. Až už dál nemohla a kmotříčka nechala. A kmotříček chvíli ještě čekal a pak pomalonku vylézal. Ale opatrně a dobře se ohlížel, jestli tam žluna někde nesedí. Ale neseděla a tak letěl kmotříček honem domů. Slunce už bylo vysoko na nebi a kmotříčka byla všecka polekaná. Volala a plakala, lítala a běhala, dívala a ptala se, ale nikde nic. O kmotříčkovi nikdo nevěděl. Až zaběhla k Janinčinu tatínkovi a on také nic nevěděl, ale jen aby prý kmotříčka nic neplakala, kmotříček, že býval poslušný a poslušné broučky, že má pán Bůh na starosti, takže se jim nemůže nic stát. A i když se jim něco stane, že je to tak dobře, že to pán Bůh tak chtěl a že nesluší broučkům moc plakat a naříkat, jen aby šla kmotříčka domů a doma pěkně čekala. A kmotříčka šla domů. A když jde, tu jí přichází kmotříček naproti. Ach, to měla radost. A tak si to povídali a byli rádi, že už je to pryč. Ale Beruška se dala přitom do pláče. Co pak ti je? Ptá se jí brouček. Kdyby mě byla ta žluna, tatínka sežrala. Ale vždyť ho nesežrala. A kmotříček k tomu doložil. Milá Beruško, tenkrát jsme tě ještě ani neměli. Ale Beruška, že nechť. A vzlikala přece. No? A teď vypravoval tatínek. Když kmotříček a tatínek byli ještě hoši a měli poprvé letět, že je vzal Janinčin tatínek sebou, ukazoval jim cestu a povídal jim, co, kdy a jak. A oni se tomu pěkně od něho naučili. A jednou, když už sami lítali, přidal se k ním Janinčin tatínek a povídal. Pojďte, hoši, já vás někam zavedu, ale musíte být tiši a dávat pozor. A oni, že ano. A letěli, až přiletěli k takovému krásnému městu. Kolem byly krásné zahrady, a tam, už skoro za městem, v jedné té zahradě u cesty, stál velký, krásný dům. Okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světel. A ty dveře byly dokořán otevřeny. A do těch dveří vcházeli pořád lidé. Staří i mladí, hoši i dívky. A Janinčin tatínek povídal. Pojďte, hoši, nepoletíme tam dveřmi. Támhle je kousek okna otevřeno. A vletěli tam oknem, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily.
Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, díval se do klobouku a pak si pěkně sedl. Měl s sebou pod paží dvě knihy a tu jednu si otevřel. Až tu jeden z nich vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, a že budou zpívat. A začali zpívat. A tak krásně zpívali. A když dospívali, vstali a ten na tom lešeníčku počal se modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to Pán Bůh odpustil pro milého syna svého a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní o hrstce a o červíčkovi a že aby se nebál. A když si zas sedli, to jim pěkně vypravoval, když se někdo bojí Pána Boha, že se nemusí nikoho bát, ba že ani nesmí, protože to Pán Bůh nechce. A pak se zas modlili a zas zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Víte, hoši, toto bylo hezké, povídal Jančin tatínek. Ale teď musíme honem zase svítit, abychom to dohonili. A tak honem svítili. A od té doby tam tatínek s kmotříčkem často byli. A té modlitbičce, kterou se vždy před spaním modlí, se naučili tam. Oni ji tam zpívávali. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. A tak si povídali a Broučkovi se to líbilo. Jenomže se Janinka tak moc na něj dívala, jak si se jí jakoby bál. A tu ona se k němu obrátí. No, Broučku, kdy pak ty poletíš? A že mu to tak pěkně řekla a hezky se na něho usmívala, tak on se už tak moc nebál. Brzy. Už budeš pomalu dost velký. Jen jestli umíš dost poslouchat. No, uvidíme. Ale snad mne pozveš, až ponejprv poletíš, abychom tě vyprovodili. A Brouček, že pozve, a maminka k tomu s radostí doložila, že už to snad bude o příštím svatém Janě. A přitom zůstalo. Už vstávali a strojili se k odchodu. Ach, zas ta zima, naříkala maminka. I dá Pán Bůh, bude zas léto a zas se uvidíme, těšila jí kmotříčka. A počalo loučení. Pěkně se líbali a Pánu Bohu poroučeli. Už bylo skoro chladno a tak spěchali. Janinka tam k lesu do vřesu, Brouček s tatínkem a s maminkou tam do stráně pod jalovec. Už byli uprostřed palouku, když se Brouček ještě jednou ohlédl. Janinka už byla pryč. Kmotříček a Beruška stáli před chaloupkou pod dubem a dívali se za nimi. S Pánem Bohem, kmotříčko, až zas v létě, vzkřikl Brouček. A už je nebylo vidět. Už cestou povídal tatínek. Ne, není co odkládat. Mohla by najednou udeřit zima
a bylo by s námi zle. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všechno připraveno. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky. Hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trošku čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví, měli je tam na dvorku pěkně vyrovnané na výsluní. A tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam vešlo, a k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. Pak vylezl tatínek po žebříčku vikýřem na půdu. Tam bylo plno suchoučkého drobného mechu. Tím strop pěkně přikryl, aby jim nebylo od zhora zima. Ostatek pak scházel dolů a dvířka od vikýře raději přibyl. V loni jim je vítr vyrazil a div, že celou střechu neroztrhal. Ještě štěstí, že nebyla tak zlá zima. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulínka, dobře jí ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici, zastrčili špejlek a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nepřekáželo. Naposledy po všem vycpali mechem okna, jak v kuchyňce, tak ve světnici, a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď, ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. A tak se ještě pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, voňavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem se probudil moc brzy ráno. Celý svět ještě spal a mě napadlo, jak to asi vypadá tak časně ráno ve světě vysoké trávy. Přeběhnu duhový můstek a vidím, koho jsem potkal. Svého malého kamaráda červeného mravenečka. Podivil jsem se, myslím, že celý svět ještě spí? Proč ty jsi vstal tak brzy? Já ani nešel spát, odpověděl mi mravenec. Dnes v noci se tady stalo něco zvláštního. A já kvůli tomu nespím celou noc? Chci vidět, jak to skončí. Ale co? Vyzvídám. Uvidíš za chvilku, odpověděl mravenec tajemně a dál už jsme šli mlčky. Šli jsme rovně, vlevo a do kopečka a potom klikatě vpravo a z kopečka. Pořád dál, jak nás vedla cesta, až k prvnímu rozcestí. Tam náhle cesta skončila. A místo ní bylo prázdno. Jenom taková bělounce průhledná mlha se chvěla na místě, kde měla být cesta. Sklonil jsem se dolů a vyhrkl. Aha, tak tohle se v noci stalo. Zmizela cesta. Ale kam? Kde je? Můj malý kamarád mravenec by mi možná odpověděl, ale než stačil otevřít pusu, ozvalo se vřískání. Jaká cesta? Proč mluvíte o cestě? Zmizela střecha. Kde je? Kde je moje střecha? Takhle na mě vřískal velký černý brouk s bílou noční čepičkou na hlavě, který se zrovna probudil v jedné z komůrek tam dole. My jsme šli s kamarádem mravencem po cestě, odpověděl jsem klidně, ale černý brouk vřískal dál. Ne, ne, vy jste šli po střeše. Asi záleží na tom, z které strany se na to díváte. Podle toho je jméno. Podotkl jsem smířlivě, ale černý brouk se vztekal dál. Ovšem, ať se na to díváte, z které strany chcete, stejně je pryč. Co potom záleží na jméně? Vy dva tam nahoře, nevíte o tom něco? Nepotkali jste toho zloděje střech, jak jde s pytlem na zádech a píská si samou radostí, že v noci dobře pracoval, že má ve svém velkém zlodějském ranci mou střechu? Vůbec nikoho jsme nepotkali, odsekl jsem. Vždyť celý svět ještě spí. A tu se ozval můj kamarád červený mravenec. Já bych vám snad mohl dát vysvětlení, promluvil nesměle. Já jsem v noci potkal vítr, který si zpíval... No a co? Skočil mu do řeči zlostně černý brouk. Měl ten vítr přes rameno pytel? Ne, to neměl, špitl mravenec. A brouk prskal dál. Zpíval si tedy, že mi v noci ukradl střechu nad hlavou, anebo že se tady v noci podloukali zloději střech? Ne, vítr si zpíval... Tam za horou zelenou, si bílí beránci zpívají při tanci písničku loudavou, zaspíval mravenec popravdě, ale černého brouka to zrovna moc nepotěšilo. To je všechno? Zeptal se chladně a mravenec špitl. Ne, ta písnička má ještě druhou sloku. Chcete ji slyšet? Já si ji pamatuju.
1: Ne!
0: Zaječel černý brouk.
1: Tady není zkouška pěveckého sboru. Povídej, co bylo dál.
0: Když on dál zase zpíval zas jinou písničku a já se bojím, že by vás to jenom rozčílilo, zašeptal mravenec a černý brouk prskl.
1: To se ví, že rozčílilo. Pro pána Jána jsou všichni červení mravenci vždycky tak rozvláční, když něco vysvětlují.
0: Nekřičte na něj, je pravdomluvný, zastal jsem se svého kamaráda a brouk zavrčel.
1: Nic proti tomu. Jen ať mi rychle pravdomluvně řekne, co ví o tom, kam zmizela má střecha a co s tím má společného vítr.
0: Vždyť o tom zrovna mluvím, řekl mraveneček udiveně a pokračoval. Bylo to tak. Vítr si zpíval jednu písničku za druhou a já s ním šel až sem na rozcestí. Tady vítr oslovil obě cesty, které se odtud rozbíhají. Nezdá se vám nudné vést jenom od rozcestí k rozcestí? Když posloucháte lidi, kteří po vás chodí, slyšíte je mluvit o dálkách. A vy ty dálky nikdy neuvidíte. Není vám z toho smutno? Nemáte chuť rozběhnout se k modrým horám na obzoru a zjistit, co je za nimi? Na to první cesta odpověděla, jsem dohladka vyleštěná kroky těch, co po mně chodí. Všichni, kteří jdou někam za modré hory, se zase začas tudy vracejí zpátky. Potom mi vyprávějí o všem, co kde viděli, a to mi stačí. Jsem cesta. Musím být stále na svém místě a čekat na ty, co mají kamsi namířeno, ať už jdou tam, anebo zpátky. Druhá cesta žádné dlouhé řeči s větrem nevedla. Trochu se zavrtěla a pak povídá: já jdu. Já se chci podívat za modré hory. Vyřiď všem, že do svítání jsem zpátky. Zavolala na mě a zmizela. Zůstala po ní jenom ta bělounce průsvitná mlha. Vidíte? Skončil mravenec a černý brouk prskl:
1: já vidím, že už vychází slunce a ona tady není. Tady lhala. Jak mi to mohla udělat? Zrovna včera jsme spolu měli vážnou rozmluvu o tom, jak mi studený vzduch nedělá dobře na revma. Žížela to slyšela.
0: Sluníčko vám udělá zrovna dobře, odsekla Žížala, která právě začala vařit snídani v žíhaném žíželým hrnečku. Jak je svět krásný, jak se třpití, ozval se nadšený hlásek malého broučka, který se právě vykulil z larvy a mžoural do slunce.
1: Ty toho tak víš o světě, zamumlal černý brouk. Ubohé dítě, říkáš svět a koukáš přitom na slunce. Narodil ses a nevíš, že nám nějaký drzý vítr vzal střechu nad hlavou. Vidíš, že se všechno třpití, ale musíš vidět i druhou stranu. Totiž, že může přijít déšť. Co potom s námi bude? Poučím tě, jak to chodí na světě.
0: V tom se tráva v dálce zavlnila a v mžiku byla cesta tady u našich nohou, v mžiku přikryla domek černého brouka a ukončila tak rázem jeho řeč, ale já i můj kamarád mravenec jsme si uměli představit, o čem asi bude. Taková řeč může broučkovi, který se zrovna narodil, zkazit celý den, řekl jsem, a můj kamarád přisvědčil. Černý brouk patří k těm, co pořád mluví, ale nikdy je nenapadne říct něco hezkého. K těm, co vidí všechno ze dvou stran a vždycky si vyberou tu horší, uvažoval jsem dál a mravenec prohodil: přitom se svět opravdu třpití. Vidím duhová zrcátka v kapkách rosy. Prosím tě, cesto, můžeš to vyřídit malému broučkovi? Moc ráda, řekla cesta. Nezlobíte se, že jsem se zdržela? My dva? Kde pak? Aspoň jsme se dozvěděli, kdy cestuje cesta. Zasmáli jsme se s mravencem a spokojeně šlapali domů. Dobrou noc.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli jste někdy viděli čerta. Jestli ne, tak vám ho popíšu. Čert je různě velký, chlupatý, má ocas, na rukou má dlouhé drápy a na nohou asi taky. Možná má i kopyto, jak se povídá, ale nosí boty, takové staré škrpály, takže vlastně nikdo doopravdy nemůže říct, jaké ty nohy má. Čili vidíte, že je opravdu škaredý. Navíc pelichá a ještě smrdí. Takže potkat takového čerta není nic příjemného. A teď si představte, že sedíte doma, povídáte si nebo si hrajete a najednou vám takový čert skočí do bytu. A to se taky stalo vašim rodičům. Seděli si jen tak, vy jste už dávno spali a tatínek s maminkou se dívali v televizi na film o nezbedných dětech. Jmenovalo se to Malí vrahouni, nebo tak nějak. A v tom najednou hup a dup a z chodby rovnou do pokoje vskočí čert. A hned piští a kvičí, vyhrožuje a pouští hrůzu a chlupy a všechno zasmradí. A pak ještě si nacpe do huby všechny ty obložené chlebíčky, buchty, čokoládu, kuře, meloun, hrušky, ananas a těch pár nebohých zákusků, prostě všechno, co měli vaši zrovna připraveno ke skromné večeři. Vypije všechen džus a čaj a limonády, protože čert, ten má pořád žízeň a hlad. Pustí poslední pekelný pšouk, zaskřehotá: já zase přijdu. Proskočí zdí a zmizí. Jen ten smrad po něm zůstane. Tatínek s maminkou zůstali jako zařezaní. To znamená, že by se v nich krve nedořezal, jak se říká. Ale druhý den mluvili se sousedy a zjistili, že ten čert byl u nich taky. U každého jiný den, u někoho byl jednou, u jiného dvakrát, nebo třeba i třikrát za týden, takže nikdo nevěděl dne ani hodiny. A všude pouštěl hrůzu, hned se vyptával, kde mají děti a že je taky postraší, a když měli, tak je vystrašil tak, že plakali a báli se velice. Oni totiž se dokonce báli i rodiče, a to už je co říct. A z toho měl ten čert ďábelskou radost. Byl přece čert, ďábel, tak jakou taky jinou. A čím více ho báli, tím byla ta jeho radost větší. Strach se šířil a nakonec už se nikdo netěšil domů, protože nevěděl, co ho dneska doma čeká. A tatínka to zlobilo. Přece to tak nemůžeme nechat.

0: šla. Ale to víš, že půjdeme, jen jak se zbavíme té potvory čertovské, slíbil mamince tatínek. Budeme sami tancovat jako čerti. A jak tak uvažovali, najednou se otevřela zeď a šup, čert stál v pokoji. Maminka chytila židli a napřáhla ji proti té potvoře čertovské a postavila se před dětskou postýlku, kde jste zrovna spali, rozhodnuta, že k vám toho čerta nepustí leda, jak prohlásila, jen přes mou mrtvolu. Čert se ďábelsky, jak jinak, zachechtal a pravil, he, no když to nejde jinak, a pomalu se blížil k mamince. Ale tatínek ho zastavil. Stop, povídá. Co chceš, ty červe pozemská smrtelná? Odplivl si čert. Promiňte, tedy já nejsem žádný červ, ale člověk a mluvím s vámi slušně. A jste v mém bytě jako host, dokonce nezvaný, tak se račte podle toho chovat. A navíc ani nevím, co si vlastně přejete. Proč jste přišel? Čert mlčel, jen vyvaloval oči tu na tatínka, tu na maminku, smrděl a nic neříkal. Tatínek se rozparádil. No vidíte, já se vás normálně ptám a vy ani neumíte odpovědět? Tak opakuji, kdo jste? No na to odpovídat nemusíte, to vidíme a taky cítíme. Ale co tu chcete? Proč nás a taky naše sousedy otravujete? Chcete snad získat nějakou dušičku, co?
1: To ne, dušiček máme plné kotle, ani to nestačíme zpracovávat. Já vlastně, no, musím přece strašit, vždyť je to moje práce, musím trénovat, jinak bych to úplně zapomněl, a co pak?
0: To už bylo i na tatínka moc. Tak vy nás tady chodíte strašit jen tak, zabíjíte čas a podobně? Tak se na to podíváme, tak zkuste něco. Čert se načepířil, vycenil zuby a zavrčel. S tím na mě nechoďte, ani zuby nemáte všechny. Fuj, to je slabota. A sám vycenil tatínek svoje zuby. Ještě, že si je čistí a chodí k zubaři. I maminka se přidala a oba zavrčeli, jak to jen šlo. Čert se otřepal a zmenšil se nějak, jako by dostal strach.
1: Co pak umíte ještě? Přidala se maminka.
0: Čert napřáhl ručiska a skřivil drápy.
1: To je krása, to je paráda, to jsou ale špinavé ruce. Kdybyste byl můj, já bych vás hnala.
0: No tak dál, dál, ukažte se, popichoval tatínek čerta. A ten se snažil, mručel, vyvaloval oči, poskakoval, prostě dělal, co mohl. Ale vždycky to tatínek s maminkou udělali líp a hlasitěji. Čertovi už to přestalo taky jít, protože se styděl víc a víc. Přitom se studem zmenšoval a zmenšoval, až už byl úplně malý, jako nějaký škaredý brouk odporný. A když už teda byl tak malinký, tatínek hop a skok a hlavně dub, zašlápl ho a bylo po čertovi. A to všechno udělal tak rychle, že maminka jen zírala. Pak vzala lopatku a smeták, smetla zbytky čerta a spláchla je do záchodu. A od té doby byl pokoj. Oba z toho ale byli tak unavení, že museli jít hned spát. Akorát maminka ještě řekla, teda tatínku, no toto... Velmi obdivně to řekla a trošičku slabě zívla, protože už skoro spala. A vy už taky běžte do postele, ať jste zítra taky tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
2: Tatildo, neproč náhodou ven? Tam je taková ledovatice, že jak stoupneš na chodník, hned upadneš.
3: Za prvé ven nepůjdu a za druhé nevím, proč bych se měl trmácet a padat po ulicích.
2: Ale nám by se to totiž strašně hodilo, pane Spejble.
3: No to je hezké, tak vám by se strašně hodilo, kdybych sebou někde žuchnula, no?
2: Ano. Budeš se tati divit, ale nám by s tím moc pomohl.
3: Pomohl, no. Ano. No. A co třeba, kdybych si přitom zlomil nohu?
2: Jo, to by bylo prýma.
3: A ještě by to bylo prýma, co?
2: No.
3: No to jsem si tedy o vás nemyslel, že byste byli schopni přát mi takovou přírodní katastrofu, že vám není hanba.
2: Vůbec.

0: Vážně strašně potřebujem.
1: Ano. Tak ještě potřebuješ, aby tvůj ubohý, stařičký, vlastnoruční otec byl připoután na lože s nohou v sádře, nebo dokonce s obýma nohama. Kdo by se o tebe staral? Kdo by ti tak dobře jako já vařil vajíčka na tvrdo? No řek, nikdo.
2: No přece já.
1: A kdo by je vařil mně?
0: Tobě bych je vařil zase já, tati. My už to máme všechno promyšlené.
1: Tak vy to máte dokonce promyšlené, ano? Čeho já jsem se to dočkal? A co takhle dát mi pod postel krabici s dynamitem? To by nešlo?
0: Když ty nás nechceš pochopit, tati.
1: No tak to teda nechci, to si uhád. Oni by snad chtěli, aby chodil celý život o berlích.
2: Ale ne, celý život ne, pane Spejble. No, by stačilo jen tak kousek přes nový rok.
1: Ona si klidně řekne, jen tak kousek. To nevíš, že se říká, jak na nový rok, tak po celý rok? Tak vy jste do toho pokusu o atentát zatáhli i paní učitelku a to já jdu zítra do školy a tam se to vysvětlí.
2: Ne, já vám to všechno vysvětlím. Hezky se uklidněte.
1: Ale ne, Máničko, ne.
2: Posaďte se.
0: No, tati, posaďte se. Ať si při tom pobíhání nezlomíš nohu.
1: Už s tím zase začínáš. No, čo?
2: No,
1: tak dobře, Máničko, už sedím.
2: No. Víte, my jsme si ve škole povídali o tom, jak vždycky na nový rok si lidé slibují, že se budou mít rádi, že si budou pomáhat a jak třeba, když je v domě nějaký starší člověk, jak mu budou chodit nakupovat a tak.
1: No to je všechno hezké, ale proč bych kvůli tomu měl chodit sebou mlátit na ulici? Najděte si nějakého dědečka a choďte mu třeba pro pivo nebo pro lístky do kina a mě z toho vynechte.
0: To já bych tati rád... Protože nikdo neumí uvařit vajíčka na tvrdo jako ty, ale kámen urazuje, že tady v okolí nikdo nepřišel k úrazu.
2: No, a tady v okolí není ani žádná stará babička, ani starý dědeček, viď, Hurvínku?
0: A jak máme potom udělat k novému roku nějaké předsevzetí? Kdyby to aspoň někde hořelo, aby jsme mohli zachraňovat, ale ani to ne.
2: No.
1: Pro krále pána, ještě aby tady někde hořelo, to vám nestačí moje zlomené nohy?
2: Už teď nemáte zlomenou nohu ani jednu.
1: No teď nemám, teď, ale co když půjdu ven? Přece mě děti nevykládejte, že byste nepřišli na nějaké rozumnější předsevzetí.
0: Když to není žádná spravedlnost, takhle tu soutěž nevyhrajem. No.
1: Jaká zase spravedlnost a jaká soutěž?
2: No, my jsme si ve třídě udělali takovou soutěž novoročních předsevzetí a budujeme si dobré skutky, víte?
0: Právě, to je něco jako v televizi ten klub správných dětí.
2: No, to třeba uděláte dobrý skutek, honem to napíšete do televize a dostanete od značek nebo něco.
1: Počkej, pomalu, děti, začínám rozumět. Mně to bylo nějaké divné, že ti dva kluci v metru se málem poprali, kdo mě pustí sednout. To nebylo proto, že byli tak slušní, ale proto, aby získali body.
2: No jistě.
0: No, tati, ty body jsou strašně důležité.
2: No.
0: Když pustíš sednout staršího pána, tak je to jeden bod. Starší pán z holí, to jsou dva body.
2: No prosím, a starší paní s nákupníma taškama jsou dokonce čtyři
0: body. Ano.
2: No. My s Hurvínkem nejraději jezdíme metrem v pátek odpoledne. To jich jezdí nejvíc s nákupníma taškama.
0: Ano, a to bys koukal, co nazbíráme bodu.
2: No.
1: Já vám asi nějak špatně rozumím. O co vám vlastně jde? O to, abyste nazbírali body a vyhráli třeba lízátko, nebo o to, abyste byli skutečně správné děti?
2: Ale pane Spejble, aby jsme byli správné děti, na to přece potřebujeme ty body.
1: A já mám jít proto ven na chodník a zlomit si příkladně nohu?
2: No.
1: Kolik pak za to dostanete bodů, vy správné děti?
0: No to by nám to naskočilo, tati.
2: Je.
0: No jo, za pomoc při úrazu je dokonce 15 bodů. A kdyby se stopil...
1: A jo, beze všeho, to já půjdu, zlomím si nohu a ještě vám skočím do Vltavy. Co bych to byl za tátu, kdybych vám nepomohl získat pár bodů, že?
2: Moment, to není žádných pár bodů, pane Spejble. Za záchranu tonoucího je 30 bodů.
0: Teď ale, Máničko, jasné, že se budeme muset o ty body dělit.
2: Ano, to
1: a víš, Hurvínku, že mě také tohle to napadlo. Co kdyby Mánčka ještě doběhla pro bábinku, že by skočila do té Vltavy se mnou, aspoň nám bude přitom to nutí veselý. No a vy nestratíte body.
2: Když já bych to bábince nerada říkala. Ona je vlastně ještě ze staré školy a říká, že slušné chování se nedá budovat a že úcta k stáří má být samozřejmostí.
1: A ty si myslíš, Mančko, že nemá pravdu?
2: Možná, že má. Ale nám jde o ty body.
0: No jak bychom, tati, poznali, že jsme správné děti, když budeme mít málo bodů?
2: No právě.
1: No třeba tak, že když někoho pustíte v metru sednout a on vám poděkuje a jen tak pro sebe si řekne, to je správný kluk, nebo to je slušná holčička, no. A přitom se na vás usměje.
2: No, ale co když se na nás ani neusměje, ani nepoděkuje?
1: Víte, děti, oni ani všichni dospělí nejsou slušní a správní. To ale neznamená, že musíte být také takový.
0: Tati, zůstaň raději doma. Ještě bys někde uklouzl a zlomil si nohu. Já už o ty body ani tak moc nestojím.
1: No, takhle se mi to líbí. Víš, dostávat body za to, že druhého postihne něco zlého, no, to se mi taky nezdá správné.
2: No, já už ty body také nechci. Ale co naše předsevzetí?
1: Já si, děti, myslím, že skutečně správné děti si nemusí dávat, abych tak řekl, žádná předsevzetí. A jestli chcete někomu pomoct, tak u nás v domě bydlí paní Cihlářová.
0: No, ale ta není stará.
2: Ještě.
1: Každý potřebuje někdy pomocnou ruku.
2: Ale vlastně počkej, Hurvínku, že nás to nenapadlo. Vždyť ona má malého chlapečka a ještě miminko v kočárku a musí je vozit sebou na nákupy.
0: To je nápad, Táťoldo zlatej. Už tam běžíme.
2: No.
1: Teď tam nechoďte. Malé děti už teď patří do postýlek. A vy také, vy správné děti.
2: Já už jdu. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc, děti.

Venku pršelo a doma moju nic nebavilo. Tatu sice už povyrostl a začínala s ním být spousta zábavy, jenže teď spal a moja ho samozřejmě nesměla budit. Co bych tak dělala? Pofňukávala. A od takového pofňukávání nebývá daleko krošťárně. Rozhlížela se po pavilonu, až zavadila pohledem o podřimující Kambu. Mám to! Opatrně se k ní připlížila, zhluboka se nadechla a paf! Vybafla na Kambu, ta vyjekla a zmateně se kolem sebe rozhlížela. Smála se moja, ale když viděla, jak moc se Kamba lekla, uvědomila si, že to asi nebyl nejlepší nápad. Mojo, to se přeci nedělá, takhle někoho vylekat. To se může i šeredně nevyplatit, domluvila jí Kamba a pak se usmála. Ačkoliv, jak kdy. Jednou, když jsem byla ještě malá... Jú, povídej, babičko, zaradovala se moja. Povídej, jaké to bylo v pralese. Kamba se nejdřív trochu ošívala, ale po chvíli začala vyprávět. Kdysi dávno, bylo mi tenkrát asi jako je teď tobě, začaly v našem pralese řádit pytláci. Jedna gorilka se chytla do jejich pasti. Rodiče ji naštěstí včas našli a vysvobodili, ale měla ještě dlouho bolavou ručičku. A jeden gorilý kluk ze sousední klupy se ztratil na dobro. Dospělí proto začali přemýšlet, jak se s pytláky vypořádat, jenže ne a ne na něco přijít. Na tohle ani gorilí síla nestačí, řekl nakonec vůdce tlupy. A kdo je ještě silnější než my? Jedině sloni. Jenže ti jsou moc bázliví a lekaví. Vzpomeňte si, jak na ně ti naši dva malí uličníci Akiba a Panga vybafli. Sloni se vyděsili, začali utíkat a zdupali nejlahodnější aframon a povalili ty nejkrásnější banánovníky. Kdepak? Sloni nám nebudou nic platní. Asi se budeme muset odstěhovat. Akibovi s Pangou, kteří poslouchali za stromem, při těch slovech zatrnulo. Že by se měli stěhovat teď, když si uklouzali nejlepší skluzavku v celé Africe? Začali si špitat, co by šlo proti těm pytlákům podniknout. A druhý den časně ráno oba zmizeli. Nejdřív se šli podívat, jestli se sloni jako obvykle krmí v bambusové mokřině. Byli tam? Tak se do toho pustíme, zašeptal Panga. Akiba přikývl. Musíme. Gorilí kluci si plácli dlaněmi a rozešli se každý na opačnou stranu. Panga se plížil kolem slonů na druhý konec bambusové mokřiny. Akiba mířil pytlákům přímo do náruče. Když byl Akiba u pytláckého tábora, schoval se a chvilku odpočíval. Pak vyrazil. Jedním skokem byl v táboře, druhým přistál náčelníkovi pytláků na zádech, při třetím srazil z ohniště hrnec s polévkou a čtvrtým byl z tábora venku. Opice jedna drzá, křičela jedna polovina pytláků. Za tu ale bude peněz, volala druhá půlka. A všichni pytláci popadli sítě a lana, pušky i mačety a pustili se za Akibou. Akiba běžel, co jen to šlo, k bambusové mokřině, slonům a k Pangovi. Pytláky slyšel blízko za sebou, neměl však čas se ohlédnout. Jen aby mě ty lumpové nechytli. Utíkal a utíkal. Pytláci mu byli v patách. Naštěstí se ale bambusová mokřina blížila. Už i Panga schovaný na druhé straně slyšel supění pytláků a praskání větviček. Ještě chviličku. Panga nabral dech a nejsilněji, jak jen dokázal, vybafl na slony. Sloni se lekli a stroubením se dali na úprk. Řídili se pryč od Pangy, vstříc Akibovi a pytlákům. Takovou melu prales ještě nezažil. Země se třásla a stromy padaly. Za slony zůstávali stát jen ti nejstarší pralesní velikáni. Akiba na jeden takový ohromný strom čas vylezl, ale pytláci nevěděli, kam se vrtnout. A sloni už byli přímo u nich. Balili se jako lavina a žádná síla na světě by je nedokázala zastavit. Několik pytláků se podobně jako Akiba pokusilo najít záchranu na stromech. Šplhli však příliš pomalu a neobratně. Ostatní se otočili a uhánili zpátky k táboru, jenže velikaným slonům člověk neuteče. Bůh, hrub, tráh, vrázka! Sloni odhazovali prchající lumpy choboty, nabírali je na kly a do několika svými ohromnými těly i narazili.
Pytláci mohli být rádi, že vyvázli živí. Skrvavení a plní modřin se odpotácli z pralesa a víckrát se nevrátili. Vydechla moja, která měla strach, jak to všechno dopadne. Že to ale byli šikulové, ti Akiba a Panga. Mít je za kamarády, to by bylo. A radostně se rozběhla podívat, jestli už se probudil tatu, aby si spolu zahráli na pralesi.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: A na pořadu máme radu 11.
2: Rada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da.
1: Pozornost je vždycky milá, ta nikdy neurazila.
3: Ale práci. Vymyslí takové moudra, taťulínku.
1: Co se ti na tom nelíbí?
3: No, kdo by nebyl rád, když něco dostane?
2: Například já, Hurvínku, když dostanu pohlavek.
3: Řeklo se pozornost. A pozorností se myslí dárek, dívtko.
4: Ale nejenom dárek, Hurvínku.
2: Jej, Dananky, a co ještě?
4: No, každý projev pozornosti. Drobná úsluha, slůvko poděkování.
1: Zdvořilý pozdrav, správné oslovení.
3: Jaké je nesprávné oslovení, tatí?
1: No, například, když si to popleteš a panu Sládečkovi budeš říkat...
2: Paní, že ano.
1: Máš oči, ne? Ale ze Sládečka uděláš slanečka.
3: A řeknou pane Herinek.
1: No, to by to bylo podobné.
2: Jej, Dananky, ale když dočista zapomenu jeho jméno.
4: No, tak se slušně omluvíš a zeptáš se ho.
2: Aha, řeknu, promiňte, nevíte náhodou, jak se jmenujete.
1: Šmanko, ty Máničko, on své jméno zná, ale ty ne.
2: Jak to? Já své jméno znám taky.
1: Na to se ho nebudeš ptát.
2: No a proč bych se ho taky ptala, jak se jmenuju?
1: Tak dost, dost. Projevem pozornosti je i blahopřát k významným dnům. K narozeninám, k meninám a podobně. A k přání můžeš jako další pozornost připojit dáre.
3: Darebáctví.
2: Je darebáctví.
1: Dáreček, šmankote, no, který udělá radost. A to mi darebáctvím neuděláš.
3: Že ne? Jak jsem tuhle rozbil okno, řekl jsi, že jsem ti udělala radost.
1: No, já to řekl trochu jinak. To jsi mi zase udělal radost, jsem řekl. Jako, že jsi mi neudělal.
2: Seví, jak by se stvářil, Hurvínku, kdybych ti dala k narozeninám rozbité okno, že?
3: To bych se asi moc netvářil.
4: No, vidíš, proto si dobře rozmyslíš, jaký dárek vybereš, Máničko. Nenakoupíš halabala.
2: Jasně, kde pak koupit halabalu, bábinko?
1: Ale Máničko, halabala znamená ledabile, jen tak něco, rozumíš? Že nekoupíš, co uvidíš.
2: Ale co neuvidím?
4: Ne, cokoliv. A nepočítáš už předem, že já si to vyměním, když se mi to nebude líbit.
3: Chápe, dívtko, prostě nekoupíš cokoliv, ale něco docela jiného.
1: Šmanko, ty vybereš dárek, který udělá paní Kateřině radost.
4: Ano.
1: A nikdy nedáváš místo dárku peníze.
2: Proč?
3: Peníze neudělají radost?
1: Ale... Dal bys tím najevo, že jsi nechtěl lámat hlavu s vybíráním. Vybrat vhodný dárek je umění.
3: No. To mi nepovídej, taťulínku. Budeš zírat, co jsem ti vybral k svátku.
2: Jú, já bych chtěla vidět pana z Pejbla zírat. Co mu dáš, Hurvínku?
3: Kopací merunu.
2: Jo.
1: Cože?
3: Kopací míč.
1: No, to tedy zírám.
2: Zírá, no.
1: Co budu dělat s kopacím míčem?
3: Hrát kopanou, co
2: no,
3: asi?
2: No.
1: Já? V mém věku? Za tím pumlíčem si lítej sám.
3: Když myslíš, tatí, tak já se obětuju.
1: Jo, takhle, že se nestydíš.
4: No, vidíš, Hurvínku, a to je právě chytračení. Věnovat něco, abys to získal sám, to si nedělá.
2: Jo, zírám taky. Dárkem máš přece udělat radost.
4: Ale ne sobě. Pamatuj si to. Taky nemůžeš darovat to, co jsi sama dostala a chceš se toho zbavit, Máničko.
2: Proč bych se dárku chtěla zbavit?
4: Nech mě domluvit, protože je to třeba hrozně nemoderní věc.
2: Ten takový dárek bych si prostě nevzala.
4: Jenže dárek odmítnout je nespůsobné. Když něco dostaneš, poděkuješ. Před dárcem dárek vybalíš a projevíš radost. A nikdy dárci neříkáš, že jsi neměl dělat škodu.
2: Jakou škodu, když mi dá nějakou ohavnost?
1: Na tom nezáleží, Máničko. Darovanému koni na zuby nekoukej.
2: No jasně, mohl by mě kousnout, že ano?
1: Kdo by tě mohl kousnout?
2: No ten kůň, co jsem ho dostala a koukala jsem mu na zuby.
1: Ale to je hloupost.
3: To se ví, co bys mu na zuby viděla, dívko.
1: Mámko, to je přísloví, darovanému koni na zuby nekoukej, nabádá.
3: Aby s ním šla k zubaři, vej, tati.
1: Ale ne. Aby na daru nehledala vady.
4: Ano. A kdo by taky dával koně, že ano? Za malou pozornost se považuje...
3: Třeba hříbátko.
4: Ale jdi. Bomboniera, kniha nebo drobný umělecký předmět.
1: I ten sebemenší dárek hezky zabalíš a přivážíš ozdobným provázkem nebo stužkou. Za tu zastrčíš kvítek nebo no, zele.
3: Zeleninu.
1: No a půl kila mrkve. Zelenou větvičku.
4: Tak, ale pozor. Dárek vždycky přebalíme, aby u něho nezůstala cenovka.
3: To by vadilo?
2: No jistě. Podle ceny by každý poznal, jak vysoko si ho ceníš.
1: A proto ne, Máničko. Cena není rozhodující.
4: Protože dárek není cený jen svou hodnotou, ale úmyslem udělat co?
2: Radost.
4: Správně.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
5: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, nikde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulet z oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kulí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lísce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizi Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal. Máte to marné. Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hoda? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosami prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla ji medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem, vypískla ihihi a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem. No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd. Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo vevrčák Pizí Zubka a řekl, pořídím to na dvakrát. Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka a Amálce to náručem. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypaly se šišky a za nimi Pizí Zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutá.

0: Jistý Loudal z Raděčic se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že Loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán z potřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe Loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka produkovala. Za dva sloupky důkatu a bez velikej chci ratu cimbalí a cimbili. I kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cimbali. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na Kmince. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kminku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nezdá. A jak se zouval, skulil se na postela a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Já, jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičili si mi na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděli, že ne? Byla to ona. 3x mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3x. 3x z lžíce usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3x byla vdovou. A 3x mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3x zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatři ti 26. Kdáka ti slyše ti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojskovi děti. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku Loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky. Zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. Osm už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a Loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, Loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak Loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si Loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený opec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin: jdu do Prahy pro peníze, přišpendil to spící Loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit? Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha, tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v Široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl, a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá, kam máme poslat pro zavazadla vašnosti. Ha, ha, zejtra, dobrý muži, zejtra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vixlajvantovej, a pod nosem knír. No, vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel, tak tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat. Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno baba, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá, mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinyho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle, zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátnil do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal Podomek. No, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste? Co to je? No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí. Já jsem rolník. No jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku? Mám po ní sny. A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím. Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou a jak ho ta numírka a konečně i nebožka teta ženinýho táty, jak ho vypekli. Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař. No, jen jsem vás vomrk, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo. To vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu. A anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no, to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty. Zavoláme pana Mankovice odvedle, to je vetešník. On vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no? Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal pro černé pivo a když dopili, dal Loudalovi poslední radu. Povídal, a na sny nedejte, pane Choděra. Zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějakej, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí poklatno. Kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen, probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděra. Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kminku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory. Husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovi zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.
1: Jednou dávno byly takové divné dny. Buď to bylo moc horko a všechno vyschlo, pak zase pršelo a všechno se zatopilo, potom nějací lupiči vykopali pod zemí tunel a odnesli ze všech bank peníze, které tam byly. No, těžko bylo v naší republice. Nemohli jsme si koupit třeba tramvaje, tak se muselo chodit pěšky, někdy i moc daleko. Chybělo na nové domy a lidé neměli kde bydlet. Chybělo na školy, aby se děti měly kde učit a tak. Některé děti sice měly radost, že nemají školu a že mohou lítat po ulicích a lumpačit, ale za chvilku se už začaly nudit a tu novou školu si přáli. Ale nedalo se nic dělat, penízky byly pryč. A než se zase dají dohromady nové, to trvá. A k tomu všemu ještě večer ve zprávách v televizi říkali, že pan prezident onemocněl. Ještě tohle. Zrovna bylo potřeba podepisovat všelijaké důležité listiny a nikdo jiný než on to nemohl udělat. A hlásili, že přijedou nějací slavní doktoři z ciziny a pana prezidenta vyléčí. Skutečně, přijel profesor ten a doktor tamten, přišli k panu prezidentovi, prohlíželi ho, pokyvovali hlavami. Profesor ten do něho zapíchal píchátka a pumpoval z něho krev pumpičkami. Doktor tamten zase do pana prezidenta cpal červené, modré, zelené, žluté prášky a nutil ho to zapít všelijakými limonádami, až byl pan prezident celý rozpíchaný a nalitý jako balón. Ale dobře se mu neudělalo. Naopak, bylo to čím dál horší a horší. Ležel jako Lazar a jen bědoval. Ach, jich ouvej, ponoč mě je tak špatně, co jsem to jenom snědl. Přitom už vlastně nic nejedl, jenom ty léky a injekce. A sem tam s bídou podepsal nějakou listinu. Tak ty doktory vyhnali a pozvali zas jiné. Dokonce přiletěli letadlem a hned z letadla natáhli nějaké hadice až na hrad. Jednu dali panu prezidentovi do pusy, druhou do ucha, třetí do druhého ucha, čtvrtou bůh ví kam a ještě kolem něho tancovali. Nakuřovali ho a zpívali různá zaříkávadla, třeba výjdi, výjdi z těla ven, když je člověk nemocen, s nemocí se musí prát, tu přec nikdo nemá rád. No tak výjdi, nemoci zlá, urputná a strašně vlezlá, zaříkám tě kouzlem tajným, vstaň a choď, ty muži bájný. Ale nic to nepomohlo. Tak doktoři odletěli s nepořízenou. A ještě nás pak pomlouvali, ale co? Jen pan prezident pořád ležel, listiny se hromadily, už je skoro ani nepodepisoval a to bylo na pováženou. Všude hrála smuteční hudba, taky už přišel podzim, mrholilo a celé to bylo takové na nic. V televizi ukazovali obrázky z doby, kdy byl pan prezident ještě zdrav a vesel. Tatínek se na to díval a řekl mamince, chudák. A maminka povídala, však my jsme taky chudáci a nás nepolituje nikdo. Měla sice trochu pravdu a tatínek jí to taky řekl, máš sice pravdu, ale aspoň jsme zdraví a máme se rádi. A to teda pravda byla. A maminka to hned potvrdila. To máš teda pravdu, řekla tatínkovi a začala mu dávat pusy na ucho a na krk. Jenom na tvář se nemohla trefit, protože tatínek ji trošičku odstrkoval. A to tehdy obyčejně nedělával. Přitom mamince říkal, počkej, počkej, a mával rukou. Maminka nevěděla, co se děje. Udiveně hleděla na tatínka a ten zase na televizi, kde ukazovali, jak pan prezident podepisuje listiny. Vždycky si vzal listinu, chvíli ji četl, přitom si dal do pusy plnící péro, cumlal je, pak podepsal, odložil a vzal další listinu. A tak pořád, celé hodiny. Někdy dokonce vzal nějakou barevnou tušku, zamyslel se, pokousal, pocumlal, vyndal z pusy a napsal na okraj listiny nějakou poznámečku. Tatínek jen vyskočil. Už to mám! V tom ukázali v televizi pana prezidenta, jak leží celý bledý, oči zavřené a v takovém malém okýnečku povídá hlasatel. Tady, na hradě, odkud vysíláme přímý přenos, si už nikdo neví rady. A objevil se obrázek sálu, kde moudré hlavy seděly a kroutily hlavami, jakože nic nevymysleli. A hlasatel pokračoval. Obracíme se proto na vás, vážení občané, pokud byste na něco přišli, zatelefonujte na číslo a tak dále. Tatínek vzal telefon a volá tam. Představil se, řekl adresu a povídá. Na něco jsem přišel. A oni hned. Posíláme pro vás helikoptéru, aby to šlo rychle. Maminka měla trochu starost, jen abys mě pak nepřišel domů o hlavu kratší. Tatínek pravil žádný strach, všechno dobře dopadne. Dal mamince pusu a běžel před dům. Tam už čekala rychlá stíhací helikoptéra, tatínek nasedl a už letěli. Na hradě už čekali tatínka celé zvědavé ty moudré hlavy. A tatínek řekl, vážení poslanci, senátoři, ministři, profesoři, docenti a vůbec. Viděli jste, jak pan prezident pořád cucá to plnící péro a ty pastelky, když čte listiny? A oni, viděli, viděli. A tatínek na to. To je právě to, co pan prezident nesmí dělat. To je strašně nezdravé. Pan prezident je teď plný ingoustu a rozkousaných pastelek a proto je nemocný. Dávejte mu týden jen suché rohlíky a čaj bez ničeho a bude zdravý. Jen už nesmí nic cucat a kousat. Dejte k němu někoho, kdo se bude dívat a kdyby zase pan prezident začal, tak ať ho z moci úřední plácne po ruce zlatou plácačkou. A já zase půjdu, tak naschledanou. S panem prezidentem udělali, jak tatínek říkal. A za týden byl jako rybička, veselý a zdravý. V televizi pak ukazovali, jak u něho sedí ten s tou zlatou plácačkou a dává pozor. Ale pan prezident byl už opatrný a do pusy nic nestrkal. A napsal tatínkovi pěkný dopis, že mu moc děkuje a poslal mu krásný dárek. Byla to jeho vlastní fotografie. Sám ji podepsal neocumlaným perem a pak nechal zarámovat. Jenomže se nějak při stěhování ztratila nebo co, takže teď nikdo neví, kde je. Škoda.

0: Jednou jeli ze dvora králové. Řeka se tam točí. Šejtroček nestačil přeskočit Valachovi od oka k oku. Žemlička zahlídl proud a už se k němu nese přes příkop. Prr, už Šejtroček nestihl zavolat. Valach vpředu a vůz za ním, všecko to vletělo do řeky. Šejtroček nahoře na kozlíku jen přistrkoval kolena až k bradě, aby mu nenateklo do holínek. Ve chvilce se všechno srovnalo a uklidnilo. Vpředu pluje žemlička, kopyty pracuje jako parník kolesem a za ním se nese vůz jako velebná archa. Šejtroček ji kočíruje a na labském břehu tlučou lidi čepicemi o zem a volají: to je forman, ten se vyzná i na rybí silnici. Všecka sláva ale Šejtročka přešla, když okusníš výjeli z vody zpátky na cestu a stočili se k Jičínu. V holínkách měl jako ve sklenici, kalmuk sušil na biči a čepici ždímal. Do toho povrzávala kolesa, jak z nich řeka vyplavila kolomas. Foukal ostrý větřík a záblo. Šejtroček si vymýšlel hřejivé myšlenky, aby mu na kozlíku bylo pohodlněji. Až vkročím do své chalupy, nesmím tam uvidět víc vody, než nahrňoul čaje s rumečkem. Všecku tu mokrotu schodím ze sebe dolů a rovnou se skácím do suché postele. Nejlíp ale by bylo mít doma mladou ženu, aby mi chalupu pěkně vytopila. Jen si pomyslel některou z těch myšlenek, Valach Žemlička vpředu u oje se tomu vždycky zasmál. Čemu se pořád řechtáš? Okřikl ho Šejtroček. Žemlička na to nic, ale smál se celou cestu až domů. Když dojeli, opatřil Šejtroček Valacha i vůz a rázuje si to přes dvůr a těší se na suchou chalupu. Otevřel dveře do síně a v tom se mu přes špičky holínek přelije vlnka vody. Je tohle chalupa nebo rybník? Rozčilil se Šejtroček. A z temné síně mu odpoví hlas, jemný jako pramínek. Pozor, nešlápni mi do studánky. Šejtroček počkal, až si oči zvyknou na šero. A pak se podíval ostřeji. Uprostřed síně sedí na patách jemná panenka v bílé košilce. Dloube prstem do hliněné podlahy a hloubí si tam studánku. Šejtroček si na panenku vyjel. Co mi to tu vyvádíš? Už to bude, řekla mírně panenka. A kdo vlastně jsi? Vyjel si znovu Šejtroček a dívá se, jak ze studánky vyplynula další vlnka. Panenka se zarazila, odsla si od země umazaný prst o košilku a řekla: to už nevíš? Já jsem přece ta víla, co si jí pomohl se studánkou v lese. Potom to Šejtročkovi vysvětlila, u koho si studánková víla z vděčnosti udělá studánku, tomu musí být věrná až do smrti.
1: A to zas ne, já tě nechci, povídá Šejtroček, odešel do světnice a usadil se za stůl, aby byl co nejdál od studánky. Je s tebou moc vody.
0: Ale to jen pro začátek, než tu studánku pořádně seštýmuju, řekla pramínkovým hlasem víla.
1: A just ne, křikl Šejtroček.
0: Co tak spolu rozprávěli, že mlička ve stáji do toho pořád řechtal.
1: A justovní ne,
0: křikl znova Šejtroček. Vyskočil si na pec, kam bylo od studánky nejvýš, a tvářil se tam jako mrak. Panenka zatím uhlazovala vodu ve studánce a pro

0: věcí a přemlouvá šejtročka. Já umím i jiné věci. Dovedu jen ze samé vody uvařit silnou hovězí polívku. A když řeknu vodoper, všecko prádlo se hned samo vypere. Kytky na zahrádce by se nemusely zalívat a pod ořechem bych zařídila pramen, aby neupíjel jabloním. Tak co, chceš mě?
1: Z mraku na peci jen blízklo. Nechci!
0: Tak to já ale musím plakat.
1: Plač si!
0: Ještě radši ne. Potřásla hlavou studánková víla. Podívej, a umít vůz, na to já jen si pomyslím a už to je. Valacha bys taky hřebelcovat nemusel, to bych taky já sama.
1: Nic a nic! Střelil z pece dva hromy za sebou šejtroček a zavřel oči. A že bude spát, ať si studánková víla pláče. Plakala tak tiše, že to šejtročka ani jednou nevyvolalo ze spaní. A protože byl utrmácený od kočírování, spal dlouho, spal tvrdě jako dub, ale druhý den odpoledne se přece jen probudil. Dívá se po světnici. Ajajaj. Ve světnici už je naplakáno až površek kredence. Hrnky s malovanými švestičkami jsou plné slz a stůl a židle plavou jako loďstvo. Studánková víla pořád pláče a studánka v síni jí pomáhá. Vyplavilo to pole na skouta za pecí, rozmáčelo cukr i sůl. Už to dosahuje málem k provlhlým holínkám na bydle nad pecí. A teď už šejtročkovi až po bradu. Nechci tě, křikl šejtroček. Už ho to mokře studí pod samým nosem. A v té chvílce se studánková víla rozplakala nejusedavěji.
0: Já tě mám, šejtročku, tolik ráda a já tě musím utopit.
1: To je to slovo, co jsem chtěl slyšet. To je to pravé a upřímné slovo, povídá forman šejtroček. Tak já si tě tedy beru za ženu. Jen šejtroček dořekl, všecka slzavá voda se odlila. Studánková víla si začala říkat Julča a dala se do hospodaření v chalupě.

Jak čert s člověkem zápasil. Byl jednou člověk chudobný, těžko se živil. Chaloupka za vsí, zedraná byla, vetchá, políčko na stráni jako dlaň. To byl jeho majetek. 5 dětí hladových krků po jídle volalo a žena utrápená neměla z čeho vařit. Často měli stravu takovou, tvrdého chleba kousek, v zubech vrzal a vodou zapíjeli. Jednou zase za dlouhý čas hrstku mouky matka někde dostala za práci, chtěla chléb upéci. Ale nebylo čím v peci zatopit. A tak se tatík sebral, že půjde do lesa nalámat suchých větví. Přijde do lesa, po stromech soušky vyhledává, v tom tu najednou stojí před ním čert. Ten chudobný člověk byl kurážný a nic se čerta nebál. A čert povídá, čemu ty člověče po stromech hledíš? Mladou lipku hledám, černý panáčku, co bych s ní líko sedřel. Upletu provaz, oko udělám a budu čerty chytat. Líčený provaz, dobrá věc, z takového se nedostanou. Toho se milý čert, hloupý byl dost, ulekl a hned tomu chudákovi povídá, nedělej nám toho, věru by nám zle bylo. Co ti dám, když nás necháš? A člověk mu na to, pytel peněz mi přines. Čert se ztratil, ale za chvíli tu byl s pytlem peněz. Dal ho člověku a pospíchal s radostí do pekla. Tam povídá čertům, bratři milí, vysvobodil já vás od nebezpečenství náramného. Ale když jim všecko vypověděl, jen se mu vysmáli. Jaký jsi hlupák, pytel peněz darmo dá. Teď půjdeš k tomu člověku, o peníze budete zápasit. Čert dal se na zemi. Člověka chudobného vyhledal a hned, že těch peněz bylo mnoho, aby spolu zápasili, kdo vyhraje, budou peníze jeho. Člověk liška počitá, hned byl svolný a povídá k čertovi, mám já dědouška, starouška, už je mu 99. Když toho přemůžeš, platí, jako bys mne přemohl. A vedl čerta do lesa, mezi skály, kde měl medvěd brloch. Tož tam leží dědoušek, vidíš-li ho? Čert z kuráží šel k medvědovi, vzbudil ho a povídá, pojď, staroušku, budem zápasit. Ale medvěd hned tlapami čerta přitáhl, k sobě přitisknul, až kosti praštěli. Měl čert co dělat, aby se mu vydral a horem pádem rovnou do pekla. Nic s tím člověkem mít nechci. Dědouška má, starouška 99. A ten má síly hrůzu, co teprve vnuk. Ale čerti nedali jinak, než že musí ještě na zemi s člověkem se měřit. A tak šel čert ke člověku a že se budou předbíhat, který je rychlejší, toho budou peníze. Člověk šelma hned byl svolný a povídá, mám já synáčka, drobného chlapečka, ještě mu rok není. Předhoníš-li toho, platí, jako bys mne předhonil. A vedl čerta na kraj lesa ke křoví, kde měl zajíc lože.
Tož tam leží synáček, vidíš-li ho? Čert šel vzbudit zajíce, volá: Vstávej, chlapečku, budem se předbíhat. Ale zajíc nečekal, až se čert připraví, vyskočil z palechu a utíká. Čert za ním, stačit mu nemůže. V tomto rokle, hluboká a srázná, na dně potok tekl. Zajíc skočil, čert za ním. Spadl čert do rokle, o kamení se potloukl, ve vodě se vykoupal. Leze celý zmlácený z potoka, kouká, ale zajíc už do vršku upaluje. A tak čert hned zpátky do pekla a povídá: Nic s tím člověkem mít nechci. Synáčka má, ročního chlapečka drobného, a ten jako vítr běží, což teprve tatík. Ale že čerti jinak nedali, ještě potřetí ten hloupý na zem musil s člověkem se měřit, kdo lépe pískat umí. Člověk hned byl svolný. Pískej, povídá čert. Ale člověk jemu: Jen ty začni, jak umíš. Čert pískne ponejprv, listí se stromů sletuje, pískne po druhé silněji, halusky padají, pískne po třetí, větve se lámou. Och, slabě ty pískáš, povídá člověk, až já zapísknu, stromy se budou kácet, ohluchneš. A čert prosil člověka, aby mu zavázal uši. Člověk s radostí šatem uši mu ovázal a také oči. Potom jednu tu větev ulomenou, hodně silnou, sebral. Písknul a čerta tím dřevem po hlavě uhodil. Vidíš, říkal jsem ti, že budou stromy padat. Písknul po druhé a zas čerta přes hlavu praštil, až se mu v očích zajiskřilo. A tu čert člověka prosil, aby už nepískal. Když ty třikrát, já také třikrát, povídá člověk. Písknul po třetí a vší silou čerta udeřil. Čert chudák honem obvazek strhl, ani se po vyvrácených stromech nedíval, rovnou do pekla. Člověku zůstal pytel peněz.

0: pěseň pre děvčata.
1: O Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned sestřička naše milená zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžiku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: skladeb a písniček.
1: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Šmankote, mankote, co je to tu za nepořádek, děti?
2: To není žádný nepořádek, to patří ke školní výuce, heč?
3: Ano.
1: Cože, to vás ve škole učí převracet byt vzhůru nohama?
3: To ne, pane Spejble, ale učili jsme se ve škole, co ano, dělat, ano. Kdybychom chtěli sami někam jet vlakem.
2: Ano.
3: Tak si to prakticky opakujeme.
2: Ano, my si to opakujeme.
1: No a proč je ten stůl postavený jen na dvě nohy a ční do výše?
2: To není stůl, to je nádražní hala, do které se vchází.
1: Aha, tak si z té nádražní haly měl sundat aspoň ubrus. Podívej, jak je zmuchlaný.
3: To je tak schválně, pane Spejble. Ubrus je moderní laminátová střecha nad nástupištěm.
2: Ano, nádraží je moderní. Tady je totiž velký železniční uzel.
1: Uzel? Snad ne na ubruse.
2: Co pak nevíš, co je železniční uzel? Přece nádraží, kde se křižuje velké množství vlaků.
1: Tak tohle nádraží je ten uzel, jo?
3: Ano, to jsou České Budějovice.
1: A kvůli tomu jste tu udělali takový zmatek? Co to je za hloupost učit se jezdit vlakem? Nastoupit, sednout, dojet, vystoupit. To je řečí pořád.
2: Tak víš co, Taťuldo, my tě vyzkoušíme, co říkáš?
1: Pro mě, za mě. Tak co mám dělat?
3: Nejprve musíte přece vstoupit do nádražní haly.
1: No dobře, ale kam?
2: Mezi nohama pod tím stolem.
1: No počkej, ale to, abych podlezl to kanapé.
3: Asi vám nic jiného nezbude.
1: No dobře, šmankote, to jsou taky nápady. No, už jsem tady.
2: Kde pak, Taťuldo? Ty jsi nevšiml, že nápis odjezd je tuhle a ocitl ses v hale pro příjezd. Musíš zpátky.
1: To je hrůza tohle, to jsou ale hloupí předpisy. No, je to. Jdu na nástupiště. Kudy?
2: Kolem skříně. Tam máš taky nápis. A ukáznění cestující je čtou.
1: Ty židle, to už je vlak, ne?
3: Ano, už jste u vlaku.
1: No tak prosím, nasedneme do něj a...
2: Moment, vůbec jsi se nepodíval, ze které koleje to jede. A máš to tady napsáno taky.
1: Já se z toho zblázním, tak kam mám jít?
3: Zpátky kolem skříně a na druhou kolej.
2: Nelez přednostovi do kanceláře, k vlaku se chodí tudy.
3: Tohle je lokomotiva, tohle je tendr s uhlím a tady dále jsou...
1: No počkej, Máničko, vagony, to já vím. Kdyku jsem vlakem jel.
3: No vidíte, a lezete do poštovního vozu. Račte si laskavě přestoupit do vagónu.
1: Tak proč to neřeknete hned? Vy mě potom nástupišti uhoníte.
2: My jsme ti to chtěli říct, no ale když už si vlakem jel.
1: No tak dobře, tak to už by snad stačilo, ne?
3: Kde pak, pane Spejble, teď se teprve svezeme. Já jsem totiž průvodčí, víte?
1: Vím. Hurvaj, proč mi máváš tou baterkou před očima?
2: To není baterka, to je semafor.
3: To je semafor
2: a dává vlaku na volno. Písk! No a jedem.
1: No to je dost. Vy jste si ale na mě vymysleli věc. Snad se teď mohu už konečně podívat po krajině, ne?
3: Musíte ale sedět rovně, pane Spejble. Nahýbání se s okem je zakázáno. Kromě toho, mi laskavě ukažte jízdenku.
1: No ale já přece, já žádnou nemám. Kde jí mám vzít?
2: V nádražní hale jsou pokladny. Patrně si je přehlédl.
3: Nemáte-li jízdenku, budete si ji muset koupit a navíc zaplatit pokutu.
1: Cože, ještě nakonec peníze?
2: No jo.
1: A kolik?
2: No, protože je to jenom hra, tak ti to slevíme na 5 korun. Stejně si mi je ještě nedal za tu jedničku ve škole, jak jsi slíbil.
3: Tady je potvrzenka.
1: Jo, tak... A proto jsem musel podlézt v kanapé a mám záda jako naklepaný řízek? No tak to si mohl říct hned a já nemusel...
3: To byla jen malá připomínka, pane Spejble, že sliby se mají plnit.
2: A proti tomu jako pořádný a čestný člověk jistě nebudeš nic namítat. Ha!

0: Poslyšte se mnou příběh, který se před dávnými a dávnými časy v pohádkové zemi udál. V té zemi, kde žil moudrý král Míroslav a zemi sousední, kde se narodila neméně krásná, ale pyšná princezna Krasomila.
1: Se svou prací hotovi, králi. Vaše podobizny jsou už vystaveny a všichni očekávají, kdy si je jasnosti prohlédnete.
2: Pojďme. Musím jednu z nich co nejrychleji poslat princezně Krasomile.
1: Chtěl bych upozornit vaše jasnost, že ani jednomu z umělců se nepodařilo přesně vystihnout vaši podobu. Vaše tvář všechny ty obrazy daleko předčí.
2: Ani jsem si nepřál, aby mi malíři krásy přidávali. Jsem už dávno rozhodnut vybrat ten nejméně podařený. Jistě se princezna nebude hněvat, když ve skutečnosti budu o něco hezčí než na plátně.
1: Rozhodněte, jak myslíte, jasnosti.
2: Ty zatím připrav dary pro princeznu a vzkaž poslům, ať se přichystají na cestu.
1: Vše už je přichystáno, jen zlatý rám posázený drahými kameny je ještě v síni s vašimi podobiznami. Hned, jak se pro některou rozhodnete, může poselstvo vyrazit.
2: Děkuji ti, milý správče. Od této chvíle budu neročkavě čekat, s jakou se moji poslové vrátí.

0: Vaše jasnosti!
1: Už se vrátilo poselstvo.
0: Už se sedají z koní.
1: Nuž tedy, ať rychle vejdou.
2: Buďte pozdraven, pane a králi náš.
1: I vy buďte pozdraveni. No proč mlčíte? Co vzkazuje princezna Krasomila?
2: Odpověď je tak strašná, že se jí až ostýcháme vyjevit.
1: Jen mluvte, ať řekla Krasomila cokoliv.
2: Od krále jsme byli v Lídně a pohostině přijati. A celý dvůr byl potěšen, že vaše jasnost chce za paní mít princeznu Krasomilu.
1: A co Krasomila?
2: K té jsme šli až druhý den. Žádnému z nás nebylo ale dovoleno ani se dotknout její ruky. Jen lem jejího roucha jsme políbit museli.
1: A obraz?
2: Vaše jasnosti. Vaše podobizna.
1: Mluvte bez ostychu.
2: Na obraz vaší jasnosti jen pohrdlivě pohlédla. A když nám ho zpět podávala, řekla, ten král zde vyobrazený není hoden, aby mi obuv zavazoval.
0: Oho. A co bylo dál?
2: Krev nás hanbou pálila, ale starý král nás prosil, abychom pravou příčinu zamlčeli, že on sám mnoho od své dcery zkusí, ale že se to vše dá napravit a princezna, že jistě musí svolit.
0: Tak proč se tedy vracíte se zlou zprávou?
2: Taková královna by se nám nezdála být pravou matkou podaných. Proto jsme nedbali prosby jejího otce a ihned odjeli.
1: Moudře jste jednali. A to ostatní už ponechte na mě.

0: Krasomilo! Krasomilo! Krasomilo, už hodnou chvíli tě hledám v paláci i na zahradě.
1: Hraj si s míčem, otče. A když si hrají s míčem, nechci, aby mě někdo rušil.
0: Chtěl jsem s tebou ještě jednou promluvit.
1: O čem, tatínku?
0: Však víš, Krasomilo. Co pak to jde? Odpovídat nápadníkům tak, jak si naposled odpověděla králi Miroslavovi?
1: Co jsem řekla, to jsem řekla. Víš přece, za jakého muže se jedině provdám?
0: Pořád opakuješ jedno a to tež. Můj muž musí krásou, vznešeností, ano. Uměním a šlechetností se nad jiné skvíti, sice mým nikdy nebude.
1: Ano, přesně tak.
0: A kterou z těchto ctností postrádal král Miroslav? Vždyť si ho ani nikdy neviděla, nikdy se s ním nemluvila.
1: Přesto ale vím, že nemá ani jednu z těch vlastností, které nesmí můj muž postrádat.
0: Ale dceruško, to přece nemůžeš.
1: To je všechno, co jsi mi chtěl říct.
0: Všechno.
1: No.
0: Ne. Málem bych zapomněl. Přijal jsem do služby mladého muže a udělal ho vrchním zahradníkem.
1: Ano.
0: Zdá se mi ale k tomu úřadu být příliš učeným. Vyzná se totiž stejně dobře v zahradnických pracech jako v literárním umění a v hudbě. Proto jsem ho s radostí na náš dvůr přijal. Tak jedinečného muže tu ještě nemáme. Co myslíš?
1: Nic. Ještě jsem ho neviděla.
0: Myslel jsem, že tě to potěší.
1: A vyzná se v hudbě, říkáš?
0: Hraje skvěle na harfu.
1: A jinak?
0: A jinak je to člověk ušlechtilých mravů.
1: Pošli pro něho. Dovolím mu, aby se mi přišel ukázat.

0: nejlepší poklonu skládám k vašim nohám, milostivá princezno, a čekám na vaše rozkazy.
1: Jaké je tvoje jméno?
0: Míroslav.
1: Dobře, Míroslave. A teď smíte políbit lem mého roucha. Otec mi řekl zahradníku, že se vyznáš v hudbě.
0: Nemnoho, milostivá paní.
1: No, zkusíme to. Já jsem si už dávno přála najít učitele, který by mne ve hře na harfu doučil.
0: Bude-li moje skromné umění 100, aby tuto službu zastalo, budu šťastný.
1: Ostatní ti řekne král. No, můžeš odejít.
2: Nůže, Krasomilo, přijala jsi Míroslava za učitele?
1: Zkusím to s ním. Teď jenom přemýšlím, kdy bych s hodinami měla začít.
2: Míroslav, já si při jeho jménu vždycky vzpomenu na krále Míroslava. Mm. Denně se strachuji, že tu urážku od tebe nesnese a vypoví mi vojnu.
1: Netrap mě už, otče, copak si musím vzít každého krále, který mě požádá o ruku?
2: Jak myslíš, dceruško? Dělej, jak myslíš.

0: zahradníku, rozhodla jsem se, že začneme s hodinami hned dnes.
1: Jak si přejete, princezno?
2: Ale teď už se mi zase nechce hrát na harfu.
1: Začneme tedy až zítra.
2: Jenomže já chci začít co nejdříve.
1: Budu tady na zahradě. Když si budete přát, nechte mne zavolat a hned začneme.
2: Tak už jděte, zahradníku.
1: Jak poručíte, princezno?
2: Zahradníku!
1: Ano, princezno.
2: Rozmyslela jsem si to. Chci hrát hned teď.
1: Ano, princezno.
2: Usedni k harfě a hraj.
1: Když dovolíte, milostivá paní, raději bych poslouchal vaši hru.
2: Co se to opovažuješ? Řekla jsem hraj. Chci vědět, kdo mne bude vyučovat.
1: Jak si přejete?
2: Nebo nehraj. Raději mi řekni, kdo byl tvým učitelem.
1: Můj otec pro mne vybral nejlepšího harfenistu ze země krále Míroslava.
2: Zase ten král Míroslav, od rána do večera neslyším nic jiného.
1: Dlouhá léta byl mým učitelem.
2: A kromě něho a tvého otce, slyšel tě vůbec někdo na harfu hrát?
1: Několikrát jsem měl tu čest hrát na dvoře krále Míroslava.
2: Tak teď už toho mám dost. Pořád jen Míroslav a zase jen Míroslav. Co pak mě ten člověk bude pronásledovat až do smrti?
1: Odpusťte, milostivá princezno. Nechtěl jsem...
2: Jak to nechtěl? Řekla jsem hraj a ty nehraješ, tak... Tak hraj!
3: Tatínku.
4: Co pak tě trápí, dcerunko?
3: Neustále přemýšlím o našem vrchním zahradníkovi. Práce mu pod rukama jenom kvete a přitom...
4: Něco zanedbal?
3: Ne, tatínku.
4: Také jsem s ním spokojena. Každý den jsou v předpokojích čerstvé a zcela vzácné květiny a náš zámecký park se za ten půlrok, co u nás slouží, proměnil v rajskou zahradu.
3: Rozumí květinám, jako by s nimi od malička vyrůstal.
4: I jeho řemeslo se dědí z otce na syna.
3: Ano, ale kde se pak naučil hrát na harfu?
4: To nevím, dcerunko.
3: A slyšel jsi ho někdy hrát?
4: Ještě ne, krasomilo. Musím se přece zabývat také jinými věcmi než zahradou a harfou.
3: Ale Míroslava by si směl poslechnout, jeho hudbě se nevyrovná žádná jiná na světě. Když ji posloucháš, jsi okouzen stejně, jako když procházíš zahradou, kterou vypěstoval.
4: To je všechno moc hezké, ale nemusíš trávit celé dny hraním na harfu.
3: Ale tatínku vždyť...
4: Já vím, pracuješ také na zahradě, všechno vím. Vím také, že v pondělí pomáhala Míroslavovi řezat růže, úterý jste spolu zalévali celou zahradu a včera mi komoří oznámil, že jsi mu dokonce dovolila, aby ti políbil ruku. To se přece na královskou dceru nesluší.
3: Ale tatínku...
4: Nezapomeň, že si takhle nevyznamenala ani jednoho prince, který se o tebe ucházel.
3: Tatínku...
4: Tak buď zase poslušná a rozumná dcera.
3: Ano, tatínku...

0: Když poslouchám tvoji hru, Miroslave, je mi tak pěkně i úzko zároveň. Ale tahle tvoje poslední píseň byla zvlášť krásná.
1: Byla to píseň na rozloučenou, milostivá princezno.
0: Proč na rozloučenou?
1: Zítra musím odtud pryč.
0: O čem to mluvíš?
1: Dostal jsem zprávu, že se musím co nejdříve vrátit zpátky domů.
0: Ale to nejde. Ne. Já nechci, abys mě opustil.
1: Musím, vzácná princezno. Doma mě potřebují. A váš otec si také nepřeje, abych tu déle zůstával.
0: To není pravda. Ne.

0: Je to tady, Ceruško. Dnes ráno jsem Miroslava ze služby propustil.
1: Ale to přece nemůžeš,
0: otče. Už jsem řekl.
1: Tatínku, prosím tě, nevyháněj Miroslava od našeho dvora. Já už si ani nedovedu představit, že bych měla žít bez něho. Miroslave, moc tě prosím, zůstaň tu se mnou.
0: To je tedy ten muž, kterého miluješ?
1: Ano, otče, miluji ho.
0: A jestli pak si nezapomněla, že mu chybí jedna z těch ctností, které jsi vymínila pro svého manžela?
1: Vím, že Miroslavovi chybí vznešený rod, ale přesto ho miluji. A milovala bych ho, ať by byl králem nebo zahradníkem.
0: Dobře tedy, ať je tvým mužem ještě v tuto hodinu. Ale v mém zámku nezůstaneš, byl bych všem pro smích.
2: Milostivý králi, nemohu svolit, aby byla princezna kvůli mě nešťastná. Odejdu odtud. A vy, prosím, na všechno zapomeňte.
0: Ne, už jsem řekl. Nebudu déle trpět princezniny rozmary. Pošlete okamžitě pro zpovědníka a kněze. A pro princeznu doneste co nejprostší šaty. Hned po obřadu opustí mé království.

0: Jak vidíš, Miroslave, tak dlouho jsem hledala hodného a moudrého muže, až jsem ho přece jenom našla.
1: Když ale pomyslím, že stačilo vybrat si kohokoliv jiného a všichni by ti snášeli modré z nebe.
0: Vždyť bych byla nešťastná.
1: A v té bídě, která nás oba teď čeká, budeš spokojena.
0: Tak docela v bídě přece jen žít nebudeme. Něco peněz ještě máme? A až dojdou, prodáme všechny drahé šaty a místo nich si koupím prostší. Stejně bych v nich nemohla vyjít na ulici.
1: Jsi hodná, Krasomilo. Ale takovou oběť přece nemohu přijmout.
0: Dost už těch řečí. Raději se poohlední po nějaké práci, pro mne i pro sebe.
1: Vypravím se za bratrem. Snad mi nějak pomůže.
0: A nezapomeň poprosit také o práci pro mne.
1: Podívej, co ti nesu, Krasomilo. Bratr mi pro tebe dal trochu ovoce.
0: A co je v tom druhém uzlíčku?
1: Práce pro tebe, podívej.
0: To je nádherně hebonké plátenko. A co z něj mám ušít?
1: 20 košil pro jednu dámu ze dvora krále Miroslava. Když to uděláš brzy, dobře ti zaplatí.
0: Tak to se do toho raději pustím hned.
1: Jak jsem jen mohl královské dceři připravit takové živobytí? Ty všem rozkoším zvyklá, máš nyní dělat na pány a nouzi snášet.
0: Vždyť jsem to sama chtěla. Tvoje láska mi všechno vynahradí.
2: Cože neseš ty košile tak pozdě?
0: Odpustíte, prosím. Šila jsem ve dne v noci, abych s nimi byla co nejdříve hotova.
2: Nejsi moc dobrá, švarlena. Hloupých 20 košil a my na ně museli čekat celé 3 dny.
0: Ale vždyť já jsem dělala, co bylo v mých silách.
2: Neodmlouvej. Raději mi je ukaž. Nemohu přece zaplatit, co jsem neviděla.
0: Tady jsou, milostivá paní.
2: To je ale opovážlivost. Takhle je už mudlat.
0: Ale to přece není.
2: A tenhle rukáv je určitě špatně vsazen.
0: Milostivá.
2: A jak jsou celé pomačkané? Co pak neumíš ani složit košile?
0: Vždyť jsem je prala, škrobila i žehlila.
2: Co si dělala, mě nezajímá, vidím, co odevzdáváš.
0: Vždyť jsou jako padlý sníh.
2: Nebudu se s tebou dohadovat. Vidím, jaké dílo donesla a podle toho ti zaplatím.
0: Děkuji vám, milost paní.
2: Původně jsem ti chtěla dát celý 1 zlatý za každou košili, ale takhle dostaneš za všechny jen 5 zlatých.
0: To přece nemůžete, vždyť jsem šila celé 3 dny a 3 noci.
2: Tak si ty peníze vem a běž, nebo zavalám stráž.
0: Ale já...
2: Taková žebrota! 5 zlatých za odbytou práci a ještě jí to není dost!
3: Co je to za spor?
2: Milostivá paní, tahle ženština donesla 20 už mudlaných košil a teď se jí zdá 5 zlatých málo.
3: Řekla jsem přece, že má dostat 20 zlatých. Tak jí je vyplať. Já jsem s její prací spokojena. A ty si pamatuj, že se takhle v našem království se švadlinami nejedná.
0: Nejprve jsem měla dostat jen 5 zlatých. Komorná nebyla zleda s čím spokojená, nakonec mě chtěla ošidit. Ale pak přišla paní domů a když si mou práci prohlédla, poručila komorné, aby mi vyplatila celých 20 zlatých.
1: Vždyť jsem ti říkal, že tam tvou práci dobře zaplatí.
0: To zaplatili. Ale když jsem si uvědomila, že i u nás doma tak moje komorné jednali se švadlenami a dělníky, bylo mi do pláče.
1: No, všechno dobře dopadlo, tak co se budeme trápit? Raději poslouchej, jakou ti nesu novinu.
0: Novinu?
1: Náš pan král si přivezl nevěstu. A zítra bude na zámku veliká hostina, při které jí všem představí.
0: Tak konečně se ten váš král Miroslav pro některou rozhodl. Co se mě jenom kvůli němu tatínek natrápil?
1: Mohla bys tam dostat práci.
0: Jakou?
1: Budou připotřebovat mnoho kuchařek a kuchařů a každý dostane za ten den 1 zlatý.
0: No co? Vařit umím, zkusím se o to místo přihlásit.
1: Tam mnoho práce nebude.
0: Zkusím to. Tolik peněz za jeden den tak snadno nevydělám.
1: Já si budu také hledět nějakého výdělku a večer pro tebe přijdu.
4: Děkuji, Děvenko, děvenko, ty jsi jako vítr.
0: To víš, kuchaři, máte tu práci, že nevím, kde mi hlava stojí.
4: A nehoň se tolik, děvenko, času je dost. Kdyby tu bylo ještě pár takových pracovníků, jako jsi ty, neměl bych už vůbec co dělat.
0: Já jsem vám chtěla jenom trochu pomoci, když tu bude taková sláva.
4: Tak teď si chvilku odpočiň. Třeba si vem tamhle kousek dortu a trochu se posilni. Bez toho si jistě neměla od rána v ústech.
0: Děkuji, kuchaři.
4: Jej, málem bych zapomněl. Byl tady sluha, že prý mají páni ještě nějaké přání. Tak se běž zeptat, oč jde.
0: Hned tam doběhnu, kuchaři. Tady je ale lidí a tenhle pán snad to není sám král.
1: Prosím vás, děvenko, zavolejte někoho. Potřebuji zavázat střevíc.
0: Když dovolíte, králi, sama vám jej zavážu.
1: Dovolím, děvenko.
5: Kuchaři, máš tu prý dívku, která před chvilinkou králi zavazovala střevíc?
4: Ano, ano, to by mohla být jedině tamhleta. Jinak se odtud nikdo ani na krok nehnul.
5: Pošli ji ke komorné, pan král to poručil.
4: Ano, milost pane.
3: Tady si máte vybrat jedny šaty a tady klenoty. Já vás pak ustrojím.
0: Ale to se přece nesluší. Já, prostá ženská, nesmím chodit po pansku.
3: Náš král vás chce za tu pozornost, kterou jste mu prokázala, vzít dnes večer k tanci.
0: Pro boha, to přece nejde. Co by tomu řekl můj muž?
3: Je to vůle a přání královo.
0: Já a s králem tančit? Do těch šatů se ustrojit? Ne, to neudělám.
1: Ani když já tě o to poprosím?
0: Jasnosti. Ne, to nejde.
1: Co pak jsi mě nepoznala, krasomilo?
0: Miroslav. Ty jsi král této země?
1: Ano, má drahá.
0: S ním či bdím? Proč jsi to všechno udělal?
1: Pamatuješ se snad, s jakou odpovědí si moje dvořeniny poslala nazpět?
0: Ale to už přece dávno není pravda.
1: Tenkrát jsem přísahal, že chci tvou hrdost ponížit. Tvůj otec mi v tom pomohl. A tvoje láska mi byla nápomocná.
0: A tak dlouho jsi mě trápil.
1: Nebyl bych tě tak dlouho zkoušel, kdyby to nebyl tvůj otec přikázal. Trpěl jsem s tebou.
0: Můj otec?
6: Ano, dcero. Je to tak, jak říká Miroslav.
0: Tatínku.
6: Vím, že ta zkouška byla trpká, ale věř mi, bude blahodárná pro tebe i pro tvé děti.
3: A tak končí příběh o moudrém králi Miroslavovi a pyšné princezně. Když hosté viděli novou královnu v drahém zlatem vyšívaném rouše a královském diadému, byli její krásou okouzleni, neboť při vší spanilosti nastoupila teď v její tváři místo hrdosti a pýchy přívětivost a dobrota.
7: Když jsem byl tak malý jako ty, nebyl jsem ještě tatínkem. A měl jsem proto svého tatínka. A ten mě jednou vzal na hory. Ale už v autobusu se mnou všechno houpalo, na chatě jsem se nímral v polévce a protože jsem těžce polikal, doktor mi změřil teplotu. A hromé... 45 stupňů, takovou horečku jsem v životě neviděl. Zabalte toho kluka do mokrého prostěradla. Tatínek mě do něj hned zabalil. Teď prostěradlo syčelo. Stoupala z něj pára. A za chvilku doktor povídá, něco se tu pálí, necítíte nic? To se kouřilo z mého prostěradla. Já jsem měl tak vysokou teplotu, že jsem ho propálil. No tak doktor mi dal znovu teploměr. A za chvilku povídá tatínek, Tady něco bublá, pane doktore, neslyšíte nic? Jo, slyším, ale to bude asi v kuchyni, vaří se tam guláš. To není v kuchyni, to je pod peřinou, namítal tatínek. A měl pravdu. To bublal ten můj teploměr. Vařil se. Jak mi ho vzali spod paží? Prásk! Teploměr praskl žárem. Tu rtuť se rozkutálela po podlaze, rtuť je jak víš jedovatá a pod podlahou to otrávilo myšáka. Ostatní myši se rychle odstihovali. Do pokoje číslo 9. Jenže ode mě začala chytat peřina. Hoďte kluka do závěje i s peřinou, řekl pan doktor. Ve sněhu se ochladí a horečka mu klesne. A nebudete platit propálenou peřinu. Hodili mě tedy do závěje. Závěj zasyčela, stoupala z ní pára, sníh rychle tál. Skočím pro lopatu a hřablo přihrnu na tebe sníh, sliboval mi tatínek. Než přišel s lopatou a hřablem, propálil jsem se až na hlínu. Země se ohřála a žuch. Zřítila se na mě lavina. Máš na sobě dost sněhu, nebo mám ještě pár lopat přihodit, volal tatínek. Neměl jsem ho na sobě dost. Měl jsem tak obrovskou horečku, že lavina jen syčela, rychle tála, měnila se ve vodu a ta začala bublat, začala se vařit a spousty vařící vody proudily do potoka a potok byl plný vařených pstruhů. Jednoho z nich vytáhl dědeček umělníka. Chodíval na ryby do Labe. Aby tak náš kluk dostal angínu, polekal se. Aby mu tak sráželi horečku v závěji. Aby tak měl tak vysokou teplotu, že by sníh tál a voda se začala vařit. Aby tak se v ní uvařil tenhle pstruh. Rozjedu se do Krkonoš, stejně bych tu neměl stání. Opřel se do vesel a vesloval proti proudu Labe až do Krkonoš. Nenašel mě už v závěji. Ležel jsem na malé, spálené pouštičce. Na maličké sahařičce. Já jsem měl tak strašnou horečku, že jsem všechno spálil. I louku. Dědeček mě viděl a povídá. No, nazdar. Nazdar. Řekl jsem dědečkovi, nerozuměl mi, dítě, já to ani neřekl. Já to v horečce blábolil. Dědeček omotal kus vaty na špejli. Vyplázni jazyk, poručil mi. Vyplázl jsem jazyk a děda mi vytřel jódem krk vevnitř. Pálilo to jako čert. No, děda by ti vysvětlil, jak hrozně čerti pálí, že se povalují celý čas u ohňu a přikládají pod kotle a od plamenu, že jsou rozhavení do běla, že ti podají roku a máš pochyř jako peřinu. Čerti pálí asi jako ta vata namočená v jodové tinktuře. Ta pálí. Ale za pár minut máš po angíně, za pár minut máš po horečce a za pár neděl můžeš jít lyžovat.
8: Minka se rozpačitě dívala oknem. Třpitily se tam rampouchy, stráně byly plné sněhu a druhý den na horách byl v čudu. Už jich zbývalo jen 5.
6: Jak je, Mince? Ptali se ráno Romana jeho kamarádi strýčci. Právě přišel od ní z pokoje. Celý týden proleží, má zhnisané mandle. To si Honza nezaližuje. Honza byl Minčin táta. Ten by lyžoval, až by brečel. No a jak mu chceš pomoci? Chceš za Minku kloktat? Co kdyby ji každý z nás pohlídal? Jeden den. To by si pak zaližoval i Honza, vysvětloval Řehoř. A za týden bude mít každý z nás angínu. Víte co? Počkejte tu na Honzu, já si beru službu hned dneska, rozhodl se Řehoř. Fajn, já ji beru zítra, přihlásil se Arno. Další si rozebrali středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Řehoř se obrátil a kráčel zpět k chatě.
8: Táta ho posílal naspátek, že prý si ohlídá Minku sám, že prý ani lyžovat nechce. Ale chtěl. Jen jdi, tati, posílala ho Minka. Pochopila, že je vlastně na obtíž. Kdyby tu nebyla, chodil by táta lyžovat. A strejda Řehoř by se nemusel obětovat. Urazilo jí to. Kdyby se nestyděla, rozkřikla by se, jděte oba pryč, nechte mě tu samotnou, já se vás o nic neprosím.
3: Tak ahoj, kočko, řekl jí táta, když odcházel. Zdvihla na rozloučenou jenom ruku, neřekla ani slovíčko. Jinak by se dala do breku.
6: Tak jaký si uděláme program, zeptal se strýček Hřehoř, když osaměli. Minka pokrčila rameny. Mně se chce spát. To, abych ti vyprávěl večerníček. Já nechci. Chce se mi spát. A dámu? Nebo člověče, nezlob se? Ne. Akorát se mi chce spát. A zavřela oči. Neusnula. Co by za to dala, kdyby tu byla sama? Před cizím strejdou si nemůže ani vystrčit nohy na peřinu. A jak jí bylo horko. Najednou se jí vykutálely z očí slzy. A potřebovala popotáhnout, taky, že to udělala potichoučku, aby to strejda Řehoř nespozoroval. V té chvíli se ozvalo v tom tichu zavrčení. Zavrčení? To se jí snad jenom zdálo. Nezdálo. Ozvalo se znovu a pak po třetí. Minka přestala strachy polikat. Ještě, že tu je strejda Řehoř. Ano, něco tu vrčí. Něco tu je. Posadila se na posteli a poplašené oči upřela na strejdu. Strejda ležel natažený na tátově posteli. Spal a chrápal. To vrčení bylo jeho pochrupování. Nehlídá ji a ještě chrápe hrom, aby do něj uhodil. Minka si ulehčeně vydechla. Strejda Řehoř zamžikal a otevřel oči. Co je, Minko? Měla tisíc chutí mu říct, chrápeš jako Bernardín, strejdo. Vylekal si mě. Ale styděla se a řekla tedy, povíš mi, strejdo, ten večerníček? Cože? Slíbil si mi vyprávění. Táta mi včera taky vyprávěl. O čem? Jak dostal na horách horečku? To byla psina. Lhal, jako když tiskne. Ach, ach, tak, dostal se do obrazu Řehoř. Tak, milá Minko, tak poslouchej. O život na horách jsem ovšem mohl přijít i já. Jenže vylhané na tom není ani písmenko. Všechno je to pravda pravdoucí.
9: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
10: Člověče, nezlob se. Je hodně pohádek, kde se vyskytuje jméno Honza. Ve většině případů celým jménem Hloupý Honza. V hodně pohádkách se potom ke konci zjistí, že ten Hloupý Honza byl přece jenom chytrý, i když to tak na začátku nevypadalo. Nakonec si vezme

říká určitému věku u děvčat navdávání, ale pomyšlení měla jenom na člověče, nezlob se. Zlobil se ale pan král, který chtěl vidět svou dceru kdekoliv, jenom ne u člověče, nezlob se. Budeš se vdávat a hotovo, rozhodl jednou odpoledne. Dobrá, budu, připustila princezna. Ale vezmu si za muže jenom toho, kdo mě porazí v mé milované hře. Král vyhlásil turnaj a pozval všechny z dalekých i sousedních států, ale pouze hráče se šlechtickými tituly. To by v tom byl čert, aby se nenašel někdo na celém světě, kdo to člověče, nezlob se, dovede zahrát lépe než moje dcera, doufal král. Ale jak se záhy ukázalo, doufal marně. Vítězem mezinárodního turnaje ve hře člověče, nezlob se stala po zásluze princezna. A tak ze svatby tentokrát sešlo. Kdo vyhraje nad mojí dcerou princeznou, člověče, nezlob se, dostane princeznu za ženu a ještě půl království, vyhlásil král a dodal. Ať už je to kdokoliv, třeba hloupý Honza. V ten okamžik ho totiž nenapadlo, že by nějaký Honza mohl doopravdy vyhrát. Mámo, táto, co to je, člověče, nezlob se? Zeptal se Honza, když se dozvěděl o té nabídce. Rodiče mu pravidla hry vysvětlili a on prohlásil, že by se jako pokusil nad princeznou vyhrát. To tě nesmí ani napadnout, ty začátečník, a hrát s takovou mistryní a ještě ke všemu princeznou, zrazovali ho táta s mámou. Ale jaká pak mistryně, povídá Honza. Jestli jsem to dobře pochopil, tak tady nejde ani tak o umění, ale hlavně o štěstí, a to můžu mít i já. Princezna nejprve nechtěla s Honzou hrát, protože s nějakým začátečníkem prý se nebude zahazovat. Ale protože zrovna žádného lepšího soupeře neměla, dala nakonec svolení. Jakou barvu figurek si chceš vybrat? Zeptala se princezna a dávala najevo, že hra bude za chvilinku ukončena jejím vítězstvím, pochopitelně. To je jedno, odpověděl Honza. Mně na barvě nezáleží. Princezna si tedy nechala svoji oblíbenou zelenou barvu a Honzovi přidělila žluté figurky. Dlouho se nezdržovali a začali hrát. 6, hlásila princezna při svém prvním hodu. 2, hlásil Honza. 6, princezna. 1, Honza. A než se nadál, tak princezna měla první figurku doma. V druhém kole se už začalo Honzovi dařit, ale těsně před cílem si princezna se svojí figurkou počkala a Honzovu figurku přímo mistrně vyhodila z dráhy, jak se to při člověče, nezlob se, stává. Hra pokračovala. Honzovi se sice moc nevedlo, ale princezně se začal líbit. Většinou totiž musela při hře poslouchat nudné řeči princů, které se točily všechny kolem zlata, šperků a jejich udatnosti. To Honza princezně vyprávěl o úplně jiných věcech, o kterých neměla ani potuchy. O tom, jak se u nich na dvoře klubou kuřátka z vajíček, o rohatém kozlovi, který má hlavu zrovinka jako čert, o krásných proutěných koších, které plete každou zimu Honzův tatínek, o vlaštovkách, které se do jejich chléva vracejí každé jaro až odněkud z Afriky. Také princeznu moc zaujalo, jak se dojí kráva, protože to ještě nikdy neviděla, jak se krmí králíci a ková kůň, anebo suší seno. Ve stohu nikdy nespala a na borůvky do lesa nikdy nechodila, protože jí je nosili na stříbrném talířku a ještě ke všemu pocukrované. Je, to bylo věcí, které by princezna chtěla vidět a prožít. Poslouchala, na hru se nesoustředila a netrvalo to dlouho a člověče, nezlob se, prohrála. A víte, že to princezně vůbec nevadilo. Dozvěděla se tolik zajímavých věcí, které kvůli hře, kterou hrála od rána do večera, vůbec neznala.
Honzu si vzala za muže.

0: ráda, protože měl, jak se říká, přehled a nebyla s ním nuda. Po svatbě se odstěhovali k Honzovi na chalupu, možná proto, že by si Honza na zámku těžko zvykal. Princezna se brzy naučila sušit seno, krmit králíky, pěstovat mrkev, rajčata, petržel a chodit do lesa na borůvky, jahody a maliny. Asi se zeptáte, jestli si někdy zahrajou Člověče, nezlob se? Jednou za rok, vždycky, když mají výročí svatby. To, aby si připomněli, že by se vlastně vůbec nepotkali, kdyby nebylo Člověče, nezlob se. A víte, že by to byla škoda?
1: V zápěti se ozval těžko popsatelný výkřik. Údiv se v něm mísl s úděsem a nadšení se zděšením. Profesor Kadeřábek zařval jako ochotnický Hamlet při spatření ducha svého zemřelého otce. Oba lichožrouti vtrhli dovnitř a vykřikli dost podobně. Není divu. Z terária na ně hleděl Tulamor junior. Vypadal zbědovaně. Jedno ucho měl utržené a z druhého mu visel spínací špendlík jenom na vlásku. Když se z nenadání setkáte s někým, koho jste už málem oplakali, co asi řeknete?
2: Co tady děláš?
1: To vyhrkl Ramses.
3: Já to věděl. Vy už mě nemáte rádi. Vy mi nikdy neodpustíte, co se stalo.
1: Spustil Tulík málem s pláčem.
4: Hlavně jsme rádi, že se ti nic tak moc nestalo, řekl Hejlík.
2: Ale co děláš tady v té kleci?
1: Vrátil se Ramses ke své první otázce.
2: Pojď ven, bráško.
3: Já nikam nepůjdu. Tady mi bylo dobře. A potom se všechno nějak zamotalo. A může za to Hubert.
1: Fňukal Tulík.
3: A Kudla, Dederon.
2: Kudla, Dederon, to musím uznat, skončil hrdinskou smrtí. A Hubert se odstěhoval,
1: uklidňoval ho profesor.
2: A naše půda je taky vystěhovaná, dodal Ramík.
3: Za to přece můžu já, otec mě zabije. Proto jsem se nechtěl vrátit domů.
2: Táta tu není. Odešel s Karlosem podle řeky a pořád dál za sluncem, řekl Ramses.
3: Proč? Kvůli mně žiju.
2: Kvůli sobě. Říkal, že chce začít nový život.
3: Ale to já taky. A taky všeho, co jsem udělal, hrozně lituju.
1: Kál se Tulík, vyskočil a hnal se k profesorovi.
3: Pane profesore, můžu zůstat u vás?
2: U mě má každý lichožrout dveře do kořán, guvernére, a teď drž.
3: Always.
1: Profesor obratně vyškubl z Tulíkova ucha špendlík.
2: Další unikát do mé sbírky, radoval se. A tohle je to jediné, co zbylo po Dederonovi. Nevíš, co to je?
1: Ukázal Tulíkovi maličké stříbrné pouzdro.
2: Fetovací nádobíčko?
1: Odfrkl si Hylík štítivě.
2: Fuj, já bych to vyhodil. Vědec se neštítí ničeho,
1: napomenul ho profesor.
2: A teď, mládenci, k věci, zavelel.
1: Hylík sám se sem na sebe mrkli. Ta pohroma v akademii věd ho už zřejmě přebolila. Jak se říká, chopil se nových otěží.
2: My všichni, jak tu teď stojíme, chceme začít nový život, přednášel. Konec konců, tak se od nynějška bude tento dům jmenovat. Vila Nový život. Výchovný a vzdělávací ústav pro mladé lichožrouty bez domova.
1: Rozhlédl se po plénu.
2: Kdo z vás souhlasí, aby ředitelem nového života byl Ramses?
4: Já,
1: volal Hylík.
2: A co ty, Tulamore juniore?
3: Já vůbec nevím, o čem to tady mluvíte,
2: koktal Tulík. Všechno se dozvíš, odbyl ho profesor. Ostatně byl bych rád, kdyby právě ty dělal vychovatele. Co na to říkáte?
1: Obrátil se na Ramsese a Hihlíka. Ti se na sebe znovu podívali, oba si současně uvědomili, jakou proměnou prošli po tom všem, co zažili. Jenom Tulík je pořád stejný jako na začátku.
4: Ale stejně ho máme rádi, pomyslel si Hihlík.
5: To bude pěkný vychovatel, ale brácha je brácha,
1: pomyslel si Ramses.
2: Ano, Tulamor junior bude ten nejlepší vychovatel,
1: odpověděl profesor na jejich nevyřčený povzdech.
2: On přece nejlíp rozumí těm mladým syčákům z Dolního města a navíc se bude polepšovat zároveň s nimi.
1: Hihlík podal Tulíkovi ruku.
4: Jsem rád, že jsme zase tři, aspoň na chvíli, dodal.
3: Jak to myslíš?
1: Divili se všichni.
4: Když vy, tak proč ne já?
1: Zasmál se Hihlík.
4: Mě taky čeká nový život, ale v Africe. Zrovna zítra odpoledne mi tam z centrálního náměstí něco jede.
1: Pravda je, že Hihlík se zasmál trochu přiškrceně a Ramses zůstal stát, jako by ho polil studenou vodou. Věděl sice, že se jeho bratranec za rodiči chystá, ale takhle najednou. Ramík si uvědomil, že ztrácí nejlepšího a jediného kamaráda. Hihlík si ho odvedl kousek stranou.
4: Tak mi přece něco řekni, zaprosil. Nebo si myslíš, že se ani trochu nebojím?
5: A ty si myslíš, že mi tu ani trochu nebudeš chybět?
1: Řekl Ramík. Hihlík si sundal z krku svůj amulet.
4: Teď je tvůj, řekl. Nevím, jestli tě před něčím ochrání, ale snad ti připomene, že máš někde v Africe kamaráda.
5: Tak dík. A šťastnou cestu,
1: usmál se Ramses.
5: Ale kdyby ten amulet byl přece jen aspoň trošičku kouzelný a uměl ochraňovat, měl bys ho dát Tulíkovi, protože já si tě budu připomínat i bez amuletu.
4: Máš pravdu, řekl Hihlík. Ten ho bude potřebovat určitě víc než ty. A navíc je to tvůj nejlepší a jediný bratr.
5: To je.
1: Rozchechtal se Ramík a pověsil talisman na krk Tulíkovi.

0: podívejme si, podívejme si. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat jo, tati, opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pád, kdo co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš hned cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pád, kdo co? Kočka, druhý pád, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No, bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho ukous.
0: Komu?
1: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale neručuj mě pořád. Nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati. Já jsem jeho naukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku. Tak ji skloňuj. Laskavě.
1: Já to nemůžu, že jo, někdo ukouzl.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka sem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo ukouzl, co je někdo... No, kočka, co jí někdo ukousl, koho, co? Ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád. Pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa. Kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda nikdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co jí někdo ukoustin.
0: Ale o kočce, o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběhá.
0: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100krát šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100krát?
1: Takže ho psal 100krát, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100krát napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200krát.
1: Jsem přece věděl taky.
0: Nic nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád o kom, o čem, šestý pád.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: U maminky zelenoočky. Druhý den mě Bělovouz Zrzunda vedl přes naši zahradu do jiné zahrady, až jsme přišli k velikému domu. Tam v pelíšku ze suché trávy ležela zelenoočka a u ní kvikaly malé živé drobečky. Jednoho z nich zrovna velmi důkladně milá. Tak tady máš zelenoočku s její rodinkou, pošeptal mi Bělovou ze Zrzunda. Buď zdravá, zelenoočko, jak pak se ti daří? Zelenoočka po mně otočila oči, vůbec nebyly zelené, ale celé tmavé a řekla, buďte zdraví. Blíž ani krok. Tak jsme se slušně posadili, ocásky otočili kolem předních nožek a koukali na ty kočičí děti a já povídám Bělovousu Zrzundovi. Ty Zrzundo, ta koťátka jsou ale ošklivá, viď? Vždyť ona jsou, myslím, i slepá. Zelenoočka vyskočila a vlepila mi z každé strany jednu, pak popadla do tlamičky to děťátko, které zrovna domila a utíkala s ním pryč. Za chvíli se vrátila pro další, potom pro to poslední a už se neukázala. To jsi neměl říkat, modroočko, každou maminku bolí, když jí někdo pohaní děti. Nemyslíš si, že ty jsi byl hezčí, když ses narodil, povídal Zrzunda. Ale slepý jsem nebyl. I byl jsi slepý jako každé kotě. Já nevěřil, protože jsem se na to nemohl upamatovat. Zrzunda mi vyprávěl, že každé kočičí dítě, ať z něho vyroste kočka tak veliká, jako je tygr, nebo lev, nebo puma, nebo jaguár, nebo levhart, nebo rys, nebo tak malá, jako jsem já a Zrzunda. Každé koťátko přichází na svět s očkama zalepenýma. Když jsem se ho zeptal, jak dlouho to trvá, řekl, že tolik dní, kolik máme my dva dohromady nožek a ještě k tomu musíme připočíst jeden ocásek. V zahradě jsme si našli teplé místo, že se budeme slunit. Zrzunda se položil na záda, roztáhl všechny čtyři a spokojeně předl. Mně to ale pořád nešlo do hlavy. Šťoukl jsem do něj. Ty, co to je za kočky? Ten tygr, lev a ty ostatní. Jak jsou velké? No tak to je různé. Ty největší jsou skoro jako kráva, povídá ospale Zrzunda. Ale já nevěděl, co je kráva. A nechtěl jsem se přiznat, že to nevím, jenže Bělovou se Zrzunda to poznal a povídá, ty největší kočky jsou tak veliké, že jejich tlapka je větší než si ty. To mě docela vylekalo. Pomyslel jsem si, jak by to se mnou dopadlo, kdybych takové lví nebo tygří mamince poháněl děti a ona by mi dala z každé strany jednu. Ptal jsem se proto, ve které zahradě, u kterých lidí tyhle veliké kočky bydlí. Bělovou se Zrzunda mi řekl, abych se nebál, protože ty veliké kočky žijí v domech, které pro ně lidé postavili. Jednou se tam půjdeme podívat, řekl Zrzunda. A kde je to, Zrzundo?
4: Zívl
3: Bělovou se Zrzunda, obrátil se ke mně zády a usnul. A já nevěděl, jestli jen tak nahlas zívl, nebo jestli to zoo je něco, kde bydlí veliké kočky, co se jich lidé bojí. Zrzundu už jsem si budit netroufal a myslel jsem na to, jestli tyhle veliké kočky také předou a jaký je to asi rámus. A myslel jsem tolik, že jsem z toho usnul. Zdálo se mi, že přišla velká kočka a měla vousy delší než já ocásek, otevřela velikánskou tlamu, popadla mě za kůži na hřbetě a nesla mě do svého doupěte. Začal jsem křičet, až jsem se probudil. Za kůži na hřbetě mě držel můj člověk a moc se zlobil, že se toulám.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: panu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
1: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc,
0: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
1: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
0: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
2: Neprozraď mě, prosila ustrašeně malá čarodějnice. Tetinko, prosím tě.
0: Ale teta Bimbula odvětila.
1: Kdepak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
0: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly. Ať piká, vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
3: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
0: Malá čarodějnice se třásla strachy.
2: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla sem.
3: No to tedy laskavě zase poletíš domů,
0: přikázala vrchní čarodějnice.
2: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok?
3: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
2: Děkuji ti,
0: řekla malá čarodějnice.
2: Moc děkuji.
0: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
3: Ty toho drzého prcka nepotrestáš?
1: Ano, potrestej ji,
0: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
3: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána?
1: To žádáme,
0: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
3: No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
0: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.

0: Byl jednou jeden mlynář a měl tři syny. Když chlapci dorostli a byli velcí, nejstarší z nich dostal mlýn a stal se po otci mlynářem. Prostřední dostal pole, aby na nich hospodařil, a na toho nejmladšího, Petra, nezbylo nic. Vzal si tedy svého milovaného kocoura Mikeše, do pytle si dal pár svých věcí a trochu chleba na cestu a vydal se do světa hledat štěstí. Když už šel přes lesy a přes pole druhý den a snědl i všechen chleba, vzal si kocoura do náruče, drbal ho za ušima a smutně si povzdechl. Ach, Mikeši můj milý, co budeme v tom světě dělat? Kde najdeme nějaké hodné lidi, kteří by nám dali trochu jídla a střechu nad hlavou? A věř mi nebo ne, kocour Mikeš najednou promluvil lidským hlasem. Jen se neboj, Petře, však se budeme mít dobře. Udělám z tebe bohatého prince, uvidíš. Jenom musíš poslouchat, co ti řeknu. Teď vysyp z pytle své věci a půjč mi ho. Petr to udělal. Kocour se vydal s pytlem k lesu a cestou si zpíval.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc. A můj Petr bude princ. Dostane princezničku, princezničku. A já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: V lese Mikeš podepřel pytel suchou větvičkou, dovnitř natrhal vonavé lístečky a schoval se do křoví. Za chvíli přiběhl zajíc a vlezl do pytle, aby si na lístečcích pochutnal. Mikeš na nic nečekal, šup, a už měl pytel se zajícem na ramenou a uháněl za Petrem.
1: A teď mi půjčíš svoje boty, kabát a klobouk,
0: nařídil Mikeš. Oblékl se, nazul si boty a vydal se přímo na zámek. Všichni sloužící se divili, když uviděli kocoura v botách, který mluví jako člověk, a hned ho uvedli ke králi.
2: Co pak si přeješ, kocoure, proč jsi přišel?
0: Zeptal se zvědavě pan král.
1: Můj pán, bohatý princ Petr, vám jako přátelský pozdrav posílá tohoto krásného zajíce.
2: To je od něj milé,
0: povídá král.
2: Vyřiď, že mu vzkazuji své královské poděkování a že bych ho rád někdy uvítal na svém zámku.
0: Kocour v botách se uklonil, mávnul kloboukem a rozloučil se.
2: Král tě zve na zámek, princi,
0: povídá Mikeš Petrovi.
2: Co to povídáš? Jaký pak já můžu být princ? Vždyť mám jenom tuhle roztrhanou košili a kalhoty.
1: Nech to na mě.
0: Odpověděl mu Mikeš, dal si packu pod hlavu a začal přemýšlet. Druhý den dovedl Mikeš Petra k rybníku, kolem kterého vedla cesta od zámku. A když se v dálce objevil královský kočár, nařídil Petrovi, aby skočil nahatý do vody a jeho roztrhané oblečení schoval za strom. Když byl královský kočár na blízku, začal Mikeš volat.
1: Pomoc! Pomoc! Mého pána prince Petra přepadli zloději. Ukradli mu všechno, i šaty, a hodili ho do vody.
2: Prince Petra?
0: Podivil se král.
2: To je ten, co mi včera poslal toho krásného zajíce? Rychle, sloužící, vytáhněte ho z vody a dejte mu šaty.
0: A tak sloužící pomohli Petrovi z vody a oblékli ho do královských šatů. Petr hned vypadal jako opravdický princ. Poklonil se králi a princezně, která jela s ním, a poděkoval jim.
2: To nic, princi. Já a moje dcera Johanka vás teď zveme na oběd do našeho zámku. Jen nevím, jestli bude tak dobrý, jako byl ten váš zajíc, kterého jsme měli včera k večeři.
0: Zasmál se král a odvezl Petra na zámek. Zatím ale Mikeš pospíchal přes kopec do sousedního království, kde vládnul zlý a silný obr.
3: Kdo se to opovážil vstoupit bez pozvání do mého zámku?
0: Zařval, když Mikeš prošel hlavní bránou.
4: Nezlobte se, vážený obře, ale slyšel jsem o vás tolik neuvěřitelného a zvláštního, že jsem vás chtěl uvidět na vlastní oči. Říkají o vás, ale já tomu nemohu uvěřit, že se prý umíte přeměnit v jakékoliv zvíře.
3: To je pravda,
0: zabručel obr.
4: Dokážete ze sebe udělat třeba obrovského lva?
0: A obr se přeměnil ve lva a zařval, až se zámek otřásl.
4: No to je úžasné,
0: chválil ho Mikeš.
4: Ale vy jste veliký, ale v také. Co takhle proměnit se v malou myšičku? To asi nedokážete, že?
3: To je pro mě hračka.
0: Zařval lev a proměnil se v malililinkatou myšku. Jenže v tu chvíli se kocour po myšce vrhnul a slupnul jí jako malinu.
1: Já jsem Mikeš, kdo je víc, kdo je víc, kdo je víc, a můj Petr bude princ, bude princ. Dostane princezničku, princezničku, princezničku, a já mlíka mističku, jo, plnou misku, mňam. To si teda dám, mňam.
0: Mezitím Petr, pardon, princ Petr, obědval s králem a princeznou Johankou na zámku a povídali si o všem možném. Jenom když se Johanka, které se Petr moc líbil, vyptávala, jak to vypadá v jeho zámku a jaké je jeho království, Petr to vždycky zamluvil a převedl řeč jinam. V tom se otevřely dveře a v nich stál kocour v botách.
4: Vážený pane králi, vážená princezno Johanko,
0: povídá slavnostním hlasem Mikeš.
4: Zvu vás po obědě na prohlídku zámku a království prince Petra.
2: Petr nevěřil svým uším, co to ten kocour povídá, ale dělal jako by nic.
0: A tak po obědě všichni nastoupili do kočáru, Mikeš ukazoval cestu a brzy přijeli do zámku zlého obra, teď už ale zámku prince Petra. Král i princezna se divili nad tou nádherou a bohatstvím, které uviděli. A protože se Petr líbil Johance a Johanka Petrovi, netrvalo dlouho a konala se velká svatba. Přijelo na ně mnoho vzácných hostí, jedli se ty největší lahůdky. Mikeš dostal misku plnou mléka, hustého jako šlehačka. Hrála tam hudba, tancovalo se byla to krása. Víš, já jsem na té svatbě také byla. Jedla jsem a dobré víno pila. Ale už je to dávno, dávno, moc. A jestli mi nevěříš, ať tě blechy štípou celou noc.

0: Úplňkový měsíc se nad lesem rozplynul v ranní páře, ale mužka z temných keřů nevyletěla. Přišel den jako každý jiný, pavoučci vymetali z pavučin kapky rosy a strýček Sekáš se houpal na nitce. Všichni zdrávi, volal. Přečkali jste úplněk? Nesedla na někoho můra chmůra? Nesnědli někoho úplňkové mouchy? A najednou se zarazil. Kde je pája? Snad ještě nespí. Došel k pájově pavučince a ta byla prázdná. Viděl ho někdo vstávat, zeptal se, ale nikdo páju ráno neviděl. Strýček Sekán se přestal usmívat. Mládenci, řekl vážně, musíme ho najít. Co kdyby byl náměsíčný? Jaký? Vylekali se pavoučci. Když je pavouk náměsíčný, vysvětloval strýček Sekáč, vstane v úplňkové noci z pavučiny, chodí po těch nejtenčích jehličkách smrku se zavřenýma očima a vůbec o tom neví, protože spí. Zahučeli pavoučci a hned se rozběhli do všech stran. Hledali ve větvích i v trávě, ale nikdo se nepodíval pod list lopuchu. Právě tam ale pája byl. V noci ho totiž něco probudilo. Měsíc svítil jasně a pichlavě a od lopuchu se ozýval pláč. Pájovi se zdálo, že ten tenounký hlásek poznává. A tak tiše vstal a spustil se po nitce do trávy. Ve světle měsíce doběhl k lopuchu. Ano, byla to ona, jeho včerejší známá Beruška. Už ho také spatřila a dala se do pištivého pláče. Pájo, pájo, podívej, co se mi stalo. Pája na ní nic zvláštního neviděl a taky to řekl. Co pak nevidíš, že jsem jiná? Beruška znovu spustila a její kamarádky ji začaly pošťuchovat. Smáli se a rejděli kolem páji a tohle si prospěvovali. Nakreslí jí 7 teček na záda a na zadeček 7 teček pro Berušku, ona ti dá za to mužku. Díky téhle posměšné říkance si pája konečně všiml, co je na jeho Berušce zvláštního. Měla na zádech jenom 6 taček. Proto plakala, proto se jí kamarádky posmívaly. Tak dost, okřikl je pája. A ty pojď se mnou, obrátil se k ufňukané Berušce 6-tečné. Strýček Sekáč ti určitě poradí. Strýček se mračil, když k němu přišli. Kde se stoulal? Měli jsme o tebe strach, Artusil. Já jsem měl zase strach tady o Berušku, omlouval se pája. Beruška pofňukávala a strýček se už přestal mračit. No co se jí stalo? Ztratila tečku, vysvětlil pája. Je teď chudinka 6-tečná. Vždyť ti to docela sluší, chlácholil Berušku strýček. Aspoň jsi jiná než ostatní. Ale já nechci být jiná, naříkala Beruška. Musíme tu tečku najít. Pomůžeš nám, strýčku, prosil pája. Ale strýček Sekáč zavrtěl hlavou. Holka, vrať se klidně domů, řekl. 6 nebo 7 teček, co na tom záleží? To je jenom paráda. Pája si to v duchu myslel také, ale Beruška nebyla k utišení. Tak dobrá, pojďte se mnou, rozhodl se strýček a vykročil k potoku. Chvíli něco hledal a pak se zastavil. Tady je to. Brr, šťovík, otřásl se pája. Ochutnala si to někdy, zeptal se strýček Berušky. Nikdy, řekla Beruška rozhodně. To se přece nejí, šťovík je jedovatý. Strýček se rozesmál. Není jedovatý, ale je příšerně kyselý. Je tak kyselý, že mi jednou naskákali po těle pupínky, když jsem ho ze zvědavosti ochutnal. A proč nám to povídáš? Zeptal se pája trochu drze. Protože mám nápad, řekl strýček. Říkám si, když mě po šťovíku naskákaly pupínky, proč by Berušce po něm nemohla naskočit ta nešťastná chybějící tečka? No jo, přitákal Pája. To je pravda, ale já bych to kvůli parádě neskoušel. Brr, šťovík. Já to zkusím, řekla Beruška pevně. Zavřela oči a odvážně si do šťovíku kousla. Hned na to začala sykat a poskakovat. Musel to být obzvláště kyselý šťovík. Ale když se konečně zastavila, zůstal Pája koukat. Beručce se na zádech objevila sedmá tečka. Sláva, už jsi zase sedmitečná, jásal Pája. Opravdu? Už budu zase jako ostatní? Ptala se Beruška strýčka sekáče. Strýček ji to potvrdil a řekl, na strýčka sekáče je spolehnutí a teď upaluj domů. Děkuju, Pájo, děkuju, pane sekáči, volala Beruška už v letu. Strýčku, ty jsi úžasný, řekl Pája s obdivem, když se vraceli k zelenému smrku. Možná nejsem, odpověděl strýček. Snad jí ta tečka vydrží. Moc bych si to přál, ale jak si vzpomínám, mě ty pupínky po šťovíku zmizely hned druhý den. Pak strýček sekáč už nic neříkal a Pája měl zase o čem přemýšlet.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Jejtroček vezl kanón na Zebín. Jednou se vídeňský císař pán díval na mapu a povídá: vidím u Jičína pěkný kopeček, co mu říkají Zebín. A jestli pak on na tom kopečku stojí pořádný kanon? Hned hnal ordonance, aby se na to v Jičíně zeptal. Ordonanc dojel, obhlídl Zebín a vrátil se do Vídně s vyřízením: melduju, že na tom kopci kanon nestojí. Jen pár třešní tam roste a kluci je drbou a cvrnkají po sobě pecky.
1: Od pecky ani moucha nepadne, povídá císař pán. A proto se tam postaví kanon, aby z něho bylo všude k dostřelení.
0: Hned dal takový kanon ulít a poslal ho po železnici do Jičína. V Jičíně radost neměli. Kanonu bylo plné nádraží a ještě ho kus přečníval za stanici. Přiběhl k němu jičínský generál a všichni obrsti z kasáren. Na ja, povídá generál, po železnici jel kanon jako po mydlině. Ale jak my ho teď dostaneme na ten kopec Zebín? Protože v Jičíně ani ve vsích kolem nebyl takový vůz, co by císař pánský kanon uvezl, a nebylo tam ani spřežení, které by kanon utáhlo. A to už taky hrálo v telegrafních drátech z Vídně do Jičína. Kdy bude stát ten kanon, co jsem poslal na kopci Zebíně, a kdy už se z něho dá první šůz? Podepsán byl císař pán. Jičínský generál a všichni obrsti točili čepicemi napravo, nalevo, ale rada z toho nebyla. Až jeden lejtnant si vzpomene. A co ten forman Šejtroček, co bydlí v chalupě pod Šibeňákem? Vůz má pevnější než ze železa a valacha silného za 40. Ten by to dokázal. Jičínský generál hned dal lejtnantovi malou medaili za fištron a poslal ho, aby s Šejtročkem všecko vyřídil. Šejtroček zrovna hřebelcoval ve stáji valacha Žemlíčku, když tam přišel ten lejtnant. Břinkl dlaní o šavli a houkne: z generálského rozkazu vyvezeš kanón z nádraží na kopec Zebín.
1: A to ne, povídá mírně Šejtroček, protože z kanónu se střílí po lidech. Lejtnant zčervenal jako generálské podšití.
2: Tak ho tam vyvezeš z rozkazu samotného císařpána.
1: A to taky ne,
0: zasmírně Šejtroček. Lejtnant zbledl jako nedošlý pecen.
2: Za tu neposlušnost tedy půjdeš sám na vojnu a rovnou na 14 let.
0: Tohle už byla pro Šejtročka zlá studie. V tom se mu ale přitočil valach Žemlička hubou k uchu a šeptá: jen řekni, že dovezeš, a všecko se uvidí.
2: Tak tedy dovezu,
0: řekl forman Šejtroček. Lejtnant se vrátil do barvy a odešel s tím vyřízením k generálovi. Ten den, co měl Šejtroček vést kanón z nádraží, nesměl v Jičíně nikdo vyjít na ulici, to aby kanónu nic nepřekáželo. Celý batalion vojáků musel přijít z kasáren, aby kanón složili z vagónu na Šejtročku v vůz. Jičínský generál a obrsti si jen dívali a sykali přes zuby, když vojáci s kanónem někde trochu zadrhli. Forman Šejtroček do toho pořád: kdyby svět věděl, jak já nerad ten kanon povezu. Od telegrafu pořád lítali s císařpánským poptáním, kdy už ten kanon bude stát a kdy se z něho vystřelí. Když kanon vezli, šel generál a obrsti po špičkách, aby se kanon nepřevážil. Forman Šejtroček nevesele poponášel o pratě, jen Valach Žemlička si bystře vykračoval před vozem a co chvilku se zasmál. Prošli Jičínem a dál a jsou pod Zebínem. Jičínský generál ukázal šavlí. A teď direkcion na ten kopec. Valach Žemlička zabral do postraňků a v tom jako by se mu zvrtlo kopito. Vozem trhlo, kanon se převážil a všecko to sletělo. Pod Zebínem je tvrdo a tak se kanon ohnul. V Šejtročkovi ustydla krev a už k němu skočí generál a všichni obrsti. To si zodpovíš samotnému císařpánovi. Jenže v tom zas Valach Žemlička Šejtročkovi něco přišeptl a on povídá, a co já bych se zodpovídal? Kůň šel na rozkaz pana generála. To musel jičínský generál uznat. Chvíli se radil s obrsty a křikl. Ať se ten kanon co nejrychleji vyveze na kopec, jak je, a honem ať se z něho vystřelí. Přitom generála pořád překřikovali ordonanci, že císař pán z Vídně pilně vzkazuje, co je s tím kanonem.

Nakonec stál kanón na samém vršku kopce Zebína. Kanonýři ho naládovali a pak s ním mířili. Šejtroček se opíral bokem o vůz a pořád tak nevesele. Kdo ví, kam ta koule půjde? Kdo ví, komu ublíží? Žemlíčka se k němu přitřel hubou ještě do třetice a přišeptl: však se to uvidí. A namířeno. Jičínský generál křikne: on fire! Kanon vystřelil. Vystřelil kouli, že až bylo pro strach. Nesla se, ale jen kousek. Uhodila rovnou do pole Turků pod Zebínem. To proto, že kanon byl od nárazu ohnutý. Šlo to jen do Turku. Ublížilo to jen dýním. Vydýchl si vesele Šejtroček. Jenže teď s tím zas měli mutaci jičínský generál a obrsti. Strachy se jim až omžily zlaté knoflíky. Až v seci sašpán doví, jak jsme si vedli s jeho kanónem, vězení na festunku se nevyhneme. S těžkým srdcem vyslali na poštu lejtnanta, aby císař pánovi poslal telegram. Kanon střelil, ale doletělo to jen k Turkům. Císař pán si ve Vídni telegram přečetl, dal si podat mapu a chvíli na ní měřil. Potom rozkázal jičínskému generálovi a všem obrstům sofort pošlete po zlaté medaily. Byla to přece rána rovnou mě pro parádu. Vždyť je to od Zebína k Turkům nejmín 900 mil. A to všecko proto, že v telegramu je písmeno jako písmeno. Jičínský generál a obrsti si mohli nad císařskými medailemi hlavu ukroutit a přivodilo jim to motolici. Ale to už zas Valach Žemlička dávno stál ve stáji a Šejtroček ho jemně hřebelcoval.

0: Štědrovečerní nocí šli dva mrazové. Mráz samec kam šláp, země stuhla a koho potkal, toho štípl do ucha. Za ním cupital Ferda. Byl to přízemní mrazík, maličký, že se vešel zanehet. Když přišli do vesnice, Ferda se na návsi zastavil a povídá. Tak já jsem na místě.
1: Měj se tu dobře,
0: řekl mráz samec a pustil se k horám. Ferda chvíli okouněl po návsi, nadělal na stromech a na trávě jinovatku a namaloval lidem pár květů na okně, aby věděli, že je tady.

0: Tinec a Holeček. To je pěkná otrava, že na rybníčku není led. Utrousil Jarda a plivl, jestli to zmrzne.
1: Já vám led udělám,
0: řekl přízemní mrazík Ferda. Nikdo ho neslyšel. Kdo by taky slyšel tak tenký hlásek? Ale Ferda už upaloval k rybníčku, přičapen na břehu a mrazivě dýchal na vodu. Na rybníčku se udělal škraloup jako na mléce. V noci mrzlo. Měli jsme ledové kytky na oknech. Promluvil s nadí Eda a kluci se vydali k rybníčku. Z dálky bylo vidět, že je zamrzlý. Kluci posedali po břehu, obouvali brusle a první sestoupil na led Jarda Fenikl ve žluté přílbě.
1: Ještě ne,
0: křičel přízemní mrazík Ferda. Ale Jarda ho neslyšel, rozjel se rovnou doprostřed a ostatní kluci se také hrnuli na led.
1: Kluci, nelezte na ten led, povídám, je tu jen škraloup,
0: marně křičel Ferda. Ale jeho křik byl pro ucho leda muší bzučení. Jarda Fenikl dojel doprostřed, zvedl vítězně hokejku a zvolal: hurá! V tu chvíli pod ním rupnul led a Jarda zahučel do vody, jen žlutá přílba se v díře pohupovala jako splávek, že to vypadalo, jako když bere ryba. Když se splávek ustálil, začal se Jarda drápat na led, ale ten pod ním praskal a Jarda zaječel. Co mám dělat? Šlapej vodu, poradil mu Éda Kozelec. Jarda šlapal a kapři se divili, jak se na rybníček dostal kolesový parník. Několik kluků vzalo nohy na ramena a utíkal taky Éda Kozelec, ale ten běžel pro hasiče. Tři hasiče byli zrovna doma a hned vyjeli. Za jízdy troubili hoří, protože hasiči nemají zvláštní troubení, když se topí hokejista. Velkou rychlostí přijeli k rybníčku, vysunuli nad ní žebřík a spustili Jardovi lano. Jarda se chytil, hasiči ho vytáhli jako candáta a tím ho zachránili. Ještě večer dostali vyznamenání za příkladný čin, ale za to v chalupách byl sec mazec. Hokejisté usedali na trestnou lavici a rodičové všude vítězili vysokým skóre. U Feniklů se vařil horký čaj, krásná žlutá přílba ležela pod zámkem v komoře a Jarda v posteli. Potil se pod kupou peřin a krk měl zavázaný šátkem přes hlavu do králičích uší. Večer se do vsi přišoural přízemní mrazík Ferda a oknem Feniklovic chalupy se díval do světnice.
1: Já za to nemůžu,
0: šeptal, ale Jarda ho přece nemohl slyšet. Namaloval mu proto na sklo brusle, hokejku, puk a jiné krásné věci. Toho si Jarda už všiml a šklebil se. Přízemní mrazík Ferda z toho věděl, že se na něj nezlobí. Obešel vesnici a všem klukům namaloval pro potěšení na okno různé součástky hokejové výzbroje. Potom se vrátil k rybníčku a ze všech sil zesiloval škraloup na vodě. Ale ať dělal, co dělal, byl z toho nejvíc škraloup jako na smetaně a na tom se hrát nedá. Ráno přišli k rybníčku kluci, koukali na škraloup a Éda Kozelec řekl: hrnajs, kdyby aspoň jednu noc přišel samec. Že mě to nenapadlo, podíval se přízemní mrazík Ferda a vydal se do hor. Když tam dorazil, mráz samec dělal zrovna velký rampou.
2: Co tady chceš?
0: Řekl místo přivítání.
1: Jdu pro tebe, musíš mi píchnout s ledem na rybníčku.
2: Mám práci, nevidíš?
0: Ukázal samec na rampou.
1: Jen na jednu noc a ráno si zase zpátky,
0: prosil Ferda.
2: Nikam nejdu, jsem nejradši na horách,
0: hučel samec.
1: Já vím, ale když Vánoce jsou skoro fuč,

0: a kluci si ani nezahráli hokej. Pojď mi udělat led. Já dokážu jen škraloup.
1: Samec na to nic.
0: Jarda Fenikl dostal přílbu. Žlutou.
1: Samec zase nic.
0: A Eda Kozelec brankářské rukavice.
2: Tak pojď,
1: řekl konečně samec a zvedl se. Sestupovali z hor a kudy šli, mrzlo až praštělo. Kdo vystrčil hlavu z chalupy, mráz mu slepil nos a štím ho do ucha. Lidi říkali, dneska je panečku samec. Když dorazil k rybníčku, mráz samec ho jen obešel a udělal se na něm led, že by unesl hasičskou zbrojnici. Potom se oba mrazové usadili na břehu a čekali na kluky. Ale hokejisté se neobjevili, neboť dosud seděli na trestné lavici. Hra je hra a má svá pravidla. Avšak na Štěpána jim trest vypršel a tak si po vánočních prázdninách přeci jen zahráli.

0: Slovenská pohádka, jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana.
1: Kam vás tolik jde?
2: Jdeme do světa na vandrovku.
1: I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc.
0: A bylo jich už šestero. Potkali raka, i ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa. Ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. Vypravilo vejce kočce.
1: Ty máš dobré oči. Vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka.
0: Kočka ihned vydrápala se na strom. A když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním.
1: Tak je dobře, půjdeme tam a kdyby v té chaloupě i čerti byli, musí nám dát najíst, řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili.
0: Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře.
1: Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice. Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala si jich. Honem, utečte, než moji chlapci přijdou, sice vás všecky pobíjí, spustila na ně.
2: I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst, povídá vejce.
1: Že tě kozel nevezme i s tvými kamarády, já pro takové pocestné nic nemám,
0: zlobí se baba. Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo, načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli poohlédnouti, slyší přicházeti člověka. Všichni se lekli, jen vejce ne, i poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jizby, kočka, aby na pec vlezla, krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody, načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít.
3: Asi zaspala, praví jeden.
1: Jak já ji hned zbudím, řekl druhý a vešel do dveří.
0: Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl.
1: Kýho víra,
0: volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst.
1: Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované.
0: Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry. Když to kachna, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo.
1: Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač. Když to na polici někdo křičí odři, odři, a pod lavicí tak, tak, tak.
0: Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů. Ty.
4: Hergy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
6: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku. Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké. Jo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
5: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
6: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
5: A doma u roztopené pece jim bylo dobře. Ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
6: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
5: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
6: Aby se rychle upekly, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
5: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
6: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
5: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá
6: Je. Už jsem zase hrozně dastek.
5: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
6: Ach je, mně je pořád hůř,
5: stěžoval si Vochomůrka.
6: Zamrzlo ve mně kýchnutí.
5: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
6: Aj, teď je mi nejhůř, povídá Vochomůrka. Dež napočítám do sedmi, je se mnou, amen.
5: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá. Já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně. A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně?
6: Stůně, špitl Křemílek. Už zas v něm zamrzlo kýchnutí.
5: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
6: emčí.
5: Vyšlo z něj takové kýchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
6: Za chvilku začne pec hřát,
5: řeklo sluníčko a odešlo. Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: O žábě cestovatelce. Žába šla světem. Hop a hop skáče a kuňká a najednou se zastaví. Je před ní moře. Vlny po něm běhají sem a tam a plují na nich strakaté lodě a bílé parníky. Mám hrozně velkou žízeň, řekla žába. Vypiju snadno všechnu vodu až na dno. A pila. Ale nevypila. Za chvilku už neměla v bříšku místo ani pro jediné polknutí a moře bylo plné stejně jako dřív. Konce nedohlédla. Vody z něj neubylo, ani co by se jí do hrníčku vešlo. Moře vypít nešlo. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a skok, skáče a kuňká si do kroku a najednou stojí na břehu rybníka. Znovu jí trápí žízeň veliká. Tebe, rybníčku, vypiju určitě až do dna, řekla. Ty jsi proti moři docela malinkatý, ty jsi jako jeho malý bratříček. Nahnula se a pila. Ale ani rybník nevypila. Za chvilku se jí už do bříška nevešla jediná kapka a vody byly pořád plné břehy. Hladina neklesla ani o tenoučkou rybí šupinu. Dál po ní běhaly stříbrné vlny a vlnky. Houpaly se na ní malé loďky a bárky. Sem tam vykoukla zvědavá ryba. No nic, usmála se žába. Půjdu dál. A šla. Hop a hop, skáče a kuňká a najednou je před ní modrá studánka schovaná ve žlutém rákosí. Točí se na ní kola a kolečka, pohupují vodoměrky a potápníci. Tu vypiju až do dna, řekla žába. Není tak velká jako moře nebo rybník, je to jejich docela malá sestřička. Naklonila se a pila jako ze čbánku. Nevypila modrou studánku. Žabko, žabičko, křiklo z hůry sluníčko, marně se namáháš, ani studánku nevypiješ. Však já vím, usmála se žába. Ale to nevadí. Zahnala jsem žízeň a teď už vím, jak vypadá moře, rybník i studánka.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Když jde člověk po ulici, tak vidí lecos. Ale aby viděl pána, který tlačí a současně také táhne osla přes jízdní dráhu, no to se vidí málo kdy. Zastavím se a koukám. Pán se namáhá, osel kope, kouše, ale ani se nehne. Nešel byste mě trošku pomoct? No proč ne? A tak jsme tlačili osla dva. Automobily troubily, tramvaje zvonily, my jsme tlačili, osel hýkal, kopal a dostali jsme osla na druhý chodník. Nepomohl byste mě, prosím vás, ještě s tím oslem tady kousek, jenom malej kousek za roh? No proč ne? A tak jsme ho táhli, pak jsme ho tlačili po chodníku, kousíček za roh, tam byly dveře, dalo to práci, ale šups a dostali jsme osla až k těm dveřím od toho domu. Prosím vás, jen mě ho přidržte a já otevřu. No tak jsem ho přidržel a pán otevřel. A nepuste ho, potvoru, nepuste ho, tlačte za mnou, tak šups, šups, za mnou do domu, no. Pán táhne, já tlačím, osel kope, no, hups. Držte ho, prosím vás, držte ho, povídá pán. Já otevřu výtah. No, tak jsem držel osla, pán se šacoval, hledal klíček a jak hledal klíček od výtahu, tak no, držím osla. Ten mě sežral kravatu, pak mě skopnul klobouk z hlavy, já jsem ho za to kopnul taky. No, už pán otevírá výtah a dovnitř oslem, dovnitř prej, za ní, na kousíček, šup, dveře se zavřely. No, ocitli jsme se s oslem ve výtahu. Jak se to tedy stalo? Že já jsem seděl na tom oslu čelem k jeho zadku a měl jsem v náprsní kapse nohu toho pána, který se současně spod břicha toho osla mě díval přímo do očí, to dodnes nemůžu pochopit. Ale jak jsme se zmítali, anebo snad tím, že ten osel se zmítal, nebo snad jsem to byl já, někdo zmáč knoflík a šups a jedeme nahoru výtahem. Zastavíme se, dveře se rozlítnou, já jsem se vykutálel, pán přes mě a na nás osel. Osel mě šlápne přímo pod krk, já se ho také chytnu. Držte ho, jenom chvilku, vytrvejte, vytrvejte, otevřu ty dveře. Povídá pan, já jsem zepřel o zábradlí, držím, no a to už ten pan otevřel ty dveře a pojel za mnou, tak tlačíme vosla dovnitř, za náma zavřel dveře, jsme vevnitř před síní a pan volá, nepuste ho za mnou, tady přes ten pokoj, tak, tady přes kuchyň, šups, tak, tadyhle, do ložnice. Hups, a už jsme v ložnici, tam, ale osel nám dal obrovskou práci, protože se mu zalíbily hodinky sloupkový. Ty rozšlapal úplně na padrť. Pán říká, to nevadí, držte ho. Já otevřu tu koupelnu, otevře koupelnu, šups, a za mnou volá, za mnou popadněte ho. A vlítneme všichni tři do koupelny, zavře dveře, nepouštějte, tak, pěkně ho popadněte pod břichem, tak, tak, kousek ještě za mnou doleva, šups, a spuste ho do vany. Tak, a spustili jsme osla do vany, ale byla to strašná dřina. Počkejte, prosím vás, nechoďte, povídá pán. Posaďte se tady. Musíte si odpočinout. Co byste chtěl? Mám tady víno, slivovici nebo pivo? On trošku piva, kdybyste měl, povídám. Tak nalil, sobě nalil, pak ještě mě nalil, pak zase si nalil. Pivo se lilo, z nás lilo. Já tak sedím a povídám. A ne, že bych, pane, chtěl vyzvídat, ale... Neřekl byste mě, když už tady jsem... No prosím, prosím, jen se ptejte. Neřekl byste mě, proč potřebujete osla ve vaně? To je tak, povídá pán. Já mám dneska narozeniny. A tak, ne, proto ne. Já mám narozeniny a pak mám švagra. A ten můj švagr, ať začnu cokoliv, všude byl, všechno zná, všechno ví. Na všechno. Co já řeknu, mě on odpoví. No to víme. No to známe. To není nic nového. No a ten můj švagr dneska přijde ke mně na večeři, na mé narozeniny, a po večeři půjde do koupelny a přilítne zpátky a řekne, to víš, člověče, to víš, že máš ve vaně osla? A já řeknu, no to víme. No to známe. To není nic nového.

0: ochasníku, který sloužil v pekle. Byl jednou chlapec sirotek, říkali mu Jiřík. Tatíčka zabilo mu dřevo v lese, mamička potom v bídě a soužení žila, až dožila. Tenkrát bylo chlapci 7 let. A zůstal on sám ve světě, jako v poli planá hruška. Sedlák ze sousedního statku vzal z útrpnosti chlapce k sobě, ale hrubě se o něho nestaral. Dal mu husy pást a když byl Jiřík větší, udělal z něho pasáka dobytka a později čeladína. Ale dobře se Jiříkovi nevedlo. Sedlák byl skoupý až běda. Tak Jiřík často ohladu býval a v rozedraných šatech chodil i ve svátek. O platu, jaký patří čeledínovi, ani řeči. A tak, když Jiříkovi docházel 20. rok, řekl on si, věru jsem té bídy dost zakusil, už tady neostanu. Pravda, sedlák se mě za mlada ujal, ale to už jsem mu odsloužil. Půjdu já do světa hledat štěstí. Sebral se a šel. Ale štěstí je vzácná květinka. Kdo ji hledá, často marně hledá, nenajde. Tak Jiřík dlouho chodil, širé kraje procházel, ale o štěstí nezavadil. Ptal se po službě a nikde žádné nenašel. Jednoho dne přišel ke dvorci na samotě. V otevřených vratech hospodáře uviděl a hned zase prosil o práci. Ale hospodář, kdo ví, proč byl rozezlený, ani slyšet ho nechtěl, ať prý si jde po svých. Ach, pan táto, povídá Jiřík, slitujte se, za stravu budu vám dělat, jen mě tu nechte. Hospodář byl mrzutý, utrhl se na Jiříka, táhni k čertu. A vrata před ním přibouchl. Smutně bral se chasník ode dvorce. Lítostí mu slzy vyhrkly. Silnici se ubíral, kam ho nohy nesly, ani neviděl na cestu. Za chvíli div se nedostal pod kopyta koně, který tamtudy s jezdcem uháněl. Kůň se vzepjal, skočil stranou a pán zlostně zavolal. Nemůžeš-li z cesty uhnout, hlupáku? Jiřík jako ze sna vytržený chtěl něco povědět, ale pán už křikl, jdi k čertu. Dal koni ostruhy a hnal se dál. To už druhý dnes k čertu mě posílá, povídá si Jiřík. Věru, že bych se k němu na službu vydal, jen kdybych věděl, kudy se tam dostanu. Jistě by ta služba nebyla tak zlá, jako je moje bída. Když bylo na večer, došel Jiřík do hustého lesa. Silnice se tím lesem táhla, konce neměla. Stmívalo se valem, tma mezi stromy houstla, na silnici vystupovala. Jiřík sotvaže viděl na cestu. Za chvíli slyší za sebou koňský dusot a hrčení vozu. Stoupne ku kraji silnice a v šeru hledí, černý kočár jede, pár koní statných zapřaženo, ale kočího nebylo. V kočáře seděl pán, sám otěže držel v ruce. Jak spatřil u cesty Jiříka, hned zastavil a ptá se ho, kam jede. Službu hledat, vzácný pane, povídá Jiřík. A pán hned vybízí, pojď ke mně do služby, nebudeš litovat. Jiřík hned přisvědčil, že by šel sloužit. Pán ho pobídl do kočáru a jeli. Pořád se hustým lesem táhla silnice, až přijeli do pusté krajiny. skály a rokle divoké tam byly a po lidech ani stopy. Konečně přijel kočár k nějaké bráně tmavé mezi skalami a koně zastavili. Už jsme doma, povídá pán. Vrata se otevřela a Jiřík viděl, že je v pekle. Ale byl kurážný, nedal na sobě strachu znát a kráčel za pánem. Přišli do velkých síní klenutých, kde v řadách černé kotle stály, pod nimi plápolala výheň pekelná. Tmavé postavy míhaly se kolem ohňů, přikládali pilné štěpiny smolného dříví. Pán zavedl Jiříka do jedné takové síně, na řadu kotlů ukázal a pravil: tu je tvoje práce, přikládej pilně a o jiné se nestarej. Až vysloužíš, zaplatím dobře. A tak Jiřík našel službu. Chodil kolem kotlů, smolným dřívím oheň živil. Byl on tam v jedné té síni, jeden čert starý u kotlů a také tam přikládal. Ale hnáty už mu dobře nesloužily a tak ho Jiříkovi bylo líto. Přikládal sám za dva a čertovi jen říkal, aby si odpočinul. Starý byl rád a povídá: že jsi mi tak ulehčil, poradím ti. Až vysloužíš a pán se tě bude ptát, co chceš, nic jiného nežádej, než tu malou kabelu koženou, kterou má u pasu. Bude ti dávat pytle zlata, jen abys ji nechtěl, ale ty jináč nedej a stůj na svém. Tak bylo. 7 let přešlo, ani Jiřík nevěděl. A po 7 letech přijde pán. Jiříka pochválí za věrnou službu a povídá: pověz, jak tě odměním? A Jiřík na to: dejte mi tu kabelu, kterou máte u pasu. Pán nechtěl. Sliboval Jiříkovi pytle zlata, potom 2 dával i 3. Jiřík byl stálý, jen kabelu chtěl a nic jiného. Konečně pán povídá: to ji máš tedy, abys věděl, jaká ta kabela. Když ji otevřeš, obrátíš a zatřeseš, začnou se z ní dukáty sypat. Jiřík vzal kabelu, poděkoval, rozloučil se s pánem a chtěl jít. Pán ještě povídá, že jsi tu 7 let u nás byl, tvář tvoje při ohni osmahla a lidem se líbit nebudeš. Ale nic si z toho nedělej, až bude potřeba, zbavím tě toho. A kdybys někdy se mnou chtěl mluvit, zatoč kabelou v povětří, přijdu. Vyprovodil Jiříka z pekla a ten kráčel vesele do světa. Lidé se mu sice vyhýbali, byl černý jako čert, ale z toho on si nic nedělal. Vytřepal dukátů dost z kabely, vystavil si pěkný zámek a tam byl dobře živ. Byl v té zemi starý kníže. Ten měl 3 dcery. 2 z nich byly velké marnotratnice, všechno chtěli mít nejkrásnější, šatů hedvábných, stříbrem a zlatem pošívaných, plné almary, hromady šperků, všeho nejdražšího hojnost. Na to otcovi peníze brzo nestačily a chudák kníže s hrůzou viděl, že je na dně svého bohatství. Všechny statky byly zastaveny, hrozilo knížeti, že mu prodají knížectví. Ale dcery se neumoudřily, jinak nedali, než že musí být na jejich zábavy peněz dost, vem kde vem. Kníže svým dcerám ničeho odepříti nedovedl a tak se staral, kde by sehnal peníze. Zvěděl on, že si v té zemi cizí pán zámek vystavěl na div krásný a že má také peněz nespočítaných. Ten by mi mohl pomoci, pomyslel si kníže a hned jej k sobě pozval. Jiřík přijel v krásném kočáře, dva páry běloušů a kočí a lokaj samé zlato. Kníže Jiříka pěkně uvítal, k hostině jej pozval a při ní seděli také dcery knížecí. Po hostině zavedl kníže Jiříka do svého pokoje, posadil ho k sobě a všechno mu vypověděl. Že slyšel o Jiříkovi, jaký je bohatý a snad, že by pomohl. Jiřík, kterému se při hostině princezny líbily, povídá knížeti: dejte mi jednu ze svých dcer za manželku a já vám pomohu. Povězte jim, co jsme spolu jednali. Pozejtří přijdu pro odpověď. Potom Jiřík odejel a kníže šel dcerám povědět, co vyjednal. Milé dcery, povídá, nezbývá, než aby některá z vás do toho kyselého jablka kousla. Vím, že není on krásný, ale zdá se hodný a bohatství má veliké. Ta první povídá, hleda bych rozumu pozbyla, abych si vzala takového šeredu. A druhá na to, říkáte, otče, že ženich není krásný? Třeba by byl nehezký, jen kdyby tak černý nebyl. Vždyť on je ve tváří zrovna jako čert z pekla. Za nic na světě bych takového muže nechtěla. Hambou bych se propadla. Kníže zarmoucený obrátil se k dceři nejmladší. Ta byla jiná než sestry, hodná a tichá. Učiněná dobrota. Co ty, má drahá, ani ty nechceš otce vysvobodit z bídy a hamby? Ptá se jí. Ach, tatíčku, bojím se ho. Takový je ošklivý, ale z lásky k vám si ho vezmu. Když přijel Jiřík na pozejtří pro odpověď, kníže přivedl dceru nejmladší, takže bude jeho. Hodná princezna, milina Jiříkali, otřásla se hrůzou, když svému ženichovi ve tvář pohlédla, ale přemohla se a podala mu ruku. Hned smluvili, že bude svatba za 3 neděle, aby se všechno náležitě schystalo. Jiřík poslal knížeti 2 vozy plné pytlů peněz, aby bylo na výbavu a na hostinu. Všecko se na kvap strojilo, ale nádherně. Jen obě sestry marnotratné se zlobily. Ani na svatbu nepůjdem, ta hamba, takový šereda. Lidé se budou smát, tak říkali. Milina byla tichá, ale potají si přec často zaplakala. Jiřík dobře pozoroval, že nevěstu něco trápí, a dobře také uhádl, co. Vzpomněl si na slova čertova. Zašel za zámek do lesa a zatočil kabelou v povětří. Černý pán hned tu byl a ptá se, co mu Jiřík chce. A Jiřík povídá, slyšíš-li, mám se oženit s knížecí dcerou a trápí ji, že jsem takový nepohledný. Slíbil jsi mi, že pomůžeš, budu-li chtít. Pomoz tedy. Pojď, povídá čert. Uchopil Jiříka v pase a vyletěl s ním do povětří. Letěli dlouho, až čert snesl se na pusté místo mezi skalami. Tam blýskala se malá studánka křišťálová. Umyj se tu, řekl čert. Jiřík tak učinil a čert ho odnesl zase nazpátek. Když přišel den svatby, Milina byla chudáček všecka utrápená. Pod závojem slzy se řinuly. V tom najednou před zámkem hluk se strhl, slávy volání, vůz šestispřežní zahrčel a v malé chvilce ženich vstupoval v nádherném průvodu do zámku. Ale jaký byl úžas Milinin, když Jiřík do sálu vešel. Tvář jeho byla bílá. Nevěsta nemohla ho poznat, až na ní promluvil. Byla z toho velká radost a hned jeli do kostela. Obě starší princezny v skutku na svatbu nešly. Stály v knížecí zahradě, kolem ní svatební průvod se bral. Dychtivě čekali, jaká bude podívaná. Ale div úžasem domdlob nepadly, když v kočáře vedle Miliny uviděli krásného ženicha, zářící a usměvavé tváře. Jak průvod přejel, náhle princeznám někdo na ramena ruce položil, ohlédli se a spatřili před sebou čerta. Šklebil se na ně a povídá: "No, krasotinky moje, černého ženicha se vám nechtělo. Což kdybych já teď jednu z vás si vzal a druhé v pekle našeho ženicha?" Obě padly na kolena a prosili čerta, aby je nechal. Čert se zachechtal: "Říkala z vás jedna, že by se hanbou propadla. Tak se stane." Uchvátil čert obě princezny za ruce, zadupal a hned se země otevřela a pohltila obě nezdárné princezny. Šli tam, kam už je dávno lidé posílali. Do pekel.
1: Tlaková níže. Jsou taková náramně voňavá rána, kdy se čmelák podívá na oblohu, kýchne a hned mu je jasné, že je den na malou vycházku jako stvořený. "Jenom, aby nebylo moc veliké horko," povídal Čmelda. "Když nám bude horko, tak se vykoupáme," řekl Brunda. "A pro případ, že by pršelo, vezmeme deštník."

0: nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem kvapník. Přestaň pro dnešek chvátat a pojď s námi na vycházku. Volali na něho čmeláci.
2: Na vycházku? Ani nápad, povídal kvapník. Blíží se k nám tlaková níže.
1: Ale než se čmeláci stačili zeptat, kdo to je, mají-li ji přivítat nebo se před ní radši někam schovat, byl pryč. Jak ta tlaková níže vypadá? Co má ráda a co dělá? Není nebezpečná? Nikdo nevěděl. Ještě pořád si s tím lamali hlavu, když najednou začala u čmeláků kouřit kamna. To bude tím, že jsme zapomněli vyčistit komín, povídal Čmelda, jenže tím to nebylo. Na komíně se usadila tlaková níže a nechtěla se hnout ani opít. Tady se mi líbí, tady zůstanu, la la la la la la la, prospěvovala si a začalo pršet. A pršelo a pršelo a promlhu nebylo vidět ven, za to bylo slyšet divné hučení a to hučení to byla velká voda, která se valila čmelákům zrovna na jejich domeček.
2: Utečte, jede se velká voda,
1: volala malá pídělka, která měla loď a plula okolo.
3: Já

0: Ač Meldovi a Brumdovi nezbylo, než z domova vyletět do deště a mlhy. Na jejich komíně zůstala sedět tlaková níže a spokojeně si prospěvovala. Zpívá pěkně falešně, mračil se Brumda. Proto tolik prší, povídal Čmelda a tlakovou níži okřiknul. Hned přestaň s tím zpěvem, koukej, co ta tvoje meteorologická písnička nadělala škody. A just ne, la la la, tra la la, smála se tlaková níže. Ale v tom veliká voda sebrala čmeláčí domek a i s tlakovou níží ho odnášela do neznáma.
1: Pojďte ke mně na palubu, čmeláci, volala ta pídělka s lodí. Než opadne voda, můžeme se plavit společně.
0: A tak se Čmelda s Brumdou plavili a už tolik nelitovali, že přišli o dům. Stali se z nich plavčíci a pídělka byla jejich kapitán.

0: Tlakovou níži zatím unášel prout na střeše čmeláčího domku a čím byla mlha hustší a nepohoda větší, tím byla níže spokojenější. A tak si ani nepovšimla, že uprostřed vší té vody stojí pučmelout s rybářskou udicí. Od rána ještě nic nechytil a teď, když zahlédl připlouvat tlakovou níži, hned dostal lepší náladu.
1: Takovou vzácnost jsem ještě nikdy nechytil, povídal si. Tebe musím mít.
0: A už se tlaková níže houpala na udici.
1: Pojď sem, pojď a neboj se, tebe neusmažím, jsi moc krásná a hubená.
0: Nesahej na mě, povídá tlaková níže.
1: A pakže je ryba něma, kde pak mluví,
0: přemýšlel nahlas pučmelout. Pomoc, pomoc, dej ty pracky pryč, pomoc, zachraňte mě, mrskala sebou na udici tlaková níže.
1: Mluví, je krásná, ale hloupá. Abys věděla, dám si tě do akvária.
0: A pučmelout zbalil udici i s tlakovou níží a šel domů. Pak už bylo zase jenom hezky. Zelený koníček našel uprostřed louky domeček, který tam velká voda odnesla, a přivezl ho čmelákům zpátky na jejich mes. Běžel kolem kvapník a volal.
2: Tlaková níže zmizela nedávno kam. Je zase krásný den, jako stvořený na malou vycházku. Tak já běžím.
3: Pojď si hrát s Piggym!
4: Mařenka s Čendou bydlí ve vysokém rohovém domě na křižovatce, kde jezdí tramvaj a auta všemi směry. Dole v domě je trafika a vedle ní veliká vrata do průjezdu. Průjezdem se člověk dostane na dvůr, kde jsou popelnice, které pan Houška ve čtvrtek ráno vystěhuje na chodník. Čenda s Mařenkou se scházejí vždycky před večeří. Mají to domluvené takhle. Počkají, až v rádiu skončí hajaja, vezmou koš na odpadky a utíkají po schodech na dvůr. Tam se sejdou u popelnice a mají chvilku na povídání a na hraní. Podle toho rádia poznají, jak se blíží jaro. V tu určitou hodinu je hned po Vánocích na dvoře úplná tma. Nad městem svítí hvězdy a měsíc a Čendův tatínek svítí ve své dílně. Tmy ale časem ubývá, za to venku je lépe vidět a dá se dělat stále víc věcí. Vysypat koš není jen tak. Mařence je 5 let a Čendovi 6. Zvednout koš tak vysoko, aby se nic nevysypalo vedle, je pro ně dost těžké. Naštěstí se na dvoře dají najít kusy prken a cihly, z nich si děti udělají takovou jako lavičku, na tu si stoupnou, Mařenka podá koš, Čenda ho vysype, pak druhý a je to. Jenže není. Na popelnici totiž seděl medvěd. Byl to žlutý plyšový medvěd Piliňák a byl tak velký jako Čenda.
5: Medvěde, pust nás do popelnice, my musíme vysypat koš, řekla Mařenka. Prosím, přidala kouzelné slovíčko.
4: Medvěd nic. Sundáme ho, rozhodl Čenda. Vylezl na svou lavičku z cihel a prken a zkusil vzít medvěda do náruče. Ani s ním nehnul. Medvěd byl nejen tak velký jako Čenda, ale také tak těžký.
5: Třeba je v té popelnici poklad a on ho hlídá, řekla Mařenka.
6: Prosím tě, poklad v popelnici? Poklady jsou vždycky v jeskyni, prohlásil Čenda s jistotou.
5: No, já nevím. Tohle přinesl tatínek ze smetišky porcelánového andělíčka.
6: A to teda poklad je, odporovala Mařenka. My se do té popelnice nedostaneme. Já ho neunesu. A za chvíli už musíme domů, řekl Čenda.
5: Tak víš co, vstaneme v noci, až naši usnou a půjdeme sem.
6: To nemá cenu, řekl Čenda. Naši nikdy neusnou. Já už jsem to kolikrát zkoušel zůstat vzhůru, dokud naši neusnou a nikdy neusnuli. Ráno? To jo, to spí, ale večer? Někdy.
4: Mařenka vylezla na vratký stupínek z prkínka a cihel, opřela se lokty o víko popelnice, kdyby to tak viděla maminka, a zadívala se medvědovi do očí.
5: Čendo, on chce, abychom ho vysvobodili. Podívej, jak kouká.
6: Já myslím, že ho někdo vyhodil. A on nechce být vyhozený. On chce být náš.
5: Řeknu tátovi, on ho sundá a vezmu ho k nám.
6: Naši mi to dovolí. Doufám. Ty se máš, řekl Čenda smutně. Jenže já si myslím, že on určitě chce mít svůj dům. Něco mu postavíme. Náš táta říká, že každý chlap má v životě postavit dům. Tak by nám třeba pomohl.
4: Mařenka si povzdechla. Nejdřív se ale musíme dostat do té popelnice a vysypat koš, jinak s našima nebude žádná řeč. A on nás tam nepustí.
6: Šel bys chodit. Já bych do ní z jedné strany strčil a ty bys ho na druhé straně chytla. To ne, řekla příkře Mařenka. Strkat se do něj nebude.
4: Rozprostřelo se ticho a mlčení. Ani jedno z dětí nevědělo, co s tím.
6: Hele, a co kdybychom šli před dům a počkali na Terezu, až půjde z hudebky? Tereza by nám ho sundala, navrhl Čenda.
4: A tak nechali oba koše stát u popelnice a šli vyhlížet na chodník. Čekání na chodníku se skoro nedalo vydržet.
5: Víš co, řekla Mařenka Čendovi, hlídej chvíli, jestli nejde Tereza, a já půjdu zpátky hlídat medvěda.
4: Mařenka se vrátila na dvůr. Vylezla na své stupátko, opřela se lokty o víko popelnice, maminka to ani tentokrát neviděla a znovu se zadívala do medvědových očí. Byly veliké, skleněné, s hnědou duhovkou a černou panenkou. Byly opravdové jako mařenčiny.
5: Podolů, medvěde, pojď, já ti dám ruku a seskočíš, nic se ti nestane.
4: Vzala medvěda za obě packy a pokusila se ho trochu nadzvednout. V tom se pod ní zvrtla jedna z ulomených cihel, které podpíraly prkénko, a Mařenka se svalila dozadu. Dopadla na zadeček a medvěd, kterého držela za přední packy, spadl na ní.
5: Nestalo se ti nic? Starala se Mařenka, když se zvedla.
6: Ne, zabručel medvěd.
4: Mařenka ho otáhla ke zdi, oprášila ho, opřela ho a šla srovnat stupátko. Pak vzala do ruky koš, vystoupila na prkínko, otevřela víko popelnice a v tu chvíli letěl koš na zem a Mařenka před dům pro Čendu. V popelnici

0: Vlezu do té popelnice, naskládám to do bundy a odneseme to do sklepa. A medvěda taky, rozhodl Čenda. Pojď teď domů, necháme tu koše, jakože jsme je tu zapomněli, a po večeři se sem musíme vrátit.
1: Při večeři vylila Mařenka kakao na čistý ubrus a upustila chleba namazanou stranou na koberec. Čenda si namočil rukáv do krupičkové kaše a spadl ze židle. Oba málem dostali pohlavek a rychle museli utíkat na dvůr pro koš, ale hned zpátky, protože už dávno mají být v posteli. Udýchaní se sešli u popelnice. Jejich koše byly vysypané a medvěd seděl vedle, na klíně měl vyšívaný ubrus a v něm celý poklad. Úplně na vrchu byly tři opičky. Jedna si zakrývala oči, druhá uši a třetí pusu.
0: Musíme domů, já to nepřežiju, zoufal si Čenda.
2: Neboj, já to zařídím, utěšovala ho Mařenka. Stav se ráno.
1: Když už Mařenka ležela v postýlce, vzala tátu kolem krku a pošeptala mu.
2: Tati, musíš hned jít na dvůr a co najdeš u popelnice, musíš dát do sklepa. Jestli to neuděláš, budeme všichni zakletí.
3: Přijď mi říct, až to budeš mít, protože já jinak neusnu.
1: Dobře, řekl táta ve dveřích, nespi a čekej. Ale Mařenka už měla zavřené oči.
4: V domku na kraji vesnice pod kopcem Šišákem hospodařila jenom babička a vrchní dohled měl jezevčík Balík. Byl důležitost sama, protože než pán s paničkou a Aninkou odjeli na dovolenou, dostal za úkol, aby na celý dům dával pozor. Taky měl opatrovat slepice, chránit je před liškou. A hlavně nesměl zlobit babičku. Příkaz plnil svědomitě, snad až na to zlobení.
5: Co pak asi naši dělají u toho moře?
4: Zavzpomínal jednou Balík, když k němu Prundibára přišla na odpolední rozhovor.
6: Co by dělali? Koupou se, mínila kočka.
5: Jak se můžou koupat, když je to moře celé černé? To by se pěkně umazali. Jak znám Aninku, tak do té špíny nestrčí ani prst.
6: To jsem teda blázen, proč tam jeli?
4: Podivila se Brundibára.
5: No právě, taky mi to vrtá hlavou. Proč vlastně lidi jezdí na dovolenou?
4: Jezevčíci jsou přemýšliví psi, to ví každý. A tak Balík přemítal.
5: A proč nás nevzali taky?
4: V zápětí dostal nápad.
5: Ty, Brundibáro, co kdybychom si udělali dovolenou sami?
6: Já jsem pro,
4: zajásala kočka a bylo rozhodnuto. Ráno po snídani se oba vydali na cestu. S babičkou se ani nerozloučili. Balík s čenichem u země běžel jako první, když v tom ratatata, ratatata, kdo si po nich začal střílet. Jezevčíkovi se všechny čtyři tlapky zarly do měkké půdy, kočce se zježily všechny chlupy a hrozivě vyklenula hřbet. Jestli na ně někdo míří, určitě se toho hřbetu poleká. Jenomže střelba se ozvala znovu a přicházela odkud si z koruny dubu.
6: Kdo to? Co to?
4: Balík s Brundibárou se rozhlédli a už ho spatřili. Střelce jednoho. Měl červenou čepici a černý kabát, jenže nestřílel. Mlátil zobákem do stromu, až třísky létaly.
5: Co tu děláš takový, Rámus?
4: Štěkl na něj rozlobeně Balík.
5: Co pak nemůžeme mít o dovolené trochu klidu?
6: Tak si odjeďte jinam, tady se pracuje,
4: odsekl pták. A zase ratatata, ratatata.
6: A hele, dodal v zápětí, už ji mám.
4: A zálibně vytáhl z vysekaného otvoru tučnou larvu.
6: Že ho to baví, datla protivnýho,
4: ušklíbla se Brundibára.
6: Proč si radši nechytí nějakou myš? U toho se takový Rámus nenadělá.

0: Ještě teď se celá třesu. A Balík jen rozvážně přikývl hlavou. Šli dál, až dorazili na čerstvě pokosenou louku. Slunce na ní právě dělalo z mokré trávy suché seno. Kol dokola to vonělo a Brundibára usoudila, že právě tohle je příhodné místo, kde si může vyčistit kožíšek. Začala se olizovat, když najednou z ničeho nic zemětřesení. Zadunělo to, zem se rozvlnila a náhle se právě na místě, kde si Brundibára hověla, udělal náramný kopec. Pomoc! Pomoc! Zaječela vyděšeně kočka. Balíku, kde jsi? Zachraň mě! Balík všeho nechal a upaloval k Brundibáře, až se mu uši třásly. Sotva si však k té hromádce čichl, hned věděl. To je jen krtek, neboj, já mu domluvím, aby tu nepřekážel. Udělal z předních tlapek dva bagry a hlína jen lítala. Za chviličku krtka měl. Co si to dovoluješ? Dělat zemětřesení, když tu jsme na dovolené, spustil jezevčík z hurta. Krtek však nepřišel do rozpaků, jen trochu mhouřil oči před tím nenadálým světlem. Tak zaprvé řekl, tady nemáte co dělat, protože se tu staví podzemní tunel. Za druhé, koukejte zmizet, než přijdete k úhoně. A za třetí, jestli neposlechnete, propadnete se do podzemí a bude s vámi amen. To se ví, že na to Balík s Brundibárou nečekali a honem upalovali dál. Zamířili k potoku. Tam se chtěl Balík napít, ale sotva se naklonil nad vodou, co si vedle něj žuchlo. Balík zavětřil. Žába. Brundibára se na ně rozmrzele usápla. Co sem skáčete, osobo? Co bych neskákala? Tudy vede moje cesta ze školy domů a vy mi na ní sedíte. To kočku docela popletlo. Vyračte chodit do školy, zeptala se úctivě. Kvak, kvak, přesně tak. Támhle u keře mám soukromou žabí školu, kde učím rosničky dělat počasí. Brundibára přikývla, ačkoliv netušila, oč jde. Balík ovšem pochopil a hned vyzvídal. A jak se to počasí dělá? Žábě svým zájmem zřejmě polichotil a proto hned spustila. Není to nijak složité. Když chceme, aby bylo hezky, vylezeme někam nahoru, na kameny, kvak, na větev a tak. A když chceme, aby pršelo, kvak, zůstaneme pěkně u dna potoka. A to je vlastně všecko, kvak.
1: Tak vydá, zauvažoval Balík. Velké a důležité věci jsou vlastně docela jednoduché. A předpovídat počasí svede každý.
0: Než mu však tahle myšlenka proběhla hlavou, ozvalo se odkudsi z hůry.
2: Láry, fáry, tak to není. Počasí se pořád mění.
0: A přidal se veselý trylek. Tohle byl pro změnu skřivan. Najednou však zmlkl, složil křídla a jako kámen padl k zemi. Balík vyjekl hrůzou. Za to Brundibára zůstala klidná.
2: Neboj, to skřivani dělají, nic se mu nestane. Radši pojď.
1: Kam?
2: Přece domů. Dovolená skončila. Už jsme toho viděli i zažili víc než dost. A jak se říká, všude dobře, doma nejlíp.
1: Tak jo, přikývl Balík. Vezmeme to tamhle tudy a jsme v chalupě pod Šišákem Cobydub.
2: Tak moment. Podle mě musíme jít tudy, hele, odporovala Brundibára.
0: Každý ukazoval na jinou stranu. Naštěstí oba trošinku slevili a po chvíli se dohodli, že půjdou pořád rovně. Šli a šli, polem, lesem, loukou, až najednou Balík povídá.
1: Vidíš tamhle tu vesničku? Vypadá zrovna jako ta naše.
0: Brundibára pohodila hlavou.
2: A vidíš tamhle tu chalupu, má zrovna takový dvorek, jako je náš.
0: Že by? vykřikli najednou a oba se dali do běhu. Samozřejmě byl to ten jejich, i když nikdy nepochopili, jak to je možné. Šli přece pořád rovně, pořád za nosem a vrátili se tam, odkud vyšli. Inu, to bude asi tím, že země je kulatá.

0: Práce horečně pokračovaly. Tisíce lidí se míhali s vozíky, lopatami, krumpáči, odevšad se ozývalo bouchání, skřípění a řinčení. Po novém asfaltovém chodníku se k pařezu přivalila válcovačka. Její řidič se na zvířátka rozkřikl:
1: proč tu překážíte? Tady se staví velkoměsto a hlavní křižovatka má být útulkem pro zvířata. S tím se musí něco udělat.
0: A zavolal na policii. Policista jen vyjeveně koukal a říkal: už jsem viděl lecos, ale pařez uprostřed křižovatky, to tedy ne.
2: Tady máme na papírku něco napsané. A že je na tom razítko?
0: Policista si povolení přečetl, zrozpačitěl, ale pak se mile zatvářil.
3: Všecko je jasné. Samozřejmě, že dodržíme do puntíku, co je na cedulce napsáno. Zvláště, když to má razítko. Nikdo vás z pařezu nesmí vyhánět. Nikdo vám nesmí ublížit.
0: A odjel.
2: Slep!

0: Ani ne za hodinu se ale přihnalo policejní auto. A pan policista si prohlédl papírek a zamyslel se. No, vyřídíme to rychle a jednoduše, víme? Pařez přece může stát i jinde, že? To nám nikdo nemůže zakázat.
1: A co s námi chcete udělat?
0: To uvidíte, jenom klid, víme? Utěšoval Krtka pan policista. To už před zvířátky s burácením zastavil auto jeřáb. Jeho rameno si to namířilo k pařezu, obrovité čelisti ho pevně podchytili a zvedli nad ulici.
2: Já se bojím, co když padneme.
1: Nikdo nám přeci nesmí ublížit.
0: Teprve když jeřáb složil svůj neobvyklý náklad na střechu policejního auta, kamarádům se trochu ulevilo.
1: No vidíte, stalo se nám něco? Nestalo. Tak se ještě projedeme.
0: Brzy na to zastavili před jednou z nejvyšších budov. Policisté sundali pařez z auta a vlekli jej po schodech vzhůru až před samotného ředitele. Ten nabídl zvířátkům bonbony a sklonil se nad papírem. Pak začal telefonovat na všechny strany.

0: Doufám, že budete spokojeni, řekl kamarádům mezi telefonováním a zakrátko se na schodišti sousedního věžáku objevil zástup mužů v kombinézách. Nesli štafle, nářadí, kbelíky, hadice a veliké balíky. Zatím tu počkejte, řekl ředitel zvířecím kamarádům, kteří chroupali do brůdky. Až bude čas, dám vás odvést nahoru.
1: Kam nás odvedou?
2: Slyšíte to? Čukání?
3: Nezdá se vám to divné?
0: Hlasy, které se z dálky ozývaly, říkaly například: pozor, ať to slunce nespadne, nebo musíš tu trávu víc natáhnout, nebo přifoukni ten smrček, anebo přišrouboval si ten kámen k jezírku. Netrvalo dlouho a pro kamarády si přišel jeden z montérů. Zavedl je až ke dveřím, otevřel je a hlaholil: no prosím, vážení, jen vejděte. Dali jsme si záležet, aby vám nic nechybělo. Když budete přece jenom něco potřebovat, zmáčkněte knoflík. Ode dneška je tohle váš byteček, tak přeju hodně štěstí. Zvířátka osaměla uprostřed pokoje. Ani nevěděla, kam dřív pohlédnout.
1: Podívejte na ty smrčky. Jedle a zelenou trávu.
3: Na palouku jsou i houby a borůvky.
2: A na obloze vysí se sluníčko.
1: Hele, nahoře je ptačí hnízdo. A dokonce je tu i krtina.
0: Krtek skočil do hromádky hlíny, ale ta jej okamžitě vymrštila až ke stropu.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Bularbiny je tak vysoko, že když jdeme do Storbinu, kam chodíme do školy a kde je taky obchod, jdeme celou dobu z kopce. Když ale jdeme zase domů, je to samozřejmě do kopce. Lase říká, že až bude velký a bude sakumprásk inženýrem, že pak vynalezne kopec, který se dá otáčet, takže se po něm vždycky půjde jen dolů. Stráně z Bularbinu dolů ke Storbinu jsou na sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny knížky, které jsme dostali, a snědli všechny perníčky, vytáhl Lase naše velké sáně na dříví. A pak jsme se pustili dolů, všechny děti z Bularbinu. Sáně řídil Lase. Pozor, sáně! Křičeli jsme všichni najednou, jak jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo potřeba, protože k nám nahoru málo kdy někdo chodí, ale přece jen to bylo zábavné křičet, když jsme tak fičeli dolů. Ale potom bylo pěkně těžké dostat saně zase nahoru k Bularbinu. A Lase se rozpovídal o tom kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet.
6: Hele, a nemohl by si ho vymyslet hned, řekl Bose.
5: Ale Lase povídal, že na takový kopec je potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol a šroubu a že by to trvalo 10 let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat nemohli. Když jsme konečně vytáhli sáně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout k nové jízdě, vyšel ze vrat tatínek a Olův tatínek a Britin a Anin tatínek. A náš tatínek řekl: poslyšte děti, můžeme si půjčit ty sáně? A pak se na ně posadil a strýček Erik a strýček Nils taky a rozjeli se z kopce dolů. My jsme čekali, ale když se vrátili, chtěli si půjčit sáně ještě jednou, že prý je sáňkování strašná legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti. No, tak jsme si tedy přitáhli sáně na dříví z Norgordenu a jeli jsme za tatínky. A když jsme přijeli do polovice první stráně, uviděli jsme, jak leží v závěji a smějí se na celé kolo. Jak si to vlastně řídil, Eriku, povídal tatínek. Nebylo vůbec možné je dostat od saní. Jezdili a jezdili. Až přišla Britina a Anina maminka a řekla strýčkovi Erikovi, že musí jít domů naštípat trochu dříví.
6: Člověk se nemůže ani trochu pobavit, řekl strýček Erik a smál se a oprašoval si sníh. Když jsme byli zase sami, udělali jsme si závody. Brita, Anna a já jsme si vzali norgordenské saně a Lasse, Bosse a Ole měli melangordenské. Hráli jsme si, že to jsou vikingské lodi, které plachtí po moři. Lasse pojmenoval klukovské saně Dlouhý had a my jsme pojmenovali naše Růžový květ. Ačkoliv Lasse řekl, že je to hodně hloupé jméno pro vikingskou loď. To je jedno, jen když je hezké, řekli jsme. Protože když už jsme jednou svou loď pokřtili, nechtěli jsme její jméno měnit jenom proto, že se Lassovi zdálo hloupé. Jízda o závod byla moc napínavá. Sáně Dlouhý had a Růžový květ se po celou dobu drželi přesně vedle sebe. Kluci pořád jen křičeli, hele, jejich růžokvět, potopí se s nimi hned. Ale zatím to byl právě Dlouhý had, co ztroskotal. Vjel do závěje a Růžový květ dojel krásně až dolů k Vysoké Borovici pod druhým kopcem, kde byl cíl. Ha, tak to dopadá s tím, kdo se vytahuje, řekla pak Brita Lassovi. Ale Bosse si narazil hlavu o kořen stromu a měl na čele velikou bouli, proto jsme už se sáňkováním přestali. Stejně se úplně setmělo a my jsme měli pořádný hlad. Tak jsme šli domů.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Na planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel domýšlivec. Domýšlivec je člověk, který má rád jen sám sebe. Chválu a obdiv.
2: A heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel.
3: Dobrý den. Vy máte ale divný klobouk.
2: To abych mohl zdravit, když mě s jásotem vítají. Bohužel se tady nikdo nikdy nezastaví.
3: Opravdu?
4: Tleskni rukama.
1: Malý princ zatleskal a domýšlivec se skromně uklonil a smekl klobouk. To je zábavnější než návštěva u krále, řekl si v duchu malý princ a znovu tleskal rukama o sebe. Domýšlivec se stále ukláněl a smekal klobouk. Ale jednotvárnost té hry malého prince unavila. Dokonce měl pocit, že se nudí.
3: A co je třeba udělat, aby klobouk spadl?
1: Ale domýšlivec ho neslyšel. Domýšlivci slyší vždycky jen chválu.
3: Co to znamená obdivovat?
2: Obdivovat znamená uznat, že jsem nejkrásnější, nejlépe oblečený, nejbohatší a nejchytřejší na celé planetě.
3: Ale vždyť jste na planetě sám.
2: Přesto se mi obdivuj. Udělej mi tu radost.
3: Obdivuju vás, ale jak vás to může těšit?
1: Malý princ pokrčil rameny a bylo mu trochu smutno, že mohou existovat lidé,